Evropy ze 27 států ani jedna vláda, ani jedna z nich nezastavila a nevyjádřila snahu a iniciativu o zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, tak to znamená, že všechny země Evropy pracují na plánu zatáhnutí a vstupu Evropy do války s Ruskou federací na nějakém horizontu, který zatím je dopředu avizovaný jako rok 2030 některými vysoce postavenými politiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Ti, kteří pořád neustále mluví, že musíme být připraveni na rok 2030, náčelník Bundeswehru mluvil o roku 2029 dokonce, to znamená na horizontu 29 až 30 musíme být připraveni, protože Rusko může zaútočit. Správně to vyhodnotil Sergej Lavrov a i Vladimir Putin, kteří říkali, že se jedná v podstatě o hrozbu takzvaného sebenaplňujícího nebo samonaplňujícího proroctví, kdy celá Evropa bude zbrojit a bude říkat, Rusové můžou zaútočit, až těch zbraní bude tolik, že ta Evropa skutečně ty zbraně vezme a vyrazí s nima na Ukrajinu na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Na horizontu roku 2030. No a tam to začne. Protože tam se dostanou ty jednotky do střetu s ruskou armádou. Vůbec to nemusí jet tím horizontem a směrem přes Ukrajinu, přes Hořejšek. Vůbec ne. Klidně to může být skrze pomoc Ukrajině, která samozřejmě do roku 2030 nevydrží. To je jasné naprosto každému, jak tomu ještě chystám článek na večer. Vladimir Putin měl povídání po skončení svého projevu na Valdajském fóru. To je třeba probrat, to, co tam říkal v tom povídání, v tom brief. To byla panelová diskuze, tam seděli. Tam zaznělo několik jasných výroků a věcí, takže to je třeba probrat. A co je hlavní, že pokud oni to mají takto připravené, tak je jasné, že všichni teď o tom hovoří a je to dané dopředu, protože ty koncepty řízení jsou určované dopředu. A proto nikdo z těch politiků se neodváží vyzvat k zastavení vývozu zbraní na Ukrajinu. Nikdo, protože mají svoje noty, vědí, co bude, vědí, co se chystá, vědí, co Brusel plánuje, co plánuje jak teda sfašizovaná, znacifikovaná Evropská komise, tak co chystá samozřejmě velení NATO, Brusel, vidí to moc dobře, mají svoje noty, vidí to moc dobře. Proč si myslíte, že toho 15. září uveřejnila, že jo, generalita, generálové v NATO tu směrnici, těch 7 kapitol, těch 7 bodů, které musí všechny státy začít plnit, včetně nacvičování, uzavírání hranic a podobně. Co to je? No to je příprava na válku samozřejmě. Podobně jako na Ukrajině. Oni mají hodně informací z Ukrajiny, oni vědí, jak se tam prostě chytají lidi, co chtějí utíkat před povolánkama. Že jo, přes hranice, takže se tam učí od Ukrajinců, jak zavírat hranice, že jo, jak rozmisťovat prostě ty hlásiče, jak minovat hranice, zakopávat prostě nášlapné miny prostě v lesích, že jo, vždycky 30 cm od sebe ty nášlapné miny, aby lidé prostě co se snaží utéct, aby vyletovali prostě do povětří, že jo, aby jim to prostě rozlámalo prostě končetiny a tak dále. Toto všechno se tam učí na Ukrajině, Ukrajinci je učí. To znamená, musíte si uvědomit, že pokud oni si chtějí střihnout nějaký konflikt s Rusama, a oni si třeba vůbec ani nepřipouští, že se může převrhnout ten konflikt do třetí světové války. Oni si myslí, že si mohou hrát na válku s Ruskem na hřišti, které bylo rozvrženo a vybudováno a rozparcelizováno na Ukrajině. Tam, že si můžou hrát s Rusama na válku. Rusko do značné míry na tenhle ten model hřiště, válečného hřiště přistupuje. Protože mu to vyhovuje v plánech, samozřejmě Chabad má své plány s celou Evropou a
to, k čemu dojde na území tohoto hřiště, je likvidace slovanských národů. Likvidují se tam Rusové, likvidují se tam Ukrajinci. A kdo se tam bude likvidovat? No, budou se tam likvidovat i slovanské národy Evropské unie. Budou se tam likvidovat Češi v mechanizovaných brigádách. Všech 21 tisíc. Nebo 22 tisíc, když na to přijde. Chápete? To je součást plánu, samozřejmě. To je naplánováno. A je spousta lidí, kteří v podstatě vidí okolo sebe válku, vidí kroky války, vidí výzvy k válce, vidí obrovské zbrojení, vidí stahování peněz od zemědělců a jejich převádění směrem na zbrojení. To jsme také viděli tento týden. Výrok zástupců Německa, Rakouska, Itálie. Je to celkem 6 zemí. Vyzvalo, aby v tom novém evropském rozpočtu na roky 27 až 34, myslím, že to říkám, bych to říkal správně, myslím, že to je 7leté období, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Tak na tady to období, aby byly sebrány peníze zemědělcům a byly přesunuty do kapitoly obrany a zbrojení. A proto přesně se dělo tady v Německu ve 30. letech, když že jo, takzvaně bylo prosazováno takové to heslo, že kanóny místo másla. Že kanóny místo másla, děla místo másla, tak teď v podstatě chtějí udělat de facto to samé v celé Evropské unii. To znamená místo zemědělství, místo potravin, zbraně. Místo potravin, místo jídla, zbraně, děla, houfnice, drony, rakety, všechno, co vás napadne, zkrátka zbrojení, tanky a podobně. Chápete? Jaká to musí být? Kontrolní otázka. Položte si otázku. Jak daleko musí být plány na válku s Ruskem? Když Evropská unie, respektive 6 zemí Evropské unie v čele s Německem, prohlásí, že chce sebrat všem zemědělcům a v Evropské unii kompletně peníze a přesunout je zbrojařům, zbrojním komplexům na zbrojení a válku. Jak daleko musí být procesy přípravy této války s Ruskem, když jsou ochotni tohleto prohlásit? Chápete? To není povídání v rámci akademického klubu, že něco by se mohlo stát, kdyby se něco dalšího odehrálo, kdyby možná někde, ne. Oni to mají opravdu přichystané. Mají to připravené a dokonce chtějí na to získat peníze, finance na zbrojení. Oni samozřejmě ví, že nemůžou jít do války s Rusem bez s prázdnými, vyprázdněnými sklady, zbrojními sklady v Evropě. Oni to vědí. To znamená, oni potřebují naplnit ty sklady municí. K tomu potřebují pár let. 4 roky jim na to stačí. 3 roky stačí v bohatě. To znamená, potřebují na to peníze, peníze vezmou od zemědělců, přesunou miliardy a stovky miliard eur na zbrojení, na výrobu dělostřeleckých granátů, na zbrojení a na horizontu roku 2030 budou mít dostatek munice a budou mít naplněné muniční sklady na to, aby mohli vyrazit na Rusa, na Ukrajině anebo jinde, kde to zrovna bude potřeba. A jako první půjdou profesionální vojáci, to jsou ty zmíněné mechanizované brigády. A jako druzí půjdou dobrovolníci znacifikovaní, sfašizovaní a zrusofobizovaní mládenci, kteří vyrůstali v systémech školství od roku 2014 do roku 2022. To mají připravené. To jsou ty dvě fáze. Nejprve profesionální vojáci, potom dobrovolci. Nebo dobrovolníci. A teprve v té třetí fázi, když všichni tyhle první dva dojdou a schoří v ruském mobilním masomlíně, tak ta třetí vlna, ta třetí fáze, ta bude vypadat, jako teď vypadá na Ukrajině. Jednotky TCK,
že jo, v Česku to budou zřejmě se to bude, myslím, jmenovat UOK.

neschopní uvažovat konceptuálně a neustále politiky recyklují pořád dokola. Takže je opravdu naděje a šance, že tam opravdu uvidíme tyhle ty současné politiky. Podívejte se, nemusíme chodit vůbec nikam daleko. Díváme se na všechny volby v Evropě. A všechny volby v podstatě dneska jsou definovány tak, že určitá část společnosti si uvědomuje, že třeba začít volit nějak jinak, nějaké jiné strany, nějaké jiné partaje, nějaké skutečně promírové a tak dále a tak dále. Ale problém je v tom, že stále máte obrovskou část veřejnosti, která volí pořád ty staré struktury, pořád ty staré strany, protože tak zkrátka jsou zvyklí a to jsou všechny ty partaje, které dělají všechno pro to, aby ta válka prostě pokračovala. A když vezmete některé ty konkrétní partaje, které se vyjadřují proti válce na Ukrajině, tak od těch partají přicházejí jenom slova, prázdná slova, ale žádné činy. To znamená žádné zastavení vyzbrojování Ukrajiny, nic takového, žádná jednání. Další věc, kterou by mohly takové strany, takové vlády provést, kromě zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, mohly by vytvořit nějaký diplomatický sbor, nějaký diplomatický orgán nějakého vládního zástupce nebo vládního zmocněnce, který by byl autorizován začít mírová jednání k ukončení konfliktu na Ukrajině a měl by autorizaci vlády jednat se všemi zúčastněnými i pobočnými stranami. To znamená, měl by oprávnění jednat na Ukrajině v Kyjevě, měl by oprávnění jednat v Moskvě, měl by oprávnění jednat i na úrovni Evropské komise, Evropské rady. Měl by tohle to všechno oprávnění a když nic jiného, tak alespoň by byl vydaný signál, že tahle ta vláda začíná něco dělat pro ukončení války na Ukrajině. Začíná něco dělat, nejenom mluvit, ale začíná opravdu něco dělat. A v tom okamžiku to by byla změna. Změna. Jenže je takové to staré přísloví, že žádní kapři, ani ti, co nejvíce prostě vykřikujou, kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Nikdy. Protože ta nádrž, ten rybník, je jejich živností. Tam dostávají nasypáno od rybáře, ti kapři. Jo, je to sádkový rybník samozřejmě, sádkový. Proč by si vypouštěli vlastní nádrž za tuchlou bažinu? Proč by to dělali? To je realita. Takhle to funguje. Proto ti politici mluví o míru, mluví v tom rybníku, vykřikují a vyskakují nad hladinu takové té nad hladinu politické konformity. Jsou vidět, že vyskakují a piskují proti válce a křičí za mír, ale ve skutečnosti nedělají nic, aby to stavidlo zkrátka pootočili a ten zatuchlej rybník vypustili a nechali tam dopadnout to světlo a ta svinstva na dně toho politického rybníka. Není dovoleno zkrátka. Nejsou ani tak jako, že by byli odvážní, nebo tam nejde ani o odvahu. Zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou sfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval, tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně, je jich hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí,

0: A ti politici mluví o míru, o míru, o míru, o míru a najednou jim něco ujede, ujede jim slovo. Najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim ujede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltí. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. Článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany. Můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. Tak úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí, dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách, úplně jiné. Tam u vás budou teď někdy příští týden, za 14 dní, já nevím, to nesleduju, komunální volby. Koho budete volit? Koho? Nějaký subjekt, který je promírový. Já vím, že na komunálu se většinou to řeší, nebo tam se jedná o místní otázky výstavby a že o komunálních záležitostí. Tam ta politika se nejde do takovýhle hloubek. Jde o jiné věci. Ale i tam budou zkrátka kandidovat strany, které jsou ve vládě nebo jsou v opozici, ale zkrátka pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že? Do volebních programů. Jenže oni nežádají. Oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů. A na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihl bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut. Tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: natáhneme. No dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím, no. Tak, dobře. No,
1: dobrá, tak to no, jedeme, no, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazena celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu míru. Návratu k míru tedy. A hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihl z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jiné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někdo na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně po pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně. Vyletěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze. Musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý výpočetní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo, ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu z konce 80. a počátku 90. let zkrátka jenom předstihly dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhletom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu, jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď, ne v téhle chvíli. V této chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci, potřebují vojáky a jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabad a domu Sion, je likvidace Edomu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. Tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací na povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř, aby se Edom zničil vlastními silami. Válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu. kdybychom to měli dát do církevní roviny. Válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo zase s velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Tohleto. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme si 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Hanka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně tak můžeme 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako umělá inteligence, aby to dokázala, třeba umělá inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina.
0: Halo, halo.
2: My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná určitě, jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No, ovšem zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Haló?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bylo velmi rychle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože zmývať akúsi zodpovednosť, ale nie len v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne síly, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak ďakujem za počutia.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tady přístup, takzvaný vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny z takzvaných předkladů a předlohových modelů, které se zobrazují, lidé se k nim někdy modlí a podobně a oni se potom naplní a oni se splní. Takhle funguje náš svět, akorát, že se to nevyučuje ve školství, neučí se to v běžném školství pro běžnou populaci a podobně, ale de facto kabala stojí na hranici mezi náboženstvím a mezi witchcraftem, čarodějnictvím. Na pomezí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takové to přísloví. že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo? Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno, a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, k něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor, Vzpoura strojů, lidé se toho budou bát, nebo budou tím fascinováni, budou to všichni vidět, tak skrze programatický základ našeho časoprostoru se to stane realitou v nějaké době, v nějakém čase. Tak dlouho se to bude programovat, až se to stává teď momentálně realitou. Stejně tak, jako kdyby někdo zkrátka opravdu neustále, a vidíme to na politicích, co dělají od roku 2014, neustále mluví o válce, Rusko zaútočí, to znamená, provádějí morphing onoho časoprostoru a ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání, nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhletom principu. Nestačí to udělat jednou. Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne, ne, ne, ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie. Musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě z jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno. Mnoho z toho je takzvaně sebe naplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. Někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pěkin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, se nahá manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená, vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit ve nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky, já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy okultních, velice, velice drsných okultních satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se virem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované, ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude víc v té knížce, kterou chystám. A pokračování, že jo, Kanon okulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisty. Budete tam mít i odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného, i když je to v angličtině nebo v italštině, než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením a to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takové to přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní. A někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna... No, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takový hodně špatný vztah, jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto a kolikrát prostě jako říkala, že on jako že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno a tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. No, těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ono o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu za
0: to dlouzí. Jsme opravdu velice dlouzí, ale to byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase nepeckoval, že jsem udělal chybu, princ Filip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme na dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým. No pane Věka, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorej aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia, chcú bezhlavo zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lieta priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujem.
4: A ešte som vám to povedal, taký malý detail. Uh-huh. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedného insidera, že armáda na to nemá. Chceli stavať kasárne Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená, že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor, tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě Přinášíte jakoby informace, to znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali, to znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená, snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce, o to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Kdyby jsme říkali, a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš tam nepošle už teď? Proč je tam nepošle, vždyť už by tam by měli dáno dý? To by bylo něco jiného, to opravdu. V tom případě bychom my de facto se stávali součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativy. A kolik je nás na alternativy? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volajícího.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice Slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o lete, izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by false flag mohol prekúpiť.
0: Áno.
5: Tam je toľko tých, ale bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán.
0: Áno,
5: a obávam sa, že podobná zámienka bude aj u Stalingradu, u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína, každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu. Váš komentár k tomu, děkuji.
2: Děkujeme.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se, tady k těm nepodstatným věcem já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail, prostě jenom na zaplnění prostě papíru nebo obrazně řečeno, že a prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unesl, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saúdské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán. Hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci, a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města. Tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. Ono se ukazuje, že to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno a vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace s Íránem z počátku tohoto roku, útok na Írán, zlikvidování rodiny celé a příbuzenstva Ajatolláha Chameneího. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu. Chápete? Musíte se na to podívat takto. Nemá to tu sílu, kdyby to letadlo opravdu přistálo v Iránu. Kdyby přistálo v Iránu a ti únoci by řekli, naměřte letadlo na Irán, chceme přistát v Iránu, v Teheránu nebo někde podobně, chceme přistát. V tom okamžiku by Izrael měl propagandistickou kartu ESO, obrovské ESO, kterým by mohl mávat v Radě bezpečnosti OSN, mohl by mávat v americkém kongresu. Podívejte se, Irán už unesl naše občany do Iránu. Podívejte se, Irán, operace Iránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil. Ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. Pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, a to oni jsou specialisti. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volejci.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil na ruský prezidentský trůn 9. srpna 99 a 4. září započala série bombových útoků na činžovní domy. A mě zajímá, jestli pan VK by dokázal nám říct svůj názor na tuhletu situaci, jestli vlastně je podle něj možný, že za incident zodpovídala ruská tajná služba, protože v určitým domě v Ryazani 22. září byli odhaleni všímavou policií a všímavými svědkama pracovníci FSB, kteří tam manipulovali s nějakýma pytlema, pak se tam měly objevit další bomby, které ještě nebouchly a další podezřelí jako indicie, tak mě by zajímalo, jestli podle pana VK Vladimír Putin mohl použít vlastně, nebo zinscenoval útoky na vlastní obyvatelstvo, aby změnil veřejné mínění a aby se šlo vlastně do války v Čečně. Děkuju a hezký večer.
2: Ano, děkujeme.
1: Ano, to jsem dělal mimochodem privatizace bezpečnosti, můj pořad jeden, a tam jsem přesně rozebíral tento incident u šňůru v podstatě těch výbuchů v těch činžovních domech, přesně po tom Putinově zvolení. To je velmi dobrá, velmi dobrý reminiscence. VK, co k tomu máš ty?
0: No, podívejte se, to bychom zase chodili zpátky do lesa, bychom nosili náklady dříví do lesa a říkali bychom, je tam toho dříví dost, že bychom ještě přivezli nějaké dříví, aby tam toho dřeva nebylo málo v tom lese. Ne, prosím vás, já jsem o tom hovořil několikrát. Vladimír Putin byl přiveden k moci šéfem Evropského židovského kongresu tehdy, Lvem Levievem, přivedl ho Borisi Jelcinovi do Kremlu, řekl mu, no pasmatrý, že podívej, tohle to je tvůj nástupce. A takhle to bylo dáno tehdy. A od té doby de facto byl dosazen. Berezovský Putinovi řekl, že je to jeho největší životní omyl, protože takto. Levievovi doporučil Putina právě oligarcha Berezovský. A on potom Putin na něho uvalil sankce a Berezovský zmizel na západ a tak dále, z mnoha důvodů, že tyhle ty věci, tyhle ty souvislosti. Ale Chabad převzal kontrolu nad Ruskem, tehdy po nástupu Vladimira Putina převzal a Chabad dneska kontroluje celé Rusko. Od roku, že jo, jak byly volby od toho listopadu 2024, kontroluje Spojené státy rovněž Chabad, že jo, skrze Donalda Trumpa. A vidíte, jaká je situace na válečném hřišti na Ukrajině. Válka pokračuje. A hrozí, že dojde k zatažení Evropy do tohoto konfliktu. A na straně ani Ruska, ani Londýna není snaha o ukončení toho konfliktu. Tady se nebavíme vůbec o Kyjevu, Kyjev o ničem nerozhoduje samozřejmě. Londýn a Moskva zkrátka stojí proti sobě a bojují proti sobě, ale v komplementární válce. A ti, kdo v té válce umírají, to jsou Rusové, to jsou Ukrajinci a mají umírat i další slovanské národy. Křesťanské a obecně, když je rozdělíme na pravoslaví, obecně, když je rozdělíme na západní, katolické, řecké a další, tak by měli prostě umírat prostě v nějaké válce, v nějakém konfliktu na Ukrajině, který vůbec není náš. To není náš konflikt vůbec. Ale všichni politici v Evropě říkají, ano, je to náš konflikt, je to naše válka, neboť jinak Rusové přijdou. Raský idiot. Chápete? Já se opravdu obávám, že než to lidé pochopí, že jde o likvidaci Edomu, to znamená o komplementární válku Londýna a Moskvy, a kdy oni mezi sebou spolupracují, že komplementární válka není o vzájemném konfliktu, ale o vzájemné spolupráci na likvidaci toho třetího mezi nimi uprostřed. Jsou národy Evropy, křesťanský Edom. To je realita. Takhle to funguje. A všechny ty operace, které probíhaly v Rusku na upevnění moci Vladimira Putina, těch bylo mnoho, o tom nemá vůbec smysl vůbec mluvit do toho, protože to jsou jenom v podstatě obrázky, skladby jednotlivých scénářů, jednotlivých inscenací na upevňování moci. Mohli bychom se bavit o tom, jak velice blízký přítel Vladimira Putina, jeho, že jo, dělal mu catering, dělal mu občerstvení, že jo, Jevgenij Prigožin, šéf jeho kantýny v Kremlu, potom povýšil, že jo, na šéfa soukromé žoldácké organizace, že jo, a na Wagnerovce, že jo, s plukovníkem Utkinem, mimochodem. No a oba dva, Utkin i Prigožin, byli potom zlikvidováni v tom letadle, které letělo, že jo, z Petrohradu do Moskvy. Spadlo letadlo, něco vybouchlo na palubě. Konec. To bylo po té jízdě, že jo, když Prigožin nepochopil, o co vlastně jde na Ukrajině. On nepochopil, proč jeho vojáci, že jo, jeho žoldáci nedostávají zbraně a munici, aby mohli postupovat rychleji a dál na Ukrajině, že jo, v Bachmutu tenkrát. On to nepochopil, co je cílem té operace. Cílem operace je zlikvidovat všechnu mužskou populaci na Ukrajině. V pomalu se posouvající masomlínu na Ukrajině. To bylo cílem. Proto nedostávali munici. Oni měli výsledky, ale oni nedostávali od ruského generálního štábu munici. Nedostávali. A když Prigožin si to chtěl věct, vyjednat s Putinem do Moskvy, tak Lukašenko to vyjednal, jakože neprovedou žádný útok, žádný vjezd do Moskvy, že by se to špatně vysvětlovalo obyvatelstvu, tak to zastavil. A za dva měsíce, nebo měsíc, to bylo měsíc a půl, že to bylo tenkrát v 8. srpnu, myslím, prostě Prigožin s Utkinem spadli, uhynuli, že jo, v letadle ve Zřícenem, které letělo prostě. Jestli to bylo zinscenované, jestli byli odsunuti někam do Afriky, jak se objevily potom nějaké fotky, videa, není jisté. Nevím, jestli taková postava jako Prigožin se může ukrýt někde na světě, aby o něm nikdo nevěděl. On byl velice známý, že jo, a různé akce, různé party a podobně pořádal, takže nevím, jestli by on dokázal zůstat někde v anonymitě, to opravdu nevím. Ale každopádně posilování moci probíhalo vždycky za daného, to znamená parametru, kdy nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušoval procesy řízení nad Kremlem, který ovládá Chabad zcela jednoznačně. Konec konců to vidíme i u Donalda Trumpa, že některé věci, které jsou dovoleny, tak jsou dovoleny jenom kondicionálně, to znamená podmíněně. A pakliže se rozhodne, že se něco plnit nebude, tak se to prostě plnit nebude a Trump nemůže dělat s tím vůbec naprosto nic. Taková je bohužel realita. No, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
7: Dobrý večer, zdravím pana VK, Jiří z Moravy u telefonu. Navazuji na předešlý dotaz a telefonát z minulého týdne, kdy byla řeč o Velké Moravě. Velká Morava jako termínově, tento termín vznikla asi 40 let po pádu království Moravanů od historizujícího Římana Konstantina Porfiru Geneta. Oficiální název státu byl království Moravanů. Zdá se být zjevné, proč se vlastně ani v minulém režimu, ani v současném o tomto oficiálním názvu státu, potvrzeného v několika světových jazycích, v době fungování toho státu nemluví. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš tak, pane VK, k Moravě, jestli je daný rodem nebo srdcem a jestli podporujete Moravě obnovu jejich tisícileté samosprávy. Děkuji vám a těším se na vaši odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, to je zajímavý dotaz. Ono, samozřejmě, ani se nedivím, že k tomu dotazu dochází. Už jenom to, že vlastně Česká republika si nechala odhlasovat změnu svého oficiálního názvu v OSN na Čechy, že? Čechie. Je to tak. Několik let zpátky bylo oficiálně oznámeno, že oficiální název České republiky se mění na Čechie a někdo to používá oficiálně, nebo jestli se to už používá oficiálně, já nevím, ale de facto to je takovej jakoby hadr, jako ručník hozený zkrátka na Moravu. A teď se čeká prostě, kdo ho zvedne a kdo začne prostě vyzývat k samostatnosti Moravy a kdo hodí ručník ještě nahoru do Slezska a kdo začne mávat takovým tím ručníkem v barvách polského Slezska a začne si nárokovat nějaká území na severu Moravy nebo minimálně dnešní Moravy. Já to vidím jako velice komplikované, ale samozřejmě pokud moravská otázka má dostatečný zástup Moravanů a chtěli by teda vytvořit samostatný stát, tak to by předpokládalo především představení a hlavně vytvoření nějakých moravských elit, které by tento stát definovaly a které by dokázaly dát takovému státu a samostatnému státu nějakou vizi. Jsem zatím nezaregistroval žádné hnutí a žádnou personu nebo skupinu person, která by dokázala nějak definovat a formulovat myšlenku obnovení projektu, který více než tisíc let nefungoval a vytvořit nějaké nové území. Bylo by to velice nebezpečné, protože fragmentace prostoru Československa byla zahájena rozdělením republiky na Česko a Slovensko a ty procesy dneska probíhají tím, co probíhá v Maďarsku, snaha o rozdělení Slovenska na podle etnické mapy, podle takzvaného trianonského modelu 1. Trianonský model 1 byl odmítnut, nakonec byl schválen trianonský model 2. Po první světové válce v trianonském modelu 1 si mělo Maďarsko nechat jich celého dnešního Slovenska. Na Slovensku měla zůstat jenom taková ta severní část. To je známá věc. To znamená, to je jeden proces, ten začal po nástupu Petra Maďara k moci v Budapešti. Ten proces je nastartovaný, už o tom začalo mluvit. A teď začínají procesy na rozdělení prostoru.

0: OSN mají na to právo samozřejmě i Moravané. Jenom ale zdůrazňuju, že já nejsem zastáncem rozdělování, o mě je to známe, já nejsem zastáncem rozdělování, jsem zastáncem spojování slovanských národů. Představa samozřejmě taková, ale to by muselo samozřejmě konceptuálně být podpořeno. Konceptuálně to znamená, musely by existovat plány ve všech stranách, to znamená v prostoru Česka, Moravy, v prostoru Slovenska, plány na společné fungování, na obnovu společného fungování, lepšího fungování, společného čelení hrozbám proti míru v celé sfašizované Evropě. Protože samostatné státy, rozdělené státy tomuto nacifikačnímu a válečnému presu, který nás čeká v následujících měsících a letech, bude velice komplikovaný. To znamená, jednotlivé státy to budou mít velice těžké spojením do určitého jednoho většího subjektu, by ty zájmy byly chráněny daleko lépe, ale to by museli samozřejmě politické reprezentace chtít. Myšlenka sjednocení by musela nabízet pozitiva, takzvaně. Museli by být odstraněny reminiscence toho, co v dobách federace a ČSSR nefungovalo. Naopak muselo by se zdůraznit to, co fungovalo. A hlavně lidé by to museli chtít. A pokud si někdo bude myslet, že dneska je to lepší, že když jsou státy rozdělené a státy jsou menší, mají méně síly, že je to lepší, tak zkrátka lidé to tak chtějí, tak to tak prostě bude. To je těžký. Jo, každý si to musí uvědomit, že model, římský model rozděluj a panuj je velice lákavý. Protože malým územím, malým zemičkám, malým krajům dává možnost sáhnout si na moc. Dává lidem v těch malých krajích mít vlastní vládu, mít vlastní moc. Ale ve skutečnosti je to vykoupeno tím, že ty země nemůžou vůbec nic, že jsou naprosto závislé na zahraniční pomoci, že jsou naprosto závislé na zahraniční ekonomické pomoci a dobrovolnosti, že jsou naprosto závislé na okolí, jestli je bude respektovat, nebude, nebo je nebude respektovat. Zkrátka to je velice komplikované a já do tady toho vůbec nechci ani jako zacházet, takže takhle bych na tu otázku zodpověděl. Jak říkám, uznávám právo jednotlivých národů na sebeurčení, ale nejsem podporovatelem myšlenky rozdělování států, pakliže systém je nastavený tak, že daný stát funguje lépe dohromady, než když je rozdělen. Někdy to nefunguje samozřejmě. To, co jsme viděli, ty procesy, které probíhaly na Ukrajině od roku 2014-2022, jasně dokázaly, že Ukrajina jako celek nedokáže už fungovat pohromadě. Musí být rozdělena. To byl důkaz. Ale nejsem přesvědčen o tom, že tohle to platilo pro naše Československo. O tom nejsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že mělo zůstat v celku a měly se vyřešit problémy federace, které nebyly řešeny. Vedení Klausovy vlády, Mečerovy vlády rozhodlo jinak, taková je zkrátka historie, ale jak říkám, pohrobci Mečerovy a Klausovy vlády, děti, vnuci, pravnuci budou zjišťovat, jestli to rozdělení bylo lepší, anebo v budoucnu se ukáže, že oslabení slovanských otázek vedlo k procesu nasunování, ke zničení v plánu likvidace Edomu v Evropě. Takhle se na to dívám já. Takže sorry, jestli někdo s tímto názorem nesouhlasí. Ano, a pustili bychom se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: No, ďakujem. Takže dneska to vypadá na slovenskú štvorku. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pánom aj dáme za perfektnú prácu, ktorú robíte pre nás a otváranie očí. Aj ďakujem môjmu predchodcovi zo Slovenska, ktorý sa opa-

0: pýtal na to lietadlo. Ja som mal tiež pôvodne v úmysle sa na to opýtať. A mám tam k tomu len takú poznámku, že tiež som nad tým rozmýšľal, pretože trošku sledujem, v Poľsku majú takého jasnovidca Krištof Jackovský. A on spolupracuje aj s políciou, vyhľadáva stratené osoby, mŕtve a tak. A má asi 70% úspešnosť v svojich predpovediach a tiež spomínal, že bude niečo s nejakým lietadlom, bude to false flag, tak ma to napadlo a vzhľadom na to, že ako pán VK spomínal, že áno, keď nejaké prianie ľudí sa dlhodobo opakuje, tak on možno zachytáva tiež tie veci, kde sa niečo už plánuje, nejaký false flag sa plánoval, takže vlastne on tam, on to zachytil, on o tom povedal. Ale čo taký zaujímavý bod, ktorý som ja zachytil, tak bol, že ten pilot, povedaný, ten prvý pilot, sa mal interviu s indickým premiérom Modim a sa mu priznal, že v tej chvíli, keď práve bol povedaný, že ten bod, kedy sa natiahol a otvoril tie dvere, takže sa modlil k hinduistickému bohovi s tou opičou hlavou Hanumanovi. Takže vlastne možno tam vstúpila nejaká ďalšia energia najľudnatnejšej krajiny a možno to tam prelomila, že sa tá operácia nepodarila. To je len tak na okraj. Ale moja otázka je, keďže tiež bola načatá téma o krajinách, čo si myslí pán VK o Írsku? Írsko si drží neutralitu, ja žijem v Írsku, veľa Írov chce byť neutrálnych, neriešia veci, čo sa vlastne ako na Ukrajine deje a tak, ako majú. Oni sú viac sledujú Ameriku a oni sú ako aj nastavení, majú prepojenia na Ameriku. Takže či si pán VK myslí, že Írsko sa zapojí alebo nezapojí, alebo či spadne do toho sektora, amerického. To by bola moja otázka.
1: Ďakujeme.
0: A ďakujem za informácie a pekný večer.
2: No, já děkuji za dotaz. Ano, k té otázce, v případě, že to takzvaně spustí, tak do jaké země se evakuovat, případně přes Turecko, kam jako asi nejlépe. Podívejte se, já vůbec bych byl velice opatrný evakuovat se kamkoliv na severní hemisféru planety. Pokud proběhnou termonukleární údery na území Evropy, třeba jenom taktickými zbraněmi, tak vlivem vzdušného proudění, které proudí ze západu na východ, z východu na západ většinou, ale většinou ze západu na východ v prostoru Evropy a severního Atlantiku, tak bude to stejně jako po výbuchu v Černobylu. Radiace bude cestovat okolo celé planety, ale jenom na severní polokouli. Kolem dokola. To znamená, pokud se evakuovat, tak jedině na jižní hemisféru, to znamená pod rovník, někam do prostoru. Teď, co vás napadne. Austrálie, Outback, někde nějaká poušť, no to asi ne. Jižní Amerika, já už jsem mluvil o Argentině, samozřejmě, že tam jsou dál nějaké další možnosti. Kostarika, no samozřejmě, ta by možná do toho také ještě mohla se zahrnout. I když tam, jak říkám, tam je ten vliv Mexického oceánu velmi značný, tam se točí ty vzdušné proudy a stahují ze severu vzdušné systém, znamená, pokud by byla radiace nad Spojenými státy, tak by se to stahovalo i do prostoru Karibiku. Tam by to asi nebylo úplně, nebo nemuselo být úplně až tak bezpečné. Pokud by někdo hledal jakoby bezpečnou volbu, tak kdekoliv na jižní hemisféře, protože se předpokládá, že jakýkoliv konflikt, který by byl spuštěn, týkal by se severní hemisféry. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát.
3: Dobrý večer ještě raz panu VK a všetkým. Pan VK, zarazil ma má citát Vladimira Putina na Valdovskom fóre, kde hovoril, že globálna situácia sa začne postupne zlepšovať, svet sa bude vzdialovať od západnej hegemónie, smerovať k stabilnejšiemu, demokratickejšiemu, multipolárnemu poriadku. To by predpokladalo, že žiadna vojna medzi Ruskom a Západom nebude. Myslíte, že tým výrokom Vladimír Putin zahmieva, alebo je mu jasné, čo plánuje jeho bábkovodiči? Vie o tom, o zničení domu, myslíte si?
2: Já děkuji za ten dotaz. No ano, on tohle to řekl, ale on tam dodal něco důležitého, že je třeba počítat s tím, že tomuto procesu budou západní země odporovat a budou kvůli tomu vznikat konflikty. To také řekl. To řekl hned potom. To znamená, on se snažil na tom fóru působit optimisticky. Navaldaj, on většinou se snaží ladit do té optimistické roviny, protože je tam příliš mnoho zástupců ze zemí globálního jihu, je tam spousta zástupců ze skupiny BRICS a oni chtějí slyšet pozitivní zprávy, protože se jedná o obchodníky. A před obchodníkama Navaldaj nemůžete říkat, je to všechno špatný, všichni umřeme. To ne, to se nesmí, to se nedá. Jo, to znamená, jste tady na biznisovém fóru a Valda je biznisové, i když biznisově, ekonomicko-politické, abychom byli korektní. Jede se tam biznis, jede se tam ekonomika i globální politika. To na tady těch fórech je skoro všude. Ale tohleto bylo určeno k uším investorů, kteří se nacházeli v publiku auditoria na Valdaji. To chci zdůraznit, to bylo určeno k jejich uším. A já si nemyslím, že Vladimír Putin je tak naivní, že si myslí, že všechno se bude zlepšovat. Naopak to, co všechno vidíme okolo sebe, je eskalace. Eskalace ke konfliktu mezi Ruskem a Evropou. A Putin samozřejmě se chová stejně, jako se choval mezi lety 2014 až 2022. Já sleduju jeho projevy a chová se úplně stejně, jako v tom období 2014-2022. Snaží se hledat dobré signály, snaží se ujišťovat, že situace nebude tak špatná, jak by mohla být. Jeho názory kopírují některé jeho výroky z Valdaje před speciální vojenskou operací, kde opakoval rovněž naděje na urovnání situace ve světě a tak dále. Zkrátka jedna věc je Valdaj, co zazní na Valdaj před investory, a jiná věc je potom realita, která je potom v Kremlu reflektována s generálním štábem ruské armády. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, které se samozřejmě ve většině případů nepublikují. No, takže znovu jenom, kdybych to měl shrnout, tak bylo to určeno k uším biznesmenů a investorů na Valdajském fóru. To nebylo určeno, nebo to nelze považovat jako za výrok nějakého faktu nebo faktického vývoje mezinárodních vztahů, právě naopak. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volající.
4: Pustíme se do posledního posluchače, už máme 5 minut do konce, takže poslední posluchač, pokud někoho máme, Helenko.
1: Ano, máme posluchačku, je tedy poslední, Jem. Hezký večer, ptejte se.
5: Dobrý večer, počujeme se?
1: Ano, slyšíme ano, dobře. Se.
5: Dobrý večer, pekný večer vám, pán VK, pán Vítek a hlavně paní Helenku, pozdravujem. A chcem vám jednu věc, teda také moje pozorování, když jste hovorili o tom Československu. Ja mám zase také skúsenosti, mám pocit, že a teda vôbec aj skúsenosti, že neboli nikdy tak dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ako keď vznikli dve samostatné republiky. Ale to len tak na margo. Ale chcela by som povedať, teda si a dať zároveň aj otázku, že podľa mňa jediné riešenie je vystúpiť zo zločineckých organizácií NATO, Európska únia, OSN a WHO. Už včera bolo neskoro. A otázka je k pánu VK, či je to vôbec možné ešte, či by sa to dalo ešte toto riešenie, vystúpenie týchto zločineckých organizací. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer, zbytok večera.
1: Ďakujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, já budu na závěr pesimistický. Vzhledem k tomu, jak vypadá celá Evropa po roce 2014, představa, že by většina veřejnosti ve volbách se vyjadřila pro myšlenku vystoupení z EU a z NATO, je naprosto iluzorní. To by musela být úplně jiná situace. Snaha o vystoupení z EU a z NATO bude vedena skrze šestou prioritu, válečnou. A nejlepší příklad, pokud chcete vidět příklad, je na Ukrajině. Na Ukrajině už pátým rokem běží konflikt, běží vyhlazovací válka a tím myslím vyhlazovací válka ze strany kyjevského vedení, které chytá lidi na ulicích a posílá je do ruského masomlína na frontě. Ale nikde na té Ukrajině nejsou žádné výzvy, že by tam se udělaly nějaké demonstrace k ukončení války. Jediný, kdo tam protestuje, tak to jsou některé ty postižené rodiny, které přišly o ty svoje muže a o ty svoje syny a tak dále a tak dále. Není skoro o nich vůbec nic slyšet a je tam tak obrovský teror, že nikdo si nedovolí dělat nějakou demonstraci pro válečnou. Těch lidí je tam dost, kteří jsou proti válce, ale pod tím terorem nemají odvahu vůbec o sobě dát vědět. A teď otázka. Kolik lidí pod obrovským rusofobním spektáklem, který se od roku 2014 rozprostírá na celou Evropu, na celou Evropskou unii, dovedete si představit, kolik lidí by dneska jako vyšlo někam prostě do ulic a řekli by, my nechceme být v Evropské unii, my nechceme být v NATO, protože víme, že tyhle dvě organizace nás táhnou do války s Ruskou federací. Kolik myslíte, že takových lidí je? No, hezka. Většina lidí se o to buď vůbec nezajímá, a nebo dokonce s tím procesem tiše souhlasí. A nebo za třetí, s procesem nemusí souhlasit, ale s procesem se smířili. A těch dokonce může být úplně nejvíc ze všech. Proto je třeba říct, že k tomu, aby někdo vystupoval z EU a z NATO, je potřeba změna vědomí v populaci. Změna, která by vedla k odmítnutí NATO a k odmítnutí EU jako hlavních příčin neštěstí, strádání, trýznění a likvidace národa ve všech oblastech společenského života. Ekonomika, kultura, bezpečnost, právo, justice, legislativa. Úplný rozpad a rozval státu a společnosti. A kdy přichází taková situace? Ve válečném konfliktu. Jinými slovy chci říct, že něco takového připadá v úvahu jenom v případě, kdy si naše národy střihnou konflikt s Ruskem. To je to děsivé zjištění samozřejmě, ale ke změně hodnot mezi populací bez válečné zkušenosti, obávám se, nedojde. Byl bych rád, kdyby to šlo jinak, ale zdá se, že bez té zkušenosti to opravdu nepůjde. Dnešní zrusofobizovaná Evropa buď Rusy nesnáší, nenávidí, buď je jim to jedno, ale spíš Rusy nechtějí vidět, anebo dokonce aktivně by do té války chtěli jít, jako různí mladí, zrusofobizovaní ze školství a tak dále a tak dále. To znamená, to, že chtějí v Evropské unii převádět peníze od zemědělců směrem ke zbrojení, to je jenom důkaz toho, že oni jsou připraveni vyčlenit prostředky na ten projekt. Prostředky na zbrojení, na přípravu války s Ruskem. Jsou proto rozhodnuti. To je důkaz. Nic jiného dokazovat se nemusí. To je to nejděsivější zjištění. No a to je všechno. Já doufám, že teda dneska se vám to líbilo, že všichni, kdo se chtěli dovolat, tak se dovolali. Uvidíme opět za týden v pátek po 19.45, jaká témata, jaké nové události přinese další týden. Vy si samozřejmě užijte hlavně nadcházející víkend. No a já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.45. Pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer a nebo dobrou noc.
4: Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaši přízeň a hlavně za podporu, které si opravdu velmi vážíme. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
4: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 178 věnovaného Donu McLeanovi, americkému písničkáři, u příležitosti jeho 81. narozenin. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

0: person that people see on stage, and I've been doing this for more than 40 years now, is really an invention, a creation. And I fuse old-fashioned.
1: Ta osoba, kterou vidíte na pódiu, je vlastně takové mé druhé já. A už tak vystupuji po 40 let. Vlastně spojuji i různé hudební styly, rock and roll, bluegrass nebo tradicionál. A někteří lidé mi říkají, že jsem se utopil v padesátkách. A svým způsobem mají pravdu. A kdyby jen léta 50. Don McLean se často inspiroval a například tuhle píseň s názvem Wonderful Baby věnoval hrdinovi 30. a 40. let Fredu Astérovi.

Dan McLean měl ten dar, že do zdánlivě neškodné jednoduché písničky vložil moudrost, kterou jsou minstrelové občas obdařeni, například, že v životě těžko odlišíme začátek od konce a že dokud žijeme, tak pravdu nikdy nepoznáme. Ostatně sám komik, tanečník, zpěvák Fred Astaire, kterému byla písnička věnována, jak jsme zmínili, si ji oblíbil, zamiloval a naspíval. A dokonce i u nás Pavel Bobek pod názvem Nádherná krásko. Ale zpět k našemu americkému trubadurovi.

0: Music was like the sun in the sky. Everything else belonged to a
1: shell. Muzika byla pro mě sluncem na obloze a nic jiného mě nezajímalo. A škola už vůbec ne. Táta byl ze mě zoufalý.
0: Not interested in anything but music, and this is the last thing in the world he ever wanted.

0: Dan McLean, jehož předkové měli skotské a italské kořeny, se narodil ve městě New Rochelle ve státě New York, byl ovlivněn hlavně Frankem Sinatrou a Buddy Hollym, zamiloval si Pete Seegera a skupinu The Weavers, již v 50. letech skamarádil se s nimi a s Petem Seegerem potom často společně hráli na různých, jak se říká v Americe, gatherings,
1: anebo hutnanies.
0: Třeba na řece Hudson, kde jednou, zrovna když to natáčela televize, Dan zpíval humornou písničku o papeži, načež z nebes se ozvalo zahřmění.
2: I used to sing this little song about the Pope. Well, it was actually called Color TV Blues. And when I got to that little joke about the Pope.
3: Now did you read the encyclical written by the Pope, saying folks with private property just got no hope. The rich ain't welcome.
2: And suddenly thunder goes off. And the audience thought it was just hilarious.
3: Now I ain't saying that the Pope was wrong, but he can easily afford to sing that song. God is wreaking his wrath on me. And if you'd like to call him up, when you need some dough, his number's at Conspiri 220. Stay where you are. We're gonna fight back with song. Yee-hoo! Don't move.
2: People saw the show on TV. Not just in the Hudson Valley area, but in Florida, Boston, Chicago, Los Angeles. And I was discovered.
0: Písnička byla narážkou na církev, speciálně v Americe, kdy evangeličtí kazatelé rýžovali tisíce a miliony, a jak se v praví písničce, když potřebujete trochu vydělat, stačí se pomodlit a zavolat číslo na telefonu Spirit 220. A ledva toto v písni zaznělo, ozval se hrom a spustil se liák a skutečnost, že na místě zrovna byla televize, která potom přenos vysílala v celé Americe, stal se Dan McLean přes noc slavným. A to pro něj bylo zároveň povzbuzením ke skládání nových písní a nejen balad. Tak vzniklo například Boogie, které bylo patřičným formátem pro refrén, který zněl It takes a great big man to win a great big fight. Vezme to velkého člověka, aby vyhrál velký boj.

Díky talentu a tvrdé práci si Don McLean brzy vybudoval pozici, jakou měl třeba Paul Simon, Jim Croce, Johnny Mitchell, Gordon Lightfoot nebo Anglii Donovan. A jednou si ho přišla poslechnout zpěvačka Lori Lieberman a McLeanův zpěv ji tak okouzlil, že o něm napsala tuto písničku, kterou později proslavila Roberta Fleck.

Don McLean vydal přes 20 desek, dostal se do síně slávy, jeho písnička American Pie se stala národním pokladem v Kongresové knihovně. Mezi jeho dvě nejznámější skladby patřil již zmíněný American Pie a písnička Starry Starry Night s podtitulem Vincent, jelikož popisovala život a rozpoložení malíře Vincenta van Gogha. Tuhle písničku miloval rapper Tupac Shakur. Často se o ní zmiňoval a jeho maminka potom prosadila, aby mu ji zahráli na pohřbu. Sorry.

Nejslavnější skladba Dona McLeana a možná jedna z nejslavnějších vůbec, The American Pie, americký koláč, začíná smutkem z předčasné smrti Donova hrdiny Buddy Hollyho, jenž tragicky zemřel pádem letadla. A to byl den, kdy zemřela hudba. The day the music died. A posléze se tematicky rozšiřuje a v epickém duchu slovo po slově, řádku po řádce, popisuje vývoj a změny v Americe v průběhu 50., 60. a 70. let. Tam najdeme Dylana, Jamesa Deana, Janis Joplin, Kennedyho, Meredith Monka zavražděného na festivalu v Altamontu. Tři osoby, které McLean obdivoval nejvíce, otce, syna a ducha svatého, kteří ale ujeli posledním vlakem na západním pobřeží. Ano, i tato skladba má apokalyptický nádech. Oblíbila si ji též Madonna. A přestože Don McLean, jenž prodal více než 50 milionů desek, asi nedostatkem keše netrpěl, i tak tantiemi za její verzi vydali určitě navíc než na dvojité máslo na chleba. Jestli mu přinesli štěstí, tam ponecháme otazník.

Co dodat? Kdysi Dan McLean učil svého syna hrát na banjo. Dneska se těší přízni o 48 let mladší Kanaďance jménem Paris. Kdysi ho inspiroval levicově založený Pete Seeger. Dnes přijímá rozhovory u Tuckera Carlsona. A když John Fogerty z Creedence Clearwater Revival věnoval svoji píseň hnutí Black Lives Matter, tak Don McLean napsal baladu pro George Floyda. A zatímco Johnovi jeho fanoušci skládali pocty, McLeana jednomyslně skritizovali, že se na samém konci kariéry podvolil systému. Když přišla deprese, tak Dana vyléčili koně, které miloval, které choval, a Dona McLeana jste nikdy neviděli v teniskách. Jak sám zpívá v písničce, je těžké rozeznat, co končí a co začíná. Ale kalendárium číslo 178 právě končí a od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.

kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a

0: Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
1: Hezký sváteční podvečer, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače ze studia Helen v den české státnosti, kdy si připomínáme svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních symbolů českého státu. Dobrý podvečer ze studia, kde právě startuje povídání s Helenou na rovinu. Dnešní pořad je vlastně takovým volebním speciálem, neboť volby jsou současným velice aktuálním, velice obsáhlým, naléhavým a zásadním tématem. Do voleb zbývá pár dní, proto budeme mluvit o tom, zda se dočkáme změny. Koho volit? Podle čeho se rozhodnout? Proč volit do Senátu parlamentu České republiky? K čemu vlastně Senát máme? Nezapomeneme ani na zhodnocení vyhrocené nenávistné volební kampaně politických stran a hnutí. Zkrátka, budeme dnes mluvit o všem, co s volbami souvisí. Celé dnešní povídání s Helenou na rovinu s datem 28. září bude plné názorů a komentářů mých hostů, kteří odpoví i na vaše dotazy, které posíláte do studia Helen na mailovou adresu studio.helen.svcs@gmail.com nebo které přímo telefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022. Tolik úvodní informace, ještě zbývá pozdravit a představit dnešního hosta. Tím je česká podnikatelka, politička, aktivistka, kandidátka do Senátu v senátním obvodu číslo 69 Frýdek Místek, předsedkyně politického hnutí Nezlomní, žena s dobrým srdcem, pracovitá, spolehlivá, zodpovědná, úspěšná, silná osobnost, která umí žít naplno. Nela Lisková, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer, zdravím všechny posluchače.
1: Spolu s dnešním hostem je ve studiu i můj kolega z Brna, komentátor a bloger Olda Duchoň. Ahoj, hezký den.
3: Ahoj a hezký den po delší pauze.
4: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Ještě dříve, než se pustíme do dnešního tématu, tak tu máme pro vás pro všechny jednu písničku. A to volební písnička Nely Liskové. Pojďme si ji pustit.

0: Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu. Druhé kolo senátních voleb je naplánováno o týden později na pátek 16. a sobotu 17. října. Letošní volby tedy pomalu, ale jistě klepou na dveře. Většina politických stran odstartovala poslední fázi volební kampaně, představila program i kandidáty a na nás bude se správně rozhodnout. Možnost svobodné vůle je prý jedním ze základních principů demokratické společnosti. Samozřejmě je také možné nejít k volbám a nechat rozhodnout jiné o tom, co a jak se v okolí našeho domova, v krajích i České republice bude dít. I to je možnost. Ale věřte, že opravdu až ta poslední. Pořád přicházejí otázky, proč jít volit, když je rozhodnuto. Proč jít volit, když ani ti, které zvolíme, se do vedení obcí a měst nedostanou, a tak bych mohla pokračovat. Ptáte se, proč jít volit? Protože jde o nás. O naše životy, o naše rodiny, o naše důchodce, kteří naši zemi dali svoji sílu, schopnosti a kteří tuto zemi budovali, o naše školství, zdravotnictví, zemědělství, průmysl, o politickou kulturu, svobodu slova, o to zbavit se lhářů, manipulátorů, zbavit se neschopných i těch všeho schopných, o to nenechat se urážet, zastavit ekonomický rozvrat země. Je toho hodně, co se musí změnit, ale bez nás, bez vás, to opravdu nepůjde. Je ještě jiný důvod, proč jít volit? Nelo, přidejte svůj pohled na volební kampaň a důvod, proč vlastně vy sama jste se rozhodla kandidovat do Senátu.
1: Krásný podvečer. A já bych nejprve možná objasnila můj pohled na Senát, protože když kandiduji do Senátu, tak je to asi otázka příznačná a myslím, že otázku tam doposlal, mám pocit. Takže já to vidím následovně. Můj pohled na Senát je dlouhodobě velice kritický a rozumím občanům, kteří jej považují za instituci, bez níž by se Česká republika dokázala obejít. Dokud ale Senát existuje a disponuje významnými a ústavními a zákonodárnými pravomocemi, tak považuji za velmi důležité, kdo v něm a sedí a jak tyto pravomoce využívá. Jo, to je přesně ten důvod, proč kandiduji, protože je potřeba, aby, když už ten Senát máme, ho spousta lidí považuje za zbytečný, ale prostě ho máme, to je holý fakt, tak aby v něm skutečně pracovali lidé pro Českou republiku a pro české občany a ne tak, jak tomu bylo doposud v většině případů, proti zájmům České republiky a proti zájmům občanům České republiky. To znamená, že Senát by podle mě měl být především skutečnou pojistkou při přijímání zákonů a měl by důsledně posuzovat návrh.

0: návrhy přicházející z poslanecké sněmovny chránit ústavnost a základní práva a svobody, když i to je diskutabilní v České republice, o tom by mohla vyprávět, ale právě proto kandidují do Senátu, aby se to mělo. A v případě potřeby, aby dokázal zabránit přijetí špatných anebo nedostatečně připravených zákonů. To by měl být primární cíl, primární práce těch senátorů. Samozřejmě je potřeba, aby podle mě v podstatě neměl by podle mého názoru fungovat jako instituce, která se automaticky potvrzuje politická rozhodnutí většiny. Senátor má mít odvahu rozhodovat samostatně podle svého svědomí a znalosti konkrétní problematiky, což je taky dost podstatné. Především to, co považuje za zájem občanů České republiky. A přesně tak bych se ke svému mandátu stavěla já.
1: Když zůstaneme u toho Senátu, jako senátorka byste měla zákonodárnou iniciativu. Co by byl první zákon, který byste chtěla prosadit?
0: Tak já se dlouhodobě zajímám o ochranu práv občanů, svobodu projevu, fungování právního státu, bezpečnost a České republiky a právě těmto oblastem bych se chtěla v Senátu také věnovat. A z tohoto hlediska by mému zaměření nejvíce odpovídala třeba práce v výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, případně v ústavně právním výboru. Pochopitelně, že vycházím i ze svých osobních, bohatých osobních zkušeností s politickými procesy v České republice, aktuálně čelím novému třetímu politickému procesu, to bych potom objasnila později. No a určitě bych se chtěla zajímat zejména o bezpečnostní a zahraniční politiku, což je mojí pohodobě, potom migrační politiku, trestní právo, ochranu základních práv a svobod a otázky svobody projevu. To jsou takové věci, kterými se věnuju posledních 11 let a bohužel tady ta situace v České republice nabývá obrátek, že je to tristní. Spousta lidí, učitelů například a slušných lidí bezúhonných skončila před soudem za slušně kultivovaně vyřčený politický názor, který neodpovídal těm mainstreamovým nebo těm politickým, tomu politickému směru, který byl třeba za minulé vlády Petra Fialy prosazován a ražen mezi lidi. Takže já považuji za zásadní, aby byla bezpečnost České republiky vždy na prvním místě, ale současně, aby se bezpečnost nestávala univerzálním argumentem pro nepřiměřené omezování občanských práv a svobod, což se děje bohužel. Stát má své občany chránit, ale zároveň musí respektovat jejich ústavně garantovaná práva. A stejně důležité pro mě bude důsledně prosazovat rozhodnutí, která přenášejí další pravomoci České republiky na nadnárodní instituce. Že Česká republika musí být schopna rozhodovat o zásadních otázkách své bezpečnosti, zahraniční politiky a vnitřního uspořádání především podle vlastních národních zájmů. A viděli jsme za minulé vlády, že se to dělo ve všech zájmech ostatních národů, ale rozhodně ne a v zájmech České republiky. Takže to je přesně to, co mě vyprovokovalo i k tomu kandidovat do Senátu, protože je potřeba, aby konečně se ta politika změnila, aby lidé opět nabyli důvěru v politiku, protože já rozumím tomu, že jsou z ní, protože já osobně jsem taky znechucená. Pochopitelně, že opravdu ta politika je taková, jaká je a zvulgarizuje extrémně, je agresivní, přenáší se to pochopitelně i do společnosti. A to jsou přesně ty důvody, proč tady tomu chci čelit a proč kandiduji do Senátu, protože bych chtěla opět ukázat lidem, že politik nemusí být vulgární primitiv, ale že to může být vzdělaný, kultivovaný, inteligentní člověk, který nejde pro to, aby měl zaplacené složenky každý měsíc, ale proto, aby skutečně naše země se ubírala úplně jiným směrem, než tomu je doposud. Právě proto razím i myšlenku, že do toho neměli vstupovat lidé příliš mladí, kteří nemají třeba osobní zkušenosti s normálními věcmi v životě, to znamená být zodpovědný, pracovat, platit si své závazky. Jako opravdu by tam měl do politiky vstupovat člověk vyzrálý, který už má za sebou všechny úspěchy a pády, aby byl potom kompetentní a mohl rozhodovat v zájmech občanů České republiky a věděl, co je to život obyčejného člověka.
1: Oldo, máš pocit, když mluvíme o Senátu, sám si byl kandidátem do Senátu také, že je možné mluvit o tom, že bychom se mohli dočkat změny?
2: Já se obávám, že ta změna bohužel ještě nepřijde, protože všechno se hodnotí zatím dle toho spotřebního košíku a ten spotřební košík zatím ještě není tak zlý, aby hlad lidí dohnal k nějakému činu a aby je dohnal k volbám, protože tak, jak řekla paní Lisková, tak spousta lidí je otrávena natolik, že k volbám nepůjde. To znamená, že si myslím, že i v tom komunále, a je to vidět v tom komunále, to vidět na těch spolcích, které kandidují, že když třeba z 12 najednou kandidují jenom 3, a když se podívá člověk do senátních obvodů, tak tam je vyprahlo úplně. Jo. Zase můžu říct, že v tom případě by mohla paní Lisková senátu překvapit, protože dneska ti velící senátoři, tak jako je pan Vystrčil třeba, tak ti získali senát s podporou 5000 hlasů. Jo, což...
0: No já osobně bych potřebovala aspoň 8000 hlasů tedy. A proti mě stojí v Senátu paní Helena Pešatová, která zastává TAN a Pirát. To znamená, že zastává politiku protinárodní. Tak já to aspoň vnímám. A už to je pro mě výzva, protože Piráti mě tahali 8 let po soudech absolutně za nic, za sdělení článku, jehož jsem nebyla ani autorkou, a který jsem odstranila. A já právě proto kandiduji, protože já miluji můj region, miluji Beskydy. Jsem holka z Podbeskydí, jak zpívá v písničce, a opravdu mi záleží na tom, aby jednou ti migranti opravdu nevzali náš dům, byt, chaty. Jo. Takže není to legrace. Měli bychom k tomu přistupovat zodpovědně. Osobně mám samozřejmě taky velice kritický postoj vůči politice jako takové, ale já si myslím, že můžu kritizovat cokoliv, ale když budu jenom kritizovat a nic nedělat, jenom lamentovat nad tím, jak to tady všechno stojí za huby, tak to není můj přístup k životu. Já samozřejmě můžu něco zkritizovat, ale zároveň cítím jako nějakou takovou povinnost těm lidem zároveň nabídnout řešení. A to takhle bychom k tomu měli přistupovat, protože všichni nadávají, jak ta Česká republika jako sjela hodně dolů, jak je to tady všechno špatně, jak od vlády minulé Petra Fialy se všechno zdraví. Zdražilo, jak jsou prostě důchodci jsou nešťastní, snivel třeba i v rámci těch sociálních dávek, které nedostávají, protože ten systém absolutně skolaboval díky Jurečkovi ministerstvu. Takže tady je tolik problémů, které bychom měli řešit. A tím, že já to každý den sleduju, natáčím denně videa a věnuju se tomu opravdu velice podrobně, tak jsem přesvědčena o tom, že jsem osoba kompetentní, napříč segmenty, fundovaně opravdu tu politiku dělat na požadované úrovni. A to bych třeba nemohla tvrdit před 10 lety. Opravdu, to bych si třeba netroufla. Takže už dneska v mých letech se opravdu si myslím vyhodnotit si ty životní priority a tu profesi tak zodpovědně. Toho nebojím a prostě jdu tvrdě do toho. A moc ráda, když si lidé v rámci těch 42 obcí a měst, které spadají do obvodu 69 Frýdek Místek, za které kandiduju, když mi dají svůj hlas, protože je potřeba, aby skutečně v tom Senátu a vůbec celkově, ono by to šlo krůček po krůčku, kdyby se dostávali skutečně do politiky pomalu a jistě pro národní lidi a nejenom takový političtí biznismeni navázaní na různé nadnárodní korporace, kterým slouží, tak určitě bychom viděli krůček po krůčku, trvalo by to pochopitelně, ale změny, které by byly výrazné.
1: Já ještě se vrátím k té současné senátorce Heleně Pešatové. Když se setkáváte s lidmi v kampani a mluvíte s nimi, jak oni vlastně vnímají současnou senátorku? Chápou nutnost změny i tedy strany? Protože je zahnutí STAN?
0: No tak za mnou chodí lidé, kteří jsou našeho politického smýšlení. Takže samozřejmě ti si uvědomují docela dobře, co tady napáchala minulá vláda, jaký zločinů se dopustila a že to budou splácet ještě další a další generace. Takže ti si to uvědomují velice dobře, ale nejsem schopná teď aktuálně vyhodnotit poměr voličů paní Pešatové a třeba potenciálních voličů mojí osoby, protože to samozřejmě uvidíme. Lidé pochopitelně i v těch regionech nejsou až tak zatíženi tím, co se konkrétně třeba děje v tom daném regionu, protože ta nadnárodní politika, ta velká politika, ta vysoká politika, to je to, co denně vidíme v mainstreamu, co vnímají a co je vlastně takovým jako hlavním i předmětem toho, o čem se bavíme. Protože samozřejmě, že to, že se někde opraví chodník nebo spraví most, je fajn, ale v konečném důsledku nás všechny ovlivňuje třeba cena pohonných hmot. Ovlivňuje nás to, že třeba prezident Bliky je proto, aby se rapidně snížily počty nemocnic v České republice. Ovlivňují nás další věci. Takže to je to, co zajímá většinu občanů. Takže opravdu pravda je to, že ta politika velká, ta senátní a parlamentní, tak ta je vždycky předmětem naší diskuzí.
1: Jak vnímají teda voliči u vás na Frýdeckom Místecku Senát jako celek? Protože většina voličů podle toho, co říkají jednotlivé prognózy od různých odborníků, Senát nechce, chtěli by ho zrušit, zdá se jim zbytečný. I když já mám pocit, že když si řekneme, co všechno může Senát ovlivnit, že někteří názor změní, protože může ovlivnit opravdu hodně. Není to taková neškodná instituce. Ano, možná, že je zbytečná tím obsazením, ale je to složitější. Jak to vypadá u vás? My tady na Tachovsku také volíme senátora a lidé volit nechtějí a senát také nechtějí. Jak je to
0: u
1: vás?
0: Tak pochopitelně, já se s tím setkávám taky samozřejmě. Jsem taky kritická vůči senátu a taky jsem, dejme tomu, i pro zrušení senátu z toho důvodu, že opravdu se mi to jeví jako předražená instituce, která je možná zbytečná. Druhou stranu, prostě je to, že senát máme. Že už ho jednou máme, tak jsem proto, aby tam zkusovali lidé, jak jsem říkala, v zájmu České republiky a českých občanů a nikoli proti zájmům České republiky a českých občanů. A fakt je ten, že můžeme potom třeba následně v rámci, dejme tomu, kdyby tam vzniklo nějaké pronárodní seskupení, tak v rámci tady tohoto usilovat třeba o zrušení senátu. Já se tomu vůbec nebráním, opravdu se tomu vůbec nebráním. Na druhou stranu je potřeba se na to dívat teď realisticky, že proč bychom měli rezignovat na volby do Senátu, když už ten Senát jednou máme, a uvolnit tu cestu opět těm Pirátům, STANu, ODS a vůbec těm deshnutím a politickým seskupením, která mají velice negativní vliv, ženou nás do války, preferují Ukrajinu nebo zahraniční velmoci místo České republiky a v podstatě té České republice absolutně nic nedávají. Z tohoto hlediska bych vyzvala občany České republiky, aby skutečně se nad tímto zamysleli třeba z tohoto úhlu pohledu. A výhledově můžeme samozřejmě diskutovat o tom, že třeba Senát je zbytečná instituce, předražená instituce a že se může zrušit. Ale teď bych nerezignovala na opravdu k těm volbám jít a volit ty pro národní politiky, aby i v tom Senátu bylo zastoupení normálních, rozumných lidí se zdravým selským rozumem, kteří nebudou jednat proti České republice.
1: Když se vrátím k tomu, co všechno může Senát, tak Senát například navrhuje znění zákonů s výjimkou zákona o státním rozpočtu. Spolu rozhoduje s poslaneckou sněmovnou, ale jejich hlasy jsou také platné. Zda bude v republice válečný stav, nebo zda vyšleme naše vojáky mimo území České republiky, nebo zda povolíme pobyt vojsk jiného státu na našem území. Také rozhoduje o tom, zda Česká republika ratifikuje mezinárodní smlouvy, včetně hospodářských, nebo zda se staneme členem mezinárodních organizací. Senát může také svým negativním rozhodnutím zrušit rozhodnutí vlády o vyslání našich vojáků na zahraniční mise a o pobytu cizích ozbrojených sil v České republice nebo o průjezdu cizích vojsk přes Českou republiku, včetně přeletů přes naše území. A to si myslím, že jsou velice důležitá témata, velice důležitá rozhodnutí. A tato rozhodnutí musí dělat ti, kteří chtějí hájit zájmy České republiky. Nebo se mýlím, Nelo?
0: No, pochopitelně máte pravdu. Ještě bych připomenula i to, že se nadává souhlas u soudu. Taky samozřejmě velice zásadní věc. No a z tohoto hlediska pochopitelně, když už ten senát máme a má tyto pravomoci, tak je potřeba, jak jsem říkala, aby tam pracovali lidé, kteří nepoženou Českou republiku do války, budou třeba jako já ani české koruny, nebudou tady schvalovat nesmysly Bruselu, těch nikým nevolných úředníků, kteří jsou prostě psychopati, absolutně nás ženou do šílených situací. Samozřejmě ten zelený terorismus, jak já říkám, tady připravují různé ty ETS 1, ETS 2 a tak dále. Jo. Takže v podstatě pochopitelně z tohoto hlediska je potřeba k tomu přistupovat tak, že ten senát máme a je třeba pracovat zodpovědně a ty pravomoci nebrat na lehkou váhu.
1: Oldo, jak vidíš ve světle těchto informací senát jako takový, protože senát tady je, nikdo ho nezruší, je nutné změnit osazenstvo senátu. Nebo ne?
2: No to je odpověď, na to je velice jednoduchá. Senát je v takové podobě, jaké je, a 2/3 senátorů jsou právě opakem toho, co by chtěla druhá polovina národa. Jo. Momentálně, kdo tam trošičku bojuje, než je to zvalcuje, tak je paní Kovářová a paní, teď si vzpomenu, Zirtek Hamplová. Jo. Jinak jsou to vlastně neviditelní lidé, protože ti se nikam nederou, ti prostě berou jenom své prebendy, krom Tchajvance, předsedy, že, který teda, pardon, se vždycky předvádí někde nějak, hlavně mu to vyšlo. No a to, co říkala paní Lisková, tam totiž za té podoby, jaký ten Senát je, tak on má a nemá spoustu věcí a možností rozhodovat a docela zásadně, jo? Když si vezmeme, když chtěli sestřelit Miloše Zemana, tak prostě čemu by velel ten náš Tchajvanec milovaný. A to je přesně ono, jo? Že prostě ani si to lidé uvědomují, protože tu roli Senátu neznají, kdo koho kdy a jak zastupuje a co může senátor vytvářet. Takový senátoři, jako je třeba tady brněnský Papoušek nebo druhý brněnský Opilec Rychlík, tak ti jde vytvořit nikdy nic. Že? Ti si dají na tričko ještě Karla, který nám umřel, a budou prostě si stát za svým a dopadne to tak, že pro ně milejších těch minimálně 250 tisíc, který tam za jedenkrát za měsíc na týden, který dostanou za vykonávání práce, no a za lehký levný peníz se v senátních kantinách naperou jak jídlem, tak alkoholem.
0: Já bych jenom připomenula, že třeba, protože já sleduju samozřejmě hlasování v Senátu a v podstatě vlastně 21. let 26 Senát se zabýval usnesením účasti České republiky v takzvané koalici ochotných a k podpoře Ukrajiny. A přijaté stanovisko mimo jiné navazovalo na pokračování České muniční iniciativy pro Ukrajinu a podporovalo kroky směřující k posilování obrany Ukrajiny. No a já bych takové stanovisko nepodpořila a hlasovala bych rozhodně proti. Protože od počátku odmítám pokračující posílání zbraní a munice na Ukrajinu a absolutně s tím ani s tím republika pokračovala ve financování vojenské pomoci Ukrajině. Takže v podstatě tady už vidíme, že opravdu jsou tam zásadní zákony, jsou tam zásadní ustanovení, ve kterých je potřeba, aby prostě byli ti pronárodní politici a postavili se k tomu zodpovědně, protože já od počátku odmítám celkově vlastně financování nejskorumpovanější země. A když potom vidíme, kam ty peníze jdou a že tady jsou obrovské korupční v řádech stovek milionů, miliard a to všechno financují daňoví poplatníci z České republiky, tak je to teda opravdu velká nezodpovědnost politiků a je to neomluvitelné. A oproti tomu, pochopitelně, vzhledem k tomu, že jsem v Donbasu pobývala 2 roky a viděla jsem ty hrůzy války, tak nejsem vůbec proti tomu pomoc lidem potřebným, ale skutečně potřebným. To znamená, že těm, kteří, a potřební jsou ti, kteří se do České republiky nedostanou, pozor. Takže ti, kteří potřebují naši pomoc a skutečně bychom tou ruku nabídnou, tak ti nemají ani finance na to, aby vycestovali do České republiky. Oproti tomu tady máme tisíce, desetitisíce politických migrantů, kteří tady jezdí pro sociální dávky a pokud jdou zpátky domů. A to je další nezodpovědnost. Takže tady vidíme jeden problém za druhým, který se neřeší. Přehlíží se to, bagatelizuje se to a ve výsledku tady pomáháme miliardářům a oligarchům a nějakým mafiánům, ale hrajeme si na to ještě, že pomáháme potřebným a ještě se kolem toho dělá taková ta psychologická, aby to vypadalo, jakým způsobem se k tomu nestavíme, ale ty peníze tečou prostě do kanálu. A to je zásadní problém, proč já se proti tomu stavím a proč bychom měli rozlišovat skutečnou realitu oproti té retorice, která je diametrálně odlišná.
2: Já si do toho vstoupím, abych jenom doplnil paní Nelu v jedné věci. Spousta lidí si u nás neuvědomuje, že migranti z té války, kteří sem teďka přišli, tak ty si zde vytváří perfektní zázemí, protože přišli s balíkem peněz. A skupují tady české firmy a v podstatě začínají si tu budovat svoje zázemí, protože ví, jakým způsobem se Ukrajina vůbec ubírá, že to prostě je dneska, za první to je sice válečné území, ale spoustu věcí tam mají poskupované nadnárodní společnosti, jako je BlackRock a jim podobní. Tam se to týká hlavně že o toho zemědělství v rámci, když byl tehdy za dobách Sovětského svazu, když to byla obilnice Evropy, takže oni ví, proč tam vstupují. No a u nás začíná být problém s tím, že tito lidé, kteří sem přijdou a mají tohle toto zázemí a které si tady budují, tak jednou budou chtět ovlivňovat, já už u toho asi možná nebudu, ale budou chtít ovlivňovat život v této zemi u nás. No a bohužel je vidět krásně to, že sami Ukrajinci si doma pořádek neudělali se svými představiteli, no aby jsme jim dýcháme na záda, takže aby jsme nedopadli tak nějak podobně.
0: No já tady toto popisuji ve své knize Příběh Putinovy děvky, kde vlastně popisuji své zážitky přímo z bojových pozic, z bojových linií, z oblasti těch bojových linií. Popisuji tam, jakým způsobem to ovlivnilo jako můj život, život mojí rodiny, že jsem odjela na Donbas. Popisuji tam vlastně i původ té války, i vlastně celkově ty dopady. Takže pokud mám, tak samozřejmě na mém e-shopu Nel Lalísková kniha si můžete knihu objednat, protože to je zásadní. Ta kniha je takový vlastně artefakt doby, protože odmítli mi vytisknout tiskárny v České republice, na Slovensku i v Polsku, všude se báli, takže ta kniha je tištěna daleko za hranicemi České republiky, což jsem asi ojedinělý, ne asi, ale určitě ojedinělý, že se bál vytisknout nějak v České republice. I když to byli třeba lidé, kteří mi dlouhodobě fandí, tak řekli, že skutečně mají tak obrovský strach z tehdejší vlády Petra Fialy a zejména z Rakušana, že budou mít různé problémy v rámci svého podnikání a zbytečné kontroly z finančních úřadů, aby se tam něco našlo, jenom proto, že sympatizují se mnou a vytisknou mi takto, jak říká někdo, kontroverzní knihu. No ta kontroverze samozřejmě je to, že jsem zažila něco a pravdivě jsem to popsala a tomu se dnes říká kontroverze. Protože pokud přijdete na veřejnost s pravdou, tak je to samozřejmě záležitost, která je označována za kontroverzi, protože je to strach té druhé strany, která odmítá tu pravdu, potlačuje pravdu a snaží se a usiluje o to, aby se lidé báli nahlas pravdu říkat. A to je další důvod, proč kandiduju do Senátu, protože to prostředí v České republice aktuálně, které se týká třeba svobodného vyjadřování a toho, že lidé se bojí v práci říct třeba před kolegy nebo před šéfem, co si myslí, jaké mají politické smíry, aby nebyli vyhozeni z práce, nebo že se bojí už i v hospodách mluvit, jo, tak to je něco absolutně šíleného. Vrátili jsme se teda v čase a pamětníci mi třeba říkají, že ani za dob minulého režimu neměli lidé až takové obavy se otevřeně bavit o politice, jako je to v dnešní době, protože opravdu ta Česká republika se stala místem rozdělím na dvě radikální skupiny. Jedna jede proti druhé, ale vidím, že ta druhá, ti lepší lidé takzvaně, kteří si přejí válku a podporují to financování, aby Ukrajiny. Ti jsou nesmírně agresivní a v podstatě kvůli tomu mě čeká třetí politický soudní proces, protože mě udal nějaký člověk, Zříčan mám pocit, že byl, a na základě toho se rozpoutala vlastně proti mě další soudní mašinerie, která mě čeká. A paradoxní na tom všem je to, že státní zástupce ve Frýdku Místku proti mě dvakrát zastavil to stíhání jako nedůvodné. To znamená, že není důvod vůbec mě stíhat. Převzala si to tedy Praha a byla během pár dnů již připravené vypracované obvinění o sobě. Takže budete svědky dalšího politického procesu v České republice jenom proto, že jsem si údajně dovolila spochybnit to, že člověk, který vraždil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, vraždil i v Klanovickém lese, protože pochopitelně ten člověk neměl motiv. Logisticky je to taky nesmysl, protože měl těžkou tašku se zbraněmi a neměl auto a v podstatě proč by jen tak někdo jel do Klanovického lesa a zabil tam muže a dítě, že jo. Takže jenom kvůli tomu budu soudem. A takže tady vidíte, že v podstatě vyjadřovat se ke jakékoliv politické problematice na sociálních sítích je dnes velké riziko. A já si myslím, že v takové zemi nikdo z nás nechceme žít. Zemi plné strachu, udavačů a agresivních vulgárních lidí, kteří absolutně neví, co to je demokracie, protože podle mého názoru je demokracie to, že vy můžete mít zcela opačný názor, než mám já, ale já budu vždycky usilovat o to, abyste ho vy mohli veřejně říkat. To je mého názoru demokracie. A tady toto v České republice prostě není.
2: Já jestli bych to jenom doplnil, já si myslím, že ono polovina národa žije v představě o slovu, kterému se říká demokracie. Jo, demokracie to je slovo prostě normálně sprosté, protože tam neexistuje. Já vždycky říkám, demokracie podle koho? Podle mě, podle paní Liskové, podle Helenky. To prostě to slovo, a je to zdiskreditované tak, jak kdysi se skoro zdiskreditovalo slovo mír, a podívejte se, je tady 40 let po nějakém kotrmelci, kdy jedna parta, která potřebovala uchopit moc a majetek, tak vytvořila převrat. On ten převrat zase přijde, z toho si nedělám iluze. A otázka je, co to bude za partu, která se toho zase ujme, toho majetkového převratu. A po těch 40 letech se dostáváme. My se dostáváme úplně tam zpátky, kdysi. Já jsem 50. léta nezažil, ale pokud tomu tak bylo, že jo, ty indicie tam jsou, že prostě nějaký problémy mezilidský tam prostě byly a byly uplatňovány represivně, no tak vlastně tady tato sebranka, která tomu vévodí a slouží někomu jinému, tak ona dělá tu stejnou roli, akorát, že dneska prostě se to nedělá tím, že výloženě skončíte jenom ve vězení, ale oni vás dokáží psychicky zdeptat, zlomit. Jestliže ukážete, že něco víte, nebo že jste rozumná, potom ty party, které dneska jsou ve sněmovně a v senátu, takže na každého z nich se něco ví a ti se toho bojí a dělají tak, jak jim nadřízený orgán píská, tak podle toho tancují, protože na ty lidi, na který nikdo nic nemá a kteří se nebojí, tak je prostě tlačeno zase tím způsobem, že se ruinují ekonomicky a psychicky. To tak prostě bohužel zase v této demokracii slavné je. No, bohužel.
0: No, tak o to bych já mohla vyprávět. Takže no, že 8 let tahání po soudech za nic, jenom za to, že měla rozmar paní Richterová z Pirátů a vlastně byla jsem odsouzena za šíření nenávisti, tak to je naprosto neuvěřitelné, jo? Jenom proto, že jsem sdělila její rozhovor z Pirátské pravdy, že se vyjadřovali Piráti k tomu, že vlastně chtějí přednostně dávat kvantům, to dokonce v pátému v roce 2015. A za toto všechno jsem vlastně měla 8 let jako ze života peklo, protože mi tahali po soudech, to bude pokračovat teďka tou novou kauzou. A pochopitelně, že když třeba v mainstreamu na Nově nebo na Primě je moje fotka přes celou obrazovku, Nela Lísková, proruská dezinformátorka a tak dále, jo, tak to je pochopitelně taková podpásovka, protože ani ten hloupý mainstream si není schopen vyslechnout obě strany, je tendenční. Mě se nikdo nedá to, jaký mám vlastně životopis na Wikipedii, protože si ho tam někdo vytvořil, byť jsem ho opakovaně opravovala, tak ten dotyčný to tam zase dal zpátky do té vylhané podoby. A tady toto všechno se může dít v České republice slušnému člověku, tak proč bych neměla kandidovat do Senátu, když tady toto všechno může časem třeba potkat kteréhokoliv jiného člověka v České republice. A jak jste říkal ohledně třeba té demokracie, tak pochopitelně, že demokracie je jen iluze. Já jsem to popsala ve své knize zcela jasně, je to jenom fasáda pro zakrývání a organizaci vlastně, no, protože v podstatě za demokracií se schovává cokoliv. Jako Západ vyváží demokracii, Spojené státy vyvážejí demokracii, že jo, a teď víme, pod čím to všechno je. Je to vlastně barevné revoluce, že jo, potom tam vlastně páchají různé ekonomické delikty v tom smyslu, že drancují země, protože to je podstata vlastně Spojených států a její ekonomiky, takže to všechno je pod rouškou demokracie, takže o jaké demokracii se tady bavíme. Opravdu za tu demokracii se dá schovat cokoliv a vždycky ta dotyčná strana potřebuje něco zlegalizovat, tak to schová pod rouškou, protože tady toto asi společnost zkousne a všichni si říkají, aha, tak to asi tak má být, je to v rámci demokracie, v rámci něčeho, co je iluzí a co v podstatě nikdy neexistovalo a neexistuje a existovat asi ani nebude.
2: Tak on je problém také v tom, že od dneska je obrovská moc ve sdělovacích prostředcích a kdo je ovládá, bohužel, tak ten určuje tender a život. Jo? Protože podívejte se, jak je velice jednoduché. Putin si brání svoje teritorium a vznikla nějaká operace, a já se nedivím, na ukrajinském území. Ale nikdo prostě za poslední dobu neřekne, že prostě Trump čapne, unese venezuelského prezidenta. Kde to jsme? Trump vletí do Iránu. Kde to jsme? Izraelci srovnají se zemí Gazu, mainstream a vůbec naše sdělovací prostředky akorát řeknou, že prostě Palestinci jsou raubíři a je tam Hamas a je tam islámský hnutí. To všechno může být, ale prostě nikdo nesrovnal jakousi rozlohu, jakéhosi území se zemí a svévolně nevyhlal tam miliony lidí a nepozabíjel. O tom se nemluví a to je v pořádku. Jo, to prostě, a ti lidi dneska jsou, mně připadnou, jak slepé koně, jo, které jdou vždycky na tu pastvu, jo, nebo ty kravičky, no a pak jdou svorně do toho chlívku, jako nedívají se kolem sebe, vůbec nedokážou si tyhle ty věci zhodnotit a dát si to prostě dohromady, že? To je vývoz demokracie, prostě sebrat prezidenta, že jo, tak jak dopadli ti nepohodlní, že jo, jak dopadl Kadáfi. A jiní, jo, to nikdo dneska nebude v potaz, jo, to prostě, to tak asi má být, jo. A to je to, já se vrátím trošičku na začátek, protože já už jsem nějaký, sice nejsem o moc starší než paní Lisková, ale už nějaký matador a mám 12 let tady toho Sisyfose za sebou, 12 roků, jsem se snažil nějakým způsobem někam tlačit nějakou tu kuličku, která mě akorát padá na hlavu, jo, ale jako... Tam se nejde o to, že by to člověk úplně vzdal, ale vidí, že to nemá smysl, tak prostě čeká na to, až si ty lidi, kteří tomu nevěří, nebo tomu nechtějí věřit, anebo to nechtějí vidět, až si ty lidi nenatlučou nos a ono je to začne zajímat, až je to tvrdě, začne je samotné ovlivňovat.
0: No, to máte pravdu, protože já jsem teď natáčela vlastně video k tomu poslednímu videu Trumpa, kdy on vyhrožil Iránu vyhlazením. A když poslouchám tuto retoriku, tak rozdíl mezi Hitlerem a Trumpem se mi nebezpečně stírá, protože u obou vidím fanatismus, dehumanizaci, v podstatě děsivou lehkost, s jakou se mluví o likvidaci celých společností. A Trump dnes z pódia, nebo dnes, jako v posledních dnech z pódia OSN, většině hovoří o likvidaci Iránu a o tom, že jeho obyvatele může zahnat do pekla. Jako, rozumíte, oni si hrajou opravdu na policii světa, oni si vzali samozvaně nějakou moc a myslí si, že můžou zasáhnout do jakéhokoliv, na jakýkoliv kontinent, do jakékoliv země. No a když tady teda mluví o civilizaci a o barbarství, což dlouhodobě samozřejmě je téma, už z hlediska, když se bavíme třeba o Spojených státech, tak stojí za to se potom ptát, jaké dědictví po sobě skutečně zanecháváme, protože bombardování, války, nenávist a desa nejsou známkou civilizační převahy, ale jsou známkou jejím selhání. A to je potřeba takto vnímat, protože ten západ a ta západní kultura a vůbec celkově, jak se nám tady vnucují ty západní hodnoty, tak to je právě ta pravá cesta do pekel, zániku civilizace, protože opravdu za posledních zhruba 10 let se to pohnulo teda milovými kroky, ať už počínaje tím, že tady máme podle západu desítky pohlaví a další nesmysly, které se vtloukají do hlav. A když už třeba je porodnost. Proč? No, protože logicky tady není sociální zázemí, lidé se bojí do té nejistoty mít rodiny. A tady toto všechno se vším souvisí. A bohužel Česká republika je do toho taky díky politikům ponořená a nedržíme se okrajově od těchto témat a i politické neziskové organizace, pro které já bych vždycky hlasovala pro jejich zrušení, protože je dlouhodobě odmítám a v České republice by neměla být jediná politická nezisková organizace, protože nás stojí miliardy korun a ve výsledku jsou to jenom agitátoři té strany. V podstatě je to všechno destruktivní a ta destrukce jde ruku v ruce, podporuje to škola, podporují to různé vzdělávací ústavy i vyšších stupňů a vysoké školy, univerzity. A potom ti mladí lidé jsou prostě takoví, jací dnes jsou. Jsou zmatení, nemají hranice, nemají v podstatě nějakou vidinu nějaké budoucnosti, jsou nejistí, pochopitelně jsou nejistí, protože ta nejistota, to je ten hlavní předpoklad té destrukce. V konečném důsledku opravdu tak, že neumím představit, až tady nebude ta další generace, jak ty další generace v tomto šíleném světě obstojí?
2: Oni mají jinačí žaludek, jsou jinak vypěstovaný, ale oni víceméně dopadnou tak, jak to dneska vidíme, krásně v té Americe, prostě padnou do zajetí zničujících drog. A to nikdo nebude tyhle ty...
0: A tak to, to zase bych neřekla tak úplně. Já bych to neřekla třeba až tak úplně natvrdo, protože které je dva let a lidi kolem ní jsou taky rozumní, taky to vidí, jo, to nastavení mají podobné nebo stejné, jako máme my, takže nemůžu říct zase, že by všichni mladí lidé na tom byli tak špatně, protože pochopitelně, že výchozí bod je rodina. Je, kam směřuje rodina, jakým způsobem přistupuje k té výchově rodina, to je prostě základní kámen. No a ale ne vždy, třeba dokonce jsem měla teď případy, kdy jsem byla v obchodě a přišli tam za mnou taková skupinka mladých kluků. My vás sledujeme dlouhodobě na sociálních sítích, jo, prostě máme vaše názory, víme, že se založila politické hnutí Nezlomní, rádi bychom se přidali. A teď já jsem říkala, kluci, a kolik vám jako je? To bylo 18, 19 až 22. Jako mladí kluci. A co mě zaskočilo teda velice, tak říkali, že jejich rodiče jsou zcela opačného smýšlení. Že podporují válku, Ukrajinu, za covidu prostě očkování, že jsou úplně opační. Já říkám, a jak je to vůbec možné, jo? Že prostě se, to je zázrak, že když ti lidé prostě v rukové rodině, kde ti rodiče jsou takový v podstatě, tak jsou s nich samostatně myslící bytosti, kteří mají opravdu zdravé názory, nedestruktivní, vidí ten život zcela realisticky. Já tady toto vnímám jako obrovské. Skutečně mi to udělalo nesmírnou radost, protože jsem si říkala, že jako vidím, že třeba kolem mojí dcery, jako její kamarádi a přátelé a takhle, na tom jsou úplně stejně, myšlenkou je, ale potěší to, když prostě jste úplně v jiném městě, potkají vás takhle mladí lidi a zjistíte, že napříč republikou jsou mladí lidé, kteří jsou normální. Jo, takže to je opravdu pro mě velký dar.
2: Tak jsou to ostrůvky naděje, to je v každém systému a v každé společnosti, ale zatím bohužel tu údernější sílu má ta dneska protistrana, a to tím, že má prostě v rukou za prvé sdělovací prostředky a pak to nejhorší, co člověk kdy vymyslel, tak peníze a moc. Bohužel, jo, a to se s tím se hrozně těžko bojuje.
0: No, já vám řeknu ještě takhle. Ono nejenom, že s tím se těžko bojuje, ono i na té naší straně jsou různé skupiny, kteří mají potenciál dát prostor těm, kteří jsou pronárodně smýšlející. Já jsem je teda před volbama oslovila absolutně všechny. Do jednoho absolutně všechny. A jeden jediný z nich mi nedal prostor. Ani jeden jediný z nich. Všechny ty, které posloucháte, já je nebudu jmenovat, já je nemám diskreditovat, pádně ani jeden jediný. Všichni řekli, že nemají čas, že nemají prostor, protože i na té pronárodní scéně to mezi sebou prostě válčí a bojuje. A ti, kteří pracují třeba pro tu skupinu, tak už nedají prostor nelelískové, protože oni by se zase urazili a tak dále. Takže vlastně tady je to tak šílené v té České republice v tomto směru. A já jsem tak tím vším. Já prostě, kdybych měla, jakožto, že chystám vlastní podcast, tak tam dám opravdu prostor absolutně všem. A nejenom všem těm lidem z té pronárodní scény, ale pochopitelně i té opačné straně, abych kutovat. Pro mě je důležitý rozdílný úhel pohledu. Já si myslím, že takto by se spolu lidi měli bavit na úrovni, respektovat se navzájem v názorech. A já si myslím, že ten rozdílný úhel pohledu je velice důležitý, protože i mi se stalo, že mi na sociálních sítích někdo sdělil svůj názor zcela opačný, než jsem měla já. Já jsem to vyhodnotila tak, že z velké části měl ten člověk pravdu a že já jsem to viděla třeba neobjektivně. Jo? A to je podle mě přesně ten způsob, jakým bychom měli přemýšlet a nebránit se tomu, aby být otevření těm diskuzím, protože já si myslím, že to je to, co ta společnost potřebuje nejvíc k tomu, aby prostě dozrávala, aby mentálně se udržovala v kondici. To je strašně důležité, protože když tady máme jenom jednostranné názory a nějaké tábory lidí, kteří jsou rozdělení a jsou proti sobě, tak z toho logicky nemůže vyjít nic pozitivního.
2: Máte určitě pravdu, akorát vás chci trošičku povarovat, můžete dávat prostor všem, ale každá hůl má dva konce a zase někdo jiný to vezme za ten druhý konec a budete číst palcovými titulky někde zase. Lísková dává prostor těmto nacionalistům, ona s něma souzní a máte to, co nechcete. Bohužel lidé takhle uvažují. Jo? To je jenom taková...
0: No, jako já, lidé možná ano, ale já ne. A já už za tu dobu, co si procházím vlastně posledních 10-8 let těmi soudy, vším možným, tak já už v podstatě vůbec nehodnotím, že si někdo o mě něco myslí, ať si myslí kdokoliv, co chce. Pro mě je v mém životě důležité to, že je to v plném souladu se mnou, to, co dělám. A to je pro mě to zásadní. A když já cítím, že to, co dělám, je správně, tak je mi ve výsledku úplně jedno, kdo proti mě co napíše, protože to nemůžu ovlivnit. Já nemůžu ovlivnit to, jestli mě má někdo rád nebo nemá, jestli někdo se mnou souhlasí nebo nesouhlasí. Já prostě žiju svůj život, prezentuju své myšlenky, pracuji podle svých vlastních představ, si prostě ten život takový, jaký si představuji, že by mohl být. Byť samozřejmě jsou mi házeny klacky pod nohy v podobě těch politických procesů a s tím souvisí pochopitelně problémy v podnikání a tak dále. Ono to v ruku v ruce, je to dobře vymyšlené, pochopitelně od těch zadavatelů té politické zakázky, protože ono to vždycky je tak, že na začátku toho je nějaký udavač, někdo vás udá, a pak tam je už připravená nějaká objednávka, pochopitelně to se potom prostřednictvím soudu řeší. Takže ono je to vymyšlené velice dobře. Záleží jenom na tom, jestli se tomu člověk úplně poddá a zhroutí se, anebo jestli to prostě bere tak, že je to jenom další životní zkouška, a to je třeba můj postoj. Já nemám ve zvyku se hroutit, protože ve výsledku to nikomu nepomůže a ničemu to nepomůže. A mám zodpovědnost za svoji rodinu a mám zodpovědnost za různé další věci ve svém životě, které jsou pro mě velice důležité. A zároveň ale pořád jsem ráda za to, že mám opravdu takové zázemí, že si můžu dovolit tu pravdu říkat, aniž by třeba se rodina postavila proti mně, protože to nepohodlné, to se nikdy nestalo a nestane. Takže už tím, že my jsme tak prostě kompaktní jako celek, tak to je ten důvod, proč já můžu dělat to, co dělám, protože za mnou vždycky stojí lidé, kteří mě milují a které miluji já. A tím pádem mi dávají sílu v dobách, kdy je mi třeba špatně, kdy jsou dny, kdy opravdu se toho nahromadí třeba moc, a mám to zázemí, že můžu dělat to, co dělám. A za to jsem nesmírně vděčná, protože je to věc, které si vážím a neberu v římu.
1: Pojďme k otázkám, protože během toho povídání jich přišla celá řada. Já to vezmu od začátku, seřadila jsem je ne tak, jak přicházely, ale aby postupně náš příběh měl začátek i konec. Je tady David a ten se chce zeptat, jak vypadá politické hnutí Nezlomní, co má vlastně ve svém programu, čím se zabývá, a chce, abyste mu ho Nelo představila.
0: No tak, politické hnutí Nezlomní je pro národní politické hnutí a pochopitelně jsme nové hnutí. To znamená, že fungujeme nějaké 2 roky, takže jdeme krůček po krůčku, nabíráme pomalinku podporovatele a předpokládám, nebo pokud se nám to podaří, tak bych z něho chtěla postavit samozřejmě politické hnutí, které bude mít své místo v českém politickém prostoru. Stejně důležité samozřejmě potom spolupráci i s dalšími subjekty, kteří jsou pronárodní. Umím si představit některé už dneska. No a politické hnutí Nezlomní vzniklo 2 roky, protože jsem objížděla se svojí knihou Příběh Putinovy děvky, kterou jsem napsala, celou Českou republiku, kde mi lidé sami organizovali besedy, což bylo úplně úžasné. To mě velice dojímalo, protože v podstatě jsem se nemusela starat o nějaké besedy v rámci České republiky, protože na sociálních sítích mi vždycky napsali, přijela byste do Chomutova nebo přijela byste do Brna, my vám to nezvíme, přijdou tady lidi na vás. Jo? Takže to bylo naprosto úžasné, že takto to fungovalo vlastně po dobu 2 let a sbírala jsem současně podpisy na založení politického hnutí Nezlomní. No a náš program je samozřejmě, já vám řeknu zásadní programové body, které jsou pro mě třeba jako velice důležité, a to je zachování české koruny. Pochopitelně se stavíme proti válkám, pochopitelně chceme, aby Česká republika byla suverénní stát, se nebude do cizích konfliktů. A jsou tam prostě další body programu, které jsou vyloženě ryze pro české a nejsou pro cizí mocnosti. Takže to je pro mě velice důležité, aby ta Česká republika už přestala být konečně vazalem a nebyla jenom takovou slouhou těch nadnárodních korporací a na ně navázané subjekty a vůbec celkově vlastně i těch mocností, a aby Česká republika byla zemí, která se nebude vměšovat. Ukázala mi do cizích válek, protože v konečném důsledku jsme se stali třeba aktuálně pro Rusko nepřátelskou zemí, což je ta největší hloupost, co mohla vlastně i minulá vláda udělat, protože zbavit se ekonomického partnera, jednoho z nejsilnějších ekonomických partnerů a ještě si ho poštvat politicky proti sobě, to je opravdu záležitost, která je z mého pohledu řízená cíleně. A to jsou přesně ty důvody, proč jsme třeba i zakládali politické hnutí Nezlomní, protože tady máme takovou tu pronárodní sílu. Jsou tady samozřejmě subjekty, které se jako jeví, že jsou jakože pronárodní, ale potom, když dojde na třeba nějaké důležité hlasování, tak buď tam chybí, anebo laborují tak nějak mezi. A to je přesně to, co si myslím, že teď potřebujeme úplně nejméně.
1: Další otázka, ta přišla od Aleše. Ten píše: dobrý večer, paní Lisková. Sleduji vás a moc vám fandím. Mohla byste nám představit svůj senátní obvod a hlavní problémy? Jsem z Frýdku Místku a moc vám fandím. Můj hlas máte.
0: No tak já si myslím, že samozřejmě, že nemusím až teďka jmenovat všech těch 42 obcí a měst, které jsou součástí toho senátního obvodu 69, ale každopádně já si myslím, že náš region bohužel přichází o mladé lidi, protože mladí lidi nám utíkají hodně do Prahy, to znamená, je potřeba se zaměřit na problematiky a podpory středních a malých firem a podnikatelů. To si myslím, že je zásadní. A další věc, kterou považuji za zásadní, je to, abychom nepřicházeli tak, jak si přeje Petr Pavel, o nemocnice, abychom nemuseli dojíždět 50-80 kilometrů do nějakého zdravotnického zařízení. Takže tady jsou problémy toho regionu v podstatě přímo navázané na to, jakým způsobem teďka prezentuje opozice své, protože pokud bychom měli tady toto všechno udělat, tak já, nebo pokud by to měli bychom jít touto cestou, tak pochopitelně by to bylo ryze destruktivní. Já jsem třeba hodně příznivce třeba i různých těch farmiček a biofarem, protože mám tyto produkty nesmírně ráda a na ně se taky zapomíná. A mají obrovské problémy třeba získat dotace. A já si myslím, že tady toto by nemělo být vůbec opomenuto, protože korporáty je likvidují a já jsem pro měli možnost výběru a koupit si třeba zdravé potraviny, zdravé suroviny. Takže i tady toto je pro mě důležité. Takže to jsou takové věci, které vycházejí vlastně z toho obecného života, který já sleduji kolem sebe. Ale pochopitelně tady jsou potom důležité věci, jako je hlasování pro věci, které ovlivňují celou Českou republiku a mají třeba i ten vliv z toho zahraničí a tam už je potřeba, aby ten senátor skutečně si to prostudoval a zamyslel se nad tím, jaký dopad to bude mít třeba na ten jeho daný region. A to je ten důvod, proč kandiduji do Senátu, protože miluji Beskydy, miluji prostě tady tento kraj. Narodila jsem se tady, žiju tady celý život a chci tady žít celý život a proto mi to není jedno. Každopádně moc děkuji za vaši podporu, nesmírně si toho vážím.
1: Když jsme se zastavili u toho rušení nemocnic, to znamená u toho, co by si přál zřejmě náš prezident současný, tak my jsme se ve volební kampani v okrese Tachov dozvěděli, že u nás by se také samozřejmě rušily nemocnice, ale už víme víc, z nemocnic by se staly nemocnice následné péče a akutní péče by se pro celý plzeňský kraj vlastně odehrávala pouze v Plzni a možná v Klatovech. Nejsem si jistá, jestli Plzeň, která už teď má velké problémy, aby obsloužila všechny pacienty, čekací doby jsou sáhodlouhé, zda by zvládla, aby najednou tam přibylo dalších 7 okresů. Nemám představu, jak by to vůbec chtěli udělat.
0: No, tak jako je to samozřejmě nesmysl. A jestliže Česká republika se pyšnila tím, že máme zdravotní péči na požadované úrovni oproti třeba jiným zemím, a já můžu třeba říct, že když jsem třeba pobývala v zahraničí, ať už v zemích třeba i třetího světa, tak jako potom si vážíte pochopitelně ty zdravotní péče, kterou máte doma. A snižovat úroveň ty zdravotní péče přesně tím, co se teď aktuálně hypoteticky chystá, je zase krok zpátky a nechci, aby vůbec taková politika v České republice existovala, protože každý normální člověk, a to nemusí být skutečně odborník z daného segmentu, ale každý normální člověk, který má zdravý selský rozum, přece chápe, že je to naprostý nesmysl. že tam že opravdu jako v té zdravotní péči v těch jako kritických minuty a si vůbec představit, že by pacient dojížděl třeba 2 hodiny někde do nějakého zdravotnického zařízení. To je absolutní nesmysl a myslím si, že je to krok zpátky. Takže proti tomu bych se určitě bych se proti tomu postavila, protože konec konců výroky Petra Pavla dle mého názoru jsou vlastně jenom hloupé. V podstatě já jsem mu ještě neslyšela říct nikdy něco rozumného, takže
1: tak já musím říct, že by se mohl zastavit ve svém vlastním rodišti v Plané, protože ta patří také do okresu Tachov a okres Tachov je jediným okresem v České republice, který nemá okresní nemocnici, čili nemá akutní péči a my už to zažíváme v tuto chvíli na vlastní kůži. A musím říct, že pokud nemáte protekci, pokud máte jenom běžné kontakty, tak je velký problém získat specializované vyšetření. A když, tak je to tak dlouhá čekací doba, že někdy může být i pozdě.
0: To je pravda, to je pravda. No. Takže právě proto o to méně rozumím těm výrokům, které teď z ministerstva zdravotnictví šly a které dokonce kvitoval i Petr Pavel. Takže takto, no.
1: Já totiž jsem se o tom zmínila záměrně, dám ti slovo, Oldo, protože právě přišel dotaz z Plané, kde byla moderní nemocnice, která se zrušila daleko po převratu. A tato nemocnice tady citelně chybí, proto lidé píší, mají stejný názor, jako jsem shrnula, jen to píší trošku od srdce, jadrněji.
2: No já bych se na to podíval z jednoho pohledu. Jako. Určitě by se neměly rušit ty nemocnice nějaké ty okresní minimálně, jo, aby měly nějakou kvalitu jako takovou. Že u nás za vším hledají prachy. To znamená, soustředí se kapacity a soustředí se na to finance, které půjdou do kapes jenom jedněch, protože za určité úkony bude od pojišťoven i od lidí následně jinačí finanční úhrada. To je ten problém. A to je tímto směrem, ale na druhou stranu si zase myslím, a já jsem to zažil sám ve své době se svým zdravím, kdy jsem to měl možnost porovnat. Bohužel je i pravda také to, že není zařízení jako zařízení. Když si vezmu, já jsem kdysi měl úraz, skončil jsem v úrazové nemocnici, která byla specializovaná na to, že vlastně tam byl prvotní zákrok, dneska to už není takový problém, protože dneska letí k negativnímu prdnutí vrtulník, což je druhá chyba. Jo. Tak prostě tam, když člověk spadne někde ze střechy, nebo já nevím odkud, doláme se, propíchne si plíci a to. A když ho tam někdo řádně poskládá, což tíhleti lékaři v té úrazové nemocnici uměli, což se mohlo potom vidět následně, nebudu jmenovat, odkud kam dovezli pacienta, který ho museli tam lámat, protože ho špatně poskládali. Jo? Takže to je taková věc, ale ta nesouvisí s tím rušením nemocnic jako takových. Jo? Jako specializovaný.
0: No to je pravda.
2: Ty specializované části, říkám, to po úrazové, protože tam to je zásadní věc, když vás špatně poskládají, když vás špatně odoperují, tak to má následky a, že, někde jinde. No a skončíte buď to v nemocnici, kde ty ležíte, nebo na ty LDNC, která dostane za tu tvrdou práci, protože tam jsou lidé nepohybliví a tak dále, jo, dostane na ty výkony míň peněz, což nikdo jako to nezohledňuje, ale bohužel za vším hledej jenom ty zatracený prachy a to nás jednou dožene zase k tomu, že budeme potřebovat ten náraz do té betonové zdi, aby jsme se zpamatovali.
0: Jako já si zase myslím, že reforma zdravotnictví je potřebná, jo? Protože samozřejmě všechno má nějaký vývoj, ale zase neměla by za otázkou, kterou nemocnici můžeme zrušit, ale otázkou, jak zajistit kvalitní a dostupnou péči lidem v každém regionu. To si myslím, že to je to podstatné a obávám se, že právě u této otázky bohužel ti, kteří s tím nápadem přišli, nezačali. No a v podstatě úspora, která na papíře vypadá dobře, tak může být pro pacienta v konečném důsledku velmi drahá, pokud za ní třeba stojí delší cesta, přeplněná nemocnice, anebo pozdě poskytnutá. Takže to jsou všechno otázky, kterým se skutečně musí odborníci zabývat do hloubky a neplácat to názory veřejně, pokud je to národ, ty diskuse v sítích, jak se lidé zhrozili toho, že se zase budou rušit nemocnice, ale je potřeba skutečně se na to dívat třeba i z tohoto úhlu pohledu, protože jako přesně jak říkáte vy, zašlím hledy peníze, nemůže to být na úkor toho, že bude upadat zdravotní péče jako taková.
2: Já ještě jednu větu. Podívejte

0: co plané, co platný.
1: Ono tady máte extrém vedle extrému, jo. Nemusíme chodit daleko. Podívejte se třeba pro lidi, kteří mluví o válce s Ruskem, ale kolik z těch lidí, kteří tady hlasitě mluví o válce s Ruskem, by do ní skutečně šlo? Jo, tady máte jeden extrém vedle druhého. Ať už jsou to teďka ty nemocnice, anebo třeba tato problematika. Nebo že po nás chtějí, abychom snižovali svou uhlíkovou stopu, omezovali se a měnili způsob života, ale kolik z těch lidí, kteří nám to nařizují, je připraveno vzdát se vlastního komfortu, pohodlí, luxusu?
0: Žádné, protože...
1: Tady to je jedna věc vedle druhé. Jo? Podle mě v nosti znovu se aktivizovala nějaká sorta lidí, kteří si samozřejmě vzali patent na pravdu a právo rozhodovat o tom, co je ta jediná správná pravda a cesta k řešení. A chtějí nám diktovat, co si máme myslet, jak máme žít, kolik máme mít prostě, jakou máme možnost třeba lékařské péče, dostupnost, co smíme říkat, nebo co ještě můžeme, nebo naopak už nesmíme si dovolit. Jo? To je prostě to je šílené. Jako celkově, když se nad tím zamyslíte, jako je to globálně teďka, tak v podstatě tady se úplně vytratil zdravý selský rozum a tady chybí politici, kteří mají zdravý selský rozum a přemýšlejí jako normální lidé. Jako opravdu v politice, české politice i celkově, v globální politice jí jako šafránu. A když už takový politik se najde, tak pochopitelně okamžitě vykonstruují nějaký případ, něco si vymyslí, aby ho mohli veřejně dehonestovat a znemožnit. A proto je potřeba, aby ta pronárodní síla v té politice opravdu nabírala cíle, aby se lidé začínali konečně spojovat a nešli proti sobě, aby dokázali i ti jednotliví lidé třeba kandidují potlačit své ego a dokázali lidem to, že má smysl pořád ještě zde politice věnovat. Protože až lidé úplně zanevřou na politiku, jakože myslím definitivně, a nebudou k těm volbám vůbec chodit, no tak potom Bůh s náma, že jo? Protože viděli jsme minulou vládu, jak to tady dopadlo, a to je přesně to, jak by to dopadlo i za těchto podmínek, pochopitelně. Takže je potřeba, abychom aktivizovali nějakou sílu, nějakou a ukázali těm lidem, že ta politika nemusí být jenom vyloženě o korupci, o lžích, o nenávisti, o agresi, o vulgaritách, tady nám předváděla vláda minulá, ale že může navrhovat i řešení, může se chovat s úctou a respektem k voličům, protože voliči jsou přece ti, kteří toho politika do té politiky dostali. Jsou jeho zaměstnavatele a ten politik je zaměstnanec těch voličů. Tak to je tomu potřeba tračím na tím pocit, že se ve jménu této správné pravdy, kterou tady nastolila ta minulá vláda, začíná hodně ohýbat i právo. A to je třeba další alarmující případ, protože přece, když si vezmeme od roku 89, tak tady nebývaly žádné politické procesy za názor. To tady vlastně od dob Pirátů, začalo to mnou od dob Pirátů, když se dostali Piráti do parlamentu a pokračovalo to pochopitelně začalo to ČSL, jo, protože jeden politický proces proti mně inicioval Martin Herman, bývalý ministr kultury za KDU ČSL. Takže tito lidé, to jsou právě ti pravdoláskaři, tak tito lidé chtějí v České republice absolutně zrušit jakýkoliv jiný názor, než mají oni sami. Oni mají tu svoji pravdu a v případě, že nezdílíte ten jejich názor, tak se snaží slušné občany kriminalizovat. Je potřeba tažně. Takže je to potřeba opravdu, aby lidi nezanevřeli na tu politiku a aby se snažili i oni sami třeba sám za sebe. Já chápu, že nemůže každý kandidovat do obcí, do zastupitelstev, do senátu, kamkoliv, ale minimálně, co můžete udělat, je to, že vám to nebude jedno. A to já vidím jako zásadní, aby vám to nebylo jedno.
0: Ono, víte, bylo ono, bohužel lidé se nepoučili nikdy v historii. Všechno to už tady někdy bylo. Bylo to za jiných podmínek, ale podstata byla vždycky stejná. Boj mezi lidmi, uměle rozdmíchaný a podobně. Jo? To už tady všechno bylo a dneska u nás teda potom po Kristu, co jsme, tak v tom vévodí samozřejmě církev, že? Římskokatolická, stolec vatikánský, který ho, když jste zmínila pana Hermana, který nevěděl, jestli byl farář nebo pod obojí, že? Nakonec se vzdal toho roucha. Láternického a našel si nějakou slečnu.

0: začnu dneska, když si vzpomeneme, a to lidé bohužel mají strašně krátkou paměť, že když vymyslel strýčka Bradleyho, kdo si dneska na strýčka Bradleyho v jeho podání vzpomene. No a to je právě to, proto jsme tam, kde jsme, že to je, že lidé jsou tak utlumení, že se nezajímají takřka o nic. Jenom prostě, kdo jim co předhodí, takhle. Jo? Já když to vezmu v porovnání s naším nejvyšším ústavním činitelem, což je prezident, tak já v KSČ nebyl. Já byl v KSČM, ale zabil jsem až 4 roky, než mě vyrazili, a zabil jsem Horákovu. Jo? Ale on ne. On ne, on je ten dobrý. A když nic, tak on si to odčinil. Já jsem neměl jak. No, tak to je.
1: Probíhá tady prezidenta opozice, to znamená ne prezidenta České republiky, ale vyloženě prezidenta opozice, který vysílá svou choda demonstraci proti vládě, která jí vyplácí měsíčně statisícové apanáže na její vodní přešlapy, tak to je asi zcela irrelevantní. Stejně jako irrelevantní to, že v podstatě máme prezidenta, který zaštítil studento německého landsmanšaftu, tedy potomku německých nacistů. Teď to je naprosto neuvěřitelné, kam se Česká republika posunula. Já jsem vlastně u soudu, přinesla jsem tam svou knihu, když jsem se obhajovala, a říkala jsem, ať si uvědomí vlastně lidé, že to, co tady přichází z Ukrajiny, ti lidé, že oni skutečně zastávají třeba hodnoty Bandery a nacismu. A ten soudce se na mě díval, vůbec nevěřil. Říkal, nic takového tady není, a už vůbec nacismu za Banderu. Ale dnes a denně vidíme videa pochodu, zrovna teďka natáčím připravuju k tomu video pochodu banderovců na Ukrajině. A že ti taky v České republice, protože když já jsem pomáhala v Donbasu, tak lidé, kteří se dostali do České republiky, třeba z Doněcké nebo Luhanské oblasti, tak mi dnes říkají, paní Lisková, teď pro Boha, to, před čím my jsme utíkali z Donbasu, tak teď máte vy v České republice a mnohonásobně ve větším počtu, teď to není normální, proč to děláte, kam budeme utíkat teď? A za to všechno nese zodpovědnost vláda minulá. A já si myslím, že opravdu v budoucnu tady třeba pro nás vzniká obrovské nebezpečí, že se budou aktivizovat a že se nám vrátí třeba 50. léta, kdy budou podnikatele opět zažívat třeba výpalné a podobně. Jo? A tady toto všechno přece tomu šlo předejít. Stačilo jenom myslet a nedopustit to a nekontrolovaně pouštět na území České republiky kohokoliv. To bylo prostě podle mého názoru to nejhorší. To byl ten nejhorší zločin, který ta minulá vláda udělala, spáchala. A byl podle mého názoru mnohonásobně větší než třeba ty různé korupční kauzy a metry a tak dále. Protože opravdu my tady máme lidi, kteří jsou pro Českou republiku bezpečnostní hrozbou, rizikem bezpečnostním.
2: Já jsem jenom chtěla doplnit toto téma, protože když jste mluvila o politických elitách a jejich pravdě, o tom, že je to jediná pravda, že si to myslí, tak v tu chvíli hned přišla SMSka od Lenky, která se ptá, vy si myslíte, že tomu opravdu věří, že nevidí, kam to vede?
1: Já si myslím, že část tomu skutečně věří, protože já jsem zveřejnila třeba v mém předposledním videu, mám pocit, dokonce i komentáře, které mi chodí, jako hrozné komentáře, jako výhružné komentáře, typu, že ví, kde bydlím, že vytáhnou z baráku za vlasy a že Ukrajinci už dobře vědí na stavbách a že mě prostě registrují a podobně, jo. A to jsou lidi, kteří mi píšou typu, že lepší je ukrajinský nacismus, než aby nám tady vládlo Rusko a podobně. Takže to jsou lidi, kteří vlastně podporují tady toto. A dokonce se mi stalo teď, když na začátku jsme nějak nadnesli ty předvolební boje, takže banery, které mám různě na plotech, tak někdo pomaloval hakovým křížem a napsal tam různé vulgarity a tak dále. Já jsem to byla samozřejmě ohlásit na policii, byť si nedělám teda iluze o tom, že to bude nějakým způsobem vyšetřovat, ale je důležité, aby tyto věci byly zaznamená, že někdo maluje veřejně hákový kříž, to znamená, že podporuje a propaguje nacismus a fašismus, a to je stále v České republice trestný čin. Takže já jsem sama zvědavá, jak to policie vyhodnotí. A vadí mi to třeba o to víc, že já proti tomu bojuju dlouhé roky, protože jsem na té Ukrajině, v tom Donbasu, zažila opravdu ty hrůzy války, které popisují ve své knize Příběh Putinovy děvky, a kterou jsem takhle nazvala právě proto, že ti lepší lidi v úzovkách, když jsem napsala slušně svůj názor, co jsem tam zažila, tak mi napsali typu děvko. Tak já jsem si říkala, výborně, není nic lepšího, než poukázat veřejně na to, jací jsou hloupí, agresivní a vulgární a jak prostě neumí argumentovat věcně. A proto jsem tuto moji knihu nazvala takto, abych otevřela lidem oči a aby viděli, jak se naše společnost hroutí a jakým způsobem degradovala absolutně na dno, protože já bych si třeba nedovolila ani v životě, ani jsem si to nedovolila cizímu člověku tykat. Pro mě to je absolutné. Jo. Já si, že někomu napíšu, ty jsi taková nebo maková, já všem vykám, chovám se ke všem slušně a úplně mě prostě irituje to, jak ta společnost zhloupla a zvulgarizovala a už berou tady toto úplně jako normální věc. Jo? Že tykáme kde komu, bavíme se s kde kým, jako kdybychom s ním usypásli. Prostě je to šílené, opravdu je to šílené, hrozně mi to vadí a celoživotně se s tím nemůžu nějak stotožnit, ani nechci, ani se s tím nestotožním a určitě tak to chovat nikdy nebudu k nikomu. A myslím si, že český jazyk je natolik krásný, že pokud chci někomu něco vytknout a chci si ho rypnout, tak to můžu udělat inteligentně a ještě s větší grácií a silou, než když bych mu napsala nějaký vulgarismus, jakože bych se toho nikdy nedopustila. Jo? Takže takto. No. Otázka zněla ovšem, jestli oni tomu věří. Tak já na to odpovím tak, že si myslím, nebo že jsem přesvědčená, že část těch lidí určitě ano. Nevím, jestli jste viděli teď nedávno na mém Facebooku video, kde pan Michopoulos se vyjádřil, že si přejí vlastně válku s Ruskem a že by bylo úplně nejlepší, kdyby na nějaké členské státy Rusko zjelo. Já jsem se k tomu teda vyjádřila, mám to na svém Facebooku a Instagramu, tak se na to když tak podívejte, jak ti lepší lidé se vyjadřují a co si všechno přejí. A teď nemusíme chodit daleko. Nevím, jestli si vzpomínáte, a vyjádření, které kolovalo hojně na sociálních sítích a propíralo se dokonce i v parlamentu, v poslanecké sněmovně, když se vyjádřil Pavel Novotný, ano, ten vulgární primitiv Pavel Novotný, že by bylo nejlepší, kdyby Čechy postihlo to, že jim v noci zapálí barák, vyženou z baráku, ženu podříznou, zabijou. Když jste to přece všichni slyšeli a viděli a viděli jste, že se nic nedělo. Lidé na to dávali trestní oznámení za Dobrakušana a nedělo se absolutně nic. No a mezi tím já jsem si procházela politickým procesem za slušně kultivovaně oponentně vyjádřený politický názor. Takže tady vidíme, kam se naše společnost dostala a kdo je tady upřednostňován a naopak, kdo je tady znevýhodňován.
2: Oldo, tebe se také ptám, zda si myslíš, že politici věří tomu, co říkají, že je to jediná možná pravda, že jsou o tom přesvědčeni, o té pravdě, i oni sami, nebo je to účelové?
0: Účelová hra. Takových, kteří jsou relativně o tom přesvědčení, tak to jsou ti v podstatě v uvozovkách naivní typu Lipánka, že? Takového troubí 30-letého, i těch všech dokola pirátů, prostě, nebo té paní Sakašvili, no, jak se jmenuje to, že včera, odkud k nám přišlo, co už je taky parlamentu a má toho hejska, myslím, toho Foltina, jo, tak jako prostě ty lidi, to jsou prostě naivní trdla, to prostě to vždycky, tato generace, ať chcem nebo nechcem, i my jsme byli nějakým způsobem naivní a zneužití, když nám staří říkali, že prostě to tak není, nebo je to tak a tak, tak jsme měli svou hlavu, no a tyhle tyto jsou dneska prosazovaný, jo. Pak jsou ty čtyřicátníci typu Novotného, kteří si z toho dělají job, on není hloupej, on ví, jak to má všechno zaonačit a zakamuflovat, aby pozbíral výsledky, že? Ví, co si může dovolit, ví, kdo ho kryje, to prostě, co si bude vykládat, podívejme se dneska, že jo, zase na tlupu kolem Oganesiana. To je to stejný, jo, bledě modrým svým způsobem vstupuje do životu a do politiky taky dneska, dnes a denně, že jo. Ale říkám, jsou takový, kteří prostě hrají jenom tu, no, kapřík si rybník nevypustí, když je dobře krmený, jo, to je prostě ten problém a to je vidět na té politické scéně. Prostě opravdu málo kdo se v té politice změní. Nebo nezmění, tak pardon. Málo kdo se v té politice nezmění, protože hnedka přijdou tlaky ze všech stran a hned se zkouší, co kdo udělá. Teď se podívejte na ty veletoče našich velkých bývalýho prezidentů, Klause, Zemana. Jo? Prostě najednou prostě přijde obrovský veletoč a tam to zákulisí může být zajímavý, když jako v jejich věku, a to by mě to mohlo být ukradený, že jo, asi co řeknu, abych si zatím stál a doposud, jo. Mohu se mýlit, to se stát může, ale to mě musí o tom někdo přesvědčit a situace přesvědčit, ale prostě, když někdo začne měnit účelové názory, tak je to prostě jasný. A to bohužel je to, že takový lidi tam v té politice hlavně jsou a v té vrcholové o tom nemluví. No a ti, co prostě stihli za 4 roky naškudlit a naskotačit, tak ti dneska jsou někde jinde a tahají trošičku za nitky, jo, aniž by jsme o tom věděli. Akorát se potom dozvíme, že prostě ho, nebudu ho jmenovat, že ho dneska honí rakovina, no bodeď by ne, když prostě předešli část života velkou, tak ničil život jiným lidem, tak bodeď by ho nedohnal. Tato jediná demokracie, která existuje na světě, že jo, a to je ta, co chodí s kosou, no. Má jednu velkou nevýhodu, že někdy přijde pozdě a někdy příliš brzo. Ale je to demokratický a nepomůže. Nepomůže rubáš plný zlata, peněz a já nevím co, Bůh ví, prostě. Tato demokracie řekne, máš se 4 dny, tak jdeme.
2: Pojďme k další otázce. Veronika z Dobratic píše, dobrý večer, vím, že kandidujete do Senátu v našem obvodě, tak bych se vás chtěla ještě před volbami zeptat. Budete se v případě zvolení věnovat senátorské práci naplno, nebo se budete chtít souběžně věnovat i jiným politickým, podnikatelským a dalším aktivitám? Veronika.
1: Děkuji za dotaz, paní Veroniko. Já se určitě v případě zvolení budu věnovat naplno senátorské činnosti, politické činnosti, ale každopádně bych ještě, abych neztratila ten kontakt s realitou, chtěla alespoň na část úvazku nebo svého času věnovat i normální práci s normálními lidmi, protože to je strašně důležité, protože já jsem si všimla jedné věci a to je přesně to, do jakého bodu já bych se v životě nechtěla dostat v politice. Že v případě, že je politik zvolen, tak se kolem něho vytvoří jak teď. Zjistila jsem osobně sama na svém případu, kdy jsem oslovila řadu politiků, v mém konkrétním případu teď té nového trestního stíhání a chtěla jsem je požádat o podporu a o to, že vlastně není možné, aby jeden státní zástupce proti mě dvakrát zastavil trestní stíhání jako nedůvodné. A vzala si to Praha a během pár dnů v rekordním čase měla proti mě vypracované obvinění a oslovila se mi z toho důvodu, že Babišova vláda se Babišovy vlády tady byly politické soudní procesy. A já jsem důkazem toho, že tady další politický soudní proces je. A proto jsem oslovila řadu politiků napříč, ať už to bylo z SPD, z ANO, z PRO. Ani jeden jediný politik se se mnou nesetkal. Řekli mi, že nemají čas, že jsou úplně zaneprázdnění, ať se nezlobím, popřáli mi hodně štěstí do života a to je všechno. A to je přesně to, co já bych nikdy neudělala. Opravdu to je něco tak neskutečného, že lidé si zvolí politika proto, aby byl za nějakou zdí, aby se k němu nemohli dostat, aby byl bez přímém kontaktu s tou realitou, to znamená s těmi lidmi, vlastně z toho prostředí, ze kterého já vycházím. Já jsem jedna z vás, já jsem normálně obyčejná žena, matka, pracující člověk a nevidím důvod, proč bych měla být za nějakou hradbou nedobytnou a přes nějaké své asistenty a další lidi jste se ke mně nemohli normálně dostat. Já mám veřejné telefonní číslo, může mi kdykoliv zavolat kdokoliv. Je zveřejněno na e-shopu mojí knihy a v podstatě lidé mi volají, já si s nima podiskutuji, beru to jako úplně normální věc a bych se nechci stát do toho stavu, že si řekněte, no jo, ale jako ta Lísková, ona tam je v tom senátu, ale my už se s ní nemůžeme ani bavit, protože jí se nedá dovolat, asistenty nepředává maily, ona nemá čas. Přece to není primárně to, proč do politiky chci vstupovat. Mě skutečně zajímá, co v naší republice děje. Nechci, aby vy jste prožívali třeba to, co prožívám já. A hodně mi na tom záleží, protože je to něco, co by neustal každý člověk. Opravdu, já nemít třeba takové zázemí v rodině, tak nevím, jak bych to zvládla všechno sama. A z toho důvodu bych částečně se věnovala třeba i svojí pracovní činnosti, ale z velké části nebo z té největší části pochopitelně práci v Senátu. Ale ne kvůli biznisu jako takovému, ale kvůli tomu, abych byla v kontaktu s těmi lidmi, s kterými jsem zvyklá být v kontaktu, abych poslouchala jejich názory, kritiku, podněty, protože to je pro mě nesmírně důležité. Neodpoutat se od té normální reality a nestat se tím vysokým vrcholovým politikem, který si žije v tom jiném světě. Přesně já nechci.
0: Já bych to jenom doplnil, jestli můžu, já bych vám to nelinko přál, ale já, když jsem šel do kandidatury, tak jsem nechtěl nic jiného, než mít průměrný plat, který 3/4 národa nemá. Mě, protože jsem se zabezpečil už si dávno předtím na daný poměry tady v této republice, by to v podstatě bohatě stačilo. Lidé na to neslyšeli. Prohrál jsem boj s panem senátorem Beckem, který se stal ministrem zdravotnictví. A ten do toho senátu ani vůbec nechodil. Jenom si tam chodil pro peníze. Chodil si pro peníze na Masarykovu univerzitu. A těm lidem to vůbec nevadilo. A já jsem byl ochoten se vzdát, jenom si nechat prostě na to, abych mohl do té Prachy dojet a dojet zpátky a naobědvat se a jít si lehnout do ubytovny za darmigo, které mě taky ten senát a toto platí. Nic víc jsem nechtěl. To ostatní bych si nechal z toho, co jsem kdy naškudlil za svůj život. Prozatím. Něco, já vždycky říkám, že já, kdybych náhodou se tam dostal, tak bych byl něco takového, jak Franta Ringo Čech, prostě. Ten do nich pral těmi jejich slovy a uměl to, že jo. Jo. Říkal, někdo ty dveře musí z té druhé strany držet a pak je otvírat, jo. A to je, tak by to mělo být otázka. Problém je ten, že mám spoustu známých, spoustu kamarádů, mají jinak politický názor a je zajímavý, že i ti takzvaní oponenti přeschodneme na určitých věcech, ne, a tím to pro nás skončí, ale to je někde to východisko. Ale jsou lidi, kterých jsem si kdysi svým způsobem jako vážil a když se z lidí stane ortodoxní zástupce něčeho, to je velice špatně a vlastně tím, co se děje kolem nás, je to rozpoutávaný tak, aby byl někdo rozdělen na ty dvě části a hlavně ti ortodoxní. To už jsou sfanatizovaní lidé, kteří nepřipustí nic jiného a je to bohužel tam, kde by to i nemělo být, tak je to v rodinách. Dneska jsou rodiny rozmlácené, buďme rádi, že každý máme tu svou rodinu, jakou máme, ale i v té rodině, jakou máme, tu nejbližší jako dobrý, tu trošku ještě blížší, tak tam taky prostě už člověk naráží na nějaké věci, které prostě musí člověk pochopit, až k tomu dojde věkem a rozumem a začne o takových věcech uvažovat.
1: Já souhlasím a třeba je velká chyba, že si stal třeba tak za dob první republiky politika čestná funkce. Skutečně to byla čestná funkce, bylo to něco, čeho si člověk vážil, že byl zvolen a vlastně dneska je to skutečně o tom biznisu, o tom dělat všechno možné, jenom ne to, co je potřeba. A já si myslím, že kdyby skutečně politici měli průměrný plat českého občana, tak by v té politice nikdo nebyl. Řekněme si to na rovinu. Tam by opravdu nikdo nebyl, protože by neměli důvod. Že? A to je ten problém, že kdyby skutečně politika plnila tu funkci té politiky, vlastně toho, že ten politik má v té funkci pracovat pro občany a pro Českou republiku a neměl by to být jenom, vlastně, jak říkají, to korytářství, no, tak bychom se divili, kolik lidí by tu politiku rychle opustilo, kolik lidí by vyplulo z té politiky. No a otázka, kdo by se tam potom hlásil. Takže celý ten systém, tak jak je postavený teď, bohužel nahrává tomu, co se děje a nahrává tomu, že jsou občané nespokojení. V podstatě ono, na tom je ta politika postavena. Teď aktuálně v tom stavu, v jakém je. A má člověk, když do té politiky vstoupí, si dokáže zachovat takovou tu normálnost. Jo? Takovou opravdu, že jsem pořád normální, obyčejný člověk, teď jsem v politice, ale třeba za pár let tam být už nemusím, budu zase normálně vykonávat tu svoji činnost, té práce, kterou třeba dělám teď. A to je potřeba si uvědomit, že není to na věky a jednou z té politiky člověk třeba vyjde. Pokud neberu Fialovce a ty ostatní, kteří už se zabezpečili na dalších x generací dopředu, protože tu politiku dělají tak nestandardním, slušně a mírně řečeno nestandardním způsobem, že to zvedá ze židle většinu normálních lidí. Jo. Ale teď se bavím třeba o tom, že skutečně, kdyby ta politika byla o tom, o té politice, a ne o tom biznisu a těch prospěchářských záležitostech, tak by to vypadalo asi všechno možná úplně jinak. Tak, no, ale to na systému je takové, jaké je, a to já sama za sebe pochopitelně nezměním.
0: Jako systém je samozřejmě špatně, ale zase do té politiky je spousta lidí, s kterými nemusím souhlasit úplně, ale třeba mě napadají jména, jako je pan Březina, nebo teď mě to přesně vypadlo, že jsem na to myslel, majitel pivovaru pan Bernard, pivovaru Zumpolce, když se podíváte na jejich facebookové stránky a nebo na to, co sdílí, a nebo mě třeba obrovský výle mě překvapil Bořek, no, honem, no, Slezáček, myslím, že, jo. Prostě, a to jsou lidi, kteří něco dokázali, buď to v umění, nebo prostě vybudovali nějaký firmy, že jo, Humpolec se vybudoval z nuly, vybudoval se z malé privatizace, kde se to neukradlo. Když to tady ti, co jenom kradou, no tak to je jasný, to tam to vidíme, když se podíváme na ty dynastie těch politiků, kteří tam jsou, no co pak takový Benda může dělat něco jiného, teď to je povoláním politik, že? A co ti politici, a dělají to na všech úrovních, všichni tam jdou s přesvědčením, že to budou dělat dobře pro lidi a to do té doby jenom, než je tam prostě zvolí. Pak se oťukají a zjistí, je, tam se dá, to se dá, tak se dá, no jo, a co já bych najednou dělal po 4 letech, tak co dělají? Už jenom dokola kolem sebe likvidují soupeře, protože zázemí mají vybudovaný tady na tom, že budou jenom přištípkařit, že budou tamhle v komisi, tamhle budou jako statutáři v orgánech a takhle se uplácí od spora nahoru, protože a to spousta lidí neví, že to je, když je zastupitel, tak to dostane jeden úplatek nějaký. Je zastupitel na obci, ve statutárním městě je zastupitel na radnici, stane se členem dozorčí rady v komunálu a to už ti lidé a tyto takzvaní politici neřeknou, kolik breberen tam spadne. To jsou nekřesťanský peníze. Obyčejní lidi se bojí do invalidního důchodu, že budou okrádat stát, že na to nemají a budou dřít do úmoru a spadnou a tyhle ti zloději prostě prostřednictvím komunálu, tamhle to kradou, jak s bílýma limečkama, dokázat se jim to nemůže, protože systém to dovoluje, aby seděli. A teď my máme takových hrdinů, když se podíváme tady třeba v Jihomoravském kraji, nějaký pan Srha, náměstek na kraji, krajský radní, starosta Blanská, zastupitel Blanská, no měl by dostat, jo, ať to dělá všecko, ale si vybere jeden plat a nazdar. A to je přesně to, což se demokraticky nechce.
1: No, a to máte pravdu, ale proč to všechno je? Protože když přijdete na zastupitelstvo, když je nějaké jednání, tak tam vidíte dva lidi. Lidi na to nechodí, oni se o to nestarají, tam není kontrolní mechanismus ze strany občanů. Takže musíme sáhnout do svědomí i občanů, že na druhé straně je potřeba, když už ty politiky zvolíte, abyste je plně kontrolovali, na to máte plné právo, a chodit na to zastupitelstvo, ptát se, kritizovat, prostě chtít různé listiny, máte právo, různé smlouvy, to všechno vy můžete, ale lidé to nedělají. Skutečně to lidé nedělají a já zase na druhou stranu rozumím tomu, proč. To bychom se mohli tady bavit o tom dalších 5 hodin, protože pochopitelně, že ten systém je nastavený tak, že lidi sotva přežijou. Jo? Opravdu. Mnoho lidí žije od výplaty k výplatě, nebo mají 2 zaměstnání, všechno je šíleně drahé. Bohužel ta ekonomika České republiky šla hodně dolů, životní úroveň lidí taky šla hodně dolů. Takže tím pádem člověk se zaměří plně na to, aby on sám vůbec zvládl třeba senu a už nemá potenciál, sílu a energii se ještě věnovat něčemu takovému, jako je politika a chodit někde na zastupitelstvo, kontrolovat svoje politiky, které jsi tam zvolil. Takže v podstatě ono je to velice dobře všechno vymyšlené, ruku v ruce. A potom tam vzniká prostor pro korupci, pro to, aby tam nebyl kontrolní mechanismus a potom se tam dějou tyhle ty věci. Takže je to vlastně začarovaný kruh, který začíná, ale i končí u toho občana. Bohužel tak to je. Spousta lidí to třeba nechce slyšet, ale skutečně pokud já sama nebudu mít v tom podílet se třeba v té své obci i na nějaké kontrole a proč tam ta starostka koupila tohle za kolik, jestli tam bylo výběrové řízení nebo nebylo a proč nebylo, když mohlo být a podobně. A vlastně nikdo to nebude nějakým způsobem řešit, tak potom tam vzniká prostor pro to, co jste říkal vy, a to se děje od těch nejnižších patr politiky až po ty nejvyšší patra politiky. Takže až přestanou být lidé lhostejní a nebudou jenom v hospodách nadávat, skutečně řeknou, dobře, tak máme tady jednou za měsíc třeba nějaké zastupitelství, pojďme se tam podívat, v té obce třeba tam bylo 50 lidí, tak už je to něco jiného, než přijdou dva. Jo. A vím, že třeba konkrétně mi hlásí lidi třeba z Nového Jičína, že tam mají obrovské problémy, že to zastupitelstvo nechce těm lidem dávat ani prostor, třeba se vyjádřit veřejně, omezují čas, jo, a dělají různé naschvály. To jsou další věci. Takže jako je to šílené, že se dostane třeba starosta na post starosty a v podstatě potom třeba vytváří takový prostor pro to, aby se ti lidé nemohli ani nějakým způsobem vyjádřit, aby mohli třeba kontrolovat. Tady extrémy v republice, pochopitelně, ale zase je to jenom o tom, že se musí ten občan ozvat. Pokud se neozve a nechá všechno ladem a nechá všechno být, no tak nemůže očekávat nějaké změny, pochopitelně.
2: Píše Linda. Dobrý večer, paní Lisková. Věříte tomu, co říkají někteří psychologové a politologové, že třetina voličů si favorita vybere až na poslední chvíli, proto průzkumy nejsou přesné? Děkuji vám za odpověď a přeji vám ve volbách úspěch. Linda.
1: Paní Lindo, moc vám děkuji. A ano, já si to myslím taky. Já si to myslím taky, že v podstatě nemá smysl, aspoň já to tak teda teď dělám, že nemá smysl jet 2 měsíce intenzivní kampaň, protože člověk na to zapomene a v podstatě se i okouká, jo. Takže já jsem taky vlastně začala až ty 3 týdny teď před volbama intenzivně jsem mezi lidmi a děláme vlastně všechny ty věci kolem kampaně, ať už natáčím denně videa a dávám na sociální sítě nebo roznášíme letáčky, prostě takové ty standardní věci, které vás nebudu zatěžovat, co všichni znáte, ale myslím si to, ano, myslím si to, že takto je to asi z psychologického hlediska, to dává smysl, protože na poslední chvíli se skutečně lidé rozhodují už z toho důvodu, že je můžete něčím zaujmout a když vlastně v podstatě budete 2-3 měsíce před těma volbama stále objíždět lidi a tak dále, tak je unavíte. Jo? Takže já si to myslím, tady toto taky, ano, ano.
2: Další otázka je od Karla z Frýdku Místku. Hezký večer. Víte, co je největším problémem, že si lidi myslí, že není koho volit, aby k té změně opravdu došlo. Že nejsou osobnosti, které by nás vyvedly z toho srabu. Senátory a starosty vyměnit je jedna věc, ale co dál? Jste i na tuto alternativu vy osobně připravená? Jste připravená jako nezlomní spolupracovat třeba jen na jednom bodu, ale sjednotit se na něm a spolupracovat s dalšími stranami a hnutími? Víte, já si myslím, že v jednotě je síla. Proto se tak snaží nás rozdělit v práci, doma, staré s mladými a podobně. Děkuji za váš názor a opravdu vám držím palce. Přál bych si vás v Senátu a tím i v médiích, protože tam hodně chybíte. Karel Frýdek Místek.
1: Pane Karle, moc vám děkuji za milá slova, za podporu, nesmírně si toho vážím a máte pravdu. Já nevím, co k tomu dodat, prostě úplně přesně. Přesně jste zhrnul to, co se tady děje v České republice a přesně jste zhrnul to, co je potřeba udělat. Pochopitelně, že politika je o kompromisu. To je základ politiky. Musíte vždycky dojít nějakému kompromisu, umět udělat pár kroků dozadu, jindy zas uděláte pár kroků dopředu a je potřeba se té úrovni pro národní politiky mezi stranami a hnutími, kteří chtějí pracovat pro Českou republiku a ne proti České republice. A já bych tuto práci dělala opravdu s velkou láskou a s velkým respektem vůči občanům. A přála bych si, abychom došli na té pro národní scéně skutečně do bodu, kdy budeme schopni tady vytvořit nějaký silný kompaktní celek, který se postaví tomu zlu, kterému musíme každý den čelit. Aby se to stalo, abychom toho docílili.
2: Co si myslíš ty, Oldo? Je možné spolupracovat? Je strašná spousta billboardů, plakátů, letáků, kde politické strany, hnutí, všichni slibují, budeme pracovat spolu, spojíme se nad problémy měst, obcí, krajů, republiky a výsledek je ten, že se spojí, ale zase jenom s těmi, kteří to dál neposunou. A my pokaždé naletíme.
0: Bohužel je toto smutné, že prostě tam to není daný, že vítěz bere vše. Protože ten vítěz nebere nic a bere k sobě jenom ty, kteří mu hned v momentě tom, jak se někam dostane člověk, anebo vůbec ta parta, ta politická strana, tak hned má soupeře, hned k vám někdo bude pod tu žíli potrhávat. Jo, prostě to se tak nic nedá, není nic stanoveno prostě tak, jak by mělo. Že já vždycky tvrdím, že vláda, která nemá vyrovnaný rozpočet, je špatná, s výjimkou toho, že je to vidět, že se postaví atomová elektrárna, to nejde s vyrovnaným rozpočtem, ale zbytek to je prostě špatně. Jako to je velice, to jsou jednoduché počty, když nemáte domácnosti vyrovnaný rozpočet, tak zákonitě dopadnete špatně. No a jak může fungovat stát? No to nefunguje, no prostě tak tohle stotok je. Druhá věc je, že já bych přál každému, aby měl zkušenosti z politické strany, protože oni jsou všechny stejný. Všechny stejný, v ledě modrým. Jo? No a vybírat lidi by se měli právě od spodu, že ti, co něco dokázali, co něco mají, ale ne, co dokázali tím, že někoho zlikvidovali, zničili, ale vlastním příkladem a vlastní pílí a vlastním úsilím to prostě. Ale tak to není. No, to je prostě taková, bohužel asi moje naivní představa o těch lidech. A já podle toho taky ty lidi volím, taky se na ně takhle koukám. A za dané situace říkám, to, když se já se pojám na ty kandidátky, dneska ty kandidátky jsou ubohé, protože tam už není koho dát, koho brát, protože buď to jsou tam fosílie, které se vrací po tom, co se okoukali, a tak, aby se neřeklo, a náhodou tam zase spadnou a zase si zobnou, jo, anebo prostě je to všecko takhle prostě nalajnované, že vám někoho předhodí, koho ty v podstatě znají, neznají, protože pokud se jim nevěnuje mainstream nějakou dobu, anebo pokud se jim to nevěnuje před těma volbama, že teda sice, že někdo visí někde na zdi na každém kroku, tak jak to tak nějak byl takový hezký příměr, že jak to na každém sloupu, že visí, že tak prostě to nic neznamená. Já potřebuji za tím člověkem něco prostě vidět, že prostě něco ten člověk dokázal. Ale bohužel ti lidé, co dokázali a mohli by, tak tam nechtějí do té politiky, protože ví, že to dneska a asi i v minulosti, že to není nic jiného, než hnusná stoka, každý na to nemá žaludek.
1: No jo, no, to je sice pravda, ale jako v konečném důsledku je potřeba ty lidi úplně neodrazovat, jo, nebýt až tak negativní, protože jestliže nebudou dělat vůbec nic a budou na to nahlížet jenom z toho pohledu, tak si myslím, že to bude stejně sebedestruktivní pro nás, jako když v podstatě budou smýšlet tímto způsobem. Je potřeba těm lidem ukázat nějakou jinou cestu. Já to třeba dělám 11 let, já se 11 let skutečně snažím. Jo, ať už jsem byla třeba v Donbasu, napsala jsem o tom knihu, ale ta kniha není jako negativní jenom o válce. Já tam samozřejmě motivuju ty lidi k tomu, že když se dostanou v životě do šílené životní situace, že vždycky z toho cesta ven. A spoustu lidí kupují moji svým dětem, těmhletým dětem, a dávají jim tu knihu přečíst, protože je potřeba, aby v sobě vždycky člověk mobilizoval nějakou energii a nějakou sílu, když je krize, a o tom to přesně je. A já si myslím, že naše republika je ve velké krizi, skutečně ve velké krizi. Podívejte se, jak vyhrožuje Německo, Evropská unie, že se chystáme na válku, jo, prostě chystají se v Německu nemocnice na tisíce zraněných a podobně. Je to všechno zastrašování občanů, protože já si myslím, že oni přesně potřebují tady toto. Vystrašit lidi, zastrašit je, vystresovat je úplně do maxima. A především vzít jim víru úplně ve všechno. A to je potřeba, co my si nesmíme vzít. Skutečně, my si nesmíme vzít víru v to, že máme právo na slušný život, že máme právo na slušné životní podmínky, na mír, a máme právo na to, ještě dejme tomu volit, jo? Když si můžeme myslet samozřejmě o ovlivňování voleb a tak dále, cokoliv, ale na druhou stranu v podstatě, co by ten občan jiného už jako mohl tady, jo? Vemte si to, že máme osekaná práva, Evropská unie nás chce zostročit různou identitou a podobně a různými dalšími kroky, a v konečném důsledku je ten svět celkově tak negativní, že my z toho musíme vždycky vybrat něco pozitivního, protože jinak by se člověk zbláznil. Jak chcete tím životem normálně žít, procházet? Jako jo? Takže já bych nebrala úplně víru ve všechno. Samozřejmě politika je stoka a je to špína a je to prostě opravdu jako hrůza. To neříkám, že ne. Ale pokud tam jdete připravený, a já třeba připravená jsem, protože potom, když mi 11 let někdo dělá ze života peklo a 8 let si procházím soudy ničili mi podnik a lhali o mě nebo lžou o mě neustále v mainstreamu a podobně. A přesto všechno to nevzdávám, protože si říkám, jako proč? Jako proč bych to měla vzdávat? Já mám právo na svůj úhel pohledu, na toho veřejně říkat. Kdybych to úplně zabalila a vzdala, tak v čem by se můj život změnil v podstatě?
0: To je naprosto, naprosto v pořádku, já to neberu ze své pozice jako negativum, já to beru jako realitu, ale s tím pozor. Vždycky každému říkám, podívejte se na film Sedm statečných. A my až v těch sedm statečných, dva, tři, pět najdeme, tak pak to bude úplně jinak vypadat.
2: No a možná jednu statečnou právě máme.
0: No třeba.
2: Já tady mám ještě jednu závěrečnou otázku, to proto, aby všichni, kteří napsali, se dočkali své odpovědi. Čenda psal, hezký večer všem do studia, mám na paní Nelu otázku. Ruská hrozba je dnes jedním z posledních argumentů pro kroky proti občanům, a to jak v České republice, tak Evropské unii. Myslíte si, že současné politické elity vyslyší přání svých sponzorů a skutečně vženou Evropu do plnohodnotné války proti Rusku? Opravdu Evropa nekráčí k míru, jak nám říkají, ale daleko většímu konfliktu, jak řekl premiér Babiš na obranném summitu v Praze, svět kráčí ke třetí světové válce. Děkuji za odpověď a držte se. Čenda, který má strach z politiků, z politiky a vůbec.
1: Pane Čendo, já vám děkuji za dotaz. A nedivím se vám, že máte strach. Ono, bohužel, jako situace je taková, že ta Evropská unie provokuje a provokuje pochopitelně z toho důvodu, že válka je vždycky výnosný biznis. No a Lavrov i Putin se opakovaně vyjádřili, že vůbec nemají v úmyslu útočit na Evropu a že proč by měli chtít válku? Že Evropa už je tak zdrancovaná a tak zničená a vlastně vede tak sebedestruktivní politiku, což vidíme všichni každý den. Je to pravda, že ti nikým nevolení úředníci, kteří nám ničí životy těmi nesmyslnými nařízeními a tím diktátem a ubíráním práv a svobod, vedou skutečně tak sebedestruktivní politiku, že pro, co by s nás Rusko mělo, jako teďka vážně. Bavme se o tom zcela objektivně a já jsem vždycky říkala, že já nejsem na straně. Teď teda mě jako vždycky přiřazují k tomu, že jsem proruská, protože jsem byla v Donbasu a objektivně jsem hovořila o tom, co jsem zažila ve válce. Ale já vždycky říkám, že každá ta velmoc si primárně hájí své zájmy a že ti obyčejní lidé stejně nikoho nezajímají a to je bohužel tvrdá realita. Tak to prostě je a zatím si stojím a budu stát. Ale každopádně vraťme se k tomu Rusku. Pochopitelně, že Rusko by nic nezískalo. My nemáme nic. My jsme o všechno přišli, nechali jsme se vydrancovat Ukrajinou zcela dobrovolně a my si mě v tom pokračujeme, pochopitelně. Takže je to spíš směšné a je to spíš ubohé a je to taková tragikomická ta naše situace. A pochopitelně, že ti nikým nevolení takzvaní lídři Evropské unie si potřebují, stejně jako Zelenský, si potřebují prodlužovat ten konflikt a popřípadě vyvolat další konflikt, protože to je to jediné, co je udrží u moci. Vyvolávání strachu a to, že budou, dejme tomu v nějakém, řekněme, válečném stavu moci i nadále využívat svých a svých funkcí a z toho mít privátní profit. Takže celé to jenom o tady tomto. Já pevně věřím, nebo doufám, nebo modlím se za to, aby nebyla pochopitelně třetí světová válka, protože to by asi nebylo vítězů. A pevně věřím tomu, že snad si to obě strany uvědomují a že to vyvolávání strachu ze strany té Evropské unie a ta nenávistná a lživá propaganda vůči Rusku, tak je pochopitelně účelová, ale to každý inteligentní rozumný člověk vidí, tady je to. No a Ameriku je to pochopitelné, protože Spojené státy by z toho vytěžily nejvíce, kdyby se Evropa stala součástí válečného konfliktu, protože jako vždycky by to bylo daleko od Spojených států. No a Spojené státy by potom mohly převzít tu úlohu takzvaného ochránce nebo obránce nebo prostě toho, kdo by opravoval potom celý ten systém a vlastně ty škody a profitovali by z toho v rámci biznisu. Tak jak to dělají ve spoustě dalších zemí, v desítkách zemí, kde rozpoutali záměrně válečný konflikt a daleko od Spojených států byly následovat. Takže Evropa by v tomto směru nebyla v kontextu ke Spojeným státům žádnou výjimkou. Nicméně já doufám, že nedojde k další válce a že skutečně tady toto křepčení zbraněmi a to vyzbrojování a to, jakým způsobem zastrašují obyčejné lidi, nás, obyčejné lidi, je zase jenom psychologická válka. A budu moc ráda, když se ten můj scénář naplní a nestane se taková tragédie a budu doufat, že že prostě nedojde k tomu velkému selhání, protože válka je dle mého názoru prostě jenom známka toho, že nejsme dostatečně civilizovaní. Protože civilizované společnosti se dokáží přece bavit na diplomatické úrovni a nepotřebují vyvolávat válečné konflikty. Ale bohužel dlouhodobě lidská společnost prokazuje, že není dostatečně civilizovaná, no a proto si prochází x desítek let tisíciletí vlastně v podstatě hodně daleko historicky do hloubky válkami. A v konečném důsledku je to vždycky jenom o tom, že je to biznis. Jak tomu je na Ukrajině, jak jsme viděli prostě spousta korupčních skandálů, spousta těch lidí z toho těží a tak dále, takže je to vždycky jenom o penězích a o biznisu a já doufám, že v tomto případě se to nenaplní a nedožijeme se třetí světové války.
2: Tolik povídání s Helenou na rovinu, které se dostalo do samého závěru. Já také věřím, že půjdete volit, že si dobře rozmyslíte, komu dáte svůj hlas, protože v této době je to víc než nutné, aby se změnil poměr sil v Senátu. Ale nechme rozloučit Nelu Liskovou, naslyšenou.
1: Moji milí přátelé, moji milí občané, já vám přeji každopádně, ať jste zdraví, ať jste spokojení, opatrujte se, dávejte na sebe pozor. A vy, kteří jste z mého obvodu 69, Frýdek Místek, tak se dobře podívejte, co mám na svých banerech. Mám tam na korunu v Bruselu válkám. A to je přesně to, proč vstupuji do Senátu. Mějte se krásně a budu se s váma těšit, ať už třeba na našich osobních setkáních, anebo na mých sociálních sítích, nebo kdekoliv jinde. Mějte se hezky, opatrujte se, nashledanou.
2: Děkuji. Louší se s vámi Olda Duchoň.
1: Pardon, Oldo, ještě můžu na závěr, já jsem něco důležitého ještě chtěla říct, že ve středu 30. září mám osobní pozvánku pro vás, pro všechny. Setkáme se, pokud budete mít od 17 hodin čas, ve Frýdku Místku v restauraci U Hučky. Takže 30. 9. Frýdek Místek, restaurace U Hučky od 17 hodin. Budu se na vás moc těšit a vám se moc, Oldo, omlouvám, že jsem toho skočila, ale celou dobu myslím na to, že to musím říct a úplně jsem to zazděla. Takže aspoň takto na závěr.
2: Hezká pozvánka, Olda.
0: Nemáte se za co omlouvat, protože pořád je váš, ne můj. No a já v podstatě jenom to řeknu asi takhle. Zkuste posluchači a voliči za těch 14 dní nevolit ty stejné voly. Zkuste taky zvolit někoho jiného. A já jsem ještě neřekl větu, to, co bylo předtím, to téma. A to řeknu jeden slogan, který řekl ten, který o té válce věděl hodně a zažil dvě. A ten řekl, když politici hovoří o válce, pak už oni dávno rozhodli. Já bych chtěl, aby tomu tak nebylo, ale bohužel se to tak stalo. Sice on byl svým způsobem taky lump, ten, co to řekl. Jo, byl to Hans Guderian, jeden z generálů nacistického Německa, ale věděl, o čem je řeč. A já bych byl nerad, aby jsme se toho dožili. Mějte se krásně a zachovejte nám zase přízeň někdy příště v našem pořadu s Helenou na rovinu.
2: Já se také loučím. Věřím, že jste si vzali z těchto informací to, co jste potřebovali pro správné rozhodnutí v nadcházejících senátních volbách a samozřejmě za všechny přeji nám všem mírové dny. To není fráze, věřte mi, naslyšenou.

0: můžou dočíst. Ty manipulace jsou, teď jsem četl takový články, Rusové plánují zaútočit na Moskvu, na Polsko. V tom článku je 13krát použito slovo by, 5krát mohl a 1krát není vyloučeno. Jo, potom, že Švédové připravují ruskou invazi, se připraví na ruskou invazi klíčového ostrova Gotland. Jo, takže, a přitom ten armádní velitel toho ostrova říká, že v současné době neexistuje bezprostřední hrozba konvenčního útoku. Jo, takže to jsou prostě neustálé masáže. Všichni se odvolávají na tajné služby, prostě toto by měl, slušný šéfredaktor by měl prostě takového člověka skopat ze schodů, když mu tam přijde a řekne, že se odvolává prostě na tajné služby. Mimochodem ty lži kolem Iránu, teď se to zase množí, že prej mají chemické zbraně, tak nemají jaderné zbraně, tak mají chemické zbraně, takže další válka, bombardování na to, jo. A nebo prej, že chtěli udělat atentát na Trumpa, tak musel letět jiným letadlem. Jo. To je komický. Trump říkal, že pravděpodobnost atentátu na něj je prej asi 5%, kdežto závodník prej má asi 1 promile. Jo. Prostě takovýhle žvásty. No, Trumpovi bych poradil, jak je ten slavný vtip, když se zeptá toho svého šéfa tajných služeb, jaká je pravděpodobnost, že bude mít v letadle bombu, tak mu odpoví ten šéf CIA, mu odpoví, pane prezidente, 1 ku 1 000 000. On řekne, i to je dost, jak to snížit. A on řekne, no pane prezidente, vemte si svoji bombu, protože pravděpodobnost, že by v jednom letadle byly 2 bomby, je 1 ku 1 000 000. Jo? Takže to je asi nejlepší obrana na tyhle ty řeči. Co se týče toho Trumpa, má žít a umírat hrdě, protože tak má šéf národa umírat, jako Chamenei. Ten se neskrýval, teď to zveřejnili. On byl doma, žádný tajný služby ho nevypátrali, prostě on byl doma, zemřel prostě jako chlap, protože on budoval to své nástupnictví jako člověk, který buduje demokratickou zemi, tak hledá, buduje si systém, kdežto člověk totalitního ražení buduje stát na vlastním egu. Teď ať si laskavý posluchač to rozklíčuje, co patří kam. Já jinak takové, na závěr bych řekl jenom takovou obecnou radu, co se týče rozlišování těch fejků. Zpráva, která se vám příliš líbí, která vám jde hodně po srsti, buďte na ní velice opatrní. Je velice možný, že je to něco podstrčeného, něco zmanipulovaného. Pravda bývá povětšinou velmi nepříjemná a nečekaná. A v této souvislosti bych se znovu obrátil na naši matematickou veřejnost, protože dlouhou dobu mám takovou ideu udělat jakýsi manifest na podporu výuky matematiky a dalších předmětů rozvíjejících logiku, protože jedině tak můžeme vychovat generaci, která bude rezistentní vůči těmto nablblým fejkům.
1: Když mluvíš o logice a matematice, tak jsem si hned vzpomněla, kdo byl tím hýbatelem toho, že matematika dneska není povinná při maturitě. No tak to byla sociální demokracie a tu sociální demokracie tím pučem v tom roce 97 k moci dostali i ti, kterým dneska dělá lídra opozice prezident Pavel. Ale víš co, mně se teďka hrozně líbilo a za to ti děkuju, co jsi řekl. Víš, když se ti líbí něco v tom deepfakeu a nebo něco v takové té vykonstruované fotografii a říkáš si, Ježiši, tak já jsem třeba dneska viděla, že běhá po sítích, kdy prezident Pavel sedí s Evou Pavlovou v divadle v Karlových Varech, hraje hymna, oni sedí, ona si fotí a on se takhle jako škrábe někde na hlavě a všichni si říkají, pane bože, to je katastrofa, prezident České republiky ani nevstane u hymny. Tak já osobně si myslím, že je to deepfake. Co si myslíš ty?
0: Naprosto rozhodně, protože takový hlupák to není.
1: No a přesně, přesně. Takže tohleto téma, víš, jako ty fotografie, protože pak to rezonuje, víš, my se dostáváme do situace, kdy tyto fotky, už přece byla ta fotografie Mikuláše Mynáře se Tomášem Halíkem, s tím teroristou z Pardubic té univerzity, málem dostal pozici náměstka na ministerstvu školství, teďka se zase spekuloval o fotografii ústavního soudce s poradcem prezidenta a tak dále. A my já nevím, kdo to pouští ven, se řeknou tajné služby, ale ta společnost a veřejnost se zabývá těmito věcmi a něco nám důležitého uniká. Takže proto je fajn, že jsme se o tom bavili. Já ti děkuju, ale pojďme na poslední téma, můžu?
0: Určitě.
1: Tak, a to je téma, které vlastně ta Izrael a vlastně to, co se tam teďka děje, já si myslím, že to je pro spoustu lidí u nás jako těžko uchopitelné, kdo se tím nezabývá, kdo to nesleduje. A teď jsme se dostali do situace, kdy to, co se odehrává v Gaze a vůbec v Izraeli, začínají kritizovat a nazývat terorismem generálové vlastně uvnitř Izraele. Takže asi bychom tomu měli věnovat pozornost a já předpokládám, že nám to přiblíží, že nám to vysvětlí, že nám řekneš, co se tam teď děje.
0: Já to sleduju delší dobu, protože Izrael je dost divoký stát a má tam to spektrum politický je dost rozsáhlý a bohužel tam zase panuje takový ten, taková ta situace, kdy jsou dvě víceméně podobně silné strany a rozhoduje malá strana, ke komu se dá, tak ten bude vládnout. A nároky té malé strany bývají dost často velice extremistické. Tady jde o příklon k těm osadníkům. Viděl jsem fotku teďka, kdy ty generálové a starý mazáci obědvají v jedné jeskyni u nádherně zařízená jeskyně, kde žijí ty pastevci arabští prostě po mnoho generací, mají tam elektriku, prostě mají tam koberce a je to jeskyně, prostě oni nepotřebovali dělat dům a přišli tam prostě na návštěvu a společně přemýšlejí nad budoucností té oblasti, prostě jak spolu vyjít. Řekl bych, že naprostá většina lidí by byla schopna se dohodnout, ale rozeštvávají to určité skupinky, které vlastně navzájem se shledávají velmi potřebnými, jo, protože ty extremisti, jejich existence je vlastně zdůvodněna existencí těch extremistů opačných. Když byli v Izraeli, ta pravice, levice se neliší ekonomicky, ale s vztahem k jednání či nejednání s Palestinci. Levice, končilo to vlastně Jitzchakem Rabinem, který byl zavražděn, tak když projevovala snahy se dohodnout, tak je zajímavý, že za ty jejich vlády bylo mnohem víc teroristických aktů, které prostě házely do toho vidle z druhé strany, protože té druhé straně taky vyhovoval ten spor. Taky jsou prostě hlasitější na té arabské straně ty extremisti jako na té izraelské. A obojí dohromady plní tu americkou strategii vývozu destability. Prostě Američani potřebují udržovat ty regiony, které přímo neovládají, také potřebují udržovat destabilitě, aby tam s nimi mohli manipulovat. Takže toto je prostě v rámci. Oni si myslejí, jak jsou strašně důležitý, jaký ontologický problémy řeší, jaký bohulibý principy zastávají, ale v podstatě jsou

0: dosažení údajného dosahování bezpečnosti v podstatě tu naši budoucnost strašně činíme nejistou a nebezpečnou. Takže ten výstup je vlastně paradoxní. Oni si to umějí uvědomit, protože to jsou lidi, kteří sloužili, kteří skutečně nasazovali životy. Scházejí se s těmi protivníky, proti kterým oni na sebe navzájem stříleli, a teď se prostě scházejí dohromady a přemýšlejí prostě, co s tím, když ta situace, tady se hodí takovýto slovo, je skutečně rozbejkovaná. Takže já jsem rád, že tam, že jsou slyšet, že ten židovský terorismus, já když jsem byl, to je už skoro 20 let tenkrát, na Shin Bet s Jardou Baštou, jsme tam byli, tak oni nám vyprávěli o tom, jak je velice nevděčná role Shin Bet rozpracovávat problematiku židovského terorismu. Už to tenkrát bylo aktuální. Takže ta situace je opravdu nelehká. Já nemám rád rychlý soudy. Toto je taková, jak jsem říkal předtím, taková pravda, která není příjemná. Prostě toto nejsou příjemné informace, ale jsou to informace o tom, že tam jsou lidé, kteří se chovají velmi důstojně a odpovědně.
1: Já nevím, jestli se to vůbec hodí se tě zeptat na takovou věc, protože víme, že v Izraeli budou na podzim volby. Jak si myslíš, že to tam může dopadnout? Navíc víme, že teď se znovu zase začíná válčit v Iránu. Takže...
0: No, nevím, ale přál bych si nějakou změnu, protože myslím si, že by se ta situace trošku odblokovala.
1: To jsem měla na mysli právě určitě. Je čas na to, abys nám představil knížku, kterou jsi připravil, a já jsem schválně se snažím, aby jsme měli dost času, protože jsme se 2 týdny neviděli, aby jsme měli dost času na naše diváky a na jejich dotazy, takže teď tě poprosím o knížku a vy můžete posílat dotazy.
0: Tak já to vemu rychle. Je to Roger Scruton, Západ a ti druzí. Ta knížka se jmenuje Globalizace a teroristická hrozba. Je to inspirováno událostmi 9/11/2001. A je to nejen břitká intelektuální obrana západní civilizace, ale i kritické zkoumání toho, jak mohou západní státy ve své nynější podobě nabídnout islámským přistěhovalcům tolik potřebný pocit sounáležitosti, aby mohli získat loajalitu hostitelské zemi. Zatímco islámská civilizace drásá na konflikty, západní civilizace má vnitřní tendenci k rovnováze. Bylo by však chybou svalovat vinu pouze na islám, píše Scruton. Západ poměřuje svět z perspektivy svých hodnot, které mají původ, význam a přirozené prostředí pouze v malé části tohoto světa. Export těchto hodnot vzbuzuje konfrontaci. Chybí definice západní civilizace. Je-li to svoboda, jako to definiční výměr, pak Scruton dodává, že svoboda sama o sobě znamená emancipaci i od omezení nezbytných k přetrvání civilizace, která je pak náchylná zničit samu sebe. A to si myslím, že toho jsme teďka svědky. Čili doporučuji Scrutona, je to četba, nebudete určitě souhlasit se vším, ať z té nebo oné strany, ale určitě je to velmi dobrá četba, velmi dobrý podnět k přemýšlení.
1: Tak já ti děkuji a teď poprosím do režie, do studia, jestli nám můžou poslat vaše dotazy. Otázky pro tebe.
0: Tak, zdravíme od zlodějky všechny lidi dobré vůle, tým Abojo a hlavně paní Kateřinu.
1: Hezký večer, posílám pozdrav.
0: Tak to je prýma. Je tam ještě něco? Je. Pane Schneider, jak moc toho Babiš věděl o Vrběticích? Děkuji a zdravím. No, myslím, že Babiš nevěděl o Vrběticích vůbec nic, protože to, co se dozvěděl od Koudelky, byl taková fáma, mýtus, prostě nebyla to pravda. Nakonec ani policie na tom nemohla postavit obžalobu, protože ta věc prostě byla odložena pro nežalovatelnost, bych řekl.

0: čili byl to výmysl, Babiš to bohužel spapal i s Navijákem. Ráda bych se vás zeptala, co myslíte o tajné osobě Tomáše Pauknera, jaký máte vy názor? Děkuji, no já jsem upřímně rozveselen, tím, jednak tím jeho logem, to je moc pěkný, jak tam běží s těma pejzaty, s tím svícnem, to je moc hezký. Je to člověk chytrej a já přeju jemu i nám, aby ještě hodně dlouho jeho identita zůstala skryta, protože no přece se nepřiznám k tomu, že jsem Paukner, že jo. Ty se taky nepřiznáš k tomu, že jsi Paukner a já si myslím, že Pauknerem, nechtě Pauknerem trošku každý z nás, protože to je moc dobrá četba.
1: No já jsem viděla ty dva rozhovory poslední s ním a musím říct, že teďka přidal další věci a musím říct, že asi Tomase Pauknera miluju, protože rozčeřil ty vody toho, co všichni víme a 4 roky nás dusilo a snad už má zatím, už má první 2 výsledky, takže počkáme si dál, pojďme na to.
0: Neříkejte už prosím o soudruhu prezidentovi, že je lídr opozice. On vůbec žádný lídr není, je jen v opozici. No, to je hezký detail, ano, máte pravdu. On má, kdo to říkal, že má problém někdy, jo, to říkal Ivo Budil, to byl moc pěkný postřeh, že z jeho dikce má pocit, že někdy není zcela srozuměn s významem slov, která pronáší. Takže ano, máte pravdu, je to maskot opozice. Jak moc mám věřit na FB profilu Tomas Paukner? Je to pohádka nebo realita? V tomhle bych se přikláněl k Martinovi, jak nevěří. Ale bylo by to hezký zadosti učinění. No, víte, tady se furt směšují dvě věci. Lidi furt potřebují vědět, kdo to říká, aby mohli zaútočit, jak se říká, ad hominem. To je jedna z těch eristických faulů. Lidi nejsou schopni přečíst tu věc a posoudit ji, aniž by věděli, kdo to říká. Protože tady chybí ta obezlička a tady je velký intelektuální nárok se prostě v tom čteném vyznat a zaujmout vlastní názor, protože nevím, jestli Paukner, není to Petr Fiala, není to Kolář, není to, kdo to je, kdo to není, kdo to píše. Pane Bože, to je úplně jedno, kdo to píše. Čtěme ta slova a přemýšlejme o nich. V tom si myslím, že by to mělo, ta skrytá identita, že by měla dlouho vydržet, protože to je velmi dobrý modus, jak učit národ přemýšlet. Děcka, co říkáte na ten požár té továrny Baťa, je to vše divné. Je to divný jako každý požár. Já nevím, jestli to ať si vyřeší vyšetřovatelé pojišťovny, protože ti na tom jsou hmotně zainteresováni, ale já nevidím důvod prostě proč přihrávat jako nějakým nestandardním variantám. Prostě ono to mohlo opravdu zahořet samo, mohlo tam být elektrický zkrat, prostě ta příčina. Musíme jít prostě od těch jednoduchých věcí, teprve když se vyloučejí ty jednoduché příčiny, pak je možný jít dál a k tomu nemáme absolutně teďka žádný informace. Paukner je momentálně muž mého srdce. Může to být kdokoliv, třeba pan Chlad? No, může to být. Je to hezký přemýšlení, kdo by to mohl být, na koho by ten profil mohl pasovat, ale skutečně je to otázka podružná. Já si myslím, že je důležitý číst to, co píše. Paukner dělá to, co by měla dělat tato vláda. Nepátrejme po Pauknerovi, ale po tom, co píše, naprostý souhlas. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli viděl tiskovku s Trumpem a Zelenským. Pokud ano, co na to říká? Mně přišlo, že chvíle mi mluvil mezi řádky přímo k Zelenskému. No, on tam mluvil o japonské armádě, co si tam poplet. Mně připadalo trošku jako, že Bidenovští, což jako nedá se to vyloučit. On ten jeho projev k tomu výročí Ameriky byl takový jako trošku stupidní, takový diluviální. On tam začal mluvit jako v období McCarthyho a já vím, že v té době prostě takovýhle ty tvrďáci, kteří měli naprosto jasno a varovali prostě před tím komunistem a viděli ty komunisty jako všude, tak mnoho z nich skončilo v psychiatrických léčebnách. Prostě to jako opravdu není doporučený způsob nahlížení na svět. Takže já nevím, jak to bylo s tím Zelenským. Na druhou stranu s tím Zelenským to zacházení se taky odvíjí od jeho chování a vůbec se nedivím tomu, že ten Trump se tam občas dopustí takových jako trošku nestandardních úsměvů, nebo jak to říct, výrazů tváře, nebo když už nebudu mluvit o slovech. Motoristé zřejmě bojují o voliče, většina z nich fandí Ukrajině. Ta rusofobie Macinky mi vadí, jinak se mu fandila oproti tomu, kdo byl před ním. Byl šťastný a jeho nesouhlas s účastí RF je velký hnusno. Šťastný se vyjadřoval velice nešťastně k těm...
1: On se zbláznil, pro mě teda, musím říct.
0: Odblokování, což je velmi nešťastný, ty... Lidi se potřebují tak jako vystavovat na odiv prostě nějaký to protiruský odhodlání, což je dost šílený. Já jsem si svý protiruský období odbyl v době, kdy se za to zavíralo. Ne, kdy se za to chválilo, kdy se za to postupovalo. Takže teďka bych si ocenil, kdyby ty lidi se vyjadřovali, nemusí se vyjadřovat přímo protiamericky, ale jaksi všeobecně kriticky, když najdou určité měřítko a podle toho budou posuzovat a nebudou říkat, jestli to vyhovuje tomu nebo onomu. Oni říkají, ty seš proamerický, ty seš proruský nebo takhle ne. Já jsem takovej, jaký jsem a že ty věci vyznívají jednou tak po druhý tak, já si ve své drzosti a píše dokážu na to odpovědět, že za to si můžou ti, o nich mluvím já, a ne, že bych já modifikoval prostě svá kritéria. Takže ano, souhlasím s tím, u toho Macinky to je dost křečovitý, není to pěkný, ale prostě to je politika koalice, ta koalice je složená prostě z těchto členů a je velmi obtížný to dá do souladu. Mluvě o Macinkově rusofobii, já děkuju za to, že tam je Okamura. Byl Karel Čapek vizionář, když psal RUR, roboti nás ovládnou. No, teď jsem četl, že v Izraeli začíná být velká nezaměstnanost mezi ajťáky a vůbec výzkumnými pracovníky v umělé inteligenci, protože umělá inteligence je začíná vytěsňovat. Oni začínají propouštět lidi, kteří to vymysleli. Takže ano, tento takový samožrný efekt tam určitě je a je velmi dobrý být ostražitý a nepropadat těmto technologiím. Myslíte si, že co píše Tomas, vláda bude zabývat a co policie... Jo, myslíte asi na Pauknera. No, a co policie? Já si myslím, že to, co píše pan Paukner, nebo prostě to, co je publikováno pod tím jménem, by na monitoru mělo dostávat nejvyšší, nebo vůbec státní zastupitelé. Mají jistě předplacen monitor, z médií dostanou tuto informaci a oni jsou ze zákona. Státní zastupitelství je ze zákona povinno se tím zabývat. Takže ano, směřujte své dotazy na nejvyšší státní zástupkyni, směřujte své dotazy na poslance, aby interpelovali vládu, aby se, protože kdo je zodpovědný za chod státního zastupitelství? Ministr spravedlnosti, premiér. Takže ať se o to starají, ať se ptají paní Bednářové, co dělá v této konkrétní věci, v další konkrétní věci a tak dále. Co dělal Banderovec na summitu na to, když Ukrajina není členem? No, byl tam pozván jako host, byl tam pozván pan Prezident Pavel tam byl taky pozván, přestože nebyl vedoucí generace. Bylo tam spousta lidí pozvaných. Je to účelovka, co jiného k tomu říct. Tam není žádné omezení. Máme ještě něco? Máme. Pane Jene, od kdy jste znal zmíněného Jaroslava Baštu? Myslíte, že jste ho v době minulé znal v skutku dobře? No, já jsem se s Jardou, já jsem o Jardovi věděl mnoho a mnoho let, ale já nebyla šance se potkat, prostě nějak jsme se nepotkali. Setkali jsme se vlastně až po listopadu, samozřejmě jsme věděli jeden o druhém a potom listopadu nás ty cesty svedly prostě dohromady. Já jsem s Jardou zdaleka nesouhlasil ve všem, ale strašně rád jsem se s ním hádal, strašně rád jsem se s ním bavil a ten člověk byl neuvěřitelně zajímavý. A jenom řeknu jednu věc, když byl kdysi zavřený v kriminále, tak Jarda Bašta hrál 7 šachových partií simultánně na slepo. Takže si umíte představit asi, co si o jeho moc intelektuálních kompetencích.
1: Tak
0: jak
1: já
0: se
1: vám se koukám.
0: Pan Reichl se mi nelíbí, protože já jsem spíš na dámy, ale mám z něj velkou radost, že tam jsou takový lidi, jako je Jindřich, protože je to velká bouře ve sklenici vody. Doufám, že se to ta bouře, že bude větší a že ty jeho velmi zajímavý výstupy, že budou mít i reální výsledky.
1: Všimla jsem si, že taky sleduje Tomase Paucknera jako většina z nás a všimla jsem si, dnes jsem četla, že dokonce jeden státní zástupce už se jedné kauzy ujal a dokonce se toho prý ujal Olaf. Takže uvidíme. A nám vypršel čas. Nám vypršel čas, takže já ti moc děkuju za všechno to, co jsme si mohli říct a i ty odpovědět divákům. Takže
0: a já si ještě dovolím tadyhle jenom upozornit, budeme pořádat žurnalistické praktikum, budeme pořádat takový kurz mediální gramotnosti, takže na našich stránkách internetových je možné se do toho přihlásit. Děkuju a všechny zdravím.
1: Taky hezký večer a hezký víkend. Mějte se krásně.

0: Tak jsme se dozvěděli, že Soňa Peková přišla o znalecké oprávnění. Média i sociální sítě to začaly okamžitě přetřásat. Na kulatém razítku Soni Pekové mě ale víc než samotný verdikt zaujalo něco jiného. Co to znamená pro nás, když jde o naše zdraví? Je přitom jedno, jestli jsme očkovaní nebo ne. Připomeňme si, že Soňa Peková je lékařka s doktorským titulem v oboru molekulární biologie, genetiky a virologie. Do širokého povědomí se dostala především za covidu. Tehdy jsme ji poznali s odlišnými názory na původ viru, pandemii a očkování. František Kubásek, influencer a komentátor projektu Inkorekt, který od letošního roku pracuje na Ministerstvu životního prostředí, na Facebooku napsal, že Soňa Peková byla podle něj první českou vědkyní, která veřejně prohlásila, že covid je umělého původu. Podle Kubáska Soňu Pekovou od té doby začali systematicky umlčovat a současný případ znaleckého oprávnění vnímá jako připomínku toho, co sám označuje jako globální totalitní režim, který podle něj vlády téměř celého světa zavedly mezi lety 2020 a 2022. Jako obvykle se veřejná debata rozdělila na dvě části. I po verdiktu nad Soňou Pekovou jedni v něm vidí potvrzení, že Soňa Peková není důvěryhodná odbornice. Druzí naopak mají další důkaz, že je proti ní veden politický a ideologický boj. Než se přikloníme k jednomu nebo druhému táboru a podle toho začneme přemýšlet o svém zdraví, pojďme zjistit, co je podstatou celého problému. Ve výsledku nejde jen o Soňu Pekovou, ale hlavně o to, jak hledáme pravdu v tématu, které se dotýká nás všech. Dámy a pánové, přeji vám hezký den, jsem Petr Bohuš a toto je Modrý jelen. Soňa Peková, molekulární genetička pro Petra Kotlára, slovenského vládního zmocněnce pro prověření, jak postupoval stát za pandemie COVID-19, vypracovala znalecký posudek o covidových vakcínách. Ministerstvo spravedlnosti České republiky se Soňou Pekovou zahájilo loni v prosinci správní řízení kvůli pochybnostem o její nestrannosti při vypracování tohoto posudku. Oznámení, že Soňa Peková mohla spáchat přestupek, zaslal českému ministerstvu slovenský poslanec Tomáš Salaj z politické strany Svoboda a Solidarita. Soňa Peková čelí na můj podnět správnímu řízení o odejmutí znaleckého oprávnění. Kotlár už zřejmě nebude mít na své analýze vakcín kulaté razítko soudního znalce, napsal na konci minulého roku. A dnes už víme, jak to dopadlo. Ministerstvo spravedlnosti Soni Pekové znalecké oprávnění odebralo. Rozhodnutí ale zatím není pravomocné. Účastník diskuze na X-ku pod příspěvkem poslance Tomáše Salaje napsal: Soňa Peková říká pravdu, která se vám nehodí. Tomáš Salaje odpověděl: mýlíte se. Je mi úplně jedno, co říká paní Peková. Podstatné je, že nesplňuje zákonné předpoklady, aby byla soudní znalkyní. A tady se dostáváme k podstatě celého příběhu. Může nám být opravdu jedno, co říká Soňa Peková? Máme se zabývat především jejím znaleckým razítkem a otázkou podjatosti? Nebo bychom měli stejně pozorně zkoumat i samotný obsah jejího posudku? Co nám o Soni Pekové, jejím znaleckém oprávnění a posudku o vakcinách říkají média, sociální sítě, její příznivci a kritici? Ukážeme si a zkusíme z toho vyvodit nějaké závěry. Podotýkám, že jde o výběr Modrého jelena z médií a sociálních sítí. Vy sami si samozřejmě můžete hledat další příklady a udělat si vlastní obrázek. Jako první si pustíme video ze Seznamu zpráv s titulkem Vzestup a pád molekulární genetičky Soni Pekové.
1: Soňa Peková ztratila statut soudního znalce. Pojďme se podívat na zásadní momenty molekulární genetičky, kterou proslavila pandemie COVID-19. Peková se stává známou mimo jiné kvůli sporům s ministerstvem zdravotnictví.
2: Mě to z začátku pobavilo, ale potom vlastně už mě to až tolik nebavilo.
1: Během několika týdnů se z ní stává jedna z mediálních tváří pandemie. Na začátku října Peková tvrdí, že COVID do Vánoc zmizí. Ve stejné době ale v Česku prudce nastupuje druhá vlna. Během několika týdnů se nemocnice plní tisíce pacientů a denní počet zemřelých překračuje stovku. Peková se čím dál častěji objevuje v alternativních médiích a ostře vystupuje proti očkování.
3: Byla to pandemie, bylo to všechno naplánováno. Obdiv k tomu, jak šíleně, ďábelsky někdo může něco vymyslet.
1: Po ruském útoku na Ukrajinu vyzývá lidi, aby se modlili za Vladimíra Putina.
4: Vladimír Vladimirovič Putin, to je spirituální člověk.
1: Později mluví o UFO, stvořiteli, nebo o tom, že svět je hologram.
5: Fyzické tělo zemře, duše odchází a buď se inkarnuje svět do 3D světu, protože nesplnila to, co měla, nebo jde dál do těch vyšších 4D, 5D, 6D až 8D, nebo já nevím tam dál.
1: A co Soňa Peková říká na dnešní rozhodnutí ministerstva spravedlnosti?
5: Ohledně znaleckého razítka, které mi bylo odebráno pod pokutou 2500 korun. Což jsem zaplatila, jsem jim to tam poslala, ať mají na zmrzlinu, protože vedro.
0: Peková ve videu není představena hlavně ohledně současného sporu o znaleckém oprávnění. Redakce Seznam zprávy nám ji ukazuje spíše jako příběh jejího vzestupu a pádu. Do popředí se dostávají její starší výroky o covidu, očkování Vladimíru Putinovi. A divák si tak může vytvářet určitý obraz osobnosti Soni Pekové. K čemu nám jsou takové informace? Pomáhají nám pochopit současný spor o znaleckém oprávnění? Nebo vytvářejí obraz člověka, jehož názorům bychom neměli věřit? Možná je to jen způsob, jakým redakce zpracovala portrét veřejné osobnosti. Seznam zprávy přitom už před zveřejněním tohoto videa publikovali článek, ve kterém vysvětlovali, proč ministerstvo ke svému rozhodnutí dospělo. Podle ministerstva byla Peková podjatá. Měla s Petrem Kotlárem spolupracovat už před vypracováním posudku a také po něm. Ministerstvo tvrdí, že posudek vycházel z její vlastní iniciativy a z cíle, který sama předem veřejně prezentovala, a že k prezentaci svých názorů použila formu znaleckého posudku, mimo jiné, když osobně lobovala za zastavení distribuce a užívání vakcín proti COVID-19. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli Soňa Peková byla nebo mohla působit jako podjatá, ale pokud chceme pochopit celý spor, měli bychom slyšet také její vlastní vysvětlení. Peková své stanovisko zveřejnila ve více než hodinu a půl dlouhém videu a popisuje v něm řadu detailů. Poslechněme si několik úryvků.
5: Nebylo prokázáno, že by MUDr. Petr Kotlár účastnici řízení zadal vypracování znaleckého posudku. To je pravda, on chtěl analýzu, ale já jsem potřeboval, aby to mělo tu váhu a jako soudní znalec jsem tomu váhu mohla dát pouze soudně znaleckým razítkem. Mně jde o to, aby se ukončila distribuce a používání těchto přípravků. Takže toto vedlo nebo má vést k tomu, a proto jsem to udělala, aby se s tím okamžitě přestalo, aby se to přestalo distribuovat, nabízet lidem a aby se to pořádně prozkoumalo, či vůbec vlastně, aby se to ani nepoužívalo dál, protože je to potenciálně nebezpečná věc. Takže to, co jsme udělali s Petrem Kotlárem, a oba dva to vidíme stejně, že chceme, aby to skončilo, a jediný způsob, jak to ukončit, je ukázat jasně data, že to prostě ty přípravky jsou nebezpečné. Ty takzvané vakcíny, které jsme vyšetřovali, tak to pracoviště na Slovensku možná vyšetřovalo stejné loty, ale nikoli stejné materiály, protože ty takzvané vakcíny, ty lahvičky jsou pořád u nás v laboratoři v mrazáku, nikdo si pro ně nepřišel, že by je zkontroloval, takže jsme každý fyzicky vyšetřovali jiné vzorky.
0: Z těchto ukázek vidíme, že mezi tím, jak jednotlivé strany některé skutečnosti popisují, existují rozdíly. Týká se to například otázky podjatosti Soni Pekové, jejího vztahu s Petrem Kotlárem, důvodu, proč byla v celé věci aktivní, nebo jak vznikl znalecký posudek. A tak nám některé otázky stále zůstávají nedopovězené.
5: Prosím, žádný poměr k panu doktoru Petru Kotlarovi nemám.
0: Soňa Peková má znalecké oprávnění v odvětví genetiky od roku 2017. V současné situaci uvádí, že už o znalecké oprávnění dále nestojí, protože prostředí, v němž je tato činnost vykonávána, podle ní není nezávislé. Proti rozhodnutí ministerstva se může Peková ještě odvolat, a to do 15 dnů od jeho oznámení.
5: Já žádný rozklad podávat nebudu a razítko teda skončilo. Já jsem zaplatila 2500 korun, provedla jsem pro Slovensko analýzu vakcín, které neanalyzoval tímto způsobem nikdo jiný, pouze naše laboratoř. Nikdy jsem nebyla zavzata v žádných finančních tocích, které se týkaly vývoje, distribuce, používání, komercionalizace, čehokoliv ohledně těch vakcín.
0: Jak se informace o odebrání znaleckého oprávnění dostala na veřejnost? Tady je pondělní tisková konference a vyjádření slovenského poslance Tomáše Salaje.
6: Ďakujem pekne, k druhej téme sa vyjadrí ešte Tomáš Salaj, nech sa páči.
7: Ďakujem pekne, krásny deň. Chcem oznámiť úspech, ktorý sa mi podaril dosiahnuť vo vzťahu k Českému ministerstvu spravodlivosti. Pani Soňa Peková, známa dezinformátorka, už nie je súdnou znalkyňou. České ministerstvo spravodlivosti prijalo môj podnet, preverilo môj podnet a rozhodlo, že ju zbavuje tejto kompetencie, či už sa nebude môcť s okrúhlým razítkom vyjadrovať k témam ako zdravotníctvo, genetika či molekulárna biológia. Prečo je to dôležité? Soňa Peková už dlhodobo šíri rôzne konšpirácie, teraz nejdem hovoriť o reptiliánoch a o mimozemšťanoch, ale rôzne konšpirácie, ktoré sa týkajú vakcín a očkovania. Zúčastnila sa veľmi aktívne kampane proti očkovaniu proti covidu. A jej slova berie náš splnomocnenec vlády Peter Kotlár vážne. Tak vážne, že si dal u nej spracovať posudok a na tlačovej besede ukazoval ten posudok s tým, že nikto iný takýto krásny posudok o tom, že vakcíny škodia, nemôže mať, lebo je na ňom to okrúhle razítko, tá okrúhla pečiatka súdneho znalca. To ani Slovenská akadémia vied nemá, tak to tvrdil Peter Kotlár. No, takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá.
0: Všimněme si pořadí, v jakém jsou informace podávány. Tomáš Salaj nejdříve Soňu Pekovou označí za dezinformátorku. Připomene reptiliány a mimozemšťany. Připomene její postoje k očkování a teprve potom mluví o jejím znaleckém posudku. Takové pořadí může ovlivnit, jak se na člověka a jeho následné argumenty díváme. Podívejme se, jak na Tomáše Salaje reaguje Soňa Peková. Ve svém dlouhém videu reaguje na řadu výhrad ke svému posudku, zároveň ale představuje i svého kritika, kdo Tomáš Salaj je, co vystudoval a čím se v minulosti zabýval.
5: Pan doktor Tomáš Salaj, poslanec Národní rady Slovenské republiky, a já možná bych vám přečetla jeho životopis krátký, abyste viděli, o koho se jedná. Tak Tomáš Salaj narodil se 8. prosince 1971, je slovenský politik a lékař. V roce 2023 byl zvolen poslancem Národní rady Slovenské republiky za stranu Sloboda a Solidarita, to je jeho oficiální profil. Ten životopis má dva odstavce, jeden je o něm, druhý paradoxně nebo zajímavý je o mně. Tak ten jeho odstavec: vystudoval v roce 1996 Univerzitu Komenského v Bratislavě a následně byl do roku 2002, tedy hned po škole, moderátorem TV Markýza. Poté se stal mluvčím ministerstva zdravotnictví a i po opuštění této pozice se o zdravotnickou politiku dále zajímal. V roce 2020 se stal ředitelem zdravotnictví v Bratislavském samosprávném kraji a v této funkci nahradil Petr Kardoš o 3 roky později, kdy byl zvolen poslancem. Takže klinické medicíně se dle svého životopisu nevěnoval, A ten jeho životopis pokračuje dále ještě jedním odstavcem a ten říká: česká molekulární bioložka Soňa Peková pro slovenského zmocněnce vlády pro prověření postupu státu za koronavirové nákazy Petra Kotlára vypracovala soudní znalecký posudek, ve kterém konstatovala škodlivost očkování proti COVID-19. Tomáš Salaj na konci dubna 2025 na Pekovou podal ministerstvu spravedlnosti České republiky oznámení o podezření ze spáchání přestupku. 18. prosince 2025 ministerstvo spravedlnosti zahájilo s Pekovou správní řízení.
0: Ve svém průvodním textu k jejímu videu pak Soňa Peková tvrdí, že podnět k odebrání jejího znaleckého oprávnění podal Tomáš Salaj, který se podle ní v posuzovaném medicínském laboratorním oboru nikdy nepohyboval a že byl během pandemie politicky angažovaný na straně zastánců tehdejších opatření na Slovensku a podle ní byl i finančně zainteresovaný v programu distribuce vakcín. Peková to uzavírá tvrzením, že pokud má něco charakter dvojího metru, pak právě toto. Takže máme zajímavou situaci. Tomáš Salaj nejprve zpochybňuje Soňu Pekovou jako osobu, její důvěryhodnost. Soňa Peková na to reaguje tím, že začne představovat Tomáše Salaje a jeho minulost. K čemu jsme se dobrali? Dozvěděli jsme se něco nového, co v laboratoři naměřili, jak provedli analýzu a taky v čem se její výsledky liší od pozdější analýzy Slovenské akademie věd. Protože jestli chceme skutečně zjistit, kdo má pravdu, měli bychom se teď přestat zabývat tím, kdo koho označil za dezinformátora, nebo kdo má jakou minulost. Slovenská veřejnoprávní televize STVR po tiskové konferenci poslance Tomáše Salaje reagovala hned v pondělí večer v hlavní zpravodajské relaci. Pustme si reportáž.
8: Česká molekulárna genetička Soňa Peková prišla o okrúhlu pečiatku. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti jej odobralo oprávnenie súdnej znalkyne. Spolupracovala na analýze vakcín proti COVID-19 s vládnym splnomocnencom Petrom Kotlárom. Jej závery spochybnila Slovenská akadémia vied.
9: Český rezort spravodlivosti zrušil Soni Pekovej oprávnenie vykonávať znaleckú činnosť v odbore zdravotníctvo v odvetví genetika so špecializáciou na molekulárnu genetiku, biológiu a mikrobiológiu.
10: Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. Účastnice řízení proti němu může podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O něm bude rozhodovat minister spravedlnosti.
9: O odobratí znaleckého oprávnenia informovala Soňa Peková na sociálnej sieti. V hodinu a pol dlhom videu okrem iného uviedla, že ju obvinili zo zaujatosti. Zaplatila pokutu 2500 korún a oznámila, že rozklad podávať nebude.
5: Nevím, proč jsem považována za podiatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
9: Podnět na prešetrení konania Soni Pekovej podal ještě vlani poslanec Tomáš Salaj. Podle něho má být znalec nestranný, no pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejně vystupovala proti očkovaniu.
11: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, který dostal Peter Kotlár jako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
9: Na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili. Peter Kotlár krok českého rezortu komentovať nechce.
12: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
13: Ide o rozhodnutie orgánu iného štátu v konaní, ktoré sa netýka ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rezort ho nekomentuje.
9: Veronika Britaňáková, Slovenská televízia.
0: Reportáž se v zásadě snaží korektně složit základní osu příběhu. Odebrání oprávnění, rozhodnutí není pravomocné, Peková se může bránit, ona se bránit nebude, podnět podal Tomáš Salaj, důvodem měla být její podjatost, její posudek a veřejné postoje a reakce Petra Kotlára. Je to přehledné, ale jsou tam tři momenty, na které stojí za to upozornit.
8: Její závěry
0: spochybnila Slovenská akademie věd. To je poměrně silná zkratka. Divák se nedozví, co přesně Peková zkoumala, co přesně zjistila a co přesně Slovenská akademie věd namítala. A už vůbec se v reportáži nedozvídáme, že Peková ve svém vyjádření upozorňuje na rozdílné fyzické vzorky, které podle ní byly při jednotlivých analýzách použity. To samozřejmě samo o sobě neříká, kdo má pravdu. Ale pokud chceme porovnávat dva odborné závěry, potřebujeme vědět, zda se vůbec porovnávaly stejné věci a stejné postupy.
9: Podnět na prešetrenie konania Soni Pekovej podal ešte vlani poslanec Tomáš Salaj. Podľa neho má byť znalec nestranný.
0: Reportáž prebíra pohled Tomáše Salaje. Nejprve zazní podnět na prešetrení řízení Soni Pekové podal slovenský poslanec Tomáš Salaj. Podle něj má být znalec nestranný. To je věcná informace. Potom ale zazní.
9: No pre Petra Kotlára vypracovala posudok napriek tomu, že verejne vystupovala proti očkovaniu.
0: Tím reportáž spojuje její veřejné postoje s otázkou nestrannosti. Následně dostává prostor Tomáš Salaj se svým expresivním hodnocením jejího posudku.
11: Takže už Soňa Peková to razítko nemá, už tu pečiatku nemá a ten papier, ktorý dostal Peter Kotlár ako analýzu bezpečnosti vakcín, je dobrý tak akurát na jednu vec. A to Peter Kotlár vie.
0: Tento výrok reportáž nechává zaznít bez dalšího vysvětlení nebo konfrontace. Současně uvádí, že Petr Kotlár odmítl věc komentovat. Tady už nejde jen o informaci, že Peková o znalecké oprávnění přišla. Reportáž zároveň nabízí divákovi určitý pohled, interpretační rámec a jedním z hlasů, který v něm dostává prostor, je právě Tomáš Salaj.
5: Nevím, proč jsem považována za podjatou, když jsem pouze referovala na základě odborně dostupných zahraničních publikací. Razítko nepotřebuju a za této legislativy v České republice ani nehodlám, ani v žádném případě bych nikdy nesouhlasila s tím, že bych jakýkoliv další soudní znalecký posudek vypracovávala.
0: A třetí moment je nejzajímavější. Soňa Peková samotná zazní od ní, proč jsem považována za podjatou. To je v podstatě její jediná skutečná obraná pozice v celé reportáži. A potom reportáž říká,
9: na okrúhlu pečiatku Soni Pekovej sa pri analýze mRNA vakcín odvolával slovenský vládny splnomocnenec. Ich zistenia o tom, že obsahujú vysoké množstvo DNA, vedci vyvrátili.
0: Její zistení o tom, že obsahují vysoké množství DNA, vedci vyvrátili. A tady se dostáváme k nejdůležitější otázce. Co přesně bylo vyvráceno? Jaké vzorky zkoumala Peková? Jaké vzorky zkoumali další vědci? Jakými metodami? A můžeme výsledky těchto analýz vůbec porovnávat?
9: Peter Kotlár krok českého rezortu komentovat nechce.
12: Necháme túto časť bez môjho vyjadrenia.
0: STVR tedy téma zveřejnila a základní informace přinesla. Ale k samotné podstatě odborného sporu jsme se nedostali. Kdo má pravdu a v čem je problém? To z této reportáže zjistit nedokážeme. A pak je tu ještě jedna otázka.
14: Česko i svět, teď v událostech.
15: V pondělí 17. srpna přejeme dobrý večer.
0: Česká televize, která veřejně kritizuje svou slovenskou veřejnoprávní kolegyni, například kvůli její údajné provládnosti, tuto událost do své hlavní zpravodajské relace nezařadila ani v pondělí, ani v úterý, ani ve středu. Že by si ji nevšimla nebo ji považovala za méně významnou. A jsme zase u naší původní otázky. Jak se máme dozvědět, co je v tak zásadní věci pravda? Když různé strany tvrdí různé věci a když se média často zastaví u toho, co kdo řekl, namísto toho, aby prověřovala data, metody a důkazy. Nezbývá nám tedy, než abychom sami sledovali další vývoj. Tak například, kdy vystoupil na tiskové konferenci Tomáš Salaj, zveřejnil slovenský vládní zmocněnec Petr Kotlár prostřednictvím tiskové kanceláře TASR, tiskové agentury Slovenské republiky, prohlášení, v němž upozornil na novou kritickou analýzu závěrů o studii Slovenské akademie věd. Podle autora této nové analýzy obsahuje studie SAVKY Slovenské akademie věd několik metodologických nedostatků, které mohou vést k systematickému podhodnocení naměřeného množství zbytkové DNA. Kritika se týká především použitých analytických metod a technických možností použitých přístrojů. Nová analýza zpochybňuje také způsob, jakým byly výsledky použity k vyvozování závěrů. Petr Kotlár proto považuje za potřebné, aby byla tato nová tvrzení odborně a důkladně prověřena. Pozor ale, ani tohle není důkaz, že se autor nové analýzy nemýlí. Je to další odborná kritika, která zpochybňuje metodiku předchozí studie. A právě proto bychom potřebovali to, co v podobných sporech potřebujeme nejvíc. Nezávislé odborné ověření. Protože zatím máme Soňu Pekovou, která tvrdí jedno, studii Slovenské akademie věd, která její závěry zpochybňuje, a novou analýzu, která zase zpochybňuje metodiku studie Slovenské akademie věd. A místo toho, abychom se podívali na samotná data, použité metody a výsledky, mezitím se bavíme o tom, kdo je dezinformátor, kdo je důvěryhodný a komu bylo odebráno znalecké oprávnění. A přesně tady jsme se dostali. Možná by nebylo od věci, kdyby si Tomáš Salaj, Soňa Peková a Petr Kotlár na chvíli přestali vzájemně vysvětlovat, kdo je dezinformátor, kdo je podjatý a kdo má pravdu. A místo toho si společně sedli nad všemi dostupnými analýzami. Ne jako politici, ne jako lidé zastupující jednotlivé tábory, ale jako lidé, kteří chtějí zjistit, co skutečně ukazují data. A třeba by k tomu mohl Tomáš Salaj trochu ubrat ze svého ostrého jazyka. Petr Kotlár by mohl na chvíli nechat stranou kukuřici a Soňa Peková mimozemšťany. Abychom se mohli soustředit na to podstatné. Jaké vzorky byly zkoumány? Jakými metodami? Co bylo skutečně naměřeno? Kde se jednotlivé analýzy rozcházejí? A na tyhle otázky potřebujeme znát odpověď. Jedno, do kterého tábora patříme. Důležité je, co můžeme ověřit. Mějte se hezky.

0: Nazdar!
1: Servus! Já tě taky slyším.
0: Teď jdem na to.
1: Jasný.
0: Jo?
1: Hele.
0: Takže mám pro vás nějaký novinky, jo?
1: Pušťaj!

0: přátelé, strč prst skrz krk, 333 stříbrných stříkaček přestříkalo přes 333 stříbrných střech. Přátelé, já jsem totiž zjistil, že já jsem dneska vůbec nemluvil. Já se musím trošku rozpohybovat čelisti. Máro, to je asi tím, že jsme spolu dneska nemluvili.
1: Jenom, no je to možné. Já tě zdravím.
0: Jenom jsme si psali, posílali nějaký videjka, takže já jsem celýho půl dňa daboval opět, jo. Takže já jsem vlastně ani nemluvil jenom tak jako v domácnosti, jako obvykle, ale chybí mě to rozmluvení se, jo, tak jak jsme zvyklí, že si prostě denně tu hodinku voláme nebo tak. No, takže, ať to nezakecám, já jsem to trošinku ten začátek natáhl, protože tady byly nějaký technický problémy opět, ano, opět vystrkuje růžek, parazit, chtěl bych asi, abych si koupil Upgrade Pro, ano, ale to se nestane. Takže já vítám všechny posluchače odvážné i diváky Studia Deja Vu na Svobodné vysílači a pokud tedy máte přátelé, kteří už se scházíte, jak tady vidím, pokud máte teda 5. července roku 26 jejich to roku a máte 20 hodin 7 minut, tak posloucháte a díváte se na takzvaného našeho živáča nedělního, pravidelného a sice se stálým hostem Márou Čermákem, kterýho vítám do Dežavička. Ahoj Máro, zvuk funguje?
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě, zdravím posluchače, diváky, zvuk funguje perfektně.
0: No tak je to čím dál lepší, takže to prostě ten záměr tvůrce je, aby ten zvuk šel. Obraz je taky důležitý, ale ten zvuk je vždycky jako v popředí, že? Protože jako na co bychom hleděli jenom sami na sebe a málo bychom si prostě rozuměli, jo? Když by to tam nějak šumělo, praskalo, lupalo, což se taky občas děje. My už tak jedeme v té Amanice, chystáme se na Pantera, jo? Na Královskou, ale s tím psilocybinem, s lysohlávkama, kterých je skutečně veliké množství, tak se ještě až tak nevyznáme, jo? Takže počkáme si na příště. My jedeme, no ale další věc je ta, že samozřejmě jako studio je punkové a Deja, jako Deja Vu, ano, Deja co ví, takže neváhal a oslovil naši známou, která už tady čeká pod pódiem zatím, no a která by nám chtěla, nebo speciálně tobě, Máro, velmi poděkovat, jo, za naše vysílání a taky za to vlastně, že z vegetariánky se stala už teda jako normální masožravkyní. Takže, jestli nás slyšíš, Petro, já tě vítám do studia.
2: Ahoj, zdravím.
0: Ahoj, ahoj.
2: Zdravím.
0: Veliký blagadár tobě, takže my se nestratíme nikdy, jako my to samozřejmě i s Márou bychom pěkně dali, ale vždycky je dobrý nějaký zpestření, takže vylík příště. No a Petra tak na chvilku sama vlastně projevila zájem, tak nějak psala z mi, jo, co se u vás s Mírou přihodilo nového, jak jste na tom psychicky, fyzicky, že se to hodně zlepšilo, hlavně teda jako u Míry. Takže já bych tě teda předal slovo, jo, a můžeš popovídat teda aktualitky od vás, co u vás nového v rámci teda stravy, jídelníčku, už to nejsou teda ty jablíčka a mrkvičky, které jsou vhodné tak pro králíky, ale už je to masenko. Mám tady nachystaný videjko, který tě bude určitě teda zajímat, takže předávám slovo.
2: Tak jo, tak já jsem chtěla jenom říct rychle, že to maso je fakt úžasný. Čumím, jak se mi dělá líp každým dnem. I vlasy dokonce vypadají jinak. Mi přijde a tak, takže pěkný. A Míra má úplně jinou barvu.
1: Opálený.
2: A dokonce se opaluje ve stínu.
1: Ono právě, lidem se i zlepší pleť právě, když konzumují maso. Většinou ty, co jí jenom zeleninu, tak mají špatnou pleť.
2: Jo. Ano.
1: Protože tam chybí ten živočišný tuk, no.
2: Přišli jsme tam na spoustu věcí i, no. Jsme víc divoký, bych řekla teďko.
0: No, protože to maso...
2: A jsme víc v klidu.
0: Maso je strava pro mozek, jo? A pro ty funkce vlastně vůbec jako mentální a pro tu aktivitu, pro energii, takže jednoznačně prostě jako, jako masenko, jo? A já tady mám teda první videjko a nazval jsem ho Jeste maso, takže pouštím.
3: Našel jsem zajímavou analýzu lidí, kteří se rozhodli jíst téměř výhradně živočišné potraviny. Maso jako jeden z důležitých faktorů výrazně ovlivňuje dlouhověkost. Naopak sacharidy ve větším množství na délku života působí nepříznivě. Strava založená z větší části na živočišných potravinách obsahuje dostatek všech látek, včetně vitamínu C. Strava s převahou živočišných potravin a také ketogenní strava krátkodobá se doporučovala ve 20. letech minulého století v léčbě cukrovky a ještě v době, než byl objeven inzulín. Ale již v roce například 1719 jsem našel příběhy doktora Dolo, který léčil své pacienty trupící cukrovkou stravou, která obsahovala pouze maso a tuk. Také si vzpomeňme na polárníka Stefansona, který žil dlouhou dobu pouze na mase a neměl nedostatek žádných mikronutrientů. O tomto experimentu mluvím na jiném videu. Dá se říct, že strava s nízkým obsahem sacharidů a různé varianty ketogenní stravy, ale zejména nízkosacharidové stravy, jsou nejvíce podložené vědecky i historicky. Analýze 175 zemí z roku 2025 autoři uvádějí, že konzumace masa je spojena s dlouhověkostí, jak ukazují regiony s vyšším zastoupením stoletých lidí. Na grafu vidíme, že vyšší konzumace masa v kilogramech na osobu a rok je spojena s delší délkou života a výrazně menší úmrtností novorozeneckou a dětí do 5 let. Mnozí rodiče namísto ovocných přesnídávek začínají dávat malým dětem maso. Upozornil bych, že nejsem zastánce výlučně živočišných potravin. Má strava je nízkosacharidová, jím živočišné potraviny asi ze 70%. Studie z roku 2025 ukazuje, že snižování nasycených tuků jako maso, sádlo, tučné mléčné výrobky, máslo ve stravě nedává smysl, protože tyto potraviny nejsou vůbec spojeny s předčasným úmrtím a nemocemi srdce a cév, jak se tvrdí. Je to právě naopak. Analýza, kterou teď zmiňuji, zahrnovala 2029 lidí a když se podívám na důvody, proč se rozhodli jíst pouze maso a případně některé další živočišné potraviny, tak hlavním důvodem byla snaha zlepšit své zdraví. Předem upozorňuji, že se jedná pouze o hodnocení na základě dotazníků. Nejedná se jako u žádné jiné studie v oblasti výživy o kontrolovanou studii, proto nelze vyvozovat závěry ohledně výsledků. Jsme stále závislí na dotaznících bez kontroly údajů, které účastníci studie vyplňují. A o tom se zmiňuji na jiném videu, kde ukazují, že vlastně žádná studie, která se zabývá stravou, není směrodatná a spolehlivá, protože jde pouze o observační studie a asociace, nikoli o příčinnou souvislost. I tak stojí za zmínku pro představu tato analýza, jak příznivě působí živočišné potraviny, i když samozřejmě nejíme výlučně jako v této analýze. Průměrná doba, kdy účastníci analýzy jedli téměř výhradně živočišné potraviny, zejména maso, byla 14 měsíců. Lidé preferovali zejména hovězí maso, které je také nejvhodnější z masa, které jim nejčastěji. A pokud máme stravu založenou zejména na živočišných potravinách, tak hovězí maso je základ. Lidé také konzumovali v této analýze jehněčí maso, zvěřinu a další méně časté druhy masa. Já mám tedy hodně rád zvěřinu například, to se hodně podobá hovězímu masu. Ale také konzumovali kozí maso, bizoní maso a dále také vejce, které doporučuji, a některé mléčné produkty, zejména zakysané, ovčí, kozí, ideálně jsou vhodné. Z masa velmi málo jedli vepřové maso, i to si můžeme dát, kvalitní. Drůbež, krutí maso celkem doporučuji. A mořské plody, které nedoporučuji, naopak. Někteří z nich jedli vnitřnosti, ty nejsou úplně zásadní pro nás, můžeme jíst třeba játra někdy, ne často. A 72% lidí zařazovalo mléčné výrobky. Méně než 10% lidí v této studii jedlo rostlinnou stravu a běžně neužívali ani doplňky stravy, kterých já jsem tedy některých zastánce. Většina z nich jedla pouze jednou, maximálně ale dvakrát či třikrát denně, což je přiměřená frekvence jídel, kterou bychom měli asi dodržovat. Účastníci této analýzy byli velmi spokojeni se svým způsobem stravování a prokázalo se, že strava založená více na živočišných potravinách, nikoli výlučně, jako v této analýze, doporučuji převážně živočišné potraviny, výrazně snížila výskyt nemocí, zejména cukrovku, což odpovídá historickým zkušenostem. Je to logické, protože tato strava obsahuje minimum sacharidů. 84% lidí přestalo užívat léky na cukrovku a 92% s cukrovkou druhého typu přestalo užívat inzulín, který se indikuje, když se celkově cukrovka druhého typu zhoršuje. Což často lidem připomínám, že se můžou dopracovat i k inzulínu. Celkově lze říct, že strava založená převážně na mase, která byla delší než 6 měsíců, se

0: zvýšení energie. Za zlepšení zdraví v mnohých případech stálo vyloučení různých alergenů, antinutrientů, prozánětlivých látek v rostlinné stravě převážně. Mýtus potřebných sacharidů rozebírám u jiných videí. U stravy z větší části založené na mase a dalších živočišných potravinách dochází k příznivým změnám středního mikrobiomu, metabolismu a dostatku všech živin. Za předpokladu, že k této stravě přejdeme pomalu. Kromě zlepšení fyzického těla dochází ke zlepšení psychiky. Jednak pro spokojenost s touto stravou, která je velmi vhodná na cestování, pokud jdeme do společnosti, maso se zeleninou si dáme všude. A jednak i pro minimální dopad na společenský život právě. V každé restauraci najdete ryby, sýry, vejce, ty už v menší míře, ale hrajeme na maso. A já proto doporučuji, abyste jedli více živočišných potravin a omezili sacharidy, zejména obiloviny, luštěniny a sladké ovoce, které nejsou důležitou součástí naší stravy, mají mnoho antinutrientů a toxických látek. Zmíním ještě důležité upozornění, pokud chcete zvýšit konzumaci masa, vajec a mléčných výrobků a jedli jste doposud běžnou stravu s větším množstvím sacharidů jako pečivo, těstoviny, brambory a ovoce, pak nízkosacharidovou stravu musíte přecházet postupně, řádově v týdnech, minimálně 2 měsíce. Jen tak si metabolismus a mikrobiom pozvolna přirozeně přizpůsobí novému režimu.
1: Tak vidíte, přátelé, že nebyla to umělá inteligence, byl to doktor Frey, jo? A on teda říkal, že na tu masitou stravu by se mělo přejít pomalu. No ale Petra tady, náš host, vy jste přešli asi rychle, že, s Mírou na maso? Den ze dne.
2: Ano. A jsme přešli trošku rychle, jsme přešli klobásou.
1: Začali jste klobásou, vím, že se mě ptala, jestli se teda loupe nebo neloupe, takže loupou se akorát ty vídeňský párky, které jsou v igelitu a které vlastně nejsou ani žádný maso, jo. Takže klobáska pěkně ve střívku se jí celá. No a jak tam ukazovali teda tu tabulku, jo? Jak to zlepšuje ty kognitivní funkce, paměť, spánek, mentální, jo? Takže cítíte s Mírou na sobě nějaké změny?
2: Já 100% Míra říká taky, že jo? On je tady se mnou, ale nechce být moc viděnej.
3: Ne, jinak jo.
2: Má lepší paměť Míra.
3: Jo.
2: Hodně víc mu jako funguje na rozhovory a na všechno prostě. Všechno je to v pohodě teďko. A u mě, já jsem třeba nemohla spát vůbec, já jsem vlastně 4,5 měsíce skoro nespala.
3: Ne.
2: A teďko spím úplně až do rána.
3: Jo.
2: Takže skvělý. Velká změna. A psychika taky lepší u mě. Všechno, bych řekla, i líp mluvím.
1: Jo? Jo, líp, mluvíš dobře. Mluvíš dobře, já jsem se ještě nerozmluvil, strč, prst, krst, krk, ještě ne, ale jako už je to lepší a lepší. No a 100 let života, jo, prodlužuje se věk, když se jí maso. Toto nám oni neřekli. Oni nám říkali úplně jako opak, jako jo, že prostě zelenina, ovoce, no.
2: No, ale já jsem právě jinak byla hodně zbudnutá všem možným právě do toho, no, jako si myslím teďko už a jako docela koukám, že vlastně i v tom duchovním světě je to vlastně úplně jinak, než jsem si myslela, jako v té přírodě prostě, no. A teďko ty dravci mě fascinují úplně moc, ty. Naše kočka nosí každý den potkana nebo myš za dveře teďka. Pěkný.
4: To ráda chci být.
1: Maro, to je tvoje parketa, ten duchovní svět a maso, že? Vlastně ty zvířátka jsou tady pro nás, ano. A kdyby jsme je nepapali, tak by tady ani nebyli.
4: Přesně tak. Ale ten, kdo nás stvořil, nám musel stvořit i jídlo. Víš? A tady ty všechny jako zeleniny, to jsou jenom náhražky toho, co máme doopravdy jíst. Jo, protože jak už jsem viděl v nějakých příspěvcích, že prostě když jíte jenom zeleninu, tak vy de facto hladovíte. Vaše tělo nedostává to, co potřebuje.
2: No, asi jo, protože mě zmizely i kruhy pod očima a všechno takové se vyhladilo. Jako no.
4: A právě, že jsem tam slyšel, že lidi, jako, co jsou na tady ty stravě zelený, že hloupnou. Jo, protože chybí ty živočišní tuky.

0: ten mozek.
1: A to...
0: Jako, oni chtěli lidem, no protože oni z lidí udělali, jako aby litovali ty zvířátka, že kvůli ním umírají, ale ty zvířátka tady žijou kvůli, právě kvůli lidem, aby mohli žít. Jo, takže vnutili tady takový myšlenky lidem do hlavy, aby se cítili jako špatně, když jí to maco. Ale to je nám přirozený. Jo, to jako kdyby jsme vyčítali lvovi, že sežere nějakou antilopu, nebo já nevím, co to všechno sežerou, tak jako nemám rád lva, protože žere antilopu, nebo jo, nebo kočku, že žere myši, nebo že sežere ptáka, no prostě tak to je. Vemte si, slepice je největší zabiják domácnosti. Ta zabije všechno. Ty zabijou sami sebe. Jo, to není žádný mírumilovný tvor, to je přátelé, zabiják.
2: Já vám něco řeknu. Já jezdím na tu farmu, jo? Tak pomáhat. Tak přátelé farmáři, včera byla sobota, včera odjeli na nějaké týdenní soustředění a pověřili mě úkolem krmit všechno, jo. Dostal jsem takový papír, komu co všechno dávkování, a je to od slépek až po koně, jo. Obrovský respekt. Svíňa 300 kilová, pašík 300 kilovej, ovečky, slépky, kačený, houser, jo, kočky. A tak jsem si říkal, jako nebyl jsem úplně ve své kůži, jak jsem tam mezi něma chodil, a říkal jsem si, kurňa, kdybych teďka nějak zakopl, byl nějaký oslabený prostě, nebo něco, oni by mě zažrali snad, jako jo, protože furt do mě, jako, a i ty slépky, jako prostě, jo, syčeli na mě ten houser, jo, a takže, jako, asi by na mě nebrali ohledy, jakože nechme človíčka omšantý.
0: Když spadneš do výběhu prasat a udělalo by se ti špatně, tak ty tě normálně natvrdlo sežerou.
2: Asi jo.
3: No, já jsem slyšel, že to jsou docela kanibalové potom.
0: A slepice, to je to samý. To běda, jak je nějaká slepice, má nějaké poranění, tak v tu ránu jdou po ní všichni slepice. Já už jsem takhle chránil slepice před slepicema. Mm-hmm. Jo, aby než se vylečila, jo, protože normálně to prostě konec, to oni vycítí, že je někdo slabší a v tu ránu jdou po ní. To není žádná láska. Ničemu. Takže litovat tady ty zabijáky asi nemá cenu.
2: A farbářka mě říkala, hlavně drž toho housera daleko od těch malých kačenek, housátek v kleci, protože on by je taky zabil, jako jo. Oni aj mezi sebou prostě...
0: Jasně. Ale to je to samé, i kuřata musí držet mimo slepice. No to všechny, vem si, že oni schválně, kočka, kocour zabije schválně koťata, aby kočka zase mrouskala. Jo? To oni nemají takhle schválně zabíjet.
2: No, zákony přírody.
0: Neexistuje láska ve zvířecí říši.
2: Jako dívej, ohled brát, ale co se týče toho chovu, jako jo, aby prostě v tom chovu měli teplo, sucho, jo, prostě dobrou stravu. Tak. Žádnej teror, jak v těch maso výchovnách, výkrmnách teda, jo. Ale jinak, jsme masožravci, no. Tak ať se to líbí nebo nelíbí komu. Jako třeba tady ztratíme posluchače, který jsou vegetariáni, ale hold, nejsme tu pro každého. A každý ať jde po
0: Ale mě je to jejich rozhodnutí. My nenutíme to maso, tak ať ho nejí, to je jejich problém. Hmm. Ale pak ať si nestěžují, že mají různý zdravotní problémy.
3: No.
0: Protože většinou ty, co drží ty hladovky zeleninový, tak většinou ty zdravotní problémy mají. Protože to se někde ukáže, to jim chybí v těle.
3: Byla být právě na práně a na takových věcech. To bylo hrozně.
0: Člověk je dokonalý biologický stroj, ten potřebuje palivo. A ty nemůžeš zaměňovat hrabka s ruškama.
3: No, jasně. A mně to nedocházelo celou dobu, že jsem šelma, asi tak. Ale vy jste mi to uvědomili právě, za to moc díky. Je v tom dobře.
0: Ne, protože člověk kouká po světě a kouká, jak ty lidi žijou a fungujou. A spousta právě lidí o tom mluví. Jo? Že to je, zase je to jenom program v hlavě. No, tak mi vykládala jedna ženština, že už tříletý dítě, že jako je vegetarián. Říkám, ale to je, tomu někdo nacpal do hlavy. On se nenarodil s tímhle nesmyslem. Říkám, dnes se dneska podívejte na ty přiblblý pohádky takzvaný. Jo? Mm-hmm. Tam ti budou říkat z těch pohádky, ty to ani nevnímáš, jo? Ale to dítě to vnímá podvědomně. A tam říkají, zvířátko je náš kamarád a takovýhle kecí, rozumíš? Jo, a ty už vytváříš těma pohádkama, prostě už programuješ to dítě.
3: No,
0: a nejenom v tom samozřejmě, jo, jako v jídle, ale v dalších věcech. To jsou všechno podprahové programy. A oni programují lidi, MK Ultra.
2: Mají na to patent.
3: No
0: i kdyby neměli, tak oni jsou vychytralí.
2: No, a Maro, ty se ptal na ty komentáře nějaký, takže já jsem si otevřel minulý vysílání, takže já to jenom v krátkosti přečtu, takový ty zajímavý. Ahoj chlapci, já používám tinkturu s muchomurkou červenou na klouby, je to super. Jo, Maro, ořechové listí doporučuji. K ořechovému listí přidávám lipový květ, je to lepší na chuť. A Tomáš Ondra, který byl včera u Vilíka, před karavanem, tak píše, vegetariáni mají takový divný pohled v očích. No.
0: Jo, no. Mě to říkala i jedna, člověče, mě to říkala i učitelka, jsme se bavili tak nezávazně o těch problémech očkovacích a tak. A já jí, právě jsme se došlo právě na to vegetariánství a ona mi sama říká, prej, no my to, teď nevím, si říkala, že to mají v rodině, že mají vegetariána a že normálně na něm vidí, že ten člověk je hloupej. Jo? A to mi řekla ona jako učitelka. Říká, prý normálně, já to na něm vidím, že prostě je jiný, jako hloupej. Protože jestli ti chybí ty stavební kameny, tak prostě nikde se to odrazit musí. Jo? Já neříkám, že máte jíst tuny masa, ale vám stačí fakt trošku kvalitního masa a budete najezený. Jak říkám, já sním kolečko salámu a já jsem víc najezený, jak kdybych sežral kýmo zeleniny.
3: No to jsem chtěla říct, že já jsem
0: přestala... strašně málo.
3: Ve velkých množstvích a tak, na uklidnění jsem měla bramburky. No. A přestal jsem to jíst díky tomu mastu úplně bohatě. Mi stačí teď fakt si dát tu klobásu a jsem v klidu celý den.
0: No, protože když máš špatný stravování, tak to se pak odráží i na tvý blbý náladě. Na tvých depresích, jo, na těch stavách úzkosti, protože máš špatný ten mikrobiom, si vytváříš ve střevech a tak dále. To se všechno pak tady mozek to otírá. Takže
3: ať
0: to každý zkusí a nedělá ze sebe nějakého miliuse, jak on chce šetřit zvířátka. No. Protože ty zvířata se zabijou tak či tak. No. Protože nikdo nebude chovat zvířata jenom proto, že se mu líbějí. Jako, pokud toho zvířete nebudete mít jako užitek, jako člověk, tak ho nebudete přece chovat. Jo, neříkám, nemluvím o psovi nebo o kočkách, jo, a takovýhle ty jakože mají zmazlíci, to jsou trošku chytřejší hlavičky, jo, ale ty taky tady nejsou na jídlo. Ale o tady těch zvířatech, které jsou tady přímo na jídlo, jako jsou prasata, slepice, jo, a krávy třeba, no tak jako, tam jako nečekejte žádnou inteligenci, to jsou jenom instinkty. To jsou instinkty, to ono vás to nemá rádo. Ono to, že se to doma běží, to není z lásky, to ono ví, že dostane nažrat a to je celý. Jak mu dáte nažrat, tak tu ranu už ho nezajímáte.
2: My jsme stavěli, než odjeli farmáři na to soustředění, tak jsme stavěli denně, jak jsem vrtal do země ty díry na ty kůly, tak tam má nějaký hřebec jako divoch, jo, ohradu. A tam má teda jako pod napětím ty dráty. No a dneska jsem tam byl ráno zkontrolovat, jestli má plnou vanu vody, a tak jdu na pohodu a najednou o ně zmerčil, člověče, rozebehl se proti mně. No, přátelé, krve byste se ve mně jako nedořezali, jako, fakt, jo, takže jako oni, jako, ne, že by se chtěli jako mazlít, jo, ale vyloženě fakt jako nevíme, co od nich očekávat, oni to mají jako trošku jinak, jo.
0: Já ti dám takový příklad, já teď, když jsem přijde z kohouta před třema rokama, tak on byl menší než slepice. Ty po něm šli, ty ho chtěli zabít, kohouta. Jo? Tak já ho hlídal, ten vedle mě spal na lavici, jo, schovaný před slepicema. A takhle jsem ho pomalu musel jako do ty skupiny nějak dostat, slepičí. Takže říkám, no tak porosteš, porosteš, to bylo to těžký. A představ si, ta bestie teďko jde po mně. Jo. Říkám, ty mrcho, ty si zapomněl, že jsem tě chránil před slepicema. A už na mě minul vyběh, tak dostal ve hráběma jednu. A teď už koukám, když už tam jdu a už vidím, jak začíná hrabat nohama. Říkám, počkej, ty, ty vystartuješ, tak jednu dostaneš. A jestli budeš zlobit, no tak půjdeš. Smykem. Protože každý kohout, který útočí na tebe, potřebuje setnout. Takhle to dělají všichni chovatelé. No, protože nikdo nechce mít zlého kohouta.
3: Mami vyrostla na vesnici a právě to měla kohouty, kozy a slepice a všechno. A to, protože on, mi to říkala, že chci zaštípit do krku a tak. No.
0: A nehledně na to třeba, Petruche, jako dítě, jsem však sousedům něco vyřídit, mě ptal zlá babička. A ona říká, prý, dáme si bacha, jestli nejsou puštění berani. Říkám, no dobrý, vlecem na dvůr a jdu takovým dlouhou, jakoby ještě jako cestou ke dveřím. A čuměl jsem všude možně a neviděl jsem nikoho, ne? Ty brďo, najednou vyběhli berani. To já začal prchat. Ten mě jeden ze zadu nabral, ty jenom mě hodil přes plot. Takže já jsem si, a to samý husy, to jsou pěkný svině taky. Když jsme se jich jako děti báli, tě šlo 50 po vesnici, vždycky takový gang husí a to nemají začali syčet a to si zdrhal. To nejsou mírobilomorní jako tvorové. Takže...
2: No, a já jsem...
0: Potaď.
2: Pak mě volal teda farmář, jak to všechno proběhlo, říkám, tak říkám, dobrý, v pohodě, všechno, tak jako hřebec se na mě rozeběhl, tak jsem zůstal stát jak sloup. A on říká, no, ale vůbec jako se s ním nemazlí, ani k němu jako nechoď, on by tě jako rozdupal, jo, protože on třeba jak rozpozná, že ten člověk má nějakou bázeň, nebo že prostě nezná ty koně, jo, no, tak on je schopen prostě pohryzat, nebo aj prostě kopnout, nebo tak, no, takže...
0: Ale já jsem koňu nikdy nevěřil. Kůň byl vždycky u mě, jako jsem se měl hodně na pozoru, protože koňovi se nedá nikdy věřit. Jo? Tomu rupne v kouli a ušlapeť. Takže a můžeš ho mít celý život. Rupne mu v kouli a je šmitec. To už je spousta, jako bylo těchto úrazů s koněma. To není žádné. A to, když vidíš ty jeho velký oči, a to už vidíš, jako kdyby jsi se koukal do hluboký studny. Ne? Říkám, hele, tam nevidím nic dobrýho, ale... Takže já koním nevěřím. Jo. To krávy se nebojím vůbec, ale koně, to jako to jsem hodně na pozoru. Protože já jim nevěřím a nemám je ani rád koně. Upřímně. Jsou hezký, tak v televizi nějaký pohádce, víš, jak tam je ta princezna, ale to jsou pěkný svině. Teď tě kousne, jen to fičí, jako.
2: Já, my máme...
3: Takže bráško se krati měli kousance, ale já jsem nikdy teda neschytala ani jeden. Nevím proč.
2: No, my máme zakódovaný, že taky pohádku vlastně Old Shatterhand a Vinnetu, ten měl Hatá titlu, ten měl Ilčiho, několikrát zachránili ty svoje páničky, že vytahli je
0: z toho zahrání. To ty píš.
2: No, ale...
0: Ten drhá,
2: jak se na mě rozeběhl člověče a pak říká Béďa, no ten je divoký, já jsem je musel dát od sebe, protože oni aj navzájem jako ti dva hřebci po sobě jdou, jo, a normálně do krve měli křafance, tak je musel rozdělit a říkal mě, ten jeden je klidné, ten je klidné, toho si klidně pohlaď, ale pozor, a teďka mě ukazoval, kde ho můžu hladit, a říkal, na plecích ne, to by po tobě vyjel, říkal, víš co, ani mě to neříkej, já ho prostě hladit nebudu, a ještě říkal, a nedívej se mu do očí, to on bere jako provokaci, říkám, to, co toto má jako znamenat, jako jo. No, takže veliký respekt a žádný velký přátelství, protože koním nerozumím. No, když jsem byl s tím selátkem, mají malinký selátko a šel jsem přes tu jeho velikou louku k ovečkám s vodou, no tak šel za mnou, ňufalo mě, říkám, kurňa, až budeš mět příští rok 300 kilo, jako tak nevím, jestli budeš ňufat jenom tak jako z lásky a co mám v kyblíku, anebo po mně vyjedeš, no. Ale dobrá, tož nechme zvířecí říši, neprobádanou, oni mají svoje, jo, takový ty půdový záležitosti a my máme kočky, takže s nimi asi rozumíme, protože kočky jsou takový prostě svý, jo? No. A jsou rádi, že nás můžou ovládat.
3: No. Jo, pro mě jsou posvátný, proto nás ovládají.
2: Oni nás ovládají, já znám totiž příběh o kočkách. Oni tady byli jako humanoidi, kdysi dávno v pra, ano, pra, že? No ale oni potom začali lidi zneužívat, začali je zotročovat, jo? No a ten jejich kočičí bůh je prostě poslal zpátky na tu jejich planetu, jo, odkud přišli, jako ti humanoidi, no. A ty kočky se chtěli k nám mermo moci vrátit jako humanoidi, ale ten jejich bůh řekl, ano, půjdete zpátky k lidem, ale už jenom v podobě koček, jo, tož to je takový příběh, jo. Kdo ví, jak to bylo?
0: Kočka, když je na tebe nastraná, tak ti všechno pochčí je doma, víš. Ta se umí pěkně mstí, ta mrcha.
3: Mhm. Jo. Ale mě to teďko teda nedělej.
0: No mě, nám to dělali, parchanti, jo. Takže žena vyprala nový prádlo, šli a pochceli jí prádlo. Takže takovýhle lumpa, nebo nachceli dobo, schválně. Jo, to jako kočky taky jsou pěkný mršky. Pes tohle ale kočka je bestie na to.
3: Mě teďko nedávno posekal náš kocor za to, že jsem mu čistila uši.
2: No my máme tři kočky, dva kocoury a jednu kočku a oni se teda mazli hlavně jako z písní, jako jo. A i na mě skočí, pěkně předou, vrní ten svůj om. Jako se mnou se moc nemazlí, tak nevím, jestli třeba nemám pro ně divný energie, a nebo oni se mazlí s tím, třeba který chce dodat tu energii, jo, jako třeba píseň někdy, jo, tak máme
3: nebo,
2: toho hodně.
3: Nebo možná málo pouštíš divokost. Oni mají rádi divočinu hodně, když pustíš ven.
0: Asi musíš honit

0: úplně vytřeštěně teda hledí a říká si, sakryš, to oni nám teda lhali jako ve všem, jo, nebo jsem byl hluché, slepé, neviděl jsem to prostě, nebo až teď informace jdou, jo, takže brambory, no, tak pápa.
1: Já jsem na brambory nikdy nelpěl, jo, mě brambory nějak extra neoslovilo, jo. No a tady ty příspěvky právě ohledně brambor, že jsou jako, nejsou moc dobrý pro člověka, už jsem viděl X, jo, takže. Ono takhle. Aby to lidi jedli, ale mysleli na to, že jim to neprospívá. Mm-hmm. A tím pádem oni sami už podvědomě budou to jídlo vypuzovat ze svého jídelníčku. Jo, třeba největší svinstvo jsou ty hranolky z McDonaldu, ty dlouhý. Protože ta brambora je speciálně vypěstovaná a je chemicky napuštěná, aby nebyla sežrána, jo, těma škrucema. Takže ty jsou taky extra jedovatý, tady ty bramburky. Vem si, odkud přišla brambora?
0: Z Ameriky. Z Ameriky. Amerika.
1: No tak. No. Všechno to přišlo ze západu, jehnuj.
0: Ze západu, Kolumbus, nebo kdo to přivezl, kdo ví, jak to bylo.
1: No, říká se to.
2: Říká se to, ale mám takový pocit, že Indiáni měli právě ty topinambury.
0: Topinambury, já jsem se schválně podíval, já jsem to slovo ani pořádně neslyšel nikdy, jo. A je to hlíznatá zelenina příbuzná klasické slunečnici. Hlízy chutnají na sládle a oříškově, připomínají artičoky nebo kaštany, jo, a jsou ceněné pro vysoký obsah inulinu, díky čemu jsou skvělou a zdravou náhradou brambor, vhodnou pro diabetiky, no, tak ale o tom nevím teda vůbec nic. Kde bych to pěstoval, jak vlastně, bramboru hodíš normálně do toho, já ji doslámí a ta ti vyroste všude, jo, a tady topinamburu vůbec bych, ale tak je potřeba se vzdělávat, že, furt se učit, topinamburu.
1: No samozřejmě. Jo. Prostě musíme změnit ty jídelníčky.
0: Ale všechno změnit.
1: Našemu prospěchu.
0: Celý život změnit. My se pereme asi prostě od malička jedama. Je nahledě na ty vakcíny, co napíchali jako dětská.
1: No, vem si, jak ti podhazovali, jak vnucovali ty rostliny tuky, oleje. Rama. To je největší svinstvo.
0: Rama, no.
1: Rama. S tím bych mazal tak ložiska na autech. Jo. Protože tady to svinstvo přišlo po druhé světové válce hlavně, jo, tady ty rostlinní tuky. Protože nebyly prasátka, tak protože rostlinní oleje se používaly normálně ve výrobě na mazání strojů.
0: Ano, a toto byl ty oleje, které nám potom vnutili, aby na tom vydělali, zbohatli na nás, tak to byl jenom nějaký odpad při nějaké výrobě, jo.
1: No jasně, plné jedu. No, protože vem si, ať se podívá někdo na ty postupy, jak se z toho ten olej jako vyrábí, jo, z těch, z těch zrníček, ale...
0: Semen.
1: Z těch semen, jo. A McNaino zjistí, že se na to používá benzín a různý další chemikálie, jo. Jo, takže ten lidi na to podívá, jak je to zdravý. Teď jsem zrovna, nevím, 14 dní, ne? Pár dní zpátky jsem v hospodě na Šipkách a objednal jsem si podlouhidové bramburky. Říkám, dám si bramburky, když já už je de facto najím. Hele, otevřel jsem to a normálně jsem si čuchnul a říkám, tyjo, co to je? A normálně jsem si kous, no normálně těžká chemikálie. Protože ty byly určitě smažený na tom řepkovým oleji skurvený. Hospodský k tomu čuchnul a normálně říká, to jde slepici. No to si neviděl ten smrad z toho. To byla těžká chemie. A i chuťově, tak jsem ochutnal, jestli se mi to nezdá, ne, říkám člověk, aby si něco nemucoval do hlavy. No ale i ta chuť byla úplně hrozná. Ne? Takže bacha na to, jo, na tady ty skurvený tuky.
0: Řepkový, slunečnicový a ještě jeden tam ten olej, to jsou šity. No. A tady píše...
1: No, bacha, i ty olivový jsou sračky. Že olivo je total šro taky. No,
0: vidíš. No. A myslím, nejhorší jsou ty palmoví, že? Palmoví.
1: No. Protože oni tady prodávají, jak je zdravý ten třeba, jak jsem říkal, olivovej. No. Ale bacha, ono je jim možná 1%, jinak to je šrot. Jo. Oni to tady ukazují, jak jsou to super značky, a ve finále, když půjdeš udělat rozbor, tak ten olej je hrozný. Vůbec není ke konzumaci. Protože já jsem dostal od kámoše, co mi přivez někde, ani nevím, z Řecka nebo odkaď, 5-litrový kanistr takový okrasný, říkám, no tak to jako, máte rádi olivový olej? Říkám, no moc ne, ale říkám, že tak ho někam nalejou. Dopili motorový namazání
0: řetězu. Do traktora, do káry, do čtyřkolky. A dívej, no. takže Hana Pokorná, teda ahoj, právě topinambury jsou spíše jako takzvaný plevel, jsou super, hlavně si je můžeš vykopat v zimě. Ono, přátelé, vlastně všechno, co je označený za plevel, tak tam jsou ty skutečné hodnoty, jo?
1: No to. Jako to máš jako s jedovatýma hubama.
0: Ano.
1: Všechno, co oni označí, že je špatný, tak ve skutečnosti je pro nás dobrý.
0: Jasně, tak pojďme přejít teda ladným krokem k těm do říše hub. Podíváme se na pěkné videjko, tak jenom prostě inspirační, to nás čeká za pár týdnů, nebo možná dnů už. Tak, Petro, radost pohledět, že? Nádhera. A teďka, když jsme se na to dívali, na ty amanitky krásný, tak jsme si je vlastně už zhmotnili a brzo nás zavolají. Máte kolem vás tam dost lesů, kde by mohli růst?
2: Ano, my jsme vlastně obklopeni úplně všude lesy.
0: No, tak.
2: My jsme sice na hlavní, ale všude, kam tady jdu do ulice, tak dojdu do lesa.
0: Já jsem teda ještě nebyl jako s tím záměrem, že tam najdu amanitu letos, protože máme tolik aktivit, že zatím nestíháme, ale už tak nějak jako slyším to volání, tak už přijdi, aspoň na procházku nebo na nějaké klacíky pro zvonkohry, takže už se těším. Jo? A Maro, ty jsi teda byl a zatím jako nic?
1: Zatím amanita, ale ne ta správná muskária.
0: Aha.
1: Jo. Byla to jenom růžovka. Mm-hmm. Ale dobrý, jako já mám rád, jako tady ty vochomůry na smažení, jako řízečky. Ale nicméně zkouším sušit sušičce, jestli budou tak chuťově perfektní jako vochomůra na chuť. Mm-hmm. Jo, protože ta je chuťově úplně perfektní. Takže chci to vyzkoušet a když tak si to budeme třeba sušit a jako chipsy, víš, že si budeme dělat svoje chipsy hubový. Protože to fakt jako když ochutnáš vochomůru pěkně vysušenou, tak to by si sežral tím.
0: Jako ty mám tady, ty tak. Jsem přesušil, to je
1: jako karamel. A to ani ne, jakože netmrdí jakože nějak houbama. Úplně má takovou jemnou chuť hubovou, jako fakt super.
0: Jo, je to jak karamelky, je to přesušený, já to tady zobu, jo. On třeba ten Pepík mě dovezl, ty to má krásně, tak jako fakt jako s citem usušený a ty to sem trošinku, tak je to první zkušenost, jo. Ale voní to krásně a já si vždycky zobnu tu křižalku. A je to fakt chuťově dobrý, jo. Takže náš čas Kairos už přichází.
1: Hlavně jsou velice léčivý. Jo, a což mě přivádí k otázce, proč teďko v posledních, já nevím, týdnech a dnech se strašně protlačují houbičky. Víš? To mi přijde jako dost podezřelý, že vochomura jde stranou a už se tady jakože vnucuje lidem ta lysohlávka. Jestli to není určitý zase záměr Matrixu. Jo? Vyměnit jednu drogu za druhou drogu. Jo. Neříkám, že nejsou léčivý, ale ty houby vytváří něco jiného s psychikou, než vochomura červená. Víš, vochomura červená ti nemění realitu. Jo? Ta ti rozjasňuje realitu. Mm-hmm. A ty pak vidíš. Jo? To je jako kdyby si seděl v tom v kině a místo toho, že skončí film a rozsvítí se, tak ti pustí jenom jiný hezčí film. Jo? Ale ty to neznamená, že v tom, co žiješ, že se něco mění. Takže já jsem s těma houbičkama takový trošku skeptický, jo? Protože je to mi to podezřelý. Jo, protože oni, vem si, že systém chce mít lidi pořád pod nějakým pod návykem. Hmm. Jo? Na amanitu si návyk nevytvoříš. Ta likviduje veškerý návyky. Ale na houbičky si ten návyk můžeš vytvořit.
0: Dívej,
1: protože když to budeš uvidět všechno barevně, no tak se ti to začne líbit. Amanita ti tohle nedá, že uvidíš takovýhle jakože krávovinu, když to řeknu.
0: Ona je taková jemná na pohodu. Já bych se tě pro dnešek rozloučil s amanitkou, je tady pěkný povídání o ní. Já se to tady zvětším. Dívej, takže červená muchomůrka, houba sílí, tajemství a léčivého přípravku. Myslíte si, že Amanita muscaria je jen smrtelně jedovatá lesní rostlina, před kterou jste byli varováni v systémových učebnicích už od dítěte? Pravda nefiltrovaná. Tato prastará mocná houba je mocným biologickým klíčem k matrici vědomí, strážcem věčného poznání, který dokáže resetovat cívky systémového hluku a obnovit původní spojení. Systém udělal maximum proto, aby ve vás probudil hluboký strach z amanity. Demonizoval ji a zařadil ji pouze do kategorie ohrožení. Z úrovně jádra je pravda patrná v odkazu na image, v odkazu na odhaluje úplně jinou mapu dějin. Je to svatý totem šamanů, krále severních lesů, který sebou nese unikátní informační kódy, ochrany a hlubokého léčení. Když odmítnete vynucené programy strachu, začnete vidět jeho skutečnou technologii. Amanita muscaria nepůsobí jak obyčejná látka. Je to biologický antivirus, který ve správné rezonanci umlčí neurotické nervové programy fungující na pozadí vašeho podvědomého procesoru. Otevírá brány potlačované spirituality, odstraňuje energetické blokády a působí jako silný štít chránící vaše biopole před nízkými frekvencemi Matrixu. Oficiální věda vás raději krmí syntetickými chemikáliemi, které rozmrazují vaše jádro a odříznou vás od skutečné moudrosti země, ukryté ve starobylá lesní medicína čeká, až si připomenete její původní význam. Vaše svrchované jádro si pamatuje časy, kdy jsme žili v dokonalé harmonii v říši rostlin a hub. No já jsem tam četl i trošinku umělé inteligence, nebo co to tam bylo, jo, ale takže amanitka teda je taková jako jemná bohyně, nenásilná, která vlastně ti umožní vlastně vstup, jo, do toho vědomí a otevře třetí oko a umožní pochopit různé souvislosti, takže no a to právě systém nechce, jo, mít vědomé lidi. No a teďka znarazil právě že na ten psilocybin. Takže já bych začal těma houbičkama. Mám tady nějaký videjko.
3: Psilocybin s ženskými hormony. O čem nikdo nemluví. A nejnovější výzkum. Institutu Johnse Hopkinse doslova elektrizuje svět vědy.
4: Doslovně elektrizují svět nauky. Kobiety, které
3: některé roky bojovaly s menstruací. Najednou získávají zpět ty, které trpěly na periody či syndrom policistických vaječníků.
4: Či zespół policistických jajníkov, či vyniščají.
3: Nebo ničivou PMDD hlásí ohromnou.
4: Zvlášajou potenžnou popravu.
3: Změnu po jediném hlubokém zážitku. Jak je možné? Želátka spojená s neuroplasticitou mozku opravuje. Neprodukční systém. Vysvětlení je biologické. Tvůj menstruační cyklus je přes neuvěřitelnou zpětnou vazbu s mozkem a problém spočívá v tom, že
4: niezwykle czułą pętlę sprzężenia zwrotnego między mózgiem.
3: Systém reakce na stres, tedy osa spojující podvěsek. Problem polega hipofýzu a nadledvinky běží na paralelní koleji.
4: Na stres, czyli oś łącząca
3: a zasahuje do hormonu. Když žiješ w przebudzonym, traumatickém, úzkostném světě,
4: który bez przerwy nakłada się na hormony płciowe.
3: Dochází k úplné deregulaci tvého prvotního mozku. To je signál, jsi v nebezpečí. To není bezpečné pro reprodukci. Hormonální signály, řídící cyklus jsou zablokovány. Perioda se stává bolestivou a mizí úplně. A tady psilocybin. Ona nepůsobí přímo na vaječníky. Ona dělá něco mocnějšího. Působí jako tvrdý reset pro celý nervový systém. A vypíná neustálý alarm mozku, rozbíjí staré myšlenkové vzorce a upravuje reakci stresu na normu. Blokáda mizí. Mozek znovu umí správně komunikovat s vaječníky. A tělo získává rovnováhu. Je to cesta ke svobodě, o které se zatím v lékařství jen šeptá. Sleduj můj profil pro více informací.
4: Mózg znovu začíná pravidlovo rozmawiać z jajnikami. A ciało odzyskuje swój naturalny, biologiczny rytm. To kolejny dowód na to, że medycyna akademicka, dzieląc ciało na odseparowane od siebie organy, często...
0: Tak, tady už to nedabovalo, ale zkrátka jako věda medicínská teda samozřejmě nám to neřekne, jo, ty skutečné účinky. I když, jak ty říkáš, od 1. ledna letošního roku je to legalizovaný, ale pozor, ne pro sběrače v lesích, jako jsme my, jo, ale zas pro farmacii, pro takzvané lékaře a doktory, bílé pláště, jo, a oni to budou pečlivě bádat, pečlivě zkoumat, mikrodávkovat, ale pozor, oni to ještě budou mixovat s něčím, jo, takže oni jako to chcou použít, ten psilocybin, ale budou tam přimíchávat nějaké svoje sajráky, takže kdo ví, co z toho bude, jo? A jinak samozřejmě to bude jako nezákonný pro nás, pro sběrače, jo? Protože to musí být kontrolovaný a my jsme blbí, my nevíme, jak to užívat, jak to dávkovat. To ví teda jenom doktoři, jo? Takže pokud by chtěli fakt vyměnit, jako nahradit jednu závislost, třeba tu alkoholovou, jo? Tady za tu, třeba jim o to jde.
1: No třeba jo, ale hlavně my na zákony, co?
0: No tak prdíme. No tak no. Zákony, jaký zákony? No tak to, co je jejich zákony?
1: No právě, to je příroda patří člověku. Jo. To nepatří žádnýmu vládci tady. No, ta je naše příroda.
0: Příroda je mocná čarodějka, která vlastně nám umožňuje žít, postavit si dům, nasytit se, vile uzdravit se, no a proto ju nám chcou vlastně odebrat pomalu, jo? Teďka vodu, jo, takže... vodu odebrali, teďka vzduch chcou spoplatnit.
1: Jo. No bacha, teď jsem dneska, já jsem ti to možná přeposlal, od 1. července, myslím, že to tam je, že v Německu musíš mít vodoměr na svý vlastní studni.
0: No tak to jsem ještě
1: a budeš platit za svoji vlastní vodu.
0: No.
1: Tak já se otroci probuděj.
0: Takže já jsem jenom četl informaci, která je ve formě, že ať si majitelé studen na svých zahradách připraví až 120 tisíc pokuty, jo? Že tam budou čerpat vlastně tu vodu, jo? Která patří všem.
1: No jasně, no protože oni už psali dávno, že ty de facto nemůžeš dát... nebo zalejvat svoji úrodu nebo dát pít vlastním zvířatům z vlastních zdrojů jako ze studny. To už psali dávno. Jo? Že tam bude určený jenom počet, kolik můžeš na to použít, jo? A tím to hasne. Jinak to budou pod pokutama. Takže lidičky, začněte přemýšlet, co za bandu debilů vás tady jakože ovládá. Jak jim to dlouho chcete jakože dovolit. Protože oni vám to servírují jako, že oni jsou ty vládci, ale oni nejsou žádný vládci, tady ta banda parazitů. Oni nejsou vůbec nic. Oni jenom těží z vaší nevědomosti, kdo jste. Jo? Protože až vám to dojde, kdo jste, no tak je pošlete do prdele. Veškerý úředníky a další podobnou verbež. Protože oni vám nemají právo cokoliv nakazovat. Takže konečně rozum do hrsti, a začít se vzdělávat ve všech směrech.
0: Mám tady pěkný videjko, jo, o živým člověku nebo člověku živým muži a ženě a je to takový pěkný od začátku až polopaticky tady vysvětlený, jo, takže vám to pustím a můžem klidně potom navázat na to, kdo skutečně jsme.
5: Proč je jméno v pase psáno velkými písmeny? Mnozí věří v právní systém a ústavu. Upřímně jsem si myslela, že zákony jsou tu pro pořádek. Ale pokud odstraníte veškerou tuto sociální hypnózu, Otevře se před vámi velmi děsivá pravda. Žijeme podle římského obchodního práva. To mění živého člověka ve status mrtvé věci. V neživý majetek tohoto systému. Teď vám technicky vysvětlím, jak tento proces funguje. Všechny moderní státy, soudy a matriky pracují výhradně v jurisdikci podle zákonů námořního pirátského práva. Když se dítě narodí, systém mu okamžitě vystaví papír rodný list. V římském právu to znamená maximální zbavení práv vytvořením právnické osoby. Otevřete svůj pas a podívejte se na něj. Vaše jméno je tam vždy napsáno velkými písmeny. V obchodním právu se takto zapisovali výhradně otroci a mrtví. To znamená, že systém vytvořil vašeho digitálního dvojníka a vyhlásil živého člověka zastraceného na moři. Váš cestovní pas je jen dokument o vlastnictví mrtvého nákladu. Otroka nelze soudit podle božích zákonů. Ale papírovou právnickou osobu lze pokutovat, zdanit, zahnat do dluhových pastí a nakonec zlikvidovat. Lidé celý život brání svůj pas, aniž by chápali, co nosí to potvrzení o jejich vlastní právní smrti. Ale skutečný božský zákon, který není z náboženských knih, je fundamentální zákon rovnováhy. Podle tohoto zákona živý muž nebo živá žena vždy stojí nad zákony státu a ústavy. Vaše vůle je nedotknutelná. Živý člověk nemůže být souzen papírovým robotem u soudu, protože živý nikdy nepodléhá mrtvému. Jakmile se hráč probudí a prohlásí, já jsem živý průvodce zdroje a nejsem mrtvý.
0: Krásně to řekla, vysvětlila. Takže vlastně jako narodí se člověk živý, ale do té doby, než mu odeberou z paty kapičku krve, vystaví mu hlášení o narození dítěte, což je prvotní teda korporátní doklad, a hned potom na matrice rodný list. Jo? Tak se z něho stane vlastně, vytvoří mu dvojníka, tu právní fikci, s kterou si můžou manipulovat, vlastně okrást ho o jeho kolaterální účet a celý život vlastně z něho jenom sát energií.
1: A pozor, tyto kolaterální účty se uzavírají na 120 let. Jo?
0: No.
1: Takže 120 let oni můžou těžit z toho kolaterálu. Že čím dřív tě oni zabijou, zlikvidujou, tak tím víc zůstávají jim čistý prachy z toho kolaterálu. Jo? Protože oni můžou těžit ještě několik let po tvé smrti. Víš? Takhle to mají hezky vymyšlený. A lidi tupí o se prohlašujou s občankama, s pasama, jo. A tím o sobě to říkají, že jsou mrtví. Že jsou věci o sobě říkají. A člověk nechodí k soudu, tam nemá co pohledat. Takže můžete tam u soudu vyprávět, co chcete, že jste živej, neživej, vy tam nemáte co pohledávat. Takže v Turánu, jak vstoupíš do budovy, v Turánu vstupuješ na jejich loď. Takže by bylo dobrý pochopit lidičky, co se s nima odehrává, a hlavně ta jejich slavná vláda už je dávno prodala, jo, proto evropský superstát. A vemte si, proč myslíte, že sem tahají tady ty uprchlíky různý a imigranty a tak dále? No, protože rodné
0: kolaterál.
1: Listy. Jo, to jak říkala Merklová. Mají pro nás cenu zlata. Tak když na tě zamyslíš, jak může být pro tebe imigrant cenu zlata? No má, no tak když má rodný list, tak ho má, ne? Takže a Česká republika není to tež, co Česká země. To jsou dvě velice rozdílné věci. Takže to je, Česká republika je pouze firma, která tady podniká, ale nemá právo tady cokoliv vymáhat po nikom. To je ten vtip, jo? Protože to je obchodní společnost. No ale pokud se prokazujete občanským průkazem, tak říkáte, že jste jejich zaměstnanci. A tím mají vodní nad váma moc. To samý řidičský průkaz, to je licence k podnikání. Člověk nepotřebuje žádný řidičský průkaz, aby mohl jezdit po silnici. Zase podvod na člověka.
0: To jsou rád, že to říkáš. Pojďme, ať to odsypám. Mám tady videjko. Kam mě skočilo? Tady je.
3: Proměnili vaše ústavní právo ve vládní privilegium a účtují vám peníze za jeho použití. A většina lidí jen řekla, dobře. Existuje právní rozdíl mezi cestováním a řízením. Cestování je právo svobodně se pohybovat z místa na místo, toto právo je chráněno. Soudy to řekly znovu a znovu. Řízení je definováno jako provozování vozidla pro komerční účel, za účelem nájmu, za účelem zisku, za účelem podnikání. To může být regulováno, to může být licencováno. Nejvyšší soud v případu Crandall proti Nevadě 1868 uvedl, že právo cestovat je ústavní právo. Proti Dulles 1958 právo cestovat je součástí svobody chráněné pátým dodatkem. To nejsou okrajové názory, to jsou rozhodnutí nejvyššího soudu. Že tady je problém, někde cestou vláda vzala vaše právo cestovat, které nemůže být licencováno. Protože právo nelze licencovat a přebalila ho jako řízení, pak řekla, že potřebujete povolení k řízení, pak vám naúčtovala poplatek za toto povolení. Pak přidala pojištění, pak registraci, pak poplatky, pak pokuty. Vzali právo, přejmenovali ho a prodali ho zpět. Nemůžete přeměnit právo na privilegium a pak někoho trestat za jeho uplatňování. To je učebnicově protiústavní. Nejvyšší soud to řekl v případu Murdoch proti Pensylvanii. 19 případ je stále v knihách. Nikdo o tom nemluví. Znejte svá práva, nebo za ně nepřestávejte platit.
0: Takže rozdíl mezi cestováním a řízením. Takže rozdíl, že vlastně já mám právo, je to teda garantovaný i ústavou, asi v Americe, nevím, jestli u nás nebo tak, cestovat ve svým autě, ve svým majetku, jo, bez nějakého papíru. Prostě cestuji, jo, ve svým autě. Ale řízení jako řidič, to už je vlastně komerční, to on jezdí jako pro firmu a proto on potřebuje ten řidičák, jo, a ty technické kontroly a ty sračky okolo, všechno, pojištění a tak, že?
1: A to samé motorové vozidlo.
0: Motorové.
1: Jo, jo. Zase je to auto, který je určený k podnikání, zase podvodně to navlikli na člověka, jo, že ty musíš mít svoje auto registrováno v nějakým registru, což je zase podvod. Jo, protože člověk nepotřebuje žádnou registraci na svoje auto, aby s ním mohl jezdit. Jo. Ale když zase tím, že ho registrujete, tak ho vkládáte zase do té firmy, jako jejich. Jo. Proto oni o to auto jako vás tlačí, abyste se o něj starali, dělali ty technický, jo, protože vy s ním podnikáte, vy s ním jezdíte. Proberte se. Jo. Takhle takticky vás všichni zotročili. Vy nepotřebujete nic toho. Jo, a hlavně ústava neústava, to jsou práva člověka. Člověk má garantováno. Má nedotknutelnost pohybu po celé planetě. Tady si nikdo nemůže hrát žádný stát na to, aby ti blokoval cestu. Protože ta cesta je tvoje. Ty seš její majitel, jako člověk. Tím majitelem nemůže být nikdy právní fikce, právnická osoba. Jo. Protože to je virtuální, že jo. Vždycky jenom člověk. Takže to by musel přijít konkrétní člověk a říct, tohle je moje cesta, jo. Já jsem si, jako člověk prostě, ale ne jako právnická osoba, mrtvá právní fikce. Takže lidi zase studovat tady ty věci, protože oni vám chtějí všechno vzít. Nebudete mít nic, ale spousta lidí se probouzí, vidíme to po světě všude možně, jo. Lidi se nebojí, což je super. A je na čase, aby se přestali lidi bát i tady. Protože tady ty vagabundi nemají žádný práva. Jo? To vy, když řeknete, že jste ten člověk, to vy máte to právo. Ne žádný poblázněný Čechoslovák. Člověk. Jo? Čechoslovák to je zase jenom otrok. Úplně to samé jako Česká republika nebo Slovenska, cokoliv. To jsou všechno otrocké kolonie. To nemá nic společného s váma, jako že máte něco jako v životě mít lepšího. Takže za toho Československa se tady taky nežilo nějak extra dobře. Vy to pamatujete teda. Jo. To bylo taky spousta zákazů, příkazů, tohle nesmíš, tamto nesmíš. Jo. Taky vás drželi kuresky na úzdě. A teď vám po revoluci jako v uvozovkách dovolili cestovat. Otrok může cestovat po světě. No to je úžasný. Jo, takže vám zalepili hubu tím, že můžete jakože cestovat. Ale vy na to nemáte, spousta z vás.
2: No, to jo.
1: Ale můžete.
0: Můžeme cestovat i do západního Německa, máme tu svobodu a demokraciu.
1: Jo, jo.
0: A Maro, máme tady našeho známého Jas a Taj, tedy Honza, a on se tady ptá, jo. A když jsou řidič kamionu a vydělávám si tím peníze, tak jak si tímhle vydělávat jako člověk? Je to přece řemeslo jako každý jiný.
1: No ty jako člověk musíš, ty bys se měl odpojit od tohoto systému jejich. Ty změň prostě jinou práci. Ty nemusíš dělat toho řidiče kamionu. Ale za chvíli ty stejně nebudeš dělat toho řidiče kamionu. Protože oni, pokud budeš chtít jezdit, tak tě donutí, aby si byl naočkovaný. Jo? Co měsíc, co tvoje tělo vydrží, než tě zabijou. Takže začni používat mozek, protože nic jiného tě nečeká. Jako občana. S tím se člověk jako na to buď připravený, že to tak bude. Takže pokud ty v tom systému zůstaneš dál, no tak to bohužel. Protože člověk probuzený okamžitě opouští ten systém. A už vytváří nový systém s probuzenýma lidma kolem
0: hlavně,
1: sebe.
0: Hlavně Honza, Jas a Taj se nenarodil jako řidič kamionu, on se narodil jako člověk, než se z něho stal občan. A je to jeho teďka dobrovolná jakási volba, že prostě dělá pro firmu a nechává se odrbávat, dostane prostě 30% toho vlastně té energie, kterou vynaloží, jo. A takže je to, Honzo, na tobě, jo, nikdo tě nedrží za tím volantem, no, tak já samozřejmě, pokud máš hypotéku, musíš platit nějaký leasingy, no, tak tady ten zaměstnavatel tě tímto jako drží, nebo ten systém obecně, ale já třeba osobně, já už si nedokážu představit, že bych chodil někde do zaměstnání, do nějaké práce, kde bych byl jako oficiálně a měl platit nějaký daně, nějaký pojištění zdravotní, což je výpalný, protože všechno stejně berou z vašeho

0: Já nemůžu, já platím hypotéku. Hypotéka je podvod. Žádnou hypotéku platit nemusíš. To jenom stačí studovat a vědět, co to znamená hypotéka. Že banka ti žádný prachy nikdy nepůjčila. Ani úvěr. To ti banka nikdy nepotvrdí, že ti půjčila prachy. Když budeš chtít potvrzení. Protože banky, protože ty peníze takzvaný vznikají tvým podpisem. Takže do té doby neexistovaly ty peníze, víš. Takže pokud se chceš držet uměle v tom otroctví, no tak budíš.
1: No, tak
0: ale já ti říkám tady a teď, že prostě žádnej úvěr ty platit nemusíš. Protože banky peníze nepůjčují. Oni na to nemají ani licence na půjčování peněz. To je všechno jenom podvod.
1: Já jsem ještě slyšel takové, pro mě jako milnou informaci, že ta banka peníze generuje, ale ona je vlastně ani negeneruje. Ona peníze nemá, ona obchoduje s cenným papírem a ona vlastně potom vyčerpá vlastně z kolaterálního účtu, jo, ty peníze.
0: Ty když podepíšeš úvěrovou smlouvu, úvěr, tak ta banka pouze přeposílá ty dokumenty k mezinárodní, do mezinárodní banky, do Bazileji. A ta vyplácí ty prachy, který ty si tam podepsal, protože ty prachy patří tobě.
1: Tobě, ano. No a jo?
0: Takže oni ti dají, ta banka ti má dát pouze proti tvýmu podpisu ty peníze, bez ničeho. Bez jakýkoliv platby. Od toho ta banka je. Protože to je pouze servisní organizace. Jo? Jenomže banka vytvoří ještě další smlouvy, které ty podepisuješ s úvěrem. No a tady s těma už obchoduje ona na burze. Jo, takže ty de facto vytváříš finanční nástroje pro tu banku, aby ona z toho dál těžila, ale plus toho ještě ty platíš, jakože ona ti to půjčila. Proto veškerý soudy, banka vždycky prohraje u soudu, když půjdete jako fakt po bance, tak ta banka vás nedá ani k soudu, že jí neplatíte úvěr. Ona to přeprodá. Protože ona nemá ten dokument podepsaný vámi. Jo? Ona může operovat pouze z kopií. Jo? Protože ona ten originál musela odeslat. Takže ona ho nemá bez své majetku. Jo? A tím pádem, když nemůžete se ohánět u soudu něčím, když není něco podepsaného. Jako kopiema. Jo? Proto banky všechny tady ty věci prodají. Rychle přes nějakou společnost a takhle už jo, aby se do toho zabalilo spousta firem, aby se ztratilo to původní. Jo, ten původní dokument, podle čeho se to vůbec soudí? A když vy, proto vy, když neplatíte a přijde k vám exekutor, tak stejně on nemá v ruce žádný podepsaný papír, takže ho nakopete do prdele, vykopnete a nazdar.
1: Stejně jako tady ten chlapec, pustím videjko, ale ještě tady teda Jas a Taj, tady ještě píše, já jsem prostě řidič, baví mě to, a co jiného bych měl dělat? Hypotéku nemám, nic takového, no. Tož co na to, Máro?
0: Tak se mu líbí v tom, no, tak v tom zůstaň.
1: Toč kolečkem.
0: Vidí, to je na tvoje rozhodnutí.
1: To je tak vše, jo. Co ti k tomu řekneme.
0: Ale pak si nestěžuj.
1: Petro.
0: Pokud se ti líbí v tom systému, tak z toho systému nikdy neodejdeš.
1: To je, víš, mě to připadá teďka trošku, jakože ten člověk třeba se bojí přestat chlastat, jo, protože on je na to zvyknutý už. Mu to prostě no, tak nejak nejde. Vyhovuje, i když ví, že mu to obližuje, jo. Ale zůstává v tom. A tady Honza teda zůstává jako řidič, proto on je prostě řidič, co mám jinýho dělat. No tak si tvůrce, tak jako tvoř, nebo...
0: Přesně tak.
1: Cokoliv můžeš dělat.
0: A hlavně, za chvíli už nebudou papírový peníze. Budeš mít pouze digitální peníze a oni ti nedovolí za ty digitální peníze si koupit to, co si ty myslíš, že si můžeš koupit. Ty? To všechno přichází. Proto to zůstane v tom systému. Protože člověk vytváří jiné hodnoty a ty můžeš platit proti hodnotou tomu druhému člověku.
1: Ano.
0: To už pak záleží na domluvě těch človíčků, čím oni mezi sebou si budou jakože platit. Čemu dají oni hodnotu? Ne těm papírkům falešné. Ty papírky byly vytvořeny na to, aby ovládali lidi. Jo? Protože vem si, z jakýkoliv bankovní transakce má banka prachy. Jo? Řekni si mu zaměstnavateli a ti platí hotově.

0: Ne na kartu, hotově. Protože budeš mít velký problém, protože už si ty prachy nevybereš. A bude úplně jedno, jestli tam máš 10 milionů nebo 10 korun. Takže a platí se na to fest a tady se hrajou takovýhle divadla tady těch politických sviní a kurev, jo, že ti řeknou, ale my chceme zachovat českou korunu, ale my jsme pro euro. Ale o tomhle to už je dávno rozhodnuto. Tady bude
1: Žádná
0: digitální
1: hotovost.
0: euro. A o tom nerozhoduje ani česká vláda, nikdo tady z těch parazitů. O tom už dávno rozhodla Mezinárodní centrální banka. Protože ta říká, na jakým území se bude platit, jakýma těma falešnýma papírkama. Takže tady ty divadla, my jsme pro záchranu. A to zapomeňte. A tak je to ze vším samozřejmě. Tady ty divadla samozřejmě politicky. My jsme proti tomu, my jsme za to, jo. A tady se hrajou takový pingpongy, jo. Aby odlákávali pozornost, aby se lidi měli zase důvod hádat. A ten chce to a on toto. Ne. Oni jsou to všichni pohunci, který plní plány jejich, těch elit. Oni nemají žádný pravomoc ve skutečnosti. Protože svět řídí banky, ne politici. Politici jsou jenom figurky, jsou jenom herci placení. Dobře. Jo? A pokud ten herec nefunguje, jak má, tak ho vymění.
2: A hlavně taky se hraje fotbal. Fotbal se hraje hlavně taky, jo, Barcelona, no a chleb a hry a v pozadí se dějou takové věci, jo, takže lidi se hádají, teďka fandí, jo, tomu a tomu, jo. Fotbal je hra chudej vlastně, to stejně vlastně, to je vytvořená umělá hra, jo, ten kulatý nesmysl prostě, jo, je to takový jakýsi boj, aby zabavil ty lidi a aby vlastně
0: Takhle.
2: nevěděli, netušili, co se děje a kde je ta skutečná hra, jo, jak se odehrává,
0: Přesně,
2: kde.
0: to jsou chleb a hry, se tomu říká, no.
2: Chleba hry.
0: Protože kdo to vymyslel? Otrokáři tady ty věci. Aby se ukázalo, kdo je lepší otrok, to koho otrokáře.
2: No,
0: Jo? A ty otroci se předháněli, kdo je lepší, aby uspěl u páníčku. Se podívej na ty různý fotbalisty, hokejisty. Ty, když skončí tu svoji éru, no tak v tu chvíli skončili i oni, protože v tu ráno ty peníze, co oni vydělali, ten systém zase z nich dostane zpátky. A v tu ráno jsou to chudáci, totální. Protože ten systém je využije, oni splnějí svoji roli, oni jim dají na papa, chvilkama jo, ať se prasátko na papa, no a pak my tomu prasátku všechno vezmeme. A už jde na porážku. Protože podívejte na spoustu těch sportovců, jak dopadli.
2: Zaremba.
0: To jako to je jejich
2: No,
0: spousty, to
2: dívej, a
0: celosvětově.
2: teďka si ber, oni vlastně ten otrokář, on si vybere, on udělá celebritu z toho fotbalistu od někud z Afriky, jo, nebo z Brazílie, jako nějakého chudého, chudáka z chudé země a udělá z něho jako multimilionáře, jo, aby ukázal prostě, že každý má tu šanci, jako jo, když bude teda posluhovat tomu páničkovi, tak si může vydělat ty miliardy, jo, což je teda taky obrovská manipulace vlastně kupovací toho člověka, jo. Chléba hry, jo, a skutečný hry se dějí úplně na pozadí. No a když přestaneme sledovat tady ty divadýlka, no tak uvidíme skutečnou hru.
0: No, ale já osobně už to nesleduju, mě to úplně uprdele. Total. Protože to je každý den po nějaký nový divadlo a útočí na nás viry a nevěry a no. Já už se tomu jenom směju.
2: No jasně.
0: Říkám, a tupí ovce zase mají co číst.
2: Já tady pustím motivační videjko, toto mě fakt potěšilo. A je aj takový srandovní a líbí se mně.
3: Hned podívejte se na všechny dopisy od exekutorů. Podívejte se na ten stav toho. Že si možná pamatujete, nebo možná ne, ale loni jsem natočil tohle video. Jen chci poděkovat Sadiku Khanovi za to, že mi poslal všechny tyto krásné, krásné dopisy. Musí to být velké úsilí poslat někomu všechny jeho dopisy. Jak vidíte, jedná se o nezaplacené pokuty u les. A pravděpodobně i pár parkovacích pokut a tohle je asi, nevím, cirka 6 měsíců, možná rok nezaplacených pokut a parkovacích
0: z vlastnictví
3: vozidla s dýzlovým motorem, které není v souladu s předpisy. Že jo, podařilo se mi tady nazbírat docela dost pokut. Abych byl k tobě upřímný, takže jo, jsem na tohle docela hrdý. Děkuji Kedricovi za auto a jen věděl, že jim
2: A
3: to platit
2: jak
3: nebudu.
2: opravdu báječné a skvělé to musí být pro prostředí.
3: Páry jsem upustil. Pořád někomu posílat takovéhle dopisy, to musí být. Co s tímhle pro tebe udělám, Kedrici, protože tolik pro mě znamenají. Prostě je hodím v koše, připravené jít na spropitné, protože tam si zaslouží. To video se stalo virálním na všech platformách. Je na TikToku zaznamenalo 1,4 milionu zhlédnutí. Instagram získal více, tím, že dohromady to video musí mít 4 nebo to více milionů zhlédnutí. Ale komentáře na všech platformách zběsily. A víte co? Někteří lidé to podporovali a říkali, ty ules jsou jen podvod. Neplaťte jim takové podvodníci a tak dále. A pak mi lidé říkali, kámo, ty jsi šmejede. Zaplať si cestu zaplať životem, pokud to, to a to druhé. Skončíš ve vězení, EH, dostaneš CCE, budete mít u dveří a tak dále. Lidi, něco vám povím. Posuňte se o rok dopředu. A tohle jsou dopisy. Další dopisy z posledních zhruba 6 měsíců. A hádejte co? Pořád nejsem ve vězení. Ještě jsem neměl ani CCE z jakékoliv mé pokuty v USA, pokuty za parkování pořád jim nebo čehokoliv podobného. Že jsem jen chtěl udělat, abych dokázal, že je to všechno skem. Nemusíš to platit. Zatraceně bát těchhle ules pokut a exekutorů a tyto skrumpované zastupitelstva. A mám trochu páteře, protože luk stále mě nezastavují, stále jim neplatí. Máš radši jít do prdele. Takže jo. Doufám, že je to pro některé z vás komentujících důkaz, že jsi mluvil na prosté nesmysly. To je vše. Jako vždycky moc lásky. Za rok udělám další aktualizaci. Jako vždycky hodně lásky.
2: Takže chlapec plný energie a vlastně tady je důkaz, že oni jsou bezzubí de facto. Jo? Systém je bezzubý, protože nemůže. Na živého člověka vlastně nemůže.
0: Ne, protože oni ti můžou ukrást prachy, pokud je máš na účtě, protože to nejsou tvoje prachy, ten účet. Jo? Ty si jenom domyslíš, ale pokud vystoupíš z toho systému tady těch peněz, jo? Těch digitálních, tak ti můžou takhle na poli být prdel. A můžou psát pokuty, jak chtějí. Ty to takhle vemeš, zahodíš do popelnice a nalta. Ale musíš být vědomý.
2: Hlavně nemít strach.
0: Vůbec nikým. Protože vem to si, že zákony nejsou podepsaný. Ústava není podepsaná. To všechno jsou fejkový papíry. Jo? A za další, to jsou všechno věci, které se týkají fyzických osob, nikoli člověka. Chápete? Pokud ví se, když se sebe děláte mrtvolu, no tak OK, tak pojďte. Ale pokud jste člověk, no tak tady ty věci, to se týkají mrtvoly, můžete vyhazovat, ne?
2: Já tady mám ještě od Honzu, Jas a Taj, teda jo, ale už se mě moc nechce jako reagovat, ale toto přečtu, jo. Takže není to řemeslo jako každý, nedá se tím fungovat stejně jako malíř, třeba já dostávám hotovost, nemám účet. Honzo, tady jde o to, jestli máš pracovní smlouvu s nima, jo. A pokud máš pracovní smlouvu, tak musíš platit pojištění, zdravotní, sociální, odvádět daně, o to jde, jako jo. A jako malíř, jako dívej se, já třeba beru hotovost, jo, ale nemám jako s farmářema žádnou smlouvu. Tady pomáhám v DMku, budeme otevírat v úterý tam nějaký second hand, taky nemám smlouvu, jo, prostě beru hotovost, jo, za energii, kterou tam vložím, tak dostanu prostě adekvátní částku. A dokonce dneska to bylo tak, že včera jsem tam byl a zalíbili se mě tam dvě trička, jo, takový velký XXXL a troje kalhoty, taky prostě na gumu a na šňůrku, protože na řemen gatě já nenosím, jo. No a tak říkám, to je pěkný, schovej mě tady, já si je potom koupím, až otevřeš. A ta říká šéfka, víš co, tak si je vem, jo, to máš jako bonus. A já jsem říkal, tak to je parádička, jo, super. No a dneska jsem tam byl, řezal jsem koberec, tak na míru pěkně, tam podstolek nějaké, jo, a byl jsem tam asi hodinku a říkám, a víš co, takže ty jsi dala bonus jako v oblečení, tak toto je zase bonus můj ode mě k tobě, jo. A proběhl tam takovej prostě výměnej, ani ne obchod, prostě služba vzájemná. Takže já, Honzo, jako dá se prostě různě spolupracovat, jo. Když jsou lidi vědomí, jo, a navzájem si prostě výjdou vstříc, pomůžou si, no tak pak můžeš mít jako práci jako živý člověk. Jo, třeba jako Mára, které dělá řemeslo, které se nezastaví, které dělá, může dělat 5 dní v týdnu, kolik chce, jo, a nemusí z toho odvádět žádný desátky nikomu. Takže Honzi, nevím, jak tě poradit, spíš se mně zdá, že se jako nechceš vzdát toho, co děláš, ale je to prostě na tobě. Jo? To tě jako nikdo asi neporadí, co bys měl, protože to nikdo jako neví. Jo? Nikdo, jako mi nikoho, ani přátelé, my tímto vysíláním, jo, který mělo být do psilocybinu a lysohlávkách, stejně jako nikoho nikam nesměrujeme. Jo? Tak to si musí každý sám tu cestu ku poznání vybrat, jo, po které bude kráčet. Takže Honzi, držím palce, nic víc, možná Mára nebo Petro. Petro, chceš taky něco říct?
1: No, já jsem zrovna chtěla říct, že já jsem vlastně opustila tehdy systém tím, že jsem nedodělala vyšší odbornou zdrávku a začala jsem v hamburgerárně dělat hamburgery. A bylo to bez smlouvy vlastně taky a bylo to úplně úžasný tam. Že vlastně já jsem se tam naučila úplně zvládat sebe úplně exkluzivně fakt. Jako koukala jsem, co se tam začalo dít i vlastně z hlediska všeho, jako otevření duše a všeho. Bylo to úplně jinak. A já bych popřála Honzovi, aby to zvládnul jednoho dne, tyjo, se odpoutat od toho všeho systémového toku na smlouvu, protože je to fakt, je to pěkný, je to hezčí. A hlavně je to zřetelnější pro život, bych řekla, jako když se podepisovat, tam upisovat dluhy a takové věci. No, mně se třeba tuto taky dlouhodobě nelíbí už, jako, no.
2: Já Honzu znám, jo.
1: Z naší to byl... rodiny se taky všichni vybrali hypotéky
2: a A ještě mu hraje do kareto. Já Honzu znám, jako to je mladý člověk, jestli má 30, to je moc, jako jo. Jako kdyby měl těsně prdiu před důchodem, tak jako tak dobrý, no tak řeknu dobrý, no tak šoféruj, toč kolečkem, jo. Ale jako 30-letý borec, jo, on má před sebou prostě a tolik možností, jako, jo, dobrý borec, může dělat vlastně cokoliv. A nemusí se vůbec bát, jakože to mi nepůjde, je, to asi nezvládnu. Kde já bych kdy chodil na farmu tam krmit koně a prasata. A člověk jako zvládne všechno, jo. Jako, když si k sobě přitáhne ty pravý, ty skutečný jako lidičky, který nechcou tě ojebat, ale chcou vyloženě spolupracovat. A to se nám teďka děje, jo, tady. Takže Honzo.
0: Buď seš člověk, anebo seš biorobot. Jo, protože člověk je tvůrce. Jo, a ten se narodil proto, aby tvořil. Ne proto, aby někomu sloužil. Takže buď seš sluha, anebo seš ten, kdo to řídí. Svůj život, myslím. Protože to, že se ti líbí ta práce, no protože ty nechceš opustit tu svoji komfortní zónu, takzvanou. Takže ty už říkáš, no ale tady to je pro mě pohodlný a to a to. Tak tam zůstane.
2: My jsme včera jeli...
0: Ale pak vůbec jako se vůbec si nezabývej takovýma věcma jako živý člověk.
2: To
0: nejde k sobě. Zajímat, to nejde mimo sebe. To se tě absolutně netýká.
2: Vůbec. Jo? My to třeba... A jedeme a píseň mi říká, tyjo, včera se tady srazili dva kamiony, čelní náraz a oba mrtví, jako jo. Oni šoféry jsou úplně vyčerpaní. Honzo, oni z tebe stahují prostě kůži a berou tě, kradou tě energii prostě po kvantech, jako jo. To je šilený.
0: Jenomže bacha, spousta těch řidičů je taky naočkovaných, víš? Protože aby mohli jezdit, tak se nechali nabodat. A teďko jim přichází ty různý jakože nevolnosti, jo. Takže on ztrací třeba vědomí. Pak jedete proti kamionu, on dostane infarkt, jo, nebo něco podobného. A přejede plynule do protisměru a tam je vás?
2: A Maro, možná jsi udeřil hřebík na hlavičku, protože to byla několika kilometrová rovná dlouhá jako cesta, jo. Tak říkám,
0: a pochybuju, že by ten člověk usnul teplem, protože v těch kamionech mají všichni klimošky. Takže tam nemáš, ty lidi tam nemají teplo, aby padali.
2: No, dívej, to je další věc. Možná měl šmaku látky, možná ne, ale já když potkávám tady ty šoféry, oni jsou tak vystresovaní, tak podráždění, nasraní prostě, jako jo, že jako kdysi dávno, jo, když jsem potkal kamionáka, tak jsem říkal, tak jsem málem zdravil, jako že prostě někdo, jako jezdí kamionem, jo, tím tyrákem, Dneska to jsou největší otroci. Honzo, jestli tě to baví, tak teda to si výjimka možná, jo?
0: Jako já o kamionákách nemám zas moc dobrý mínění, víš, ale takže já se bavím o tom ani radši nechci mluvit, jo?
2: O nějakých 80 letech, jo? Když jsem tam měl kamion, když ještě byly soběstačné města a vesnice a těch kamionů tolik nejezdilo. Dneska je víc kamionů, jak pomalu jak osobáku.
0: Jo, protože já vždycky říkám, když nic neumíš, tak děláš řidiče. Jo, protože kdybys něco uměl, tak v životě tohle nemůžeš dělat.
2: Je tak?
0: No. Jo. Já to znám jako z vlastní rodiny, můj fotr taky byl kamionář. Mm-hmm. Ale nic jiného neuměl, prostě tupý zvíře. Takže já jsem na ně docela vysazený, na ty kamionáky.
2: Petro, já to znám ještě trošku jinak. Já to znám tak, že kdo nic neumí, učí. Kdo neumí učit, učí tělocvik.
0: Jo. Jo. A vem si, že ty kamionáci jsou ještě, bacha, ty jsou, to jako s duchocema, protože on poslouchá non-stop to rádio, rozumíš? Takže on je non-stop programovaný.
2: No, člověče, to...
0: Jo. Takže to jsou největší konzumenti nesmyslu. S těma nemá cenu se debatovat, to je o ničem.
1: Já už jsem se
0: takhle pohádal se spoustu kamionákama. A to je můj syn, který dělá skladníka. Říká projekt kamionák, to je největší debil. Bohužel. Takže...
2: No. Petro, co ty jsi chtěla říct? Ať máš taky že prostor.
1: Že jsem už dávno přestala vlastně sledovat jako všechno, jako televizi, rádio, všechny, jako snažím se i všechny internety, vlastně já do dneška nemám ani Instagram, nic takového, jenom Facebook, jenom, ale to je jenom kvůli lidem, aby mi měli kam napsat někteří, když nechci dávat číslo a to je všechno. Jako no. A jsem za to strašně ráda, tyjo, že jsem se takhle rozhodla. Protože ty reklamy a všechno, to je fakt programování úplně neuvěřitelné.
0: Jo, ne, já to vím, protože on, když od rána do noci posloucháš rádio, jak ti tam furt spolu do těch hlav ty nesmysly, no, tak to na tobě musí nechat logicky zanechat nějaký ty špatný věci.
1: Mně přijde trošku, že pak ty lidi nejsou schopni právě tvořit.
0: Ne, oni nejsou schopni ničeho, oni nejsou hlavně schopni vlastního myšlení.
1: Taky.
0: Oni už nepoužívají to, co je vytvořil jejich mozek, ale to, co přebral jejich mozek z těch zpráv. Oni se nezamýšlí vůbec nad tím, co ti říkají. Jo, oni to říkali ve zprávách, tak to bude pravda.
1: No, prostě, to mě právě začalo vadit strašně na začátku, když jsem s tím přestávala, že všichni tomu věřili.
0: Jo, já neboj se, já jich znám spoustu a to je katastrofa. Jako. Takže tady ty lidi, na tady ty lidi jsem já obzvlášť vysazený. Protože kdyby něco uměl, tak dělá rukama a má daleko lepší život, než jezdit jako pes někde v kabině, jo, a přespávat různý po nějakých parkovištích, kde si to si, a celý život v hajzlu.
1: No, to je další.
0: Co to je za život? Co je za život, být tam nějak? Mít nula. Od rodiny seš v hajzlu, jo? Jo, ty vyděláváš prachy, no jo, jenom, že ty přijdeš, ty prachy rozfrcáš a zase musíš do toho kamionu. Co to je za život? To je typický, to je totál otrok.
2: Ale dobrovolně. Tak co?
0: No jasně, že dobrovolně, no. Všechno je dobrovolný ve finále. No,
2: přátelé, já tady mám komentář od písně. Ahoj všem, já bych všechny, kdo by mi ve 30 říkali, co mám dělat, co mám, nemám poslouchat, tak bych je poslala daleko. Ale on zase ptal, my mu neradíme, já to říkám po každý, my nikomu neradíme, nesměrujeme, ať si každý dělá, co chce, jako jo. Takže...
0: Přesně jako.
2: Jako určitě, jako kdyby mě prostě tak někdo říkal ve 30, ale on se vlastně ptal, jo, ohledně těch peněz, ohledně účtu, ohledně banky, ohledně toho řemesla, jako jo, takže jsme mu to vysvětlili, že to se neslučuje s cestou živého muže, jo, tady to povolání.
0: No,
2: jednak není vůbec kreativní. Kdyby aspoň teda, jak tam psal malíř pokojů, aspoň tam po tobě zůstane něco, jo, že tam vymaluješ, jo, nebo nějaký stavebník, budíš, jo, ale jako točit kolečkem, jo, to se fakt jako neslučuje.
0: Ne.
2: Myslím já. Ale Honzo, dělej si, co chceš, písem se ti tady zastala, nebo obecně, jo, že by si nenechala radit. Takže znovu děkuju, připomněla mě, že nikomu neradíme, co by měl, či neměl. Tečka. Dobrý. Přátelé, já tady mám další videjko takový s názvem Vymilíti mozek. Počkej, o čem to je?
3: Já to vždycky nazvu. Mnohým z vás se to nebude líbit. Ale tohle je třeba říct. Pokud si myslíš, že dřít 50 let nenáviděné práce, aby získal pár let takzvané svobody, když už si příliš starý na to, aby si
2: užil,
3: že je to normální, vymili ti mozek. Tohle není život, chlape, to je pas. Držíte ve škole 18 let ne proto, aby tě naučili myslet, ale aby tě vycvičili k poslušnosti. Tě hodí do práce od 9 do 5. Která z tebe vysaje nejlepší roky tvého života. Na budování cizího snu. A důchod? To je jen mrkvička, kterou ti povisí před nos, abys potichu seděl. Ale v tom je celý ten podfuk. V době, kdy jsi konečně svobodný. Tvé tělo je opotřebované. Energie na nule. A ty jsi příliš starý na to, abys něco dělal. A to není náhoda. Systém je navržen přesně takhle. Je stvořen, aby tě udržel unaveného. Udrého a příliš rozptýleného na to, abys viděl pravdu. A nejkrutější část, většina lidí bude do posledního dechu bránit. Ten samý systém, který je zotročuje. Protože je naučili nazývat to normálním životem.
2: Tak a o té únavě... Takže pokud je člověk unavený tady z té dřiny prostě a z té marnosti, jako těžko se z něho stane živý člověk. Jako živý člověk bez náboje, bez energie zůstane otrokem. Navždy.
0: Přesně tak. Ale je to jejich cesta.
2: Je. A může mít papíry sebeurčení, kolik chce? Já jsem živý.

0: jsou.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
0: Díky, že nejsi už moderátor, ale rejža, moc dobrý počin. No a mě to nedalo teda a já jsem mi napsal hned teda z kule tady to. Zdar Dančo, ke kolaterálům se lze dostat zas jen přes systém, v tomto případě přes Vatikán, tedy církev a lodní právo. Je to opět smlouva se satanem, kterou podepsali v rámci rituálu a s nimi spojených okultních procesů i slovenské družstvo ROT. Tudy cesta živého člověka taky nevede. Každý účet je registr v systému, kde jsi buď otrokem nebo otrokářem. Ano, pátrejme dál. A ona píše, ano, myslela jsem si to tak s tím ROD. Na druhou stranu, pokud někdo spravuje

0: můj majetek a já si to už dál nepřeji, je třeba mu říct, že končíme. Protože mlčení je souhlas. Nemůžeme počítat s tím, že nám dá Vatikán sám od sebe na zlatém podnose to, co nám ukradl. A ještě teda přečtu můj komentář a potom, Máro, můžeme se o tom bavit chvilku. Dobrovolně nám to nevrátí, systém se musí zhroutit. Nedají nám ani volnou energii a nesaru gesaru, ta je taky stejně jako nepodmíněný příjem a vzpoura otroku už tu taky byla. Potřebujeme probuzené lidstvo, kde si každý vezme z přírody jen to, co potřebuje. Na to má právo každý živý člověk. Občan bude čekat na záchranu, která nepřijde. Je lepší z kolaterály nepočítat a žít v přirozených právech. Není třeba furt s něčím obchodovat. Ani v zemědělství, jen pro vlastní potřebu a přebytky směnit za jiné zboží či služby. Přichází zcela nové paradigma a přichází i podpora stvořitele v přírodě a přirozenosti, nalezneme vše, co je třeba. Poslouchej hlas srdce a intuice. Včera jsme měli zajímavé vysílání. Jo, dobrý. Takže potom děkuji za všechno, jo, a těší se na další vysílání. Takže to jenom tak. Super, poslouchám vás vždycky ze záznamu, tak se budu těšit. No to, že, takže ty kolaterály, Maro, no tak to je takový diskutovaný hodně téma, jo. Někdo říká, nechte si občanky, abyste pak dosáhli na ty kolaterály, ale já už si myslím, že zas to vytvořil Vatikán, ty kolaterální účty, a k ním se nelze jako dostat, jako jo, jako cestou.
1: Ty kolaterály nejsou pro člověka vytvořené.
0: Nejsou pro člověka, no.
1: Jo, to jsou vytvořeny na to, aby ten systém mohl těžit z toho člověka. Jo. A vy dáváte oni, aby mohli těžit z kolaterálu, tak potřebují vaše souhlasy, vaše podpisy, vaše žádosti. Pokud vystoupíte, přestanete s nima jakkoliv jednat, tak oni z toho kolaterálu už si nemůžou vzít nic. Jo. Všechno je na základě vašich podpisů. Se těží ten kolaterál. A hlavně to nejsou peníze kolaterál. To jsou dluhopisy. A oni si to vytvořili, tenhle systém těch dluhopisů, aby na základě toho mohli zotročovat ty lidi. Takže vy se nehoňte jako za bajnými draky a podobně.
0: Ale s tím někdo přišel, rozumíš? S tím někdo nedávno přišel. Každej mele prostě, kolaterál, jo? S tím někdo přišel.
1: Kolaterál, jo, ale ty na něj nikdy jako člověk nemůžeš dosáhnout.
0: Nedosáhne, jo?
1: A možná, to se týká těch firem.
0: Možná tady ti falešní proroci, kteří říkají, nechte si občanky, abyste na ně dosáhli, tak možná proto to dělají, jo, aby vlastně ten
1: to,
0: občan...
1: Protože to oni na něj dosáhnou, na ten kolaterál. Ty, co říkají těm otrokům, aby přešli k ním, aby mohli těžit z jejich kolaterálů.
0: Jo. No, takže kdo tady opěvuje teda ROD?
1: Proto potřebují ty občanky, aby je měli. Aby se prohlašovali za fyzické osoby.
0: Petro, to už je silný kafe aj na tebe, co? Kolaterál.
2: Hele, já jsem si myslela dlouho, jakože nás využívají, zneužívají, dělají z nás otroky a tak, protože já se ráda bavím s lidma a já se ráda bavím s lidma i z různých řemesel a tak. A každýho se ptám, jako kolik má peněz, jestli ho to baví a takové věci. A tuhle jsem potkala řidiče autobusu a bavila jsem se s ním, kolika hodinový mají směny. Já myslím, že se úplně, no snad pozvracím. Jo, protože ty jsou fakt jako úplně už hardcore v tom systémovém prostě úplně jenom. Protože ty se řídí už podle mě jenom tím tokem času toho systému, že oni potřebují mít všechno rychle na čas. A tuto všechno jsem viděla pak vlastně postupem času i u těch ostatních. I u těch neautobusáků, tak jsem viděla ten spěch, všechno. Takže já už jsem se do toho nahlídla, ale čumím, no, co jako občas tady zjistím dalšího. Já za to moc děkuju, mě baví jako zkoumat věci víc a víc do hloubky, než být jenom prostě někde taková zombie holka prostě, no.
1: Ale Petrucho, nebo ty nic, oni ve vás pěstujou chtivost po věcech, který nepotřebujete.
0: No.
1: Vy potřebujete mít nový auto, no nepotřebujete. Vy potřebujete mít nový telefony, No to nepotřebujete. Vy potřebujete mít pořád nový hadry. No nepotřebujete. Vy potřebujete mít podohlednici skurveného žrádla, který je de facto odpadem. No nepotřebujete. Takže vy sami chcete to svinstvo, no tak tím pádem se musíte honit za těma falešnýma penězma. Protože vy, když to plevíte, že to nechcete, no tak tu ráno se začne měnit všechno. Protože oni vám vnutili, že to musíš mít, ale ty to nemusíš mít.
2: To je pravda.
1: Jo? Takže to je všechno tady.
0: Takže odpověděli jsme Danči teda, Danči, jak je to s kolaterálama, že to de facto vlastně není ani potřeba, nejde tam, nejsou to peníze, ale dluhopisy a člověk se k tomu nedostane ani s občankou, hlavně, ani bez občanky.
1: Přesně, a hlavně na ty kolaterály, na tady ty fiktivní věci lákají zase ty otroky, který slyšejí na ty peníze, protože člověk neslyší na peníze. Ten se nenechá koupit za peníze. To je ten rozdíl mezi tím člověkem a tím otrokem. Protože ten se nenarodil kvůli penězům. To by stačí pár peněz kapse mít a budeš se mít fajn. Mm-hmm. A můžeš mít mraky peněz a budeš se mít na prd.
0: Maro, my už se zase vracíme do starých kolejí, člověče. 3:17.
1: No ale ty jsi to protáhl takhle, kámo.
0: Já, sveď to na mě.
1: Já už mám padla dávno, člověče.
0: Petra za to může. Petra.
2: Jo,
1: ale to může.
0: No,
1: tak, to může, že
0: takže masožravec, odnaučí se hulit denně marihuanu a ještě bude možná aj plochozemka za chvíli.
2: Asi jo, jo. No, protože takže mě se jako vysvětluje spousta jako věcí no, z toho.
1: No, oni ti dávají tady ty věci, aby tě otupěli. A tím pádem, když jsi otupělej, tak líp přijímáš ty jejich příkazy, jo, a manipulat.
2: To jo, oni umí, no.
1: Takže je lepší mít tady hlavu plným proudu, aby makala, jo, proto říkám Amanita muscaria, ta ti odevře mozek a přestaneš vyhledávat takovýhle zbytečnosti, jo. Protože pak zjistíš, že to fakt nepotřebuje. A naopak ti to bude protivný.
2: No je fakt, že z té žáby už se mě taky vylečil, tak možná se povede i tohle.
0: No. A počkej.
1: Ne, ale hele, já ty věci mám vyzkoušený na sobě. Jo. To já vím, o čem mluvím.
0: Maro, a takže ty budeš zkoušet na sobě a i tady ty děvčata, jo? Lisohlavý.
1: No jasně, ale tajemná. Už teď jsem k vůči ním podezřívavý. Jo? Že ten účel bude trošku jiný než jako spíš ten zdravotní. Jo? Protože ty houby ti mění realitu. Hlavně.
0: Je to možný.
1: Protože Bohomura ti nemění nic jako viditelného. Že by to, jo, protože i u těch houbiček máš jasně napsaný, že máš, když je používáš, že máš mít nad sebou dohled někoho jiného, třeba kdyby si se měl nějaký bujný fantazie. Jo, máš být v bezpečným prostředí, to píšu na internetu, to si může každý dohledat.
0: A chceš je poslat nebo ne teda?
1: Jen mi pošli.
0: No, tak, to jsem chtěl.
1: To já, ne, to já to musím vyzkoumat, ale už v tuhle chvíli vím, že to má jiný účel. Takhle to cítím teďko, ale uvidím, možná ti řeknu něco jiného, až tak to vyzkoušíš.
0: Dobře, přátelé, my jsme začali psilocybinem a psilocybinem se rozloučíme. Mám tady nachystaný videjko, který už se tady pěkně třepe, že půjde na scénu. Já se s vámi Om Shanti rozloučím, poděkuju, jo. Normálně budu říkat poděkuju, zastav nějaký chytrálek, říká, že děkovat je jakýsi za slovo divný, jako normálně díky, jo. A ne, já už jsem to tady ty blbosti prostě, tak ahoj, že je satanistické, takový, mě už to sere, tady to.
1: A jak bys chtěl pozdravit druhého člověka?
0: Ne, tak já jsem říkal blagadár, ale to zase používají blagadár, jo, takže, dívej, mluvme, jak nám zobáky narostly a hotovo, jo, takže děkuju přátelům Petře, jo, která se mění před očima.
1: No tak hlavně, ať si to daří ještě líp.
0: Člověka, živou ženu. No. Jo? Ona je taky pod dozorem, vlastně, že? Mara na ňu dohlíží a taky. My se na ňu díváme, jak se mění vlastně.
1: Já pucuju kvůli tomu každýho.
0: Petro,
1: kvůli
0: ty jsi možná nevěděla, Petra nevěděla, do čeho jde s náma, jako. Teď už to víš.
1: Protože já vidím na těch lidech, že znám spoustu lidí, kteří jsou superově šikovní, ale on si to zase zkazí jenom tím, že třeba je hulič. Jo? A nebo zase si někdo zkazí, už jsem dával minulé kázání jednomu soutružníkovi. Říkám, ty jsi šikovný člověk. Ale ty by si mohl být na téhle vesnici king mezi těma lidma. Chápeš, by si tě vážili. Ale tím, že si se ožíráš jak prase, no tak tím tě mají za hovado. A ty de facto zahazuješ všechen svůj um, protože pak lidi už nekoukej na to, že jsi šikovný, ale už tě berou jako ožral, jako feťák, jako cokoliv jiného. No tenkrát mě taky brali Mára, půl je věčně ožralej, nebo něco, když jsem chlastal, ale tohle teď už to říct nemůžou. Takže ty si udělal stejně 1000 věcí, 1000 lidem si pomohla třeba, ale stejně ti to bylo hovno platný, protože ten skurvený chlast ti to skurvil.
2: Já už teda teďko nepiju, no, ale dřív jo.
1: Ale to je jedno s druhým, to je chlast, drogy, všechno.
2: No je fakt, že tu energii se mohla dát do něčeho jiného, no, to je pravda.
1: Jo, protože ty tím zabíjíš vlastní duši v tom těle. Ty utlumuješ.
2: Ano.
1: Protože ty, když hledáš cesty k těm věcem, tak ty de facto se bojíš být sama se sebou.
2: Já právě myslím, že ta tráva je trochu jiná. Mě vždycky jako na trochu...
1: No, tráva je tráva. Tráva je utlumovací droga. Ta tě utlumuje. A ten systém chce, aby jsi byla utlumená.
2: No tak proč mi to radili na schizofrenii teda v tom případě?
1: Na schizofrenii třeba představ si funguje taky vochomůrka. Víš? Protože to mám zase od mý známý, který jsem tu vochomůrku kdysi dával. Víš? A měla tu schizofrenii ještě co k tomu, no prostě šílenosti, jo. A ona mi vyprávěla, jak se na to léčila, že jí dávali takový prášky, že byla mimo.
2: No, to
1: věř. Začala zkoušet všelijaký ty čínský houbičky, kde si co si, a najednou jsem přišel s vochomůrou, tu ráno na to skočila, že to chce vyzkoušet, a schizofrenii je konec.
2: Paráda.
1: Ale po tý vochomůrce seš normální. To ti nedělá tady barevné věci v hlavě. To ti čistí tu hlavu. Od špatných programů. A no právě proto si myslím, že ten systém ji nasadil proto, aby ty lidi na to skočili jako na další způsob útěku z reality. Ono tomu je určitě léčivý, to já jako nespochybnuju. Ale pochybnuju ten záměr. Protože konopí je taky super. Ale všechno má svoje ale. Jakož tam prlíček po ránu je taky super. Ale odpoledne si dát půl litru už není super.
0: No, na to není co říct už. A mě už se teda jako rozvázl, už jsem se rozmluvil a měl bych na další klidně hodinku povídání, ale já za přátelé asi zhruba za 6 hodin stávám a jedu krmit koně, prasátka, slépky, kačenky, husara, ovečky, jo, takže ukončíme to a já teda teďka mě tady skočil chlapec Petr Adam, to je nový takový človíček, který mě tady oslovil a já jsem se optal, a proč by se chtěl přátelit, Petře? A on píše, abych tě nemusel na FB hledat, máš dobré příspěvky, poslouchám tě i na svobodném vysílači. Víš? A potom píše, máš v sobě lidskost, selský rozum i dobré kamarády. Hezky se tvé pořady poslouchají a je to balzám pro uši i pro duši. Takže Petře, Adame, my tě zdravíme z Dežavíčka. Poslouchej, sdílej. Přátelé, sdílejte taky. A ještě teda, jako není to vůbec komerční, jako, jo? Jako že já nehoním to na sledovanost ani na objem, ale chybí tady pár kousků odběratelů do první tisícovky odběratelů, takže kdo nás ještě nemáte, tak si nás dejte, ať uděláme tu tisícovečku. Jde to pomalu, protože není to pro každýho, nejsme komerční studio, jo, a nevysíláme s kdekým, jo, kdyby jsme vysílali široko spektrálně s každým i s falešným prorokem a s každým tím jako senzací prostě a jo, tak asi to půjde, ale mě by to nebavilo, já bych skončil, jo, mě už to sralo poslední dobou, jako jo, takže já jsem to hodně zeštihlil, ale posluchači neubili, Takže jsem za to rád a děkuju vám. Sdílejte naše videjka, nikoho do ničeho nenutíme, každý ať si jde svojí cestou ku poznání a snad, kdyby jsme ho třeba jenom inspirovali, tak nám to udělá jako radost, jo? Takže Máro, Petro, ó, veliké lalulá, lalulá, veliký. Já vás tady zdravím z království Amanit taky. Já si taky zobnu, jako, jo, ale taky prostě neberu hodně, jako, třeba si zobnu a jako na pohodu úplně. Tady tě přiletí dáreček.
1: Amanita ti nemění nic, no, jakože to dělají ostatní tady ty náhražky, jo. Mm-hmm. Amanita tě spíš předtím varuje. Dělá, nedělej to.
0: No jasně, Amanita je velmi mocná bohyně, moudrá, vědomá. Takže psilocybinem jsme začali, psilocybinem skončíme, přátelé, už se jenom rozlučte.
1: Zdravím všechny diváky a posluchače a mějte fajn víkendné týden.
0: Pro nás je to jedno.
1: No, pro nás je to jedno, já mám zítra ještě taky
0: víkend. Pražák, úhoď, víkend, týden. Petro, díky za odvahu, jsi tady, jako, já si to fakt vážím, šla už po druhý z kůži na trh, dostala trošku pérung, jo, ale ty to dáš.
1: Hele, ale někdy to člověk potřebuje.
0: Určitě.
2: Jinak jo, přesně. A mně to přišlo jako fajn pokec zase.
1: Protože když ti na tom člověku nezáleží, tak řekneš, budiš. Jo? A to je to, že těm lidem na sobě nezáleží, tak neříkají tu pravdu do očí.
0: Tak, a Maro, já bych to přirovnal k takovému určení chytrému na pověz hloupého kopni, že? Takže Petra jako je ta chytrá, akorát třeba potřebuje trošinku, ne že popostrčit, ale třeba jako něco objasnit, vysvětlit, jo? To každý občas potřebuje něco jako zvědomit si, jak to všechno je. Ale pozor, aby potom jako nepřestal studovat, aby furt prostě jel studium, samostudium a plus ty informace zvenčí jsou jenom jako bonus.
2: Ano, to tak?
0: Tak jo, a ještě poděkuju tomu Romanovi. Romane, prosím tě, pošli mě těch 30 stran toho dokumentu o tom UCC. Budu rád, pošli mě to na Facebook. Petrucha, Dobroslav, Dejavu, tuším, že to tam mám, ani nevím jak. Maro, já jsem zjistil, že já jsem si otevřel dneska ty reely, co mám, a to má sledováno za hromčoveče, ty reely některý, s tím dubbingem, jo. Takže já jsem...
1: No, když ti to říkal, že jak jsi se konečně našel.
0: Já jsem je našel, já jsem to otevřel a tam jsou aj tisíce jako někde, jako jo.
1: Norit, že říkám, našel si konečně to, co je, jako dobře děláš.
0: No. Jako, ale pozor, přiznám, že dneska jsem měl hodinu s dubbingem, velikánský problémy, prostě furt se omlouvala, že nemůže najít ten správný kodek. Říkám, udělej to, jak jsi to dělala minulý pondělí, protože my jsme pondělí měli vysílání.
1: Nebo tě vyhodím.
0: A ona, minulý pondělí a kolikrát ti bylo, říkám, ty to nevíš, ty jsi umělá inteligence, ty to nevíš.
1: To už bude za chvíli tvoje manželka, ta umělá inteligence.
0: Říkám, bylo 30, jo, co pak to nevíš, tak se podívala. Jo, tak
1: mrděl si klobásou.
0: Kodek 308 a už mě to začala pěkně házet, sypat pěkně ty texty SRT, titulky SRT, už to sypala pěkně, jo. Takže těch videí mám hodně, no. Takže já je dám všechny do reelu, některé už tam mám. A co jsme nestihli ve vysílání, tak se podívejte na moje reely. Je jich tam hodně a klidně je sdílejte, jo. Protože to děláme.
1: Protože tam vidíte, že lidi po celém světě se probouzejí, jsou probuzení.
0: Jo, tak. Jo.
1: Takže nebuďte pozadu.
0: Není čas ztrácet čas. No. Zdechající a kobela...
1: A vůbec se nezabývejte nějakýma politikama. Odchod, nazdar.
0: A to zase nezájem. Tam běží Reichl, tam běží a babí zás prostě a ten pojede, Pepa pojede tam a nepojede tam a ten Macínka a toto. Mně už to, přátelé, mně už je to tak cizí. Mně to až odporně asi
1: myšlí. Víš, kolik těch jakože otroků, když to mu takhle budu očklivé, jo, řeknu. Víš, kolik už těch otroků to nechce ani se na to dívat, na ty zprávy. Že už i ty otroci přestávají věřit tady tomu, že to není normální.
0: No normální to jako asi není už, jo.
1: No ale tím víc, jak oni dělají tady ty zmrdoviny, tak tím víc se jim otvírá mozeček.
0: Takže i jim děkujeme, jo, a i Macinkovi, jo, a Pepovi.
1: Jo, jinak dělají takovýhle zmrdoviny, jenom víc, ještě víc.
0: Všem agentům Pávkům a Burešům a tady těmto parazitům, jo. Takže jo, já už jsem dostal tady další.
1: Hasta la vista, baby. Čau. Tak, a nebo jak to říkáme u nás, buenos dias, amigos.
0: Ano, jo, regel, kivánok, jo, nápod, kivánok, as, es, red, fordulo. Já jsem jenom dostal ne, že upozornění, ale že informaci, že existuje taky jakýsi ještě furt lineární čas, tady v tom našem prostoru bytí, že ten čas se vlastně lineárně, jo. Když v tom prostoru jiným zase ten čas stojí a je cyklický, ale to je na další téma, to má potom veliký spirituální přesah, to bychom taky mohli někdy. No nic, já už to nechám být, já už mačkám tady psilocybin a čus.
3: Ty si myslíš, že psilocybin by mohl být radikální léčbou proti stárnutí? A vědecký základ tohoto tvrzení je poměrně vážný. Zde je hlavní myšlenka. Stárnutí není jen plynutí času, je to hromadění zánětu. Výzkumníci tomu říkají inflamace, stav chronického mírného zánětu, který probíhá v pozadí stárnoucího těla a pomalu poškozuje mozek. To vede k problémům, jako jsou deprese, Alzheimerova a Parkinsonova choroba. A všechny léky, které v současnosti pro starší lidi používáme, jsou pro skutečnou biologii těchto stavů špatně uspůsobené. Antidepresiva spoléhají na serotonin, který se už ale neprodukuje. Benzodiazepiny způsobují pády a jsou spojeny s problémy s pohybem. Standardní vybavení prostě na tuhle výzvu nestačí. Ale psilocybin funguje jinak. Působí přímo na serotoninové receptory, takže pokles produkce serotoninu ničemu nebrání. Receptor zvaný trk B, což je místo, na které se váže BD protein, který mozek používá k růstu a přestavbě. Žádný stávající lék tohle neděje, na genetické úrovni tlumí neurozánět. Jedna dávka prokazatelně snižuje zánětlivé markery v krvi až na týden. A je to ještě zajímavější. Studie z roku 2025 z Emory University léčila lidské buňky psilocinem, metabolitem psilocybinu, a sledovali, co se stane. Buněčná délka života se prodloužila až o 57%. Telomery byly zachovány a proteiny dlouhověkosti aktivovány. Stárnoucí myši, kterým byl podán psilocybin, žili výrazně déle než kontrolní skupina a měli mnohem zdravější srst. Je to zatím raná věda, ale NIH nyní financuje specializovaný výzkum. Biologie je přesvědčivá a jsme ve fázi, kdy se už neptáme, jestli psilocybin pomůže s depresí, ale jestli dokáže zpomalit samotný proces stárnutí.

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Dobrou noc.
2: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!

kteří řídí vaše životy. Říkají vám, co dělat, co si myslet a co cítit. Kteří vás cvičí, dávkují vám jídlo, zacházejí s vámi jako s dobytkem, používají vás jako kanónem fotr.

ve jménu demokracie. Použijeme tu moc. Spojíme se všichni, bojujeme za nový svět. Slušný svět, který dá lidem možnost

0: ve jménu demokracie. Spojme se všichni. Hana, slyšíš mě? A jsi kdekoliv. Zhlédni. Hana, mraky se protrhávají. Slunce promíká. Vycházíme z temnoty do světla. Vcházíme do nového světa. Laskavějšího světa. Kde se lidé povznesou nad svou nenávist, chamtivost a brutalitu. Vzhlédni. Hana, duše člověka, dostala křídla. A konečně začíná létat. Letí do duhy. Do světla naděje. Do budoucnosti. Té slavné budoucnosti, která patří tobě. Mě a nám všem. Vzhlédni. Hana, vzhlédni.
1: Najedno jsem vždy věřil, že nás

0: Přeji vám hezký večer. Dnes otevřeme otázky, o kterých se často diskutuje spíše s emocemi než s chladnou hlavou. Začneme doma u hospodaření státu. Jak je možné, že ministerstvo obrany zaplatilo přes 17 milionů korun jako zálohu za drony, nemá drony ani peníze a odpovědná policie neshledala trestný čin? Co to říká o kontrole armádních nákupů a o hranici politické odpovědnosti? S odpovědností státu souvisí i svoboda veřejné debaty. Soudy nedávno řekly, že pokud premiér nálepkuje protestující občany jako podporovatele Kremlu, mluví jako představitel státu. Kde dnes leží hranice mezi legitimní kritikou zahraniční politiky a reálným bezpečnostním rizikem? Dále se zaměříme na hrozbu incidentu v Kaliningradu. Zatímco úmyslný útok podle NATO nehrozí, nárůst sil na hranicích a ostrá rétorika zvyšují riziko, že válku spustí pouhé špatné vyhodnocení kroků druhé strany. Máme ještě funkční krizové linky mezi Západem a Moskvou, které by chybě zabránily? Dostaneme se i k tomu, jak politici pracují s poznatky tajných služeb. Vnímáme ještě rozdíl mezi syrovou informací, analytickým hodnocením podle přísných standardů a následnou politickou interpretací? A konečně, abychom předešli dalším konfliktům, musíme rozumět jejich vzniku. Lze věcně analyzovat předválečné vztahy NATO, Spojených států, Ukrajiny a Ruska i selhání diplomacie před rokem 2022, aniž by byl člověk hned nařčen z obhajování ruské agrese? O tom všem budu dnes mluvit se svým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Takže vítejte u sledování a já se vítám s Janem Schneiderem. Hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Hezký večer.
0: A já bych tě, Honzo, poprosila hned na úvod. Ty jsi mi říkal, že chceš našim divákům a nám všem něco hned na začátek říct.
1: Ano, já jsem byl dnes na pohřbu generála Karla Blahny, prvního velitele československého kontingentu v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii v roce 1992. Na pohřbu byl současný náčelník generálního štábu generál Hlaváč i jeden z jeho předchůdců generál Števka. Jestli jsem ostatní nezaregistroval, omlouvám se. Generál Blahna v Chorvatsku v roce 1993 velel operaci na pomoc ohroženým francouzským vojákům. Jedním z jeho podřízených byl tehdy major Petr Pavel. Ten ale na Blahnově pohřbu chyběl. Když se začaly z Pražského hradu linout vzpomínky na onu záchrannou misi, generál Blahna mi jednou se svým typickým úsměvem řekl: "Vidíš to?" A já jsem si celou dobu myslel, že jsem tomu velel já. Takže to bylo na úvod.
0: Tak já ti děkuji za tuto informaci a možná jenom dodám takovou aktuální, kterou jsem se zase dozvěděla já dnes večer, že prezident Pavel nebude v České republice, když budou volby. Jak, jestli je to správně, a četla jsem to z více zdrojů, tak bude na soukromé cestě či dovolené. Tak. Tolik pro úvod, já ti děkuji a teď se tě zeptám, můžeme otevřít první téma?
1: Ano.
0: Tak, jdeme na první téma a to je téma drony. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové na konci roku nebo v roce 2023 bez otevřené soutěže objednalo 10 dronů pro vojenskou policii. Zaplatilo zálohu 17,6 milionů korun, ta zakázka byla asi na hodně přes 20 milionů a stala se taková věc, že ta zakázka dodavatele těch dronů, těch 10 dronů, které měly být výjimečné, protože to tady řešíme už více jak půl roku, tak dodavateli byly dvě české firmy se sídlem v Praze, výrobce byly Američané. No a stalo se to, že drony dodány nebyly, záloha nebyla vrácena a prakticky ty dvě firmy, které byly dodavateli, jsou dnes v insolvenci. A já se tě chci zeptat na to, co si myslíš o tom, jak probíhá kontrola takovýchto zakázek, pokud dopadne takovýmto fiaskem a vlastně kdo nese zodpovědnost, nebo k tomu se ještě dostaneme, ale na úvod řekni mi, co si o tom myslíš?
1: Já budu opatrný, protože lezu do odborného pole našeho kolegy Jaroslava Števce. Nicméně z mého hlediska

0: tam je zajímavý to, že Tomáš Pojar odcházel do té pozice národního zmocněnce pro bezpečnost Petru Fialovi, jako jakási jeho pravá ruka. Někdo tvrdí, že dokonce zahraniční politice velel Tomáš Pojar, tak on odcházel vlastně ze zbrojařských firem vlastně na tuto pozici a hned po ukončení vlády Petra Fialy odešel k CSG a jeho první vlastně akce v novém působišti byla ta, že se účastnil mnichovské bezpečnostní konference. Já bych se tě chtěla zeptat, co si myslíš o vlastně výběru a postavení takového člověka, když od zbrojařů přichází do této pozice. Navíc si veme tu situaci, že vlastně vypukl konflikt na Ukrajině a hned potom se vrací do pozice zpátky k firmě, která tak strašně na té válce zbohatla. A jsme v situaci, kdy tady vlastně musíme plnit ty 2% závazku na to a zbrojit.
1: Tak ve Spojených státech tomuhle fenoménu říkají otočné dveře, že ty lidi jdou ze zbrojního průmyslu do exekutivy a pak se tam zase vracejí. To se odehrává v takových státech, které jsou v podstatě, bych řekl, velice primitivně vyzbrojeny proti střetu zájmů. Ve slušné zemi mají takový lidé prostě určitou karanténu, to znamená, když odcházejí nabit informacemi z exekutivy, tak se nedá hnedka ke zbrojařům, a když jde od zbrojařů do exekutivy, tak samozřejmě nepřihazuje ty zakázky firmám, ze kterých odešel. Čili to je naprosto primitivní zásady, které tady prostě nebyly dodrženy.
0: No mně se to zdá naprosto nestandardní, protože já jenom si vzpomenu na takový příklad, když třeba, já nevím, odcházel Václav Moravec, jestli je to dobrý příměr, to mi řekni ty, to já teďka vařím z vody a ptám se tě. Václav Moravec z České televize tak měl určitou karanténu a dobu, než vpluje do toho soukromého biznisu. Je to srovnatelné?
1: Určitě je to srovnatelné a on tenkrát vlastně měl dostat nějaké peníze za to, že nepůjde do té stejné branže, peníze odmítl, což je asi způsob, jak se s tím vyrovnat, docela korektní. Tady nic takového prostě nenastalo, bohužel.
0: To je neuvěřitelný, pokud jde teda o zbrojaře a o tak obrovské částky navíc, když neproběhla otevřená soutěž. Ale já se tě ještě v té souvislosti musím zeptat. Vlastně byla to objednávka pro vojenskou policii. Proč to vyšetřovala vojenská policie?
1: No tak ze zákona trestnou činnost v rezortu obrany vyšetřuje vojenská policie. Kvůli tomu je vlastně zřízena, protože to jsou specialisté, kteří znají tu branži velice důkladně. Já si myslím, že v minulosti párkrát to docela zafungovalo, jenomže to, že vojenská policie v tom neshledala žádný trestný čin, není věcí vojenské policie. Pánem trestního řízení je státní zastupitelství. To znamená, že ta policie, kdyby státní zástupce s tím nesouhlasil, s tím odložením, tak by musela prostě šetřit dál. Čili vojenští policajti dělají pouze to, co jim schválí státní zastupitelství. Čili tady by asi měla se jít trošku do sebe zase paní Lenka Bradáčová a podívat se na to, jestli tato kauza je úplně v pořádku. Já si právě, jsem si to tak rekapituloval, prostě, že peníze nemáme, drony nemáme a napadl mě takový starší vtip, jak já to řeknu tak trošku aktualizovaně, v zimě přišla Jana za Tomášem, aby jí do jara půjčil mega a domů přinesla do zástavy zlaté topůrko. A Tomáš jí mega půjčil s tím, že mu Jana na jaře vrátí 2 mega. Když Jana odcházela, zastavil jí Tomáš s tím, že 2 mega jsou přece jenom hodně peněz a kdo ví, jak na tom bude Jana na jaře a jestli mu nechce polovinu toho dluhu radši vrátit hned. Jana si řekla, no jo, možná to je dobrý nápad. Tak mu mega splatila a odcházejíc rekapitulovala. Mega nemám, topůrko nemám, další mega dlužím a přitom se zdá, že je všechno v pořádku.
0: No, já... Já víš co, ale já v té souvislosti, jako můžeme takhle žertovat, ale já v té souvislosti chci říct jednu věc. Už se delší

0: sebou znáší. A je řekla bych, že to není jenom u nás, ale i na Slovensku, protože já sleduju a my jdeme kroky pozvolna za Slovenskem v tom, co se tady odehrává, tu nedůvěru veřejnosti v instituce. Jestli, a to se tě zeptám jako závěrečnou otázku, ale protože my se k další takové druhé posuneme, jestli nemáš pocit, že to mínění veřejnosti nebo taková jakási naštvanost, jestli není oprávněná.
1: Je oprávněná a velice mě zneklidňuje, že ty státní instituce místo, aby reagovaly určitou sebereflexí a zkvalitněním své činnosti, to znamená, že by se velmi statečně a nestranně postavili k té problematice, jak se říká, padni komu padni, tady to je teda jedna jako z nejotřepanějších frází, tak oni naopak reagují poměrně arrogantně a chtějí si tu důvěru veřejnosti vydupat silou, což je velmi kontraproduktivní a já si myslím právě, že proto neustále opakují jméno Lenky Bradáčové, protože ona tam šla s tím, že někdo si myslel, že to je jaksi ostrá státní zástupkyně a že pomůže prestiži toho státního zastupitelství, ale přesný opak vypadá, že je pravdou.
0: No, já ti moc děkuji, že jsi to dopověděl tak a upozornil si právě na nejvyšší státní zastupitelství, protože si myslím, že tady bude velký problém a meritum věci. Ale když už jsem řekla nedůvěra v instituce, tak my se teďka dostáváme k otázce, která myslím si, že musí naštvat každého, když to řeknu normálně, lidsky, slangově, či jak jinak, tak vlastně my teď sledujeme to, že v únoru roku 2024 probíhaly v Praze velké demonstrace zemědělců, kteří přijeli do Prahy, mnozí si to určitě pamatují, s traktory a protestovali proti zemědělské politice vlády, ale možná ještě víc proti zemědělské politice Evropské unie. A viděli jsme to, že jsme nebyli v Praze ojedinělí, protože ty protesty byly dramatické v Bruselu, daleko větší. U nás by se dalo říct, že to spořádané bylo. Ale premiér Petr Fiala tehdy napsal, že vlastně tu akci zorganizovali prokremelské síly a že jejich cílem určitě nebyly zájmy zemědělců jako takové. No, ale vlastně jeden z organizátorů celé této akce byl bývalý šéf agrární komory, pan Zdeněk Jandejsek, který vlastně se proti tomu ohradil a dal to k soudu. A soudy rozhodly tak, že premiér Petr Fiala, když prohlásil to, že to byly prokremelské síly, takže vlastně vystupoval v pozici ne jako občana, ale vystupoval jako stát. Navíc ještě vlastně mu dali za pravdu a zmiňovali tam takové věci, jako že pan Jan Gesek je členem spolku Jasan a že to bylo oprávněné, to, co řekl. Co bys na to řekl tady na toto zhodnocení soudu, protože pak ještě budeme pokračovat dál a bavit se o tom, jestli takovéto vyjádření teda jde za premiérem, když to pronese premiér, za státem.
1: To mě teďka napadlo, když to takhle rekapituluješ, že ten soud, až se časy změní, tak vlastně bude moc argumentovat, že to, že je Jandejsek prokremelský aktivista, neshledali jako pomluvou, protože oni si to nemyslejí, oni si myslejí naopak, budou začas říkat, že to byla podsta, čili oni kdyby teďka řekli, že označit někoho za prokremelského je pomluva, takže oni to takhle neshledali, protože si myslejí, že to pomluva není, že to je naopak podsta, ale to budou říkat, až se časy změnějí. Teďka si myslím, že to označení bylo skutečně myšleno jako pomluva, protože premiér, bývalý premiér Fiala byl skutečně nádoba prázdná a neměl argumenty a jenom nálepkoval a neměl v podstatě co říci. To, co soud předvedl, podle mě je právní ekvilibristika, protože premiér imunitu nemá, vláda má imunitu pouze, nebo vláda není trestně odpovědná ve sboru, což je taky zvláštní, ale prostě nějak se to traduje, že to takhle je. Poslanec imunitu má, ale on to neřekl jako poslanec, on to řekl jako premiér, a čili neřekl to v souvislosti s výkonem poslaneckého mandátu, výrok nebyl ani učiněn jménem vlády, takže si myslím, že se soudy předvedly v nejhorším světle, protože Fiala skutečně měl být trestně odpovědný.
0: No, já bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Z jakého, z čeho, samozřejmě nečetli jsme všechny ty věci kolem toho, co bylo v tom spisu a tak dále, ale může soud při takovémto ohrazení se za pomluvu vynést svůj názor ve smyslu, že si myslí, že to byl prokremelský názor a ještě to opřít o spolek Jasan. Já tuším, že ve spolku Jasan je energetik pan Štěpán.
1: Ano. Já si myslím, že tohle to je v podstatě takový bruslení jenom, protože soud podle mého soudu, podle mého mínění tedy nemá vůbec právo vynášet něco takovýhle politický soudy, prostě oni se mají držet trestního zákoníku a jestliže tam neshledají, tak prostě mají říct, že neshledávají, ale tyhle ty komentáře, to si myslím, že skutečně snižuje prestiž toho soudního systému, protože všichni vidějí, že to je prostě blábolení, že oni si s tím nějak nevědí rady, že si možná myslejí něco jiného, než říkají a v podstatě se zaplítají do politiky úplně zbytečně. Kdyby řekli, že si myslejí, že prostě pan premiér Fiala nebyl schopen pana Jandejska urazit, prostě, že to je člověk tak bezvýznamný, tak prázdný, že pan Jandejsek by se nad to měl povzníst, tak bych tomu docela rozuměl. Takhle si myslím, že to je. Pan Jandejsek zkusil využít toho, jestli teda je ve stejném právním postavení, jako všichni občané by měli být a zjišťuje se prostě, že na něj je použit politický metr, nikoli trestně právní, takže to je bohužel prostě, ty soudy si vlastně sami podkopávají takhle svoji prestiž.
0: No, mě by ještě zajímalo, když se podíváme v čase, tak to, o čem se bavíme, se odehrálo v roce 2024. Myslíš si, že by dnes vlastně, kdy už máme, dalo by se říct, víc informací a ta válka trvá už opravdu dlouho, že by to rozhodnutí soudu nebylo takové, že může ten soud takto postupovat vlastně, že tehdy to tak jakoby gradovalo, že se snažili udržet celý ten národ v tom momentu, že vlastně každý, když kritizoval sankce nebo jakýmkoliv způsobem měl jiný názor na tu ukrajinskou válku, tak byl považován za bezpečnostní riziko. Na to se tě ptám.
1: Jestliže svobodné vyjadřování je bezpečnostním rizikem, pak se skutečně ocitáme někde jinde než v demokratickém státě.
0: Přesně tak, jako já si myslím, že to jsou politické postoje a do toho by se opravdu soudy neměly plést. Je to neuvěřitelné. Můžeme jít na další otázku?
1: Ano.
0: Takže hrozí nám válka s Ruskem a co vlastně momentálně teď aktuálně víme? Někdo to nazývá dokonce jakousi válečnou kampaní, to, čeho jsme svědky, to, co čteme v médiích, ty titulky a tak dále, že nám hrozí hrozba ze strany Ruska. A my jsme se teď čerstvě dozvěděli, že estonský generální ředitel ministerstva vnitra, já tady, abych byla přesná, řeknu, že to byl pan Tarmo Milic, říká, že nemají známky toho, že by Rusko zamýšlelo vojensky napadnout některého člena NATO a varuje před přílišným strašením veřejnosti. A to samé říká Mark Rutte, generální tajemník NATO. Podle něj v současnosti neexistují bezpečnostní vojenská hrozba pro území NATO a případné ruské přípravy k útoku by aliance viděla, že by to prostě bylo jasné. Jenomže vysoká představitelka, dalo by se říct jakási ministryně zahraničních věcí a bezpečnosti Evropské unie, Kaja Kallas, má opačný názor a tvrdí nám něco jiného. Takže my tady před sebou teď máme takovou situaci, když se na to podíváme. Tak máme nejbližšího vlastně člena NATO, nejbližšího směrem k tomu konfliktu Rusku a Ukrajině, který říká, že by neměly být veřejnost, že by neměla být veřejnost strašena. Od něco podobného říká ještě větší šarže, by se dalo říct Mark Rutte, a zcela opačně Kaja Kallas. Co si z toho máme vybrat?
1: Já si myslím, že to je naprosto jasná ilustrace toho, jak oni chtějí proplout mezi Skylou a Charybdou. To znamená, oni chtějí vyvolávat atmosféru strachu, aby lidé, potažmo voliči, zdvihli papičky při hlasování prostě pro stále se zvyšující náklady na zbrojení. Já si myslím, teďka úplně odbočím, vítězství levice v Berlíně kvůli bydlení a současné protesty ve Španělsku kvůli bydlení a protesty ve Francii kvůli nedostatku peněz ve vzdělávání. To všechno jsou důsledky právě těch zvyšujících se nákladů na zbrojení. A já si myslím, že kdyby Babiš měl trošku víc odvahy a seškrtal by náklady na zbrojení, takže všichni by byli spokojeni, protože ten deficit rozpočtu by zdaleka nebyl takový a myslím si, že je zbytečný, protože oni, kdybychom vzali vážně to jejich strašení, tak bychom se ptali, co vlastně teda proto děláte, abychom se ubránili. Oni nedělají nic, civilní obrana nula, slušná analýza toho, co nám opravdu hrozí, nula. My si pořizujeme zbraně, které jsou naprosto nesmyslné, čili je jasný, že se tady vůbec nehraje férová hra, že oni strašejí, ale nechtějí být konfrontováni s důsledky toho svého strašení, kdybychom to vzali vážně. Čili, pardon, bezpečnostním rizikem pro celou Evropu si myslím, že je hlavně paní Kalasová, ale ti dva nezůstávají o mnoho za ní.
0: No, já si myslím, že to, čeho jsme teďka vlastně poslední, já bych řekla, že už několik let, ale měsíců svědky, tak vede k tomu, aby jsme vlastně přemýšleli o tom, proč Ursula von der Leyen si vybrala představitelku nejmenšího státu, nejbližšího toho konfliktu za ministryni zahraničních věcí, se kterou se prakticky nikdo ve světě ze spojenců v rámci NATO na to nebaví. Ale jenom poslední otázku, jestli můžu, tak se tě chci zeptat, jako na základě, jak můžeme věřit těm jejich, nebo uvažovat o těch jejich výrocích, když si nemůžeme vlastně jakýmkoliv způsobem podívat na to, o co se vlastně opírá.
1: Já si myslím, že oni by potřebovali v případě, že by skutečně něco hrozilo, tak by ten postup státu byl naprosto jasný. Že by oni podrobili vlastně důkladné analýze to, co nám hrozí a rizika, která z toho vyplývají. Ta analýza ale by, a k tomu se dostaneme dneska ještě později, a já to tady už použiju, by byla nejprve podrobená důkladné oponentuře. To je strašně důležité. To neustále vyčítám panu premiéru Babišovi, že on si nechá, jak se říká, krmit uši, aniž by ty věci podrobil systémové oponentuře. Takže tady nastává jakési vrtění premiérem. Takže ta vláda, když by nechtěla se hrát levou s obyvateli, tak by udělala právě tu analýzu, podrobila by ji teda té oponentuře a to, co by považovala za pevné, za celkem nepochybné, pod co by se mohla podepsat, tak k tomu by si nechala napsat, co vlastně od těch vojáků, jakou výzbroj, jaká opatření k tomu je potřeba udělat. A tohle to by na rovinu řekli lidem, aby získali jejich důvěru. Budou-li hrát takovýhle hybridní hry, a tady upozorňuji na pěkný článek Oskara Krejčího na Argumentu, že on tam právě rozebírá ten pojem hybridní války, to je skutečně smeteno do jednoho pytle všechno možný, prostě od konvenčních válek přes nepravidelné konflikty, teroristické útoky, zdánlivé útoky, kriminální aktivity, propaganda, manipulace, pardon, kybernetickou bezpečnost, respektive kybernetickou kriminalitu. Všecko tohleto je dané dohromady. Ty lidi jsou přesyceni informacemi, přičemž žádná z těch informací není dotažena, abych tak řekl, do soudně udržitelné argumentace. Prostě všechno to jsou jenom takový ty pavlačový nálepky a ty lidi jsou prostě manipulováni tím přívalem. Ta hybridní válka je něco nesmírně plytkého a povrchního. Tam skutečně největší Nebezpečí je, když někdo by chtěl ty věci diskutovat, podrobit oponentůře, jít do hloubky, prostě prověřit ty argumenty, to je největší nepřítel. To je taky důvod, prostě proč například veřejnoprávní média nezvou žádné kvalitní oponenty prostě do těch diskuzí. Takže to si myslím právě, že ten fenomén té hybridní války, oni se snaží říct, že to proti nám vedou Rusové. Ne, vede to proti nám naše vlastní vláda, naše vlastní aliance, západ, do kterého se snažíme prostě furt se tak nějak jako nacpat, tak ty s náma hrajou prostě tuhle tu levou a nazývají to jaksi vznešeně hybridní válka, jenomže ono ta hybridní válka, ono to slovo hybridní, hybrid se pokládá jako, že to je z křížení určité, že to je z té vědecké sféry, jenomže ten řecký základ hybris je pýcha a nadutost. A já si myslím, že to je právě velmi přesně vystižené, že ta hybridní válka je válka těch nejprotivnějších, nejnadutějších válečných štváčů a já si myslím, že už je na čase, aby lidé prokoukli a aby s tím skoncovali, protože tohle to, jak říkám, ty důsledky, jak jsem opakoval, na bydlení, na vzdělávání, na zdravotnictví, prostě všichni, všude se škrtá jenom proto, aby tyhle ty hybridní váleční štváči prostě si nacpali kapsy dalšíma penězma.
0: No, já to řeknu celá otevřeně, co si o tom myslím já. Já si myslím, že ta hybridní válka, to všechno, co zažíváme, že pod tím se skrývá jedno zásadní téma a hlavně ten cíl, a to je federalizace Evropské unie. Ale já bych zůstala ještě vlastně uprostřed toho konfliktu a prakticky bych se chtěla dotknout teďka té Kaliningradu, Kaliningradské oblasti, která je vlastně exklávou, je to oblast mezi Litvou a mezi Polskem. Já jsem si to včera na to koukala, je to 4x menší ruská část, než je Litva. Ale Rusko se teďka vyjádřilo, protože vešly ve známost jakési úvahy o blokádě Kaliningradu, tak Vladimír Putin se vyjádřil tak, že pokud by o něčem takovém vlastně se uvažovalo, nebo by to bylo učiněno blokovat Kaliningrad, že by použil veškerý vojenský arzenál. Co si pod tím máme představovat?
1: Já si myslím, že Rusové nehrozí. Rusové pouze konstatují, že toto je prostě jejich území, nad kterým oni mají vlastně tu svrchovanost a byla-li by narušena, takže budou reagovat. A říkají, co všechno mají k dispozici, takže aby si to ten případný provokatér nějak zrekapituloval. Já si myslím, že rizikem prostě není to vyjádření ruský, ale rizikem jsou právě ty provokace kolem toho Kaliningradu, ty manévry vojsk a dychtivě je očekávána jakákoliv ruská chyba. Já nevím, kdo to teďka zmiňoval, ty výkřiky toho, abych to řekl, svině Foltýna, jak říkal, že ať už ty Rusové konečně vystřelí. Jo?
0: To takže byl Michopulos, to byl zbohatlík z Krnova, no, takový jako influencer.
1: Tam byly ty výkřiky prostě, aby ty Rusové už konečně udělali nějakou chybu. Čili to je jasný, to v literatuře je dosti značného materiálu, kdy se popisuje prostě tato americká taktika přinutit toho protivníka, aby vystřelil první, jo, a pak se, já to přirovnávám prostě v tom hokeji, jo, kdy se neustále prostě dloube ten soupeř hokejkou do žeber a aby on viditelně dal první ránu pěstí a pak je vyloučen on, jo, čili tohle to je přesná taktika prostě taková ta pubertálních polučních hrváčů, prostě na tom není nic sofistikovaného, bohužel mají-li oni zvládnuté média, která to pak prostě neustále rozmazávají, opakují a vydávají to prostě už jako za věc prokázanou, když je 50x opakovaná, tak ono to pak jako bohužel funguje na ty lidi, protože lidi nemají čas, lidi mají, jsou úmyslně zahlnuti jednak mnoha informacemi, ale také existenčními starostmi, takže nemají čas tyhle ty věci rozplítat co vlastně bylo prapůvodem těch konfliktů. Takže ano, kolem toho Kaliningradu je to velice kritická záležitost. Stačí, aby tam zajiskřilo a oni se prostě s jásotem vrhnou do toho konfliktu, nebo budou eskalovat ten konflikt. Tam je vidět prostě nějaké několika vteřinové narušení nějakého letadla, prostě, které vybočí z trasy, tak už lítají prostě vrtulníky, že už stíhačky, neustále ty polské stíhačky jsou ve vzduchu, prostě furt reagují na to. Oni ty drony ještě ani nepřiletějí na tu západní Ukrajinu a Sikorsky a další prostě už vyšilujou. Takže tohle to je skutečně. Já bych je přivítal, tyhle ty váleční štváče do Havlíčkova Brodu. My tady máme takový jako speciální zařízení pro takový lidi. Je to dost osvědčený a já si myslím, že celému světu, že by se ulevilo.
0: Já se tě ale musím v té souvislosti zeptat, aby jsme se vrátili zpátky na zem ke zdravému rozumu. Ta oblast je určitě neuralgická a já se tě chci zeptat, existuje pořád ještě jakýsi telefon, linka, kdy mezi sebou mluví Moskva a velení NATO, ale teď se musím zeptat, bohužel to velení NATO je s Amerikou je určitě, ale jestli to funguje i s Evropou, pokud to vůbec funguje.
1: Já si myslím, že jak byl ten Radcliffe v Rusku, šéf CIA, takže to je znamení toho, že tyhle ty linky fungují, že zpravodajci tyhle ty kontakty nezjevné, čili utajované, že mají, že to stále provozují, ale to je pouze podmínka nutná, nikoli však dostačující. Pak jde o to, co ty politici, jestli vůbec na to nějak tvářejí, anebo jestli se sebou nechají hrát jako s jojem, jako prostě opakovaně bohužel předvádí pan premiér Babiš, který prostě naprosto lživě vykládá něco o článku 5, že nám přikazuje vyslat nějaký dvě motorizované brigády. Prostě on, já nevím, jestli je negramotný, jestli ten článek 5 nečetl, nebo jestli je ten článek 5 před ním utajovaný, ale on by si měl uvědomit, že jediný závazek, který nás jako člena NATO zavazuje z Washingtonské smlouvy, je v článku 1 a to znamená urovnávat všechny spory mírovou cestou a zdržet se i hrozby silou. To znamená, vracím se k té tvé otázce, ta Washingtonská smlouva je skutečně předpokládá, že tyto vyjednávací kanály, že existují a to NATO bylo původně proponováno jako obranná aliance a já jsem proto, abychom velice téměř dogmaticky, abychom na tom trvali, že prostě NATO musí být obranná aliance. To znamená, že se nebudeme vyzbrojovat bombardéry, které jsou útočné, ale budeme se vyzbrojovat stíhačkami, které jsou obranné. Jo? Takže asi takový ten celistvý postoj prostě z naší strany tady postrádáme, necháme se zbytečně vodit za nos a kdyby to nehrozilo tou válkou, tak by to bylo jenom trapné. Ale tohle to je už opravdu dost nebezpečné a já si tady dovolím velice vyslovit hold panu slovenskému premiérovi Ficovi.
0: No já ti ještě doplním, já jsem byla docela šokovaná minulý týden, v neděli jsem slyšela našeho dřív velvyslance při NATO, pana Karla Kovandu, který vlastně nás provázel celým tím vstupem v těch 90. letech a on čtil síru na Roberta Fica a já jsem si znovu šla přečíst ten článek, protože on říkal něco úplně opačného. Takže jestli se mnou souhlasíš, tak se tě zeptám, nemáš pocit, že to, jak vlastně jsme byli vtaženi Petrem Fialou do toho konfliktu, tím jeho výrokem jsme ve válce, že je u nás jako v České republice ta situace té hysterie, rusofobie, neustálého vracení se k roku 68 vyextendovaná daleko víc než v jiných zemích?
1: Nedokážu to porovnat za nás, za situaci zdejší. Řeknu, že teda je skutečně ta situace, jak se říká, vybejkovaná dost. Snad to není jinde tak hrozný, ale co se týče toho Kovandy, já jsem prostě s hrůzou zjistil, jedním z největších, nejodpornějších válečných štváčů v evropské historii byl jakýsi Joška Fischer. A on stejně jako Kovanda kdysi byli vlastně takový, se tvářili jako levicoví studenti. Já jsem si říkal, co to vlastně má společného s tou levicí, protože tyhle ty lidi byli nesmírně agresivní. Tady já spíš se stavím na stranu toho spolku Svatopluk, toho hodnocení, jak náš kolega Petr Drulák prostě říká, tady je spíš rozdíl mezi těma progresivistama, těma válečnýma štváčema a těma, kteří jsou konzervativní a vyznávají prostě určité hodnoty, dávají spíš nohu na brzdu než tohle, protože tam jako zleva zprava prostě tyhle ty váleční štváči se tam houfujou v počtu naprosto neuvěřitelným, v neuvěřitelné agresivitě. A co se týče té minulosti, já bych to prostě do nich ani neřekl, ale když si vezmeš ty americký neokony, oni taky měli prý jaksi fázi, kdy byli trockisty, jo, což vlastně s tím kapitalismem jako moc nesouvisí, ale prostě ten výsledek je bohužel úplně stejný, ať tam přijdou zprava nebo zleva. Tak to jsou prostě proválečný pošuci.
0: Já jsem si teď vzpomněla na zesnulého Lindsey Grahama, jako když si vzpomněl ty americké neokony, protože jeho výstupy, jeho výroky, ty videa, co jsme viděli na Ukrajině, to bylo něco šíleného, ale já se posunu dál a zeptám se tě, mám tady téma, když se řekne, když tajné služby řeknou, Rusko plánuje. Ale teď se budu muset opřít právě o text, který tady mám napsaný k tomu, protože americká zpravodajská komunita má závazná pravidla ICD 203. A analytik má hodnotit, teď se tady říká, důvěryhodnost zdrojů, uvádět míru nejistoty, oddělovat fakta od předpokladů a závěrů a zkoumat také alternativní vysvětlení. To je důležité, protože veřejnost pravidelně slyší formulace jako tajné služby zjistily, nebo podle zpravodajských informací Rusko plánuje. Jenže původní informace, její analytické vyhodnocení a politická interpretace nejsou totéž. Já se tady chci dostat k tomu, že vlastně ti politici, kteří se dostávají, kteří mají ty prověrky, anebo jsou v těch speciálních výborech, které máme, tak se dostávají k informacím. A jak můžeme oddělit to, kde o informace, které nám mohou sdělit a opírají se o ty tajné služby, anebo už to politicky interpretují. A to má zase souvislost s tím, co jsem teď říkala, že jsme jednou z těch nejvíc rusofobních a válečných zemí.
1: Já bych řekl, že cokoliv politik řekne a odvolává se přitom na informace z zpravodajských služeb, tak je to špatně, protože každopádně je to jeho mizerná politická prezentace. Informace z zpravodajských služeb nejsou určeny pro veřejnost. To už si řekněme jednou konečně. Mimochodem, velice s potěšením jsem zaznamenal, že vojenské zpravodajství na rozdíl od BISky letos už nevydalo veřejnou zprávu o své činnosti. Čili vojenské zpravodajství stejně jako úzina už jsou v převaze proti BISce a pouze BISka se pokračuje v té své tradici, nešťastné tradici, jako ona se stala, jak se říká, propagandistickým vehiklem. Čili bude lépe, když se vrátíme k původní terminologii a budeme mluvit o tajných službách, protože to více směřuje k tomu, v jakém postavení by měly být. Čili zpravodajské služby, jednak tohleto je naprosto pěkný, co v té Americe dali ty závazné pravidla. Bohužel, že je musí dávat v 21. století je tragédie, protože těma pravidlama se měly řídit dávno. Měli jednak hodnotit tu důvěryhodnost zdrojů a tak dále. To je všecko, co ta BISka prostě nedělá. Měli zkoumat alternativní vysvětlení, že ten Koudelka přišel za Babišem a nakukal mu, že to je jedno jediné vysvětlení těch Vrbětic. Prostě žádný alternativy, nic. Jo. Čili prostě úplně všechno špatně. Ty zpravodajské služby by měly prostě zalézt pod povrch, utajit se, prostě komunikovat pouze s těmi, které mají ze zákona. Veřejnost ze zákona není příjemcem zpravodajských informací, čili všechny tyhle ty věci, které říká Koudelka nebo ty politici, jak prdelkují takzvané zpravodajské informace, prostě to je v podstatě porušením zákona, to je nedodržením zákona. Takže si myslím, že tohle to je výraz toho v té Americe, že tam se trošku chytli za nos a že řekli, prostě ty zpravodajci musí fungovat mnohem kvalitněji a že to signalizuje prostě i takovou tu ten příklon, když ta zpravodajská služba nepochybuje, když tomu politikovi nedá varianty a nedá určitá omezení říct, tohle to je pravděpodobnější, tohle to méně a to z těchto a těchto důvodů. Když tam prostě chybí jakákoliv pochybnost, tak to znamená, že se oni odchylují od toho samého základu euroatlantické civilizace, to jest od filozofie, protože, jak říkal můj učitel Ladislav Hejdánek, základem filozofie je pochybování. Čili kde není pochybování, tam nastává totalita.
0: Teď se teď zeptám já na takovou otázku, kterou já sleduji už dlouhodobě, když vlastně to všechno začalo těma vrběticema, který se 5 let po tom, co se to stalo, se nějakým způsobem oživili, vytáhlo se to na povrch. Mám pocit, že to jsou u nás, to je taková specificky u nás domácí věc, že se ty Vrbětice staly jakýmisi pevně zabetonovanými základy pro to, aby se na to vrstvily další takovéto informace na takovou velice vratkou věž. A když ta veřejnost znejistí a začne to spochybňovat, tak se okamžitě vytáhnou znovu ty Vrbětice a vždycky tam je takový ten dovětek jako ale pozor, jsme na seznamu nepřátel hned za Spojenými státy evropskými. Tak mě by jenom zajímalo, co si o tom myslíš, jestli tato moje domněnka, nebo jak já o tom přemýšlím, jestli je správná.
1: No, že jsme na seznamu, my jsme na seznamu nepřátelských, nikoli přátelských zemí.
0: Nepřátelský, pardon, to jsem se špatně, jestli jsem se přeřekla.
1: Jako, to je vlastně negativní reklama, když nemáme čím pozitivně se pochlubit, tak se aspoň chlubíme tím, že jsme teda, že nás nikdo nemá rád, ale já si myslím, že ty Rusové spíš na nás kašlou a že na nás koukají s určitým smutkem, než že bychom byli prostě tak velicí nepřátelé. Prostě já si myslím, že to je celý dost trapný.
0: No a od tohoto tématu prakticky se dostanu k tomu poslednímu, který si myslím, že už teďka nastala taková jakási lepší atmosféra bavit se o, nebo lepší atmosféra, už běhlo tolik let, prakticky začínáme 5. rok, a že se začínáme bavit o těch příčinách té války a mě zaujalo, že bývalý analytik CIA a někdejší ředitel ruské analýzy George Beebe, jestli čuji správně, zpochybňuje způsob, jakým se diskutuje o příčinách války na Ukrajině. Nespochybňuje, že Rusko v únoru 2022 zahájilo rozsáhlou invazi. Ptá se ale, zda tím má analýza vzniku války skončit. Podle něj je třeba zkoumat také předchozí vývoj vztahu Ruska, Ukrajiny, NATO, Spojených států. Je to vlastně jednoduchá otázka v tom, že jak můžeme... Teď probíhá jedna válka, ale jak můžeme zabránit té příští válce? Té přece nemůžeme zabránit jinak, než když budeme znát ty příčiny té války, která právě teď probíhá. A já se tě chci zeptat na to, jestli myslíš, že už se dostáváme k takovéto diskuzi, anebo stojíme pořád ještě před jakýmisi branami?
1: No, my se k ní dostáváme, ale aby se k ní dostal mainstream, to ještě bude chvíli trvat. Já jsem si právě v tom rozhovoru s tím Georgem Beebem všiml takový věty, že on říká, že se tvrdí, že se Putin jednoho dne probudil a řekl, tento sousední stát by měl být součástí mé země, asi ho prostě vezmu. No, nebyl to Putin, nebylo to v Rusku, ale byl to Trump a říkal, vemu si Venezuelu, vemu si Grónsko, vemu si Kanadu, vemu si Kubu, takže ty hoši. Ano, jistě mají z části pravdu, ale je to opravdu jako rádio Jerevan. Já si myslím, že je naprosto nezbytný opravdu jít ke kořenu té věci a já jsem si to tady tak trošku jako zrekapituloval, protože s odvoláním na fondy amerického národního bezpečnostního archivu, kde jsou velké folianty týkající se toho, co slyšel od západu Gorbačov a co slyšel Jelcin, co se týče nerozšiřování NATO, i s tím, že rozšiřování NATO jako klíčový rizikový prvek hodnotili pánové Kissinger, Břežinský, George Kennan a mnoho dalších. tak si myslím, že právě to rozšiřování na to skutečně leží v samém základu toho neštěstí, které máme teď. Čili ty zdroje, které o tom dosvědčují, co jsem teďka citoval, jsou povídce všechny ze západu. Další věc je podívat se, vlastně oni říkají, každý stát může vstoupit kam chce, ano, takže si předveďme takovou, představme situaci, že třeba Kanada, Mexiko a Kuba vstoupí do vojenské aliance s Čínou. Jak by se asi chovali nebo cítili Spojené státy? Takže takhle se cítí to Rusko. Čili to je jenom na vyrovnání, jak se říká, krevních šťáv prostě aby v tom případě. Další věc je výstavba biolaboratoří na Ukrajině a jejich financování Pentagonem. To je potvrzeno Viktorií Nuland, to není žádná ruská propaganda. Výstavba řídících center CIA u ruských hranic, to jsou zase západní zdroje, New York Times a další. Zákaz úředního používání ruského jazyka na Ukrajině a další persekuce ruskojazyčného obyvatelstva. Tady se můžeme orientovat na výnosech ukrajinské exekutivy. Separování mnoha tun plutonia a obohaceného uranu v záporožské jaderné elektrárně, tak o tom mluvil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaele Grossi. A chystaný útok ukrajinské armády na jih Ukrajiny, a to byl dekret podepsaný prezidentem Zelenským. Čili tady se neopírám o ani jeden z těch zdrojů nebyl ruský. Čili tohleto všechno je potřeba brát v úvahu.
0: No, vlastně, když se bavíme o těch příčinách, tak se zmiňuje často ten projev Vladimíra Putina na Mnichovské konferenci v roce 2007, kdy vlastně vznesl takovéto první varování. Ale já se tě chci zeptat, protože můj názor je, že to začalo už daleko dřív, protože já jsem tehdy byla v poslanecké sněmovně a když vstupovalo Pobaltí v roce 2004, do NATO a mně se zdálo neuvěřitelné, že to vůbec nikoho nevzrušovalo a já si myslím, že to má souvislost i s tím, když jsme se teďka dotkli vlastně dneska poprvé toho Kaliningradu, který je vlastně je to taková opravdu, že to muselo být docela těžký, když se vlastně vstupovali na to, že vznikla tady takováhle exkláva, jak se říká. A jestli si nemyslíš, že to Rusko bylo víceméně velmi benevolentní stále i s tím Pobaltím.
1: Ano, Rusové tohleto vlastně na to reagovali už od toho roku 1992. Píše o tom Jacques Bot ve své knižce Tajná válka na Ukrajině, která bude v nejbližší době vydána v češtině, takže tam skutečně nejenom rok 2004, ale mnohem, mnohem dál, už od roku 1992.
0: No, to má souvislost s tím, jaké já jsem měla pozorování v té době, protože já jsem byla vlastně od roku 98 a to byla taková ta euforie, kdy se jezdilo do Pentagonu a kolegové měli pocit, že bude úžasný. Já jsem tomu říkala takové kovbojské období, kdy se těšili na ty mise a tak dále. A bylo to období, jak ty jsi zmínil vlastně, ti neokoni, to válečnictví a tady to všechno. Jako jo, tak z té doby já si pamatuju a nikoho tehdy nenapadlo a neuvažoval o tom, že by se ten svět mohl posunout a změnit. Takže tolik za mě, jestli ještě máš něco tady k této otázce, že hledáme vlastně, že nemůžeme vlastně přemýšlet o tom, jak se varovat takových válek do budoucna, pokud nebudeme mít vyhodnoceny ty příčiny.
1: Budeme tu válku muset prohrát, když nebudeme schopni se jí vyvarovat. To je bohužel prostě takový tvrdý.
0: Tak já si myslím, že každý, kdo trošku se zajímal o historii a znal tu situaci, tak nikdo nemohl předpokládat už první den toho konfliktu, že by vlastně došlo k porážce Ruska. Aspoň to si myslím já, to je můj názor, ale jestli už k tomu nemáš nic jiného, tak podíváme se na to, jakou si připravil pro naše diváky knížku.
1: Ono to souvisí právě s těmi analytickými standardy Spojených států. Jean Gisnel, asi já nevím, jak se to čte správně francouzsky, ta knížka se jmenuje Spící citadela a je to o selhání americké špionáže před útokem na ta dvojčata. Potom vlastně došlo k určité reflexi a místo ale zintenzivnění a zkvalitnění zpravodajské spolupráce tam došlo k tomu, že najednou zjistili, že je potřeba prostě nový softwary, nový satelity, reorganizace, to je obrovská, to milujou všichni úředníci, prostě reorganizace. No a celý, plus teda zákon Patriot Act, že ty lidi byli z toho vybzíkaný, takže to schválili, prostě omezení, velmi velký omezení, citelný omezení jejich základních práv a svobod. No a pak se to dostalo, ještě ten vojensko-průmyslový komplex začal měnit na ten vojensko-digitálně průmyslový komplex, čili ty obrovský programy, že jo, teďka ty softwary, čili obrovský výdaje. Samozřejmě se využilo té atmosféry ke zvýšení zbrojních rozpočtů a tak dál. No a ta hysterie pokračovala dál, takže za 2 roky došlo k dalšímu obrovskému výpadku zpravodajskému, to znamená, když se ty zpravodajské služby a respektive analytici nechali zneužít k tomu, aby jak si vyprodukovali informace o tom, že Irák má zbraně hromadného ničení, což se pak ukázalo všechno, že byl fake. A chci zakončit tím, že prostě tato nepovedená reforma těch zpravodajských postupů po roce 2001 vedla ještě k horšímu. Pan bývalý agent CIA Robert Baer to nazval největším zpravodajským selháním v americké historii. Takže od té doby sledujeme prostě další a další zpravodajské fejky a hraní. Bohužel to sledujeme prostě i na našem domácím kolbišti a je to k velké ostudě. Čili doporučuji znovu, podle mě jednou z klíčových poznámek nebo z klíčových podmínek těch nových standardů amerických je systémová oponentura a zkoumání různých variant a hypotéz. To nejsou konspirační teorie, to jsou klasické vyšetřovací postupy, které pakliže se nestanou, pakliže si je neosvojíme, tak budeme dělat všechno jiné, než posilovat obrany schopnost a bezpečnost tohle státu.
0: Já ti děkuju. Já předpokládám, že nějaké dotazy už určitě máme nejenom za průběh našeho vysílání, ale ve studiu od našich diváků, takže otevřeme tu část, kde je prostor pro diváky.
1: Údajný únos izraelského letadla. Neměla to být operace pod falešnou vlajkou, která nevyšla. Těch informací opravdu moc není. Zdá se, že ta základní kostra událostí je známá, akorát je velice zajímavé nad tím, co se prostě množí za příšerný interpretace kolem toho. Já zmíním jednu, ta posádka náhradní, která byla mezi cestujícími, tak údajně to byl jeden Rus a jeden Ukrajinec, kteří společnými silami to letadlo dovedli bezpečně na zem a nějaký německý tisk se neštítil napsat to, že tam byl výskyt těch dvou pilotů, těchto národností, že to byli ti původní dva, kteří byli v té kabině a že Rus pobodal Ukrajince. Jo. Čili toto je, řekl bych, mnohem zásadnější poznání z toho, než to, co se stalo, protože tam asi já nevidím moc variant. Vypadá to, že to prosté řešení, jaké nám je podáváno, je asi pravděpodobné, že ten int, že se mu podařilo, to bylo velký štěstí, že se mu podařilo otevřít ten kokpit, protože ty kokpity letadel jsou právě potom na 11 naprosto neprodyšně oddělují kabinu od prostoru pro cestující. Čili kdyby se mu to nepodařilo, byť obodanému, on bojoval o život, ale podařilo se mu ty dveře otevřít a tím nastala prostě ta možnost záchrany celého letadla. Máme sice, že 2 prapory vyšle, pokud bude napaden stát. No, co si máme myslet? Máme si myslet pouze to nejhorší, co si myslet můžeme ve vší slušnosti, protože výrok premiéra je naprosto scestný. Žádná povinnost podle článku 5 neexistuje. Článek 5 neobsahuje žádný závazek, ale pouze domluvu, že ty státy se dohodly, že budou považovat napadení jednoho státu za napadení všech a že přispějí podle úvahy. To znamená, i kdybychom tam poslali deky a balené vody, tak vyhovujeme tomu článku 5.
0: Můžu,
1: Mnoho
0: já ti do toho vstoupit? Jenom takovou,
1: jediný
0: a pardon.
1: závazek je v článku 1. Ano, povídej.
0: Já jsem, ne, já jenom jsem do toho chtěla vstoupit jako politik tentokrát, jako jestli můžu, protože já sleduji to, že teďka se vlastně projednává rozpočet na několik let dopředu Evropské unie. A já tam vidím tady v tomhletom výroku, který ty si teďka komentovala, omlouvám se, že jsem do toho vstoupila, to politické pozadí.
1: Tak co říkáte na podporu dalších 22 tisíc migrantů, které schválil Babiš? No, jestliže ty migranti budou podrobeni řádným imigračním procedurám, tak já s tím nemám problém. Prostě pakliže to nebude ten volný úprk, jako byl doteďka. Jestliže ty lidi a ty Ukrajinci tady dlouhodobě znamenají velký přínos ve stavebnictví v mnoha různých sektorech, hlavně ti, kteří tady jsou delší dobu, takže zásadní problém není, akorát prostě musí být ty procedury dodrženy. Babiš podepsal s Macronem dohodu o dodání jaderných. Ne, nic takového není možné, protože Francouzi se jaderných zbraní nevzdají a my jsme na rozdíl od Ukrajiny, která hrozí tím, že prostě bude chtít jaderné zbraně, to vlastně vyslovili i Poláci blázniví, někteří pomatení Němci taky chtějí jaderné zbraně. Tady my jsme, doufám, zatím korektním signatářem smlouvy o nešíření jaderných zbraní, čili nic takového není možné. Jaderný deštník, to je jakási politická formulace, že by Francie ve své režii zasáhla svými jadernými zbraněmi v náš prospěch, ale vzpomeňme si prostě o stole dozadu, k čemu byly všechny ty francouzské záruky, takže ať si s Páne Bohem ty zbraně nechají doma. Proč ho nevyhodil Babiš Koudelku? Babiš je slibotechna, zesraná spávka. No, já nevím důvod, proč nevyhodil Koudelku. Babiš má mnoho důvodů ke kritickému postoji vůči bezpečnostní informační službě. Nevím, nakolik se změní ta situace týkající se úziny. Tam včera nastoupil nový ředitel Mirek Tomán, můj bývalý kolega z BISKY, vystřídal jiného mého bývalého kolegu z BISKY Láďu Posoldu. Nevím, o co tam všechno šlo. Nicméně myslím si, že je dobře, že ty výměny na té úzině probíhají víceméně v klidu a já doufám, že ta služba prostě bude dělat to, co dělat má. Projev Lavrova o Buči. Jaký je váš názor? Já jsem neslyšel projev Lavrova o Buči, ale četl jsem novou dokumentaci o Buči a myslím si to, co jsem si myslel dávno, že ruská vojska, ne, že byla vytěsněna odtamtať, oni odešli odtamtať, protože bylo to jednání v Istanbulu a toto byla ruská dobrá vůle, že se vlastně odtáhli od Kyjeva a Ukrajinci toho zneužili naprosto tvrdým způsobem. Myslím si, že ta dokumentace je dost neprůstřelná, že šlo skutečně o, jak se říká, útoky pod třetí vlajkou, prostě, že to chtěli hodit na Rusy, ale ty Rusové tam prostě v ten okamžik nebyli. Večery by mohly být delší, utíká to důkaz, že vaše komentáře jsou velmi přínosné. No ano, už já myslím, že Hanka nás z režie už asi co nevidět utne, takže já si myslím, že to byl pěkná tečka za dnešní večerem.
0: Já ti děkuju, Honzo.
1: Já taky děkuju.
0: I za naše diváky a já jsem si dozvěděla zase spoustu zajímavých nových věcí. Děkuji ti moc a přeji krásný večer tobě, divákům i do studia.
1: A děkujeme, Hanse, díky.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Já vítám VK i tebe, Vítku, hezký večer oběma a už se těšíme všichni na novinky. Čím začneme? Co
2: ahoj,
1: máš
2: Jelín,
1: pro nás?
2: Tě zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě a stejně tak našim milým posluchačům. Jsme rádi, že jste k nám připojili v první říjnový týden a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Nebudeme to zdržovat, pozdravím hlavně našeho protagonista a hlavního hosta, kterým je šéfredaktor Aron News, pana VK. VK, ahoj.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všechny naše posluchače, čtenáře. Doufám, že jste se, že ho dožili, je to taky hlavně, protože jsme se taky dozvěděli, že jo, tak lidé, že odcházejí různě, věk taky, že jo, tak dále, nebudeme rozebírat, takže doufám, že jste si užili týden, samozřejmě asi pracovně, no a pustíme se do prvních témat, které připravil Vítek. Probereme samozřejmě hlavně to chucpe, že, které vypadlo z pana premiéra, no a pustíme se potom i do dalších témat, takže vám přeji krásný poslech.
2: Jak už VK nadnesl, začneme v tuzemsku, začneme Českou republikou, protože tady se odehrávají také velmi zajímavé věci, které se otáčejí o 180 stupňů, úplně naprosto staví na hlavu všechno, co bylo doposud řečeno a s čím tato aktuální vláda vlastně získala své hlasy proti té vládě minulé. Totiž jedná se o výrok Andreje Babiše, který naprosto všechny šokoval. V podstatě ty, kteří nějakým způsobem konceptuálně vnímají tu danou situaci a už dlouhodobě sledují určité, řekněme, protitlaky, které se odehrávají v rámci České republiky a i návaznosti na tu globální geopolitickou šachovnici. Tak to tak nepřekvapilo, ale přece jenom ta explicitní rétorika je naprosto mrazivá a jenom to dokazuje to, o čem tu celou dobu mluvíme. Takže jaké výroky VK od nebo z úst Andreje Babiše zazněly a jak to můžeme interpretovat vlastně následně v rámci celé situace, která teď panuje v Evropě?
3: No, v polovině týdne se premiér Andrej Babiš setkal na Hradě s Petrem Pavlem a měli povídání o bezpečnostní situaci.

0: věci. No a média přinesla informaci, že Andrej Babiš sdělil panu prezidentovi, jak tam zaznělo, že panu prezidentovi, že kdyby bylo napadeno po Baltí, takže na pomoc baltským zemím a baltským státům by Česká republika poslala dvě mechanizované brigády. Ten výrok samozřejmě teď není jasné, komu byl určen. Ten byl určený někomu k poslechu zřejmě v Bruselu. Ten byl asi určen k uším nějakých lidí, kteří disponují nad Českou republikou nějakou mocí, která se týká především dotací z fondu Evropské unie, kde se díti komisaři a hrozí, že jo, různými sankcemi proti různým podnikům v České republice napojeným, že na různé struktury okolo premiéra. Takže není přímo jasné, komu ten výrok byl určený, a každopádně ten výrok staví úplně na hlavu to, co Andrej Babiš řekl zhruba týden předtím během projevu, který měl v angličtině, a hovořil o tom, že je třeba začít mluvit hlavně o míru. Tím se v podstatě celá ta pozice takzvaně defrauduje, znehodnocuje, protože politik buď teda prosazuje mír, nebo plánuje rozmístění brigád české armády v případné válce s Ruskem v pobaltských zemích, v pobaltských státech. My si tohle to samozřejmě musíme probrat, protože znovu se ukazuje, že politická reprezentace většiny evropských zemí, a můžeme říkat s ohledem na válku na Ukrajině, reprezentace všech evropských zemí, respektive všech zemí Evropské unie, celé 27, ta reprezentace se opírá v podstatě o dvě různé pozice, přičemž ta jedna je reprezentativní, je majoritní, to jsou státy, země, reprezentace zemí Evropské unie, které vyjadřují naprostou bezmeznou podporu Ukrajině, zbrojení, válce s Ukrajinou a pomoci Ukrajině za každou cenu, včetně případné pomoci, aktivní pomoci Ukrajině v podobě vyslání nějakých vojenských sborů a podobně. A ta druhá skupina, menší skupina, to jsou státy, země, které v podstatě, nebo jejichž politici vyzývají k míru, ale kromě toho, že vyzývají a říkají pěkná slova o míru, jinak pro ten mír nedělají vůbec nic. Respektive, abychom to řekli přesně, mluví o míru, ale nedělají žádné kroky a žádné činy pro dosažení toho míru. Pro dosažení míru na Ukrajině malé země, malé státy, když teď to přesuneme na nás, že jo, na Českou republiku a rovněž i na Slovensko a rovněž i na Maďarsko, třeba i na Polsko a další země, tak malé státy Evropy, i když Polsko samozřejmě není malá země, obrovsky velká země, ale pokud bychom to vzali jako obecně z pozice malých států s menší populací, tak jak mohou dosáhnout nějakého míru v Evropě? No, sami o sobě asi ne, ale mohou ukázat cestu. Mohou ukázat jasný promírový postoj. A jaký krok, jaký čin může daná konkrétní země, vláda, která usiluje o mír na Ukrajině, daná vláda konkrétní evropské země, může udělat? Jaký konkrétní krok? No přece zastavení dodávek zbraní do válečného krvavého konfliktu na Ukrajině. To je to, co může udělat každá vláda okamžitě, hned, teď. Včera už bylo pozdě. Může to udělat. A jak jsem hovořil minule, žádná ze 27 zemí Evropské unie to dosud neudělala. A já si teď takzvaně píchnu do osího hnízda, budu reagovat na to, o čem jsme se bavili s Vítkem před začátkem vysílání. V této situaci se najdou lidé, kteří ty politiky dokonce za to ještě omlouvají a říkají, dobře poslouchejte, že kdyby Česká republika nebo Slovenská republika nedodávaly z těch soukromých zbrojovek zbraně do války na Ukrajině, že ty zbraně by tam dodával někdo jiný. A proto je lepší tam dodávat ty zbraně z českých a slovenských zbrojovek a válka bude pokračovat. Aby prý lidé, čeští a slovenští občané v těch zbrojovkách měli práci, nepřišli o práci, aby válka běžela a zaměstnanci v těch zbrojovkách měli práci. A stát, aby generoval dobré příjmy z daní příjmu podniku zbrojovek. Takováhle realita zaznívá v některých diskuzích na alternativních serverech. Takováhle logika. Šílená, zvrácená. Logika, ze které doslova mrazí. A takovým lidem bych řekl, dobře, ale až to vypukne, ten konflikt v tom Pobaltí a vašeho syna, nebo vaše dva syny, nebo podle toho, kolik máte dětí mužského pohlaví, až je pošlou zemřít do toho mobilního ruského masomlýna na linii Estonsko, Litva-Lotyšsko, na té linii tam někde v těch zákopech zemřít a zařvat, tak potom si vzpomeňte na výroky těch, co říkají, je lepší dodávat zbraně na Ukrajinu, než aby tam ty zbraně dodával někdo místo nás. Potom se nad tím zkuste zamyslet. Ve chvíli, kdy tohleto se vám stane. Jestli to byl správný názor. Jestli to byl dobrý názor. A je třeba říct, že možná jste viděli z 80. let ten film, on měl dokonce dvě verze, nebo, dva díly, nebo tři díly, jednička, dvojka, trojka s hercem Bronsonem. Ta série se jmenovala Death Wish, přání smrti. A tohleto de facto je jakoby přání války pro změnu. Ale rovněž je to přání smrti, to znamená, je ve společnosti nějaký problém. Ten problém má bezpečnostní charakter a ti lidé de facto jsou nainfikováni tou, řekněme, morálkou ve společnosti, tou proválečnou morálkou, tím proválečným narrativem do takové míry, že najednou oni mají přání války, přání smrti, protože samozřejmě ve válce se bude umírat, ve válce se nebude hodovat, ve válce se nehoduje, ve válce se umírá. A jestli tohleto jako cílem části populace v Evropě, tak to znamená, že už je společnost takzvaně vařená, že v angličtině se tomu říká cooked, slovo jako uvařené, no, jsou, ta společnost jakoby na to už připravená de facto. Už mentálně, myšlenkově je na to připravená, je doslova hotová si tu válku takzvaně vyzkoušet, tu válku si střihnout, poslat tam své syny, ti nejambicioznější tam půjdou sami, protože někde během své výchovy a během svého dětství a školství a vzdělávání a dalších vlastně let byli naočkováni obrovskou rusofobií a mají touhu zabíjet Rusy. Podobně jako miliony Ukrajinců, kteří takto byli v podstatě přeprogramováni za pouhých 8 let v ukrajinském banderizovaném školství po roce 2014. to, co tam začalo probíhat v ukrajinském školství, ta banderizace, to znamená výuka k nenávisti proti Rusům, ta vytvořila několik v podstatě generací, které jako prošly tím školstvím za 8 let, je celá školní docházka základní, nebo když nepočítáte 9 let, tak jako 8 nebo 9 let, to je jedno. Ale de facto tohleto se na té Ukrajině projeví. A ta banderizace de facto probíhala nejenom na Ukrajině, ale probíhala i v médiích a v tisku v celé Evropě. Jen si vzpomeňte, jak to začalo tenkrát v roce 2014, když se začal šířit ten obrovský protiruský narrativ a jeho cílem bylo zkrátka vyvolat a naindukovat do populace v západních zemích a především v Evropě obrovskou rusofobii, která bude v podstatě jakoby takovým tím pomocným vektorem k vyslání vojsk do války proti Rusku. Víte, tohleto všechno do sebe zapadá doslova jako skládačka, jako puzzle. Chcete-li Evropu vehnat do války, jakékoliv války, tak nejprve, co musíte udělat, pokud chcete mít masy vojáků do té války, musíte vyvolat v obyvatelstvu nenávist proti tomu, nebo proti té zemi, nebo proti tomu národu, proti kterému se bude bojovat. Proto od roku 2014 všechna média, všechna mainstreamová média v Evropě, včetně tam u vás v Česku, všechny ty veřejnoprávní média a tak dále, začaly jet neuvěřitelnou propagandu proti Rusku. Jak jsou Rusové zlí, jak žerou děti, jak dva ruští důstojníci Čepiga Myškin jezdí po celé Evropě a tuhle matlají novičok na kliku v Londýně u soudruha Skripala. O pár let později nebo podobně jedou do České republiky a tam nikdo je neviděl, ale rozmístí někde nějaké výbušniny ve Vrběticích a vyhodí na dvakrát, na dva pokusy vrbětické sklady. Zkrátka Čepika s Myškinem, de facto fiktivní postavičky, které byly využity k vybudování obrovské rusofobie a nenávisti vůči Rusům a Rusku, nasazení psí hlavy všem Rusům a Rusku za těch 8 let. To byly všechno provokace. Všechny ty provokace s Novičokem, všechny ty pod řízením britské MI6, všechny ty provokace s věcmi, které se týkaly sestřelení těch takzvaných letadel nad Donbasem tenkrát, že to byly Rusové a Rusové sestřelili to letadlo a tak dále a tak dále. Vidíte, Rusové sestřelují civilní letadla, podívejte se na ně a tak dále. Pamatujete si všechny ty provokace? To byla, dokonce v Praze byla provokace řízená některými médii, dokonce kauza vyvolání té provokace Ricin, že údajně ruský diplomat měl přivést do Prahy prudký jedovatý Ricin a potom někoho otrávit. Prostě ta obrovská hysterie, sundávání pomníku maršála Koněva, obrovská protiruská hysterie, velké oslavování vlasovců, že Prahu neosvobodili Sověti, ale Prahu osvobodili vlasovci, kolaboranti s Adolfem Hitlerem. Tohle to všechno, co probíhalo celých těch 8 let až do toho roku 2022, bylo s cílem vykreslit Rusko se psí hlavou, vykreslit Rusko jako zlo, aby ve společnosti se vybudovala, vypěstovala a vytvořila nenávist proti Rusku. A přestože u mnoha lidí to nefungovalo, garantuji vám, že u mnoha mladých lidí, především v oblasti školství, to určitě fungovalo. Jakmile to začne, a doufejme, že to nezačne, ale pokud to začne, tak první půjdou profesionální vojáci. To znamená armáda České republiky. Kolik jich bude? No, Andrej Babiš to prozradil, on to prásknul. Česká armáda všeho všudy bude schopná možná možná dát dohromady dvě mechanizované brigády, nad čímž je obrovský otazník, protože brigáda, která normálně v normálních počtech a běžných počtech má zhruba 10 až 12 tisíc mužů, tak kdyby to byly dvě mechanizované brigády, tak je to 24 tisíc mužů. A vzhledem k tomu, že armáda České republiky má 30 tisíc lidí, ale pozor, do toho jsou zapojeni úplně všichni zaměstnanci ČR, to znamená i civilní zaměstnanci. Kolik je skutečně vojáků ve zbroji, to je utajovaný údaj, ten není veřejně známý. To znamená, oficiálně se tvrdí, že Česká armáda má 30 tisíc hlav, 30 tisíc lidí, ale kolik je jich v bojovém systému nebo takzvaně jsou nasaditelní do bojových operací. Ruští analytici odhadují, že česká armáda disponuje zhruba 22 tisíci nasaditelnými vojáky. 8 tisíc jsou technické opravny, servisáci, nebojové složky, nebojové jednotky, zdravotníci, chemická ochrana a tak dále. To znamená nebojové útvary, nebojové. 22 tisíc. To jsou dvě brigády zhruba, ale ne mechanizované. To jsou dvě brigády, úplně celá armáda, Schluss, Sacrum Perdum, Ende. Konec. Nic víc. A mě úplně jako zamrazilo. Co to pro boha ten Babiš řekl? Co to řekl za blábol? Kdyby řekl dvě roty, nebo dva útvary, to je lepší říkat útvar, protože pod to slovo se dá schovat jakýkoliv objem vojáků. 10 vojáků nebo 5 000 vojáků, pod slovo útvar můžete hodit cokoliv. Ale on řekl mechanizované brigády. Samozřejmě, že i to slovo brigáda se dá ve vojenské terminologii různě nafukovat a vyfukovat podle toho, jak zrovna armáda potřebuje. To znamená, označení brigáda můžete dát i útvaru, který má pouze 5 000 mužů. Samozřejmě dá se to zmenšit, dá se to stenčit, dá se brigáda i nafouknout na daleko větší čísla. To znamená, tohle to jenom ukazuje, že pokud by to bylo tak, jak se to normálně počítá, tak Andrej Babiš de facto, a já věřím, že on úplně nemá ty údaje tak úplně přesné, nebo někdo mu to prostě řekl na generálním štábu a on to potom vypustil z úst. Ale kdyby česká armáda poslala do Pobaltí, do bojů proti Rusům, dvě brigády, tak to znamená, že tam pošle úplně všechny vojáky, kteří jsou nasaditelní do konfliktu s Ruskem. Úplně všechny. V České republice by zůstaly jenom nebojové složky, nebojové útvary. Plus uklízečky, samozřejmě. To znamená, že to by nemělo dlouhého trvání, než by vláda České republiky musela spustit mobilizace. A mobilizace, ty by samozřejmě probíhaly tak, že byly by aktivovány ročníky. Na Ukrajině, když začal konflikt, tak byly aktivovány ročníky 25 až původně 55 tam bylo, myslím. 20 až 55, potom to zvýšili na 60 let. Ale začínali na 25 letech věku. Jakým způsobem by to bylo v České republice, to nikdo momentálně neví, jestli by se začalo také na 25 nebo na 28, a nebo dokonce na 18. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že tam u vás 8 let, stejně jako na Ukrajině od roku 2014, probíhala obrovská rusofobie a rusofobizace společnosti, médií, informací, úplně všeho, tak se obávám, že by se objevilo příliš mnoho mladých lidí v plnoletosti, v plnoletém věku, to znamená věk 18 až 23, 24 let a podobně. To znamená ti, kteří prošli školstvím v letech 2014 až 2022, jsou důsledně zrusofobizováni, tito jedinci, a ti se budou chtít přihlásit do bojových útvarů, do války proti Rusku. Kolik jich může být. Podle ruských analytiků, já jsem se díval ten pořad, protože tam se o tom právě mluvilo, o rusofobizaci v České republice od roku 2014 do roku 2022. A tam se mluvilo o tom, že by to mohlo být dokonce až nějakých 10 000 mužů. To je zhruba jedna brigáda. Až 10 000 z rusofobizovaných Čechů by mohlo vytvořit brigádu. Tam dokonce mluvili v tom pořadu, že by to mohla být, že by to mohla být takzvaná svatováclavská brigáda, válečná brigáda do války proti pravoslaví, proti pravoslavnému Rusku. No, to je, chápete, co je teď důležité říct, je, že pokud máme znalost toho, že v celé Evropě ze 27 států ani jedna vláda, ani jedna z nich nezastavila a nevyjádřila snahu a iniciativu o zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, tak to znamená, že všechny země Evropy pracují na plánu zatáhnutí a vstupu Evropy do války s Ruskou federací na nějakém horizontu, který zatím je dopředu avizovaný jako rok 2030 některými vysoce postavenými politiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Ti, kteří pořád neustále mluví, že musíme být připraveni na rok 2030, náčelník Bundeswehru mluvil o roku 2029 dokonce, to znamená na horizontu 29 až 30 musíme být připraveni, protože Rusko může zaútočit. Správně to vyhodnotil Sergej Lavrov a i Vladimir Putin, kteří říkali, že se jedná v podstatě o hrozbu takzvaného sebe naplňujícího nebo samo naplňujícího proroctví, kdy celá Evropa bude zbrojit a bude říkat, Rusové můžou zaútočit, až těch zbraní bude tolik, že ta Evropa skutečně ty zbraně vezme a vyrazí s nima na Ukrajinu na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Na horizontu roku 2030. No a tam to začne. Protože tam se dostanou ty jednotky do střetu s ruskou armádou. Vůbec to nemusí jet tím horizontem a směrem přes Ukrajinu, přes Hořejšek. Vůbec ne. Klidně to může být skrze pomoc Ukrajině, která samozřejmě do roku 2030 nevydrží. To je jasné naprosto každému, jak tomu ještě chystám článek na večer. Vladimir Putin měl povídání po skončení svého projevu na Valdajském fóru. To je třeba probrat, to, co tam říkal v tom povídání, v tom brief. To byla panelová diskuze, tam seděli. Tam zaznělo několik jasných výroků a věcí, takže to je třeba probrat. A co je hlavní, že pokud oni to mají takto připravené, tak je jasné, že všichni teď o tom hovoří a je to dané dopředu, protože ty koncepty řízení jsou určované dopředu. A proto nikdo z těch politiků se neodváží vyzvat k zastavení vývozu zbraní na Ukrajinu. Nikdo, protože mají svoje noty. Vědí, co bude. Vědí, co se chystá. Vědí, co Brusel plánuje, co plánuje jak teda sfašizovaná, znacifikovaná Evropská komise, tak co chystá samozřejmě velení NATO v Bruselu. Vědí to moc dobře, mají svoje noty. Vědí to moc dobře. Proč si myslíte, že toho 15. září uveřejnila, že jo, generalita, generálové v NATO tu směrnici, těch 7 kapitol, těch 7 bodů, které musí všechny státy začít plnit, včetně nacvičování, uzavírání hranic a podobně. Co to je? No to je příprava na válku samozřejmě. Podobně jako na Ukrajině. Oni mají hodně informací z Ukrajiny, oni vědí, jak se tam prostě chytají lidi, co chtějí utíkat před povolánkama že jo, přes hranice, takže se tam učí od Ukrajinců, jak zavírat hranice, že jo, jak rozmisťovat prostě ty hlásiče, jak minovat hranice, zakopávat prostě nášlapné miny prostě v lesích, že jo, vždycky 30 cm od sebe ty nášlapné miny, aby lidé prostě co se snaží utéct, aby vyletovali prostě do povětří, že jo, aby jim to prostě rozlámalo prostě končetiny a tak dále. Tohle to všechno se tam učí na Ukrajině, Ukrajinci je učí. To znamená, musíte si uvědomit, že pokud oni si chtějí střihnout nějaký konflikt s Rusama, a oni si třeba vůbec ani nepřipouští, že se může převrhnout ten konflikt do třetí světové války. Oni si myslí, že si mohou hrát na válku s Ruskem na hřišti, které bylo rozvrženo a vybudováno a rozparcelizováno na Ukrajině. Tam, že si můžou hrát s Rusama na válku. Rusko do značné míry na tenhle ten model hřiště, válečného hřiště přistupuje. Protože mu to vyhovuje v plánech. Samozřejmě Chabad má své plány s celou Evropou. A to, k čemu dojde na území tohoto hřiště, je likvidace slovanských národů. Likvidují se tam Rusové, likvidují se tam Ukrajinci. A kdo se tam bude likvidovat? No, budou se tam likvidovat i slovanské národy Evropské unie. Budou se tam likvidovat Češi v mechanizovaných brigádách. Všech 21 tisíc. Nebo 22 tisíc, když na to přijde. Chápete? To je součas plánu, samozřejmě. To je naplánováno. A je spousta lidí, kteří v podstatě vidí okolo sebe válku, vidí kroky války, vidí výzvy k válce, vidí obrovské zbrojení, vidí stahování peněz od zemědělců a jejich převádění směrem na zbrojení. To jsme také viděli tento týden. Výrok zástupců Německa, Rakouska, Itálie. Je to celkem 6 zemí. Vyzvalo, aby v tom novém evropském rozpočtu na roky 27 až 34, myslím, že to říkám, bych to říkal správně, myslím, že to je 7leté období, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Tak na tady to období, aby byly sebrány peníze zemědělcům a byly přesunuty do kapitoly obrany a zbrojení. A proto přesně se dělo tady v Německu ve 30. letech, když že jo, takzvaně bylo prosazováno takové to heslo, že kanóny místo másla. Že kanóny místo másla, děla místo másla, tak teď v podstatě chtějí udělat de facto to samé v celé Evropské unii. To znamená místo zemědělství, místo potravin, zbraně. Místo potravin, místo jídla, zbraně, děla, houfnice, drony, rakety, všechno, co vás napadne, zkrátka zbrojení, tanky a podobně. Chápete? Jaká to musí být? Kontrolní otázka. Položte si otázku. Jak daleko musí být plány na válku s Ruskem? Když Evropská unie, respektive 6 zemí Evropské unie v čele s Německem, prohlásí, že chce sebrat všem zemědělcům a v Evropské unii kompletně peníze a přesunout je zbrojařům, zbrojním komplexům na zbrojení a válku. Jak daleko musí být procesy přípravy této války s Ruskem, když jsou ochotni tohleto prohlásit? Chápete? To není povídání v rámci akademického klubu, že něco by se mohlo stát, kdyby se něco dalšího odehrálo, kdyby možná někde, ne. Oni to mají opravdu přichystané. Mají to připravené a dokonce chtějí na to získat peníze, finance, na zbrojení. Oni samozřejmě ví, že nemůžou jít do války s Rusem bez s prázdnými, vyprázdněnými sklady, zbrojními sklady v Evropě. Oni to vědí. To znamená, oni potřebují naplnit ty sklady municí. K tomu potřebují pár let. 4 roky jim na to stačí. 3 roky stačí, bohatě. To znamená, potřebují na to peníze, peníze vezmou od zemědělců, přesunou miliardy a stovky miliard eur na zbrojení, na výrobu dělostřeleckých granátů, na zbrojení, zbrojení, zbrojení, zbrojení, zbrojení a na horizontu roku 2030 budou mít dostatek munice a budou mít naplněné muniční sklady na to, aby mohli vyrazit na Rusa, na Ukrajině anebo jinde, kde to zrovna bude potřeba. A jako první půjdou profesionální vojáci, to jsou ty zmíněné mechanizované brigády, a jako druzí půjdou dobrovolníci znacifikovaní, sfašizovaní a zrusofobizovaní mládenci, kteří vyrůstali v systémech školství od roku 2014 do roku 2022. To mají připravené. To jsou ty dvě fáze. Nejprve profesionální vojáci, potom dobrovolci. Nebo dobrovolníci. A teprve v té třetí fázi, když všichni těhle první dva dojdou a schoří v ruském mobilním masomlíně, tak ta třetí vlna, ta třetí fáze, ta bude vypadat, jako teď vypadá na Ukrajině. Jednotky TCK, že jo, v Česku to budou zřejmě se to bude, myslím, jmenovat UOK, myslím. Územní odvodové komise. Myslím, že ten název je UOK. Jo, Územní odvodová komise. Tak jednotky UOK budou lítat po České republice a chytat lidi, kteří se vyhýbají mobilizaci. A teď je otázka, jestli v té době budou u moci ještě ti politici, které vidíme na politické scéně dneska, nebo tam budou nějací jiní, ale když se díváme na volby, tak vidíme, že voliči jsou naprosto neschopní uvažovat konceptuálně a neustále politiky recyklují pořád dokola. Takže je opravdu naděje a šance, že tam opravdu uvidíme tyhle ty současné politiky. Podívejte se, nemusíme chodit vůbec nikam daleko. Díváme se na všechny volby v Evropě. A všechny volby v podstatě dneska jsou definovány tak, že určitá část společnosti si uvědomuje, že třeba začít volit nějak jinak, nějaké jiné strany, nějaké jiné partaje, nějaké skutečně promírové a tak dále a tak dále. Ale problém je v tom, že stále máte obrovskou část veřejnosti, která volí pořád ty staré struktury, pořád ty staré strany, protože tak zkrátka jsou zvyklí a to jsou všechny ty partaje, které dělají všechno pro to, aby ta válka prostě pokračovala. A když vezmete některé ty konkrétní partaje, které se vyjadřují proti válce na Ukrajině, tak od těch partají přicházejí jenom slova, prázdná slova, ale žádné činy. To znamená žádné zastavení vyzbrojování Ukrajiny, nic takového, žádná jednání. Další věc, kterou by mohly takové strany, takové vlády provést, kromě zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, mohly by vytvořit nějaký diplomatický sbor, nějaký diplomatický orgán nějakého vládního zástupce nebo vládního zmocněnce, který by byl autorizován začít mírová jednání k ukončení konfliktu na Ukrajině a měl by autorizaci vlády jednat se všemi zúčastněnými i pobočnými stranami. To znamená, měl by oprávnění jednat na Ukrajině v Kyjevě, měl by oprávnění jednat v Moskvě, měl by oprávnění jednat i na úrovni Evropské komise, Evropské rady. Měl by tohle to všechno oprávnění a když nic jiného, tak alespoň by byl vydaný signál, že tahle ta vláda začíná něco dělat pro ukončení války na Ukrajině. Začíná něco dělat, nejenom mluvit, ale začíná opravdu něco dělat. A v tom okamžiku to by byla změna. Změna. Jenže je takové to staré přísloví, že žádní kapři, ani ti, co nejvíce prostě vykřikujou, Kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Nikdy. Protože ta nádrž, ten rybník, je jejich živností. Tam dostávají nasypáno od rybáře, ti kapři. Jo, je to sádkový rybník samozřejmě, sádkový. Proč by si vypouštěli vlastní nádrž? Zatuchlou bažinu. Proč by to dělali? To je realita. Takhle to funguje. Proto ti politici mluví o míru, mluví v tom rybníku, vykřikují a vyskakují nad hladinu takové té nad hladinu politické konformity. Jsou vidět, že vyskakují a piskují proti válce a křičí za mír, ale ve skutečnosti nedělají nic, aby to stavidlo zkrátka pootočili a ten zatuchlej rybník vypustili a nechali tam dopadnout to světlo a to svinstva na dně toho politického rybníka. Není dovoleno zkrátka. Nejsou ani tak jako, že by byli odvážní, nebo tam nejde ani o odvahu. Zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou zfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval. Tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně, je jich hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí. A ti politici mluví o míru a najednou jim něco ujede jim slovo. Najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim ujede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltii. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. Článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany, můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. Tak úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí, dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách, úplně jiné. Tam u vás budou teď někdy příští týden, za 14 dní, já nevím, to nesleduju, komunální volby. Koho budete volit? Koho? Nějaký subjekt, který je promírový. Já vím, že na komunálu se většinou to řeší, nebo tam se jedná o místní otázky výstavby a že o komunálních záležitostí. Tam ta politika se nejde do takovýhle hloubek. Jde o jiné věci. Ale i tam budou zkrátka kandidovat strany, které jsou ve vládě nebo jsou v opozici, ale zkrátka pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat, aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že do volebních programů. Jenže oni nežádají. Oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů. A na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihl bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut. Tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: no, natáhneme. Dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Jo. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně, jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím, no. Tak, dobře, no.
1: Dobrá, tak to no, jedeme, no, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazena celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu míru. Návratu k míru tedy. A hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihl z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jediné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někdo na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně by letěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze, musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý výpočetní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo, ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu, z konce 80. a počátku 90. let, zkrátka jenom předstihli dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhletom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu, jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď. Ne v téhle chvíli. V téhle chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci. Potřebují vojáky. A jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabad a domu Sion, je likvidace Edomu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. Tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací na povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř, aby se Edom zničil vlastními silami, válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu, kdybychom to měli dát do církevní roviny. Válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo zase s velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Tohleto. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme si 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Halenka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně, tak já můžem 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako umělá inteligence, aby to dokázala, třeba umělá inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina. My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No ovšem, zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, tak... Já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Haló?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bolo veľmi rýchle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože zmývať akúsi zodpovednosť, ale nie len v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne síly, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak ďakujem za počutia.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tedy přístup, takzvaný vhled, vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny takzvané.

0: čarodějnictvím. Na pomazí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takové to přísloví, že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo? Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno, a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, k něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, k něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor, spoura strojů, lidé se toho budou bát nebo budou tím fascinováni, budou to všichni vidět, tak skrze programatický základ našeho časoprostoru se to stane realitou v nějaké době, v nějakém čase. Tak dlouho se to bude programovat, až se to stává teď momentálně realitou. Stejně tak, jako kdyby někdo zkrátka opravdu neustále, a vidíme to na politicích, co dělají od roku 2014, neustále mluví o válce, Rusko zaútočí, to znamená, provádějí morphing onoho časoprostoru a ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhletom principu. Nestačí to udělat jednou. Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne, ne, ne, ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie. Musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě z jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno. Mnoho z toho je takzvaně sebe naplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. Někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pjakin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, se nahá manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená, vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit v nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky, já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy velice, velice drsných okultních satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se věrem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované. Ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude víc v té knížce, kterou chystám. A pokračování, že jo, Kanon okulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisté. Budete tam mít i odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného, i když je to v angličtině nebo v italštině, než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením a to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takovéto přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní. A někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna... No, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takový hodně špatný vztah. Jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto. A kolikrát prostě jako říkala, že on jako, že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno. A tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. No, těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ono o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu se
0: to je, to je, to je, to je, jsme opravdu velice dlouzí, ale tohle to byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase ne, jak by to řekl, nepeckoval, že jsem udělal chybu. Prince Philip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer všetkým. No pane Věka, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorej aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia chcú bez hlavou zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lietá priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujeme.
3: A ešte som vám to povedal, taký malý detail. Uh-huh. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedno insidera, že armáda na to nemá. Chceli stavať kasárne v Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená, že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor. Tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě přinášíte jakoby informace, to znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali, to znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce, o to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Kdybychom říkali a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš že tam nepošle už teď? Proč je tam nepošle, vždyť už by tam by měli dávno dý? To by bylo něco jiného, to opravdu. V tom případě bychom my de facto se stávali součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativě. A kolik je nás na alternativě? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volajícího.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
4: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice Slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o lete, izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by takový false flag mohol prekúpiť.
0: Áno.
4: Tam je toľko, to je toľko tých, ale bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán.
0: Áno,
4: obávam sa, že podobná zámienka bude aj u Stalingradu, u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína, každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu. Váš komentár k tomu, ďakujem.
2: Děkujeme.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se, tady k těm nepodstatným věcem já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail, prostě jenom na zaplnění prostě papíru, nebo obrazně řečeno, že a prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unes, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saudské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán, hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města. Tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. Ono se ukazuje, že to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno a vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace, s Íránem z počátku tohoto roku. Útok na Írán, zlikvidování rodiny celé a příbuzenstva Ajatolláha Chameneího. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo, a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu. Chápete? Musíte se na to podívat takto. Nemá to tu sílu, kdyby to letadlo opravdu přistálo v Iránu. Kdyby přistálo v Iránu a ti únoci by řekli, naměste letadlo na Irán, chceme přistát v Iránu, v Teheránu nebo někde podobně, chceme přistát. V tom okamžiku by Izrael měl propagandistickou kartu ESO, obrovské ESO, kterým by mohl mávat v Radě bezpečnosti OSN, mohl by mávat v americkém kongresu. Podívejte se, Irán už unesl naše občany do Iránu. Podívejte se, Irán, operace Iránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil. Ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je to taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. Pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, a to oni jsou specialisti. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volejci.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil na ruský prezidentský trůn 9. srpna 99 a 4. září započala série bombových útoků na činžovní domy. A mě zajímá, jestli pan VK by dokázal nám říct svůj názor na tuhletu situaci, jestli vlastně je podle něj možný, že za incident zodpovídala ruská tajná služba, protože v určitým domě v Ryazani 22. září byli odhaleni všímavou policií a všímavými svědkama pracovníci FSB, kteří tam manipulovali s nějakýma pytlema, pak se tam měli objevit další bomby, které ještě nebouchly a další podezřelí jako indicie, tak mě by zajímalo, jestli podle pana VK Vladimír Putin mohl použít vlastně, nebo zinscenoval útoky na vlastní obyvatelstvo, aby změnil veřejné mínění a aby se šlo vlastně do války v Čečně. Děkuju a hezký večer.
1: Ano, děkujeme. Ano, to jsem dělal mimochodem privatizace bezpečnosti, můj pořad jeden, a tam jsem přesně rozebíral tento incident u šňůru v podstatě těch výbuchů v těch činžovních domech, přesně po tom Putinově zvolení. To je velmi dobrá, velmi dobrý reminiscence. VK, co k tomu máš ty?
0: No, podívejte se, to bychom zase chodili zpátky do lesa, bychom nosili náklady dříví do lesa a říkali bychom, je tam toho dříví dost, že bychom ještě přivezli nějaké dříví, aby tam toho dřeva nebylo málo v tom lese. Ne, prosím vás, já jsem o tom hovořil několikrát. Vladimír Putin byl přiveden k moci šéfem Evropského židovského kongresu tehdy, Lvem Levievem, přivedl ho k Borisi Jelcinovi do Kremlu, řekl mu, no pasmatrý, že podívej, tohle to je tvůj nástupce. A takhle to bylo dáno tehdy. A od té doby de facto byl dosazen. Berezovský Putinovi řekl, že je to jeho největší životní omyl, protože takto. Levievovi doporučil Putina právě oligarcha Berezovský. A on potom Putin na něho uvalil sankce a Berezovský zmizel na západ a tak dále, tak dále. Z mnoha důvodů, že tyhle ty věci, tyhle ty souvislosti. Ale Chabad převzal kontrolu nad Ruskem, tehdy po nástupu Vladimira Putina převzal. A Chabad dneska kontroluje celé Rusko. Od roku, že jo, jak byly volby od toho listopadu 2024, kontroluje Spojené státy rovněž Chabad, že jo, skrze Donalda Trumpa. A vidíte, jaká je situace na válečném hřišti na Ukrajině. Válka pokračuje. A hrozí, že dojde k zatažení Evropy do tohoto konfliktu. A na straně ani Ruska, ani Londýna není snaha o ukončení toho konfliktu. Tady se nebavíme vůbec o Kyjevu, Kyjev o ničem nerozhoduje samozřejmě. Londýn a Moskva zkrátka stojí proti sobě a bojují proti sobě, ale v komplementární válce. A ti, kdo v té válce umírají, to jsou Rusové, to jsou Ukrajinci a mají umírat i další slovanské národy. Křesťanské a obecně, když je rozdělíme na pravoslaví, obecně, když je rozdělíme na západní, katolické, řecké a další, tak by měli prostě umírat prostě v nějaké válce, v nějakém konfliktu na Ukrajině, který vůbec není náš. To není náš konflikt vůbec. Ale všichni politici v Evropě říkají, ano, je to náš konflikt, je to naše válka, neboť jinak Rusové přijdou. Raský idiot. Chápete? Já se opravdu obávám, že než to lidé pochopí, že jde o likvidaci Edomu, to znamená o komplementární válku Londýna a Moskvy, a kdy oni mezi sebou spolupracují, že komplementární válka není o vzájemném konfliktu, ale o vzájemné spolupráci na likvidaci toho třetího mezi nimi uprostřed. Jsou národy Evropy, křesťanský Edom. To je realita. Takhle to funguje. A všechny ty operace, které probíhaly v Rusku na upevnění moci Vladimira Putina, těch bylo mnoho, o tom nemá vůbec smysl vůbec mluvit do toho, protože to jsou jenom v podstatě obrázky, skladby jednotlivých scénářů, jednotlivých inscenací na upevňování moci. Mohli bychom se bavit o tom, jak velice blízký přítel Vladimira Putina, jeho, že jo, dělal mu catering, dělal mu občerstvení, že jo, Jevgenij Prigožin, šéf jeho kantýny v Kremlu, potom povýšil, že jo, na šéfa soukromé žoldácké organizace, že jo, a na Wagnerovce, že jo, s plukovníkem Utkinem, mimochodem. No a oba dva, Utkin i Prigožin, byli potom zlikvidováni v tom letadle, které letělo, že jo, z Petrohradu do Moskvy. Spadlo letadlo, něco vybouchlo na palubě. Konec. To bylo po té jízdě, že jo, když Prigožin nepochopil, o co vlastně jde na Ukrajině. On nepochopil, proč jeho vojáci, že jo, jeho žoldáci nedostávají zbraně a munici, aby mohli postupovat rychleji a dál na Ukrajině, že jo, v Bachmutu tenkrát. On to nepochopil, co je cílem té operace. Cílem operace je zlikvidovat všechnu mužskou populaci na Ukrajině. V pomalu se posouvající masomlínu na Ukrajině. To bylo cílem. Proto nedostávali munici. Oni měli výsledky, ale oni nedostávali od ruského generálního štábu munici. Nedostávali. A když Prigožin si to chtěl věct, vyjednat s Putinem do Moskvy, tak Lukašenko to vyjednal, jakože neprovedou žádný útok, žádný vjezd do Moskvy, že by se to špatně vysvětlovalo obyvatelstvu, tak to zastavil. A za dva měsíce, nebo měsíc, to bylo měsíc a půl, že to bylo tenkrát v 8. srpnu, myslím, prostě Prigožin s Utkinem spadli, uhynuli, že jo, v letadle ve Zřícenem, které letělo prostě. Jestli to bylo zinscenované, jestli byli odsunuti někam do Afriky, jak se objevily potom nějaké fotky, videa, není jisté. Nevím, jestli taková postava jako Prigožin se může ukrýt někde na světě, aby o něm nikdo nevěděl. On byl velice známý, že jo, a různé akce, různé party a podobně pořádal, takže nevím, jestli by on dokázal zůstat někde v anonymitě, to opravdu nevím. Ale každopádně posilování moci probíhalo vždycky za daného, to znamená parametru, kdy nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušoval procesy řízení nad Kremlem, který ovládá Chabad zcela jednoznačně. Konec konců to vidíme i u Donalda Trumpa, že některé věci, které jsou dovoleny, tak jsou dovoleny jenom kondicionálně, to znamená podmíněně. A pakliže se rozhodne, že se něco plnit nebude, tak se to prostě plnit nebude a Trump nemůže dělat s tím vůbec naprosto nic. Taková je bohužel realita. No, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
6: Dobrý večer, zdravím pana VK, Jiří z Moravy u telefonu. Navazuji na předešlý dotaz a telefonát z minulého týdne, kdy byla řeč o Velké Moravě. Velká Morava jako termínově, tento termín vznikl asi 40 let po pádu království Moravanů od historizujícího Římana Konstantina Porfiru Geneta. Oficiální název státu byl království Moravanů. Zdá se být zjevné, proč se vlastně ani v minulém režimu, ani v současném o tomto oficiálním názvu státu, potvrzeného v několika světových jazycích, v době fungování toho státu nemluví. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš tak, pane VK, k Moravě, jestli je daný rodem nebo srdcem a jestli podporujete Moravě obnovu její tisícileté samosprávy. Děkuji vám a těším se na vaši odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, to je zajímavý dotaz. Ono, samozřejmě, ani se nedivím, že k tomu dotazu dochází. Už jenom to, že vlastně Česká republika si nechala odhlasovat změnu svého oficiálního názvu v OSN na Čechy, že? Čechie. Je to tak. Několik let zpátky bylo oficiálně oznámeno, že oficiální název České republiky se mění na Čechie a někdo to používá oficiálně, nebo jestli se to už používá oficiálně, já nevím, ale de facto to je takovej jakoby hadr, jako ručník hozený zkrátka na Moravu. A teď se čeká prostě, kdo ho zvedne a kdo začne prostě vyzývat k samostatnosti Moravy a kdo hodí ručník ještě nahoru do Slezska a kdo začne mávat takovým tím ručníkem v barvách polského Slezska a začne si nárokovat nějaká území na severu Moravy nebo minimálně dnešní Moravy. Já to vidím jako velice komplikované, ale samozřejmě pokud moravská otázka má dostatečný zástup Moravanů a chtěli by teda vytvořit samostatný stát, tak to by předpokládalo především představení a hlavně vytvoření nějakých moravských elit, které by tento stát definovaly a které by dokázaly dát takovému státu a samostatnému státu nějakou vizi. Jsem zatím nezaregistroval žádné hnutí a žádnou personu nebo skupinu person, která by dokázala nějak definovat a formulovat myšlenku obnovení projektu, který více než 1000 let nefungoval a vytvořit nějaké nové území. Bylo by to velice nebezpečné, protože fragmentace prostoru Československa byla zahájena rozdělením republiky na Česko a Slovensko a ty procesy dneska probíhají tím, co probíhá v Maďarsku, snaha o rozdělení Slovenska na podle etnické mapy, podle takzvaného trianonského modelu, modelu 1. Trianonský model 1 byl odmítnut, nakonec byl schválen trianonský model 2. Po první světové válce v trianonském modelu 1 si mělo Maďarsko nechat jich celého dnešního Slovenska. Na Slovensku měla zůstat jenom taková ta severní část. To je známá věc. To znamená, to je jeden proces, ten začal po nástupu Petera Maďara k moci v Budapešti. Ten proces je nastartovaný, už o tom začalo mluvit. A teď začínají procesy na rozdělení prostoru Čech a Moravy různými vlastně výroky, které začnou teď se objevovat. Vidíte, objevují se k otázce Moravy a já to nějak nespochybňuju, protože právo na sebeurčení má každý národ a pokud podle charty OSN, a pokud by Moravané se rozhodli prostě vytvořit vlastní stát, tak podle charty OSN na to zkrátka mají právo. Stejně jako na to mají právo Rusové na Krymu, stejně jako mají právo na Donbasu si určit svůj životní prostor podle charty OSN, mají na to právo samozřejmě i Moravané. Jenom ale zdůrazňuju, že já nejsem zastáncem rozdělování, o mě je to známe, já nejsem zastáncem rozdělování, jsem zastáncem spojování, spojování slovanských národů. Představa samozřejmě taková, ale to by muselo samozřejmě konceptuálně být podpořeno. Konceptuálně to znamená, musely by existovat plány ve všech stranách, to znamená v prostoru Česka, Moravy, v prostoru Slovenska, plány na společné fungování, na obnovu společného fungování, lepšího fungování, společného čelení hrozbám proti míru v celé sfašizované Evropě. Protože samostatné státy, rozdělené státy tomuto nacifikačnímu a válečnému presu, který nás čeká v následujících měsících a letech, bude velice komplikovaný. To znamená, jednotlivé státy to budou mít velice těžké spojením do určitého jednoho většího subjektu by ty zájmy byly chráněny daleko lépe, ale to by museli samozřejmě politické reprezentace chtít. Myšlenka sjednocení by musela nabízet pozitiva, takzvaně. Musely by být odstraněny reminiscence toho, co v dobách federace a ČSSR nefungovalo. Naopak muselo by se zdůraznit to, co fungovalo. A hlavně lidé by to museli chtít. A pokud si někdo bude myslet, že dneska je to lepší, že když jsou státy rozdělené a státy jsou menší, mají méně síly, že je to lepší, tak zkrátka lidé to tak chtějí, tak to tak prostě bude. To je těžký. Jo, každý si to musí uvědomit, že model, římský model rozděluj a panuj je velice lákavý, protože malým územím, malým zemičkám, malým krajům dává možnost sáhnout si na moc, dává lidem v těch malých krajích mít vlastní vládu, mít vlastní moc, ale ve skutečnosti je to vykoupeno tím, že ty země nemůžou vůbec nic, že jsou naprosto závislé na zahraniční pomoci, že jsou naprosto závislé na zahraniční ekonomické pomoci a dobrovolnosti, že jsou naprosto závislé na okolí, jestli je bude respektovat, nebude, nebo je nebude respektovat. Zkrátka to je velice komplikované a já do tady toho vůbec nechci ani jako zacházet, takže takhle bych na tu otázku zodpověděl. Jak říkám, uznávám právo jednotlivých národů na sebeurčení, ale nejsem podporovatelem myšlenky rozdělování států, pakliže systém je nastavený tak, že daný stát funguje lépe dohromady, než když je rozdělen. Někdy to nefunguje samozřejmě. To, co jsme viděli, ty procesy, které probíhaly na Ukrajině od roku 2014-2022, jasně dokázaly, že Ukrajina jako celek nedokáže už fungovat pohromadě. Musí být rozdělena. To byl důkaz. Ale nejsem přesvědčen o tom, že tohle to platilo pro naše Československo. O tom nejsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že mělo zůstat v celku a měly se vyřešit problémy federace, které nebyly řešeny. A vedení Klausovy vlády, Mečerovy vlády rozhodlo jinak, taková je zkrátka historie, ale jak říkám, pohrobci Mečerovy a Klausovy vlády, děti, vnuci, pravnuci, budou zjišťovat, jestli to rozdělení bylo lepší, anebo v budoucnu se ukáže, že oslabení slovanských otázek vedlo k procesu nasunování, ke zničení v plánu likvidace Edomu v Evropě. Takhle se na to dívám já. Takže sorry, jestli někdo s tímto názorem nesouhlasí. Ano, a pustili bychom se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
7: No, ďakujem. Takže dneska to vypadá na slovenskou štvorku. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pánom aj dáme za perfektnú prácu, ktorú robíte pre nás a otváranie očí. Aj ďakujem môjmu predchodcovi zo Slovenska, ktorý sa opýtal na to lietadlo. Ja som mal tiež pôvodne v úmysle sa na to opýtať. A mám tam k tomu len takú poznámku, že tiež som nad tým rozmýšľal, pretože trošku sledujem, v Poľsku majú takého jasnovidca Krištof Jackovský. A on spolupracuje aj s políciou, vyhľadáva stratené osoby, mŕtve a tak. A má asi 70% úspešnosť v svojich predpovediach a tiež spomínal, že bude niečo s nejakým lietadlom, bude to false flag, tak ma to napadlo. A vzhľadom na to, že ako pán VK spomínal, že áno, keď nejaké prianie ľudí sa dlhodobo opakuje, tak on možno zachytáva tiež tie veci, kde sa niečo už plánuje, nejaký false flag sa plánoval, takže vlastne on tam, on to zachytil, on o tom povedal. Ale čo taký zaujímavý bod, ktorý som ja zachytil, tak bol, že ten pilot povodaný, ten prvý pilot sa mal interviu s indickým premiérom Modim a sa mu priznal, že v tej chvíli, keď práve bol povodaný, že ten bod, kedy sa natiahol a otvoril tie dvere, takže sa modlil k hinduistickému bohovi s tou opičou hlavou Hanumanovi. Takže možno tam vstúpila nejaká ďalšia energia najľudnatnejšej krajiny a možno to tam prelomila, že sa tá operácia nepodarila. To je len tak na okraj. Ale moja otázka je, keďže tiež bola načatá téma o krajinách, čo si myslí pán VK o Írsku? Írsko si drží neutralitu, ja žijem v Írsku, veľa Írov chce byť neutrálnych, neriešia veci, čo sa vlastne ako na Ukrajine deje a tak, ako majú. Oni sú viac sledujú Ameriku a oni sú ako aj nastavení, majú prepojenia na Ameriku. Takže či si pán VK myslí, že Írsko sa zapojí alebo nezapojí, alebo či spadne do toho sektora, amerického. To by mohla moja otázka.
2: Ďakujeme.
7: Ďakujem za informácie a pekný večer.
0: No, já děkuji za dotaz. Ano, k té otázce, v případě, že to takzvaně spustí, tak do jaké země se evakuovat, případně přes Turecko, kam jako asi nejlépe. Podívejte se, já vůbec bych byl velice opatrný evakuovat se kamkoliv na severní hemisféru planety. Pokud proběhnou termonukleární údery na území Evropy, třeba jenom taktickými zbraněmi, tak vlivem vzdušného proudění, které proudí ze západu na východ a z východu na západ většinou, ale většinou ze západu na východ v prostoru Evropy a severního Atlantiku, tak bude to stejně jako po výbuchu v Černobylu. Radiace bude cestovat okolo celé planety, ale jenom na severní polokouli. Kolem dokola. To znamená, pokud se evakuovat, tak jedině na jižní hemisféru, to znamená pod rovník, někam do prostoru. Teď, co vás napadne? Austrálie, Outback, někde nějaká poušť, no to asi ne. Jižní Amerika, já už jsem mluvil o Argentině, samozřejmě, že tam jsou dál nějaké další možnosti. Costa Rica, no samozřejmě, ta by možná do toho také ještě mohla se zahrnout. I když tam, jak říkám, tam je ten vliv Mexického oceánu velmi značný, tam se točí ty vzdušné proudy a stahují ze severu vzdušné systémy, znamená, pokud by byla radiace nad Spojenými státy, tak by se to stahovalo i do prostoru Karibiku. Tam by to asi nebylo úplně, nebo nemuselo být úplně až tak bezpečné. Pokud by někdo hledal jakoby bezpečnou volbu, tak kdekoliv na jižní hemisféře, protože se předpokládá, že jakýkoliv konflikt, který by byl spuštěn, týkal by se severní hemisféry. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, můžete se ptát.
8: Dobrý večer ještě raz panu VK a všetkým. Pan VK, zarazil ma citát Vladimira Putina na Valdovskom fóre, kde hovoril, že globálna situácia sa začne postupne zlepšovať, svet sa bude vzdialovať od západnej hegemónie, smerovať k stabilnejšiemu, demokratickejšiemu, multipolárnemu poriadku. To by predpokladalo, že žiadna vojna medzi Ruskom a Západom nebude. Myslíte, že tým výrokom Vladimír Putin zahmieva, alebo je mu jasné, čo plánuje jeho bábkovodiči, vie o tom, o zničení Edomu, myslíte si?
0: Já děkuju za ten dotaz. No ano, on tohle to řekl, ale on tam dodal něco důležitého, že je třeba počítat s tím, že tomuto procesu budou západní země odporovat a budou kvůli tomu vznikat konflikty. To také řekl. To řekl hned potom. To znamená, on se snažil na tom fóru působit optimisticky. Na Valdaji on většinou se snaží ladit do té optimistické roviny, protože je tam příliš mnoho zástupců ze zemí globálního jihu, je tam spousta zástupců ze skupiny BRICS a oni chtějí slyšet pozitivní zprávy, protože se jedná o obchodníky. A před obchodníkama na Valdaji nemůžete říkat, je to všechno špatný, všichni umřeme. To ne, to se nesmí, to se nedá. Jo, to znamená, jste tady na biznisovém fóru a Valda je biznisové, i když biznisově, ekonomicko-politické, abychom byli korektní. Jede se tam biznis, jede se tam ekonomika i globální politika. To na tady těch fórech je skoro všude. Ale tohleto bylo určeno k uším investorů, kteří se nacházeli v publiku auditoria na Valdaji. To chci zdůraznit, to bylo určeno k jejich uším. Já si nemyslím, že Vladimír Putin je tak naivní, že si myslí, že všechno se bude zlepšovat. Naopak to, co všechno vidíme okolo sebe, je eskalace. Eskalace ke konfliktu mezi Ruskem a Evropou. A Putin samozřejmě se chová stejně, jako se choval mezi lety 2014 až 2022. Já sleduju jeho projevy a chová se úplně stejně, jako v tom období 2014 až 2022. Snaží se hledat dobré signály, snaží se ujišťovat, že situace nebude tak špatná, jak by mohla být. Jeho názory kopírují některé jeho výroky z Valdaje před speciální vojenskou operací, kde opakoval rovněž naděje na urovnání situace ve světě a tak dále. Zkrátka jedna věc je Valdaj, co zazní na Valdaji před investory, a jiná věc je potom realita, která je potom v Kremlu reflektována s generálním štábem ruské armády. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, které se samozřejmě ve většině případů nepublikují. No, takže znovu jenom, kdybych to měl shrnout, tak bylo to určeno k uším biznesmenů a investorů na Valdajském fóru. To nebylo určeno, nebo to nelze považovat jako za výrok nějakého faktu nebo faktického vývoje mezinárodních vztahů. Právě naopak. Takže takhle by na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Pustíme se do posledního posluchače. Už máme 5 minut do konce, takže poslední posluchač, pokud někoho máme, Helenko.
2: Ano, máme. Máme posluchačku, je tedy poslední. Jem. Hezký večer, ptejte se.
9: Dobrý večer, počujeme se?
2: Ano, slyšíme ano, dobře. Se.
9: Dobrý večer, pekný večer vám, pán VK, pán Vítek a hlavně paní Helenku. Pozdravujem a chcem vám jednu věc, teda také moje pozorování, keď jste hovorili o tom Československu. Já mám zase také zkušenosti, mám pocit, že a teda vůbec aj zkušenosti, že neboli nikdy tak dobré vzťahy mezi Čechmi a Slovákmi, ako keď vznikly dve samostatné republiky. Ale to len tak na margo. Ale chcela by som povedať, teda si a dať zároveň aj otázku, že podľa mňa jediné riešenie je vystúpiť zo zločineckých organizácií NATO, Európska únia, OSN a WHO. Už včera bolo neskoro. A otázka je k pánu VK, či je to vôbec možné ešte, či by sa to dalo ešte, toto riešenie, vystúpenie týchto zločineckých organizácií. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer, zbytok večera.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. No, já budu na závěr pesimistický. Vzhledem k tomu, jak vypadá celá Evropa po roce 2014, představa, že by většina veřejnosti ve volbách se vyjádřila pro myšlenku vystoupení z EU a z NATO, je naprosto iluzorní. To by musela být úplně jiná situace. Snaha o vystoupení z EU a z NATO bude vedena skrze 6. prioritu, válečnou. A nejlepší příklad, pokud chcete vidět příklad, je na Ukrajině. Na Ukrajině už 5. rokem běží konflikt, běží vyhlazovací válka a tím myslím vyhlazovací válka ze strany kyjevského vedení, které chytá lidi na ulicích a posílá je do ruského masomlína na frontě. Ale nikde na té Ukrajině nejsou žádné výzvy, že by tam se udělaly nějaké demonstrace k ukončení války. Jediný, kdo tam protestuje, tak to jsou některé ty postižené rodiny, které přišly o ty svoje muže a o ty svoje syny a tak dále a tak dále. Není skoro o nich vůbec nic slyšet a je tam tak obrovský teror, že nikdo si nedovolí dělat nějakou demonstraci pro válečnou. Těch lidí by je tam dost, kteří jsou proti válce, ale pod tím terorem nemají odvahu vůbec o sobě dát vědět. A teď otázka. Kolik lidí pod obrovským rusofobním spektáklem, který se od roku 2014 rozprostírá na celou Evropu, na celou Evropskou unii, dovedete si představit, kolik lidí by dneska jako vyšlo někam prostě do ulic a řekli by, my nechceme být v Evropské unii, my nechceme být v NATO, protože víme, že tyhle dvě organizace nás táhnou do války s Ruskou federací. Kolik myslíte, že takových lidí je? No, hrstka. Většina lidí se o to buď vůbec nezajímá, anebo dokonce s tím procesem tiše souhlasí. A nebo za třetí, s procesem nemusí souhlasit, ale s procesem se smířili. A těch dokonce může být úplně nejvíc. Ze všech. Proto je třeba říct, že k tomu, aby někdo vystupoval z EU a z NATO, je potřeba změna vědomí v populaci. Změna, která by vedla k odmítnutí NATO a k odmítnutí EU jako hlavních příčin neštěstí, strádání, trýznění a likvidace národa ve všech oblastech společenského života. Ekonomika, kultura, bezpečnost, právo, justice, legislativa. Úplný rozpad a rozval státu a společnosti. A kdy přichází taková situace? Ve válečném konfliktu. Jinými slovy chci říct, že něco takového připadá v úvahu jenom v případě, kdy si naše národy střihnou konflikt s Ruskem. To je to děsivé zjištění samozřejmě, ale ke změně hodnot mezi populací bez válečné zkušenosti, obávám se, nedojde. Byl bych rád, kdyby to šlo jinak, ale zdá se, že bez té zkušenosti to opravdu nepůjde. Dnešní zrusofobizovaná Evropa buď Rusy nesnáší, nenávidí, buď je jim to jedno, ale spíš Rusy nechtějí vidět, anebo dokonce aktivně by do té války chtěli jít, jako různí mladí, zrusofobizovaní ze školství a tak dále a tak dále. To znamená, to, že chtějí v Evropské unii převádět peníze od zemědělců směrem ke zbrojení, to je jenom důkaz toho, že oni jsou připraveni vyčlenit prostředky na ten projekt. Prostředky na zbrojení, na přípravu války s Ruskem. Jsou proto rozhodnuti. To je důkaz. Nic jiného dokazovat se nemusí. To je to nejděsivější zjištění. No a to je všechno. Já doufám, že teda dneska se vám to líbilo, že všichni, kdo se chtěli dovolat, tak se dovolali. Uvidíme opět za týden v pátek po 19.45, jaká témata, jaké nové události přinese další týden. Vy si samozřejmě užijte hlavně nadcházející víkend. No a já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.45. Pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer a nebo dobrou noc.
1: Já se s tebou taky loučím, VK, měj se moc hezky i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaši přízeň a hlavně za podporu, které si opravdu velmi vážíme. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
2: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
10: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vzpomněli jeden z nejbolestnějších okamžiků našich dějin. A to je rok 38. Je to Mnichov, je to o nás bez nás a je to rok zrady. Tehdy se o Československu rozhodovalo u stolu, u kterého Československo vůbec nebylo. A důsledky toho rozhodnutí našich spojenců byly kruté. Lidé ztratili své domovy, svou bezpečnost i své životy. Nemám tady kapesník. Dnes stojíme v jiné době. Ale otázka zůstává naprosto stejná. Kdo rozhoduje o nás bez nás? A kdo ponese odpovědnost za následky těchto rozhodnutí? Žijeme v době války. Rostoucí mezinárodních napětí západních bezpečnostních rozhodnutí, která mohou být nezvratná a naprosto fatální. A právě teď my nemáme právo být lhostejní. A když slyšíme a musíme dodržovat smlouvy, a pak já říkám, ano, musíme, ale musíme taky dodržovat závazek vůči vlastním občanům a vůči svým vlastním dětem. A proto nikdy nezapomeňme, zůstane-li naše pohraničí české, zůstane-li českou i naše vlast. A proto bych teď na pódium chtěla pozvat člověka, který má matku narozenou v roce 1940. Ano, slyšíte dobře, 1940. Což je naprosto neskutečné a je to člověk, kterého bychom si měli neskutečně vážit. Jsou to lidé, kteří žijí stále mezi námi a kteří jsou námi přehlíženi. Lidem jsou to právě oni, kterým jsou brány peníze z jejich důchodů, z důchodů, které oni věřili. Věřili v to, že když 40 let budou pracovat pro vlastní vlast, takže dostanou za to řádně ohodnoceno. Bohužel zjišťují, že tak to není. A právě takový člověk má svoji maminku narozenou v roce 1940. A je to Tiger Plotz.
1: Dobré odpoledne, český národe. Ahoj, vážení a milí chcimíři. Děkuju za krásný pozdrav, který patřil mé mamince, paní Broškové. Ona je 40. ročník, ona je pamětníkem historie, o které dnes budu krátce mluvit. Všichni víme, co se stalo 30. září 1938.

0: Došlo k jedné z největších zrad na našem národě. Já se nebudu vracet k válce. Já bych chtěl tak jako vždy tu špatnou zkušenost přenést do současnosti. Protože slovo zrada je konstantní hodnotou Západu. Děkuju vám všem, kdo jste sem dnes přišli v tom velmi nabitém předvolebním kání. Viděl jsem tady některé kolegy z jiných politických stran. Je to veliký výkon, zatímco jiní se snaží ulovit body, aby se dostali tam, kam chtějí. Vy jste tady, takže děkuji vám. A škoda, že opozice opět utrácí vaše peníze zbytečným jednáním o důvěře vlády. Možná by tady byli i někteří vládní poslanci. 1938 byli jsme zrazeni kým jiným než Západem. A zachránit nás musela Rudá armáda. Přestože se nám některé bruselské rehošky snaží vnutit verzi o tom, že nás osvobodili Američané. To, že v roce 1948 se začal vyvíjet nepříliš příznivý směr naší země, o tom bylo rozhodnuto po konci druhé světové války. Do toho Západ nijak nezasáhnul. Rok 1968. Někteří z nás se ptají, proč nám Západ nepomohl. Nechtěl riskovat, nechtěl jít do konfrontace s tehdejším Sovětským svazem. Ale jeho dnešní poskoci, ti západní bruselští, nám tady připomínají, vždy když je výročí 68., že tuto zem obsadili Rusové. Zapomínají sdělit, že to byl Sovětský svaz a že tam byly i jiné národy, také Ukrajinci. Dobrá, museli jsme si počkat do roku 89. A tady začala další obrovská zrada. Mnozí z nás si dlouho mysleli, že nám pomohl Západ. Mnozí z nás stále věří tomu, že k předání moci v roce 89 došlo na základě toho, čemu říkají sametová revoluce. My ale všichni víme, že to bylo domluvené předání moci. A pak jsme se nadechli ke konzumu, dle mého názoru k velmi krátkému, abychom velmi rychle vystřízlivili a uvědomili jsme si, že jsme znovu součástí další velké zrady, protože ten Západ nás vtáhnul do svých mocenských struktur, do Severoatlantické aliance, do Evropské unie, kterou znáte pod jejím výstižnějším názvem Čtvrtá říše, a začalo likvidování našich svobod. Začalo ožebračování naší země. A podívejte se, kde jsme teď. Čtvrtá říše nám vyhrožuje válkou, nutí nás zbrojit, vnucuje nám pouze jednoho viníka, zakazuje, nařizuje, omezuje, buduje další digitální koncentrační tábor. Takže Západ nás opět zrazuje. A mnohem horší než ten Západ jsou naši kolaboranti, kteří za nemalý peníz skáčou tak, jak Evropská unie, tedy čtvrtá říše, píská. A tedy podílejí se na té obrovské další zradě naší země. Pokud bych měl malinko odskočit do světové politiky, tak... Ano, děkuji vám, je to váš názor. Tak těmi světovými zrádci míru a lidí jsou například Madame Pfizer von der Leyen a nebo ukrajinský diktátor Zelensky, který se ze Zlatého záchodu dívá na to, jak jeho národ umírá ve válce. Mnohem horší jsou, jak jsem řekl, ti naši probruselští zrádci. Ale máme tady, přátelé, tu největší skupinu zrádců, kteří si možná ani neuvědomí, že jsou zrádci své země. A to je ta bohužel mlčící většina, která říká, nás se to netýká. nebo říká, stejně s tím nemůžeme nic dělat. A možná si uvědomuje, nebo neuvědomuje, že vlastně zrazuje budoucnost naší země. Přátelé, prosím vás, probouzejte další neprobuzené lidi. Mluvte co nejvíc nahlas, abychom neskončili v další válce. Mluvte hlasitě, protože zbraně jsou hlasitější. Děkuju vám, český národe.
1: Já děkuji Davidu Plocovi a teď bych chtěla na pódium přivítat člověka, který je vlastně nejvíc dehonestován, a to nejen v minulém režimu, ale on je dokonce dehonestován i v tomto režimu a je dokonce i odsouzen, nebo respektive už to uplynulo, takže přivítejme tady doktora Josefa Skálu.
2: Přátelé, dostalo se mi takového honosného tady přiblížení mojí maličkosti. Já to zkusím krátce, bude nás dneska hovořit víc. Když skončila druhá světová válka, velmi široká politická reprezentace i veřejnost československá se shodli, že ze všeho nejdůležitější je to, co bylo shrnuto v lakonickém hesle. Již nikdy Mnichov. To heslo je průzorem do spousty jiných velmi závažných otázek. Aby jsme desítky let žili domnění, že to je, řekl bych, memento stavující se k minulosti, které se nám už nikdy nevrátí a nebudeme muset uvažovat v podobných kategoriích. My, co jsme se tu sešli dneska, víme, že tomu tak není. Já proto z Mnichova vypíchnu dva klíčové momenty. Cílem bylo ukrást Československu jeho průmysl, změnit nás v gastarbeitry nacistické mašinérie, nacistické, teroristické, vražedné soldatisky. To konečné řešení nás Čechů, Endlösung, mělo přijít až později, všichni to víme, ale bylo připraveno do puntíku. No a za druhé, a to píše velmi plasticky a přesvědčivě svědek ze všech nejpovolanějších, doktor Edvard Beneš ve svých memoárech. Cílem Mnichova bylo uvolnit prostor k agresi nach Osten. Vytvořit prostor pro to, aby se válka mohla odehrávat východním směrem a ti, co vyzbrojili nacistické Německo, co do něj napumpovali mraky peněz, investic a těžili dokonce i z válečné výroby, mám na mysli anglosaský kapitál, zejména americký, tak ti by jako z toho profitovali a nemuseli by se postavit ani na správnou stranu. A malem se jim to povedlo. A vy tušíte, proč to říkám dneska. Nám též hrozí, že budeme víc a víc zázemím válečnické politiky, velmi nebezpečné, a že i přes naše území se budou valit vojenské kolony. Nedávno proběhla v parlamentu pozoruhodná debata a já jsem se nestačil divit. Tam dokonce ukazovali jakési trasírky, kudy ty kolony budou směřovat a tak dále. Mě naskočil mráz na zádech. To se děje za stále platnosti ústavy, která tohle všechno zakazuje. Nebudu dlouho zdržovat, už jsem to slíbil. Dva momenty. První. Nám se vykládá, že Česká republika zbohatne z toho, že budeme vyrábět spoustu zbraní. Slyšeli jste větší nesmysl. Z toho zbohatne pár oligarchů, budou do toho pumpovány veřejné peníze, moc dobře to víme. A militarizace má v zásadě dva tvary. Ten první dovedl k dokonalosti Adolf Hitler. Když zadlužil Německo až po uši, vyzbrojil ho až po zuby a pak už byl tak na krajičku, že do té války nemohl nejít. Tak dejme si pozor na to, co se valí na nás tímto směrem. A ten druhý tvar militarizace, to si mohli dovolit třeba velcí žraloci ve Spojených státech, kteří s chutí pumpovali peníze i do nacistického Německa, a to i po nástupu Hitlera ve velkém. Dělili se ve Švýcarsku o dividendy s Hjalmarem Schachtem a s podobnou nacistickou verbeží. No a čekali, až to jako skončí, tak zabrali spousty ekonomických kapacit v celé Evropě. Pro boha, uniká snad někomu tato optika, toto nebezpečí dneska? Dejme si na to velký pozor. A poslední poznámka, přátelé, ta je ze všeho nejdůležitější. Pro nás se chce, abychom stáli na straně válečných bubnů a demonizace jistých zemí a národů. Že to je příprava k válce, to nepochopí snad Alenka, co chodí do zelí. Jo? Maninka, pardon, do zelí. To přísloví, to pořekadlo je o Nanince. Ze všeho nejdůležitější je vyhrotit, postavit na hranu klíčovou otázku. Smí být Česká republika vtažena do válečného konfliktu v cizím zájmu, pod cizím velením, ba dokonce proti kterékoliv z jaderných mocností? Takhle ta otázka stojí. Všichni říkáte ne. Tady nejde o to, kdo z nás má rád tu či onu zemi. My víme, koho máme radši jako méně rádi, máme pro to pádné důvody. Tady jde o to sjednotit politickou většinu v této zemi za elementární put sebezáchovy. A já navrhuji, jsem to říkal na několika shromážděních, řeknu to i tady. Pojďme žádat všelidové referendum na tuto prostou otázku, zda Česká republika smí nebo nesmí být vtažena do válečného konfliktu v cizím zájmu, protože v našem zájmu to není ani náhodou, pod cizím velením, natožpak proti kterékoliv z jaderných velmocí. Pojďme tohle razit jako klíčový požadavek. Ono se to možná nepodaří, ale zviditelní to samu podstatu dnešní situace, a pokud by se to podařilo, tak jsem si jist, že výrazně nadpoloviční většina lidí, i těch, kteří si libují ve všelijakých módních ptákovinách, bude hlasovat, protože nesmíme být taženi do takové války. Díky.
1: Děkuji, pane doktore. A já, pokud teď nespadnu, já bych teď chtěla přivítat na pódium člověka, který má moje sympatie a má sympatie moje a hlavně proto, že nikdy neustoupí v ideologii svojí strany. A toho se ho nesmírně vážím, je to Milan Krajča. A toto bude Jana Wolfová, ano, omlouvám se, možná jsem to špatně řekla. Milane, vítám.
3: Děkuju. Vážení přátelé, děkuju i vám, že jste přišli si společně tady na Václavské náměstí v Praze připomenout výročí tragických událostí z konce září roku 1938. Skutečně my si dnes připomínáme jedných z nejhorších dnů v historii našeho národa a naší země. Dny, kdy naše země, Československá republika, byla zaprodána svými údajnými spojenci hitlerovskému Německu. Dny, které odstartovaly těch šest neskutečně krutých let okupace naší země nacistickým Německem. Dny, které přeznamenaly stovky tisíc obětí z řad obyvatel naší země. Dny, které přeznamenaly taková tragická jména, jako byly Lidice, Terezín, Javoříčko anebo Ležáky. Právě Mnichov a září 1938 musí být mementem, abychom nikdy nezapomněli na to, jak byla naše země potupěna. A abychom nezapomněli ani na to, co posléze následovalo. Dnes se současný režim snaží všemocně přepisovat historii. ze zrádců dělá hrdiny, z bojovníků proti fašismu dělá ty, před kterými by si dnešní moci páni nejraději odplivli. A my s tímto nemůžeme souhlasit. My si musíme připomínat historickou pravdu, protestovat proti přepisování dějin, proti falzifikaci historie. My musíme být na pozoru proti všem těm, kteří se snaží zneužívat tato historická témata. Letos v květnu jsme byli všichni svědky takové velké, neuvěřitelné provokace v naší moravské metropoli v Brně, která se stala místem sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu, organizace, která má otevřeně nacistické kořeny, organizace, která se nikdy nesmířila s výsledky druhé světové války, organizace, která má za sebou desetiletí útoků na Československo i Českou republiku. A já mám obavu, přátelé, že tato provokace nebyla zdaleka poslední. Že dneska čelíme vlně, která narůstá tohoto historického revizionismu, která pramení z těch sil, které triumfovaly v září 1938 a které byly poraženy Rudou armádou a dalšími protifašistickými bojovníky v květnu 1945. A my proti těmto silám nesmíme rezignovat a naopak se jim musíme stavit na odpor. Musíme se stavit na odpor všem těm, kteří naši zemi zavlékají do války. Tam nebo někde jinde. Těm silám, které militarizují naši zemi. Těm silám, které pod různými záminkami se snaží útočit na ty zbytky demokratických práv a svobod v naší zemi, kteří jednou perzekují komunisty, potom perzekují ty, kteří jsou proti válce, potom perzekují ty, kteří jsou proti zbrojení nebo proti navyšování vojenských rozpočtů. Skutečně ta situace v naší zemi není jednoduchá a my proti tomu musíme vystupovat s co možná největší aktivitou. Takže přátelé, ještě jednou vám děkuji, že si dnes připomínáte historické události roku 1938. Připomínejme si je, nedopustíme, aby byly zapomenuty a zároveň připomínejme si je i proto, abychom nikdy nedopustili opakování právě těch tragických událostí z tohoto roku 1938. Události, které vedly k válce, k okupaci, k fašismu a k teroru. Ještě jednou vám děkuji a vydržme a nepolevme, protože na naší straně je historická pravda a na naší straně je i budoucnost. Děkuji vám.
1: A já děkuji Milanovi Krejčovi. Ano, je to 72 milionů životů, kteří naši osvoboditelé položili právě proto, aby mychom dneska tady mohli stát a mohli vám říct svůj názor na dnešní dobu, jak to cítíme my. A já bych tady teď chtěla přivítat ženu, kterou si pamatuju už jako dítě, která stála v čele levice. A je to Jana Wolfová. Dobrý den.
4: Patřila jsem mezi ty, kteří v té levici opravdu byli od roku 89, v té sociální demokracii, která byla levicová. A jsem strašně ráda, že tady dnes vystupuju jako kandidátka spojené levice pro Prahu, byť na takovém tom 54. těžce vybojovaném místě, protože jsem nikam výš nechtěla, bojovala jsem o to nižší. Nicméně, už ve škole jsme se učili takovou jednoduchou básničku. Zvoní, zvoní z rady zvon. Čí ruce ho rozhoupaly? Francie sladká, hrdý Albion. A my je milovali. Ten halas to tehdy psal po mnichovské zradě. My jsme skutečně milovali Francii a věřili Anglii, že nám pomůže. A pak jsme v tom zůstali sami. A já dnes jsem tady s váma jenom proto, že můj děda sice nepřežil Ravensbrück, ale moje babička přežila Ravensbrück a můj táta se vrátil z převýchovy z Německa jako jedno z posledních, dokonce poslední dítě vůbec. Jinak bych nebyla. nebo možná by si moje maminka našla někoho jiného, ale to už bych asi nebyla já. Já prostě vidím to, jak když se mnou babička mluvila o válce, když mi táta vyprávěl svoje byť dětské příběhy, tak vždycky v sobě měli pocit, že nikdy se to už nemůže vrátit. To přece tyhle hrůzy, ty všichni přece vědí, že to je špatně a že ano, že nás osvobodila Rudá armáda, že tedy částečně Američani v Plzni a podobně, ale že tady prostě padly tisíce vojáků, kterým bychom měli být vděční za to, že žijeme. A já se rok od roku dovídám nebo zjišťuji, že vlastně všechno je úplně jinak. Že měníme politiku, nebo spíš vnímání toho, co se děje pomocí médií. Že se dozvídáme, že vlastně nás osvobodil někdo úplně jiný a že vlastně jsme tady zásluhou velkých žlutých hvězd. A že by bylo dobře, kdybychom tu možná skoro vůbec nebyli, protože lepší je evropský občan než Čech. A já to nechci. Nechci to i proto, protože stojím proti těm mladým, kteří nikdy neviděli, co je válka. Oni to mají něco jako dobu temná, možná něco mezi první světovou a 30letou a vůbec si neuvědomí, že se to strašně blíží. Já jsem válku zažila, ne jako dítě, ale jako dospělá, když jsem odjela do Jugoslávie v době, kdy na ní padaly americké bomby. Já jsem zažila, když byla bombardována ambasáda čínská a tahala jsem děti z inkubátoru z rozbombardované nemocnice v Novém Sadu. A říkali mi, pozor, tam jsou nášlapné miny. Já jsem zažila, co je to zvonění na poplach a viděla jsem ty malé děti, které utíkají do krytu. A já jsem máma. Já si nepřeju, aby žádné malé dítě se muselo bát, že na něj někdy spadne bomba. A to je moje poselství. Já tu jsem už jako stará baba Wolfová, která vás chce jenom poprosit. Pojďme společně vracet tu historii tam, kam patří. Pojďme se tady scházet právě proto, aby se nezapomnělo, co byla mnichovská zrada, a pojďme se scházet proto, abychom těm mladým, byť je to velmi těžké, říkali, že my jsme zažili alespoň tu část, kterou že jsme mohli poslouchat naše matky a dědy a víme, co to bylo. Pojďme jim říkat, válka je vůl, a vy mladí, pokud to nejste schopni si uvědomit, tak jste voli taky, protože jednou na tu válku doplatíte právě vy. Takže válka je vůl a my, co tady jsme jediní, který můžeme být ti, kteří budeme bránit tomu, aby ty mladí nepochopili, že jednou nebudou žít právě proto, že jsou tak zaslepení. Děkuju vám.
1: Děkuji Janě Wolfové, která mě dala do hlavy myšlenku Ludvíka Svobody. Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili, ale jak těžce a za jakou cenou a cenou sovětského lidu jsme ji dostávali zpět. A já bych teď chtěla přivítat na pódium ženu, kterou si nesmírně vážím, protože je to žena, která ustojí větru dešti a která ustojí i demokracii. Protože ona ví, o čem tady demokracie, ano, demokracie, a je to Vladimíra Vítová.
5: Děkuji za slovo. Já jsem chtěla říci několik faktů o tom dnu, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda a o dnech následujících, protože si myslím, že to mnoho lidí neví. Takže ta dohoda stanovila, že evakuace českého obyvatelstva začne 1. října, ale ta dohoda byla podepsána 30. září v 1 hodinu v noci. Takže ty mocnosti, ty naši údajní spojenci nám vlastně nedali ale vůbec žádný čas té tehdejší Republice Československu. Takže evakuace začala 1. října a to předávané území muselo být vyklizeno do 10. října. Takoví slabcí byli naši spojenci. Takže 4 státy, to jest Německo, Itálie, Británie a Francie, se dohodli o naprosto zásadní změně území 5. státu, tedy Československa, který byl následně postaven před nutnost okamžitě provést evakuaci českého obyvatelstva a evakuováno bylo, bylo to ve dvou vlnách, 350 tisíc Čechů ze dne na den. Z českého pohraničí se odcházeli, ale i z vnitrozemí. A z vnitrozemí byli evakuováni pod záminkou budování takzvaných vojenských střelnic. A ty vyklizené české obce a města tak okamžitě Wehrmacht obsadil Němci. A když pak Němci tato území, kde byly střelnice, koncem války opouštěli, tak je neopustili jen tak, ale vyhazovali do vzduchu domy a celé vesnice, kde žili. Takže ta německá okupace, jak se nám dnes snaží říkat někteří politici anebo historici a především novináři, bohužel i mnozí učitelé dětem ve školách, tak to nebylo nic idylického. Nebylo to žádné poklidné období, nýbrž to byl zločinecký fašistický systém, který přinesl mnoho zla a více než 360 tisícům našich spoluobčanů smrt. A to není nějaké naše tvrzení. K tomuto závěru došel samozřejmě také Norimberský soud. Stačí se podívat do zdrojů historických. Ona vyšla jedna knížka, jmenuje se Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938. A já bych vám zacitovala 4 krátké vzpomínky lidí, kterých se toto vyhnání týkalo. Takže první vzpomínka. V září 1938 nám Němci vyhrožovali pověšením na telegrafní tyče. Druhá vzpomínka. Od září roku 1938 se nám německé děti začaly posmívat, přestali s námi kamarádit, někdy i na příkaz rodičů. Stalo se mi i to, že otec mé kamarádky na mě plivl. Bylo mi tehdy 12 let. Nebo ve škole nám sudeťáci, to je vzpomínka teď z Českého Krumlova, ve škole nám sudeťáci při svých demonstracích vymlátili kamením okna, nadávali nám české svině a podobně. Napadali nás fyzicky cestou do školy a zpět a museli jsme spát u zdi pod okny, neboť to bylo trochu bezpečnější místo před kameny a někdy i před střelbou. A poslední vzpomínka, s kterou vás seznámím, všem Čechům byla dána 24-hodinová výpověď z bytu. Hnali nás na nádraží s kufírkem, jednou duchnou a polštářem na kočárku a do utíkajících Čechů stříleli. Takže až zase uslyšíme v televizi, nebo mnozí tady chodí studenti, kteří se teda nezdrží, jenom tam jdou říct nějaká svá v uvozovkách moudra k tomu informačnímu stánku, tak by měli znát tyhle ty věci. A tady už to zaznělo, leč já to zopakuji. Československo osvobodila sovětská rudá armáda. Ale uplynulo 81 let a my teď podléháme v mainstreamu, ve školách, v akademické obci absolutní lži, kterou kodifikoval Evropský parlament v roce 2019, když přijal usnesení, které se jmenuje o změně historické paměti pro budoucnost Evropy. A tam vlastně je řečeno to, že Němci nám skoro nic teda neudělali a rudá armáda nás de facto okupovala, ne osvobodila. Takže to je naprostá a bohapustá lež. A to svoje vystoupení bych završila tím, že ať chceme nebo nechceme, tak Česká republika stále žije v tom historickém oparu v podstatě mistra Jana Husa. A mistr Jan Hus každý svůj dopis, nebo téměř každý svůj dopis končil slovy. Touto latinskou frází. Super omnia vincit veritas. Pravda vítězí nade vším. Takže držme se tedy my, co jsme si vědomi historické pravdy tohoto hesla, a nikdy nezapomeňme. Děkuji vám za pozornost.
6: Já vám, kolegyně, nabídnu rámy. Přátelé, dospěli jsme k zdárnému konci. A já bych vám všem chtěla poděkovat, kdo se sem dneska přišli v hojném počtu. Děkuji vám za to. A poprosím o naši československou hymnu. Tady našeho šéfa. Děkujeme vám. Byla jenom zkouška. Takže teď ještě jednou děkujeme vám.
7: Bylo ráno chladné, březnový.
6: Ale prej se to nedaří, tak ještě máme počkat. Nebo kdo začne? Já ne. Umí tady někdo zpívat? Já ne, ale určitě tady někdo, tady pán, umí zpívat a on nám určitě zaspívá naši hymnu. Počkejte, pán umí zpívat.
8: Thank you.

0: Že mít písmeno Z znamená automaticky spalování válečných zločinů a popírání genocidy, tak policie, státní zástupci a soudy zneužili toho, že falešná opozice vytvořila tenhle precedent a neustále dělají to, že zatýkají lidi za to, že mají písmeno Z na svém oblečení. Aniž by bylo jakým způsobem prokázáno, že by kdokoliv z nich schvaloval jakýkoliv válečný zločiny nebo nějakým způsobem omlouval genocidu. Ty lidi mají písmeno Z, pravděpodobně nemůžu mluvit za ně. Na základě toho, že ho tam mají jako symbol boje proti nacismu. A policie ty lidi zatýká, aby jim působila strach. Aby způsobila ještě větší strach v té společnosti, aby se lidi báli chodit na demonstrace, aby se báli veřejně vyjadřovat svůj názor. To je to, co dělá tenhle brutální stát pod vládou Andreje Babiše. A my jsme tady a budeme tady čekat na Katku, než ji pustí, potom jí poskytneme právní pomoc a zastaneme se každýho, kdo chodí na naše demonstrace, každýho, kdo s náma demonstruje, o každýho se prostě budeme bít. Nenecháme se usurpovat a děsit tímhle systémem. To je to, co se tady děje. Katka vypadala velmi ustrašená, velmi vystrašená, když ji zatýkali. Do toho ještě policie tady měla jednoho nějakého agresivního kluka, tamhle ten, co je druhý ze strany, ten, co má v ruce tu automatickou zbraň. Ten byl velmi agresivní vůči další naší člence, Lucii Výborný, která je bývalá naše kandidátka do parlamentu z Brna. Velmi agresivně na ní nastupoval.
1: Ale ty někteří jsou úplně vystrašení.
2: Protože to jsou její kluci, že?
3: Myslím, že tě tady můžu nechat, abych to netáhl.
4: Bandera. Prahy neoslavuju! Budete se zodpovídat.
5: A ty kamela.
0: Že se lidi zvedli, že přišli, protože když za tím mě, tak na mě čekala moje manželka, byl tam tady Honza z Raptor TV a byl tam Ondra, který držel před úřadem vlády protest proti vládě. Tyhle si tři lidi pro mě přišli. Dneska pro Katku přišli minimálně 150 lidí je tady. Minimálně 100 lidí je tady, kteří přišli. Tohle je historický moment, už se nesmíte nechat. Nesmíte se nechat jeden druhýho. Musíte se stavět jeden za druhýho. Držet při sobě. Musí být lidí čím dál tím víc. Nesmíte to nechat být tak, že někoho zatknou, že to je jeho věc. To není jeho věc. Ty lidi bojují za vaši svobodu. Za vaši svobodu projevu. Musíte se stavět za ty lidi.
6: Aha, to si nemyslím, že byste se mu líbil.
7: Já vás viděl, kde jste vidět.
6: To si nemyslím, ale jenom bych byl rád, aby nám tady policie neprovokovala zbytečně lidi.
8: Víme, jak to kdysi začalo u Národního muzea, když tam šel Slávek Popelka.
9: Podívejte se, jak se to dělá.
3: Co na to říkáš? Ty jsi byla i při tom prvním začení.
5: To jsme zase dopadli, si
3: říkám. To probíhalo to.
5: Zase už jsem u policie. To první začení, to první nejdřív ho propustili. Pan Kolář někam volal a propustil Tomáše a pak ho zatkli, až když skončila ta demonstrace jako teďka. Teďka taky skončila demonstrace a sebrali paní, co měla zet. Takže to bude stejný, to bude 2-3 hodiny výslech a nevím. A je to hrozný, no. Myslíš si, že jsme idioti.
3: On tady není, ten, co ho zatkli předtím.
5: Je tu Tomáš, tady kousek. Tady kousek pode mnou.
3: No, prosím tě, jsme ve vysílání. Co bys k tomu teď řekl? Protože jak to bude probíhat? Jak to s tobou probíhat? Jak to bude dlouho?
7: To, jak to bude dlouho, tak jak to bude dlouho, to vůbec netuším, že jo. Ale teďka, protože je sobota, tak tam nejspíše nikdo není, kdo to bude prošetřovat. Nejspíš tam přijdou ty lidé od kteří vyšetřují, jak to je, terorismus a extremismus, jo, lidi vlastně tady z tohoto oddělení a budou chtít vlastně nějaké vysvětlení, ale to bude nadíl, no.
9: Jo, takže,
7: no, asi minimálně 3 hodiny, no. Tam bude asi sedět někde na lavice a nesmí telefonovat, nesmí nic. A co z toho bude mít? Čistě teoreticky, však, jak je to? Řekni prosím tě, jak je to s tím, jak mají, jo, jak se má správně, jak má policie správně postupovat?
9: Já to mám říct.
7: Jo, řekni, já to nevím, ty to znáš.
9: A jsme ve vysílání, Honzo, jako jo, no to je super, mi dáváš takovýhle situaci. Já jsem se ptala Tomáše, no. Co mu policie sdělila, když ho zatýkali, protože oni mají povinnost, když někoho zbavují osobní svobody, tak mu sdělit srozumitelně, čeho se to podezření týká, to znamená, aby on byl schopen sám seznat, že se něčeho dopouští, nějakého trestného činu a případně od něj ustat. Jo. Není to jako, my vás podezříváme z trestného činu, pojďte s náma. Tohleto není postup, který je zákonný ze strany policie. Samozřejmě, když ten člověk to jako udělá a nezná svoje práva, tak oni toho využijou, ale říkala jsem příklad, když někdo se chystá rozbít okno, třeba drží v ruce kámen a prostě je evidentní, že chce někomu rozbít okno, tak ten policajt má přijít a říct, co postoj proti právě. Zatknout, protože tady na místě nabýváme podezření, že se chystáte poničit cizí majetek, jo? Trestný čin. No, když ten člověk toho nenechá, dál pokračuje, jak ten policajt prostě má právo mu sebrat, protože mu sdělil srozumitelně, čeho se dopouští. A vlastně to podezření je založené na něčem reálným, na nějakém skutku, který každý jako člověk s mozkem dokáže vidět, že fakt jako k němu dochází. A já jsem se ptala jednoho z těch policistů, jako co je vlastně ten skutkový základ z toho, proč tu paní zbalili. A on mi říkal, že stačí podezření. A já říkám, no jo, ale dobře, podezření chápu, ale tam musí být jako ten nějaký skutkový základ toho, co ona dělala, že jste nabyli podezření, že schvaluje, nevím, genocidu a váleční zločiny. Tam musí být jako nějaký chování. No, to jako přece to ta paní ví. A já říkám, a jak to ví? Co jste jí tedy jako řekli, čím se toho dopouští, aby ona byla schopna to vědět? No, má prostě symbol. A já říkám, dobře, má symbol nějaký. A kde jako je ona schopna seznat, že ten symbol naplňuje, jako když ho nosí to, z čeho ji obvinujete. Já třeba bych to absolutně, tu logiku tam neviděla a nerozumím jí do teďka. A vy jako policie máte ze zákona povinnost tomu člověku srozumitelně říct a nejenom, že já jsem usoudil, jo? To už nevyužíváte vlastně vlastní pravomoci, protože to neumíte definovat, odkazujete mě na nějaký trestní zákonník, ale tam nic, vlastně na ten paragraf, kde je toto schvalování zločinů a tak dále, ale tam přece není nic o nějakých symbolech. Nebo kde vzniklo to podezření ve vaší hlavě, nebo prostě, a on řekl státní zástupce, já říkám, no státní zástupce není v trestním řádu. Jeho úvahy prostě nejsou, ten je jasně definovaný. Takže mi řekněte, kdybych já byla v roli té paní, aby jsem dokázala já pochopit, když mám na sobě nějaký symbol, jak to naplňuje tou skutkovou podstatu toho, z čeho mě obvinujete a já jsem se znala, že dobře půjdu s váma, protože doopravdy možná páchám trestný čin. Tak na to už oni odpovědět neumí a vlastně se drží jenom toho, že no to pak se vyřeší prostě v tom řízení a jestli nemáme pravdu, tak ta paní se to dozví. ale zbavovat lidi osobní svobody na základě vlastně podezření, který vznikne v hlavě někoho, nemá vlastně opodstatnění, který by bylo logicky vysvětlitelný, tak to tam prostě není a ty policajti ani tuto logiku prostě nedokážou dohlédnout, protože si myslím, že buď fakt jako mají snížený IQ, anebo neumím si to jiným způsobem vysvětlit, protože jako, nevím, jestli diváci, který jako následují, jestli v tom tu logiku vidí. Že třeba tady jako máš nějakou jinou placku, cokoliv máš na sobě, máš tohle na sobě.
3: No, jo,
9: jak,
3: moment,
9: jak,
3: no, no,
9: jak to jako teďka naplňuje to podezření schvalování zločinu, jako jak, jo? Já ať ti hledám zleva zprava, já prostě tam nevidím, jako to, že když si to sundáš, tak najednou je přestaneš schvalovat, jo? Protože ty, kdyby jsi to sundal, tak v podstatě by si měl skončit s tím protiprávním jednáním, takže by to znamenalo, že ukončuješ schvalování zločinu a genocidy. A jako jak je tam ta přímá souvislost, nerozumím tomu, třeba nám diváci napište, jestli tam někdo z vás tu logiku dohlídne, dejte se prosím vás k policii České republiky, oni budou rádi, že tam budou mít to takovýhodle logika navíc. A to je asi jako všechno k tomu, co mě napadá, prostě jim je to jedno, že tam ta logika není. Ale hlavně existuje na to judikatura nejvyššího soudu, kde jako je jednoznačně popsaný, že když člověka policie zatýká, tak má povinnost to seznámit s tím, co naplňuje, aby on byl schopen seznat to, co vlastně jako dělá a co to může způsobit, když nepřestane to dělat. Je to judikatura, ty policajti prostě se tak řídit musí a to, že se tak neřídí, tak je jako jenom důkaz toho, že zneužívají svoji pravomoci a schovávají se prostě jenom za to, že to řekl státní zástupce, že je to dovoleno a že dnešní prostě právní systém odsuzuje lidi, protože prostě je takováhle totalitní doba. Nic jiného v tom není. Stačí takhle, Honzo?
3: Děkuju. Ty jsi se odvolal, nebo budeš se odvolávat?
7: Jsem se odvolal s tím, že v podstatě jsem jim napsal, že jsem se ničeho nedopustil a mají opustit od jakéhokoliv stíhání.
3: Oni tě dávají podporu genocidy.
7: Jo, přesně tak, 405, no, 405. Trestního zákoníku. No.
3: Takže teď to půjde k soudu.
7: Teďka to půjde k soudu.
3: Ty jsi byl odsouzený v tom zrychleném řízení.
7: Byl jsem zrychleném řízení s odsouzený samosoudce. Čistě teoreticky nejspíše nemám úplnou jistotu, jo, tak ten samosoudce byl stejný, který vlastně který odsoudil, nebo který soudil SPD za ten plakát, jo, s těma inženýrama, doktorama s nožem.
3: Odznáček ti zabavili?
7: Odznáček mi zabavili. A takhle by to mělo být v pořádku, jo, protože takhle jsem odešel bartolomějský, jo, takže mělo by to být podle toho, jak si momentálně zrovna vykládají právo, by to mělo být pořád.
3: Takže tady asi strávíme nějakou dobu.
7: Strávíme tady poměrně dlouhou dobu.
3: Tak já si jdu podívat, co se jak to pokračuje. Děkuji.
9: Natoč rozhovor s nějakým biorobotem na druhé straně. No.
2: Hele, a to se k tomu řekl, jako.
9: To je právě to.
10: Taky ten větší byl takový, jako, chtěl si prosadit svoje. Tohle bylo horší.
11: No jo, ale z toho jsem takový trauma. Oni třeba z toho není to teda, anebo třeba ta zelená
12: že

0: Můžeš natočit tohodle pána s tím nacistickým znakem? Říkala jsem pánovi Kolářovi, proč nezatýkají lidi, kteří podporují nacismus. Jo?
1: Ty jsi ho viděla kde?
0: Tak on se s tím netají. Ten to normálně má veřejně fotku na Facebooku a všude to posílá. A to je všechno v pořádku. Žluto-černý vlajky se tady podporují, nebo červeno-černý nacismus. A tohle jako, to je vrchol všeho. Jako jo. A on mi řekl, to jste si měla na pána stěžovat. A já říkám, i ten váš nadřízenej, jsem si nemohla vzpomenout na jméno, a říkám, ten vykulenec, co byl na ministerstvu vnitra, tak nes tuhle vlajku a propagoval tyhle nacistický hesla. A to je všechno v pořádku. Jo? A zatýkáte jako nevinný lidi, za co? Za blbý zetko? No, tak pan Kolář mi řekl, že jsem si měla stěžovat, takže až uvidíme tenhle ten znak, tak to budeme muset jako udělat hromadnou stížnost asi na nacismus. To je všechno, co jsem ti chtěla říct.
1: Děkuju.
2: Začne výsek.
3: To má půj giga.
4: To si jenom myslej.
3: To má půj giga. To se půjdena.
5: Tady to máš odolné, ne?
6: A já jsem to říkal.
5: Ne, jako takhle, jo?

0: No, že měla zed na oblečení. A teď jsme spolu přece mluvili na demonstraci na Václavském náměstí, máme to i natočený. Ptal jsem se vás, když na našem veřejném shromáždění bude někdo podporovat Ruskou federaci, jestli je to trestný. Vy jste mi říkal na kameru, že ne. Že podporovat Ruskou federaci... Ano, Ruskou federaci podporovat, že to není trestný. Proč jako zatýkáte lidi, že mají na sobě písmeno zed? Že to je protiprávní jednání, mít na sobě písmeno Z?
1: Tak v
0: tým
1: podobě, máte tady svého toho tady kolegu, který za to byl odsouzený. Takže neříkejte, že to nevíte,
0: nemáte,
1: to
0: dokonce... Takže nemáte jako direktivu, když někdo
1: my nemáme žádnou direktivu.
0: Z, že to je protiprávní.
1: My postupujeme podle platných českých zákonů.
0: To nepostupujete, ale o tom je jiná diskuze. No tak na rozdíl od vás mám zpráva titul, ale...
1: No tak vidíte.
0: Ale dobře, nebudeme se tady jako špičkovat o tom, kdo rozumí víc zákonům, ale chci se zeptat, vy máte teda direktivu?
1: Nemáme žádnou direktivu, postupujeme podle zákona.
0: Dobře, ale když někdo má písmeno Z, tak přece v žádném zákoně není napsáno, že to je nezákonný. Tak podle jakého zákona postupujete?
1: Podle trestního zákoníku.
0: Dobře, a podle jakého paragrafu, pane Matějku?
2: To je 405.
1: Detaily z toho jednání já vám sdělovat.
0: Ale když se vás neptám na detaily z toho jednání, vy říkáte, že... Takže vy myslíte, že mít písmeno Z na sobě je veřejné schvalování válečných zločinů?
1: Může podle okolností být.
0: Může podle okolností být, aha. Dobře, ale tak jako, když budu mít v ruce lízátko, tak tím někoho můžu zabít. Tak mě rovnou nepůjdete zatknout přece.
1: Když s ním budete někoho ohrožovat, tak si budeme proti vám
0: zatknout. Ale když přece nikoho neohrožuje tím, že má na tričku nápis s písmenem Z.
1: Ale je to třeba vyjádření nějakého, řekl, protiprávnosti.
0: Dobře, ale vy sám říkáte, že to může být, kde je presumpce neviny v trestním řízení. Kde je presumpce neviny? Pokud ji vy neprokážete,
1: no, ale že, tak to asi
0: že
1: se na tom
0: páchá nějakou trestnou činnost, tak ji přece nemůžete zatýkat.
1: Tak jestli je podezření, že ji páchá, ale nějaké...
0: Podezření, ale...
3: Já už jsem tam někam odmám od červený prapovalu a... Ne, jako nevěřím tomu, že nevíte, co je se...
2: Stočí podezření...
3: Na červeno-černý prapoval. Na modro-červený.
4: Já jsem si na tričku. Já jsem si na tričku. Vy jste tam mi, že to je
5: zásadní. Já jsem něco kolegu.
1: Říkáš tomu heslu pomáhat to chránit.
0: Nevím, někde jsem to viděl přepsaný na Prada, že lid a chlapy vypadají, že jsou docela vypraný a vyžalý.
5: Zablbej přestup.
4: My říkali tady nějaký paragraf 405.
5: 405. No. Podporování genocidy.
4: No. Podpora genocidy. Dostali to za úkol, až plní.
6: Normálně pěkný. Rozumím, ale z toho

Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 178 věnovaného Donu McLeanovi, americkému písničkáři, u příležitosti jeho 81. narozenin. Od mikrofonu vás vítá Michal Kyselka.

0: person that people see on stage, and I've been doing this for more than 40 years now, is really an invention, a creation. And I fuse old-fashioned.
1: Ta osoba, kterou vidíte na pódiu, je vlastně takové mé druhé já. A už tak vystupuji po 40 let. Vlastně spojuji i různé hudební styly, rock and roll, bluegrass nebo tradicionál. A někteří lidé mi říkají, že jsem se utopil v padesátkách. A svým způsobem mají pravdu. A kdyby jen léta 50. Don McLean se často inspiroval a například tuhle píseň s názvem Wonderful Baby věnoval hrdinovi 30. a 40. let Fredu Astaireovi.

Dan McLean měl ten dar, že do zdánlivě neškodné jednoduché písničky vložil moudrost, kterou jsou minstrelové občas obdařeni, například, že v životě těžko odlišíme začátek od konce a že dokud žijeme, tak pravdu nikdy nepoznáme. Ostatně sám komik, tanečník, zpěvák Fred Astaire, kterému byla písnička věnována, jak jsme zmínili, si ji oblíbil, zamiloval a naspíval. A dokonce i u nás Pavel Bobek pod názvem Nádherná krásko. Ale zpět k našemu americkému trubadurovi.

0: Music was like the sun in the sky. Everything else belonged to.
1: Muzika byla pro mě sluncem na obloze. A nic jiného mě nezajímalo. A škola už vůbec ne. Táta byl ze mě zoufalý.
0: Not interested in anything but music, and this is the last thing in the world he ever wanted.

0: Dan McLean, jehož předkové měli skotské a italské kořeny, se narodil ve městě New Rochelle ve státě New York, byl ovlivněn hlavně Frankem Sinatrou a Buddy Hollym, zamiloval si Pete Seegera a skupinu The Weavers, již v 50. letech zkamarádil se s nimi a s Petem Seegerem potom často společně hráli na různých, jak se říká v Americe, gatherings,
1: anebo hutnanies.
0: Třeba na řece Hudson, kde jednou, zrovna když to natáčela televize, Dan zpíval humornou písničku o papeži, načež z nebes se ozvalo zahřmění.
2: I used to sing this little song about the Pope. Well, it was actually called Color TV Blues. And when I got to that little joke about the Pope.
3: Now did you read the encyclical written by the Pope saying folks with private property just got no hope. The rich ain't welcome.
2: And suddenly thunder goes off. And the audience thought it was just hilarious.
3: And now I ain't saying that the Pope was wrong, but he can easily afford to sing that song. God is wreaking his wrath on me. And if you'd like to call him up, when you need some dough, his number's at Conspiri-2-2-0. Stay where you are. We're gonna fight back with song. Yee-hoo! Don't move.
2: People saw the show on TV. Not just in the Hudson Valley area, but in Florida, Boston, Chicago, Los Angeles. And I was discovered.
0: Písnička byla narážkou na církev, speciálně v Americe, kdy evangeličtí kazatelé rýžovali tisíce a miliony. A jak se v praví písničce, když potřebujete trochu vydělat, stačí se pomodlit a zavolat číslo na telefonu Spirit 220. A ledva toto v písni zaznělo, ozval se hrom a spustil se liák a skutečnost, že na místě zrovna byla televize, která potom přenos vysílala v celé Americe, stal se Dan McLean přes noc slavným. A to pro něj bylo zároveň povzbuzením ke skládání nových písní a nejen balad. Tak vzniklo například Boogie, které bylo patřičným formátem pro refrén, který zněl It takes a great big man to win a great big fight. Vezme to velkého člověka, aby vyhrál velký boj.

Díky talentu a tvrdé práci si Don McLean brzy vybudoval pozici, jakou měl třeba Paul Simon, Jim Croce, Johnny Mitchell, Gordon Lightfoot nebo Anglii Donovan. A jednou si ho přišla poslechnout zpěvačka Lori Lieberman a McLeanův zpěv ji tak okouzlil, že o něm napsala tuto písničku, kterou později proslavila Roberta Fleck.

Don McLean vydal přes 20 desek, dostal se do síně slávy, jeho písnička American Pie se stala národním pokladem Kongresové knihovně. Mezi jeho dvě nejznámější skladby patřil již zmíněný American Pie a písnička Starry Starry Night s podtitulem Vincent, jelikož popisovala život a rozpoložení malíře Vincenta van Gogha. Tuhle písničku miloval rapper Tupac Shakur. Často se o ní zmiňoval a jeho maminka potom prosadila, aby mu ji zahráli na pohřbu. Sorry.

Nejslavnější skladba Dona McLeana a možná jedna z nejslavnějších vůbec, The American Pie, americký koláč, začíná smutkem z předčasné smrti Donova hrdiny Buddy Hollyho, jenž tragicky zemřel pádem letadla. A to byl den, kdy zemřela hudba. The day the music died. A posléze se tematicky rozšiřuje a v epickém duchu slovo po slově, řádku po řádce, popisuje vývoj a změny v Americe v průběhu 50., 60. a 70. let. Tam najdeme Dylana, Jamesa Deana, Janis Joplin, Kennedyho, Meredith Monka zavražděného na festivalu v Altamontu. Tři osoby, které McLean obdivoval nejvíce, otce, syna a ducha svatého, kteří ale ujeli posledním vlakem na západním pobřeží. Ano, i tato skladba má apokalyptický nádech. Oblíbila si ji též Madonna. A přestože Don McLean, jenž prodal více než 50 milionů desek, asi nedostatkem keše netrpěl, i tak tantiemi za její verzi vydali určitě navíc než na dvojité máslo na chleba. Jestli mu přinesli štěstí, tam ponecháme otazník.

Co dodat? Kdysi Dan McLean učil svého syna hrát na banjo. Dneska se těší přízni o 48 let mladší Kanaďance jménem Paris. Kdysi ho inspiroval levicově založený Pete Seeger. Dnes přijímá rozhovory u Tuckera Carlsona. A když John Fogerty z Creedence Clearwater Revival věnoval svoji píseň hnutí Black Lives Matter, tak Don McLean napsal baladu pro George Floyda. A zatímco Johnovi jeho fanoušci skládali pocty, McLeana jednomyslně skritizovali, že se na samém konci kariéry podvolil systému. Když přišla deprese, tak Dana vyléčili koně, které miloval, které choval, a Dona McLeana jste nikdy neviděli v teniskách. Jak sám zpívá v písničce, je těžké rozeznat, co končí a co začíná. Ale kalendárium číslo 178 právě končí a od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.

0: kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích.
1: Přepojujeme

Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění.

vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuli.

Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme.

se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet.

Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.

0: Tak vážení posluchači, já vás všechny vítám, co posloucháte u speciálu Studia Midgard, který jsme věnovali tomu, co se děje u našich bratří na Slovensku, konkrétně prezidentské volbě. A když to má být pořad zajímavý a když to má být pořad strhující, tak jsme pochopitelně do studia k našemu rozhovoru přizvali ty aktéry, kteří mohou nějakým způsobem velice zásadně vstoupit do té celé záležitosti toho soutěžení a vaší volby prezidentského křesla. To znamená, že teď v tuto chvíli mám dva hosty, kterých si nesmírně vážím, a je to pan doktor Stefan Harabin, který je kandidátem na prezidentské křeslo. Dobrý večer, pane doktore.
1: Dobrý večer, pozdravujem posluchačů vašeho rádia Svobodný vysílač v Česku.
0: Tak to jsme velice rádi a opravdu nesmírně od srdce jsem rád, že se slyšíme. A aktéra, který vlastně může za to, že tady pan doktor Harabin sedí a můžeme si takto otevřeně popovídat o spoustě věcí a na spoustu témat, to je můj oblíbený host a také přítel Pavel, se kterým děláme pořad Historie na ruby. Takže Pavle, já ti děkuji a vítej také tady v tomto rozhovoru. Ahoj.
2: Ahoj Petře, dobrý večer pane doktore, dobrý večer vážení posluchači. Děkuji všem, že si udělali čas tuto nedělní dobu a doufám, že tento program a tento pořad, že otevře našim posluchačům oči a může i ovlivnit volby tak, aby dopadly správně.
0: No, ano pane doktore.
1: A já pozdravujem kolegu o vysílači.
0: Ono totiž, my jsme se o vás, pane doktore, několikrát bavili s Pavlem v našich pořadech a to jsme ještě vůbec netušili, co se bude dít, a v podstatě jste naplnil naše taková tajná očekávání a představy o tom, že někdo vašeho ražení, vašeho nějakého vyznání a světonázoru, ale také ušlé cesty životem, kterou máte za sebou a o kterou se dá opřít, řeknu, určitá prognóza anebo určité doporučení. Takže někdo takový se zúčastní té volby jako kandidát a já předpokládám, že ty svoje ambice, které máte, respektive to, jak i česká média začínají vás brát v úzovkách vážně, když to takhle řeknu, tak že zcela bezpečně se nám to podaří společně tak nějak jakoby pro ty naše bratry na Slovensku pojmenovat a nějakým způsobem ozřejmit, aby tu volbu udělali správně, jak už tady řekl host Pavel. Takže, panové, to je do úvodu asi tak všechno. Já zatím jenom řeknu našim posluchačům, že teď je to živé vysílání a potom budeme v podstatě dělat reprízy. No ale tu hodinku a půl zhruba budeme tady vést rozhovor a teprve po ní, dejme tomu, se budeme moci věnovat nějakým telefonátům. Takže zatím nebudu mluvit, jak se s náma, nebudu zveřejňovat, jak se s náma můžou posluchači komunikovat, protože teď bychom rozehráli takový, nechci říct duel, v podstatě trojstranou diskuzi a já věřím, že to bude velice přátelská záležitost. A pane doktore, promiňte nám, jestli budeme mít některé takové ty otázky, možná hodně na tělo. Prostě když se vám nebude chtít, tak no, odpovídejte, ale já si myslím, že vy jste natolik otevřený člověk, že to nebude problém. Ano?
1: Já jsem na to naučený už 15 rokov. Takže pro mě jako akákoliv otázka je vždy otázkou na zodpovedání.
2: Tak nakonec... Pane doktore, jestli tady můžu s první otázkou.
0: Tak pojď, Pavle, pojď.
2: Kterou jsme si připravili s Petrem pro vás. Protože dneska vyšel velice zajímavý článek v Lidovkách, to je vlastně český úplně takový křišťálový mainstream. A oni ho vydali 10. března 2019, 5 hodin ráno dneska. A tam je napsáno v uvozovkách slovenský Trump, konec uvozovek, může ve volbách překvapit. Harabin vystupuje proti stávajícímu systému. A jestli jenom můžu odcitovat krátce, do prezidentských voleb na Slovensku se přihlásilo hned několik kandidátů, kteří vystupují proti stávajícímu systému. Soudce Štefan Harabin to může z nich dotáhnout nejdál. Nemálo Slováků vnímá letošní volby hlavy státu, jejíž první kolo proběhne přesně za týden, nejenom jako souboj nezávislých a stranických kandidátů a tak dále. Takže mně se to velice líbilo, že už i český mainstream, že se před vámi sklání, že vás nebere jenom jako takového prostě pokusného kandidáta, kandidáta, prostě, který asi nemá šanci, jak vždycky oni se snaží udolat vlastně ty ambice těch, kteří nejsou systémoví. A já bych se teda chtěl vás na úvod zeptat, jak je možné, že třeba v Čechách nikdo, co se týká z justice, prostě s takovou zkušeností, jakou máte vy, nevystupuje vlastně na veřejnosti, vždycky je systémový, je schovaný, prostě jestli pomáhá, tak pomáhá, takže se to nikdo nikdy nějak nedoví, ale samozřejmě to nedodává potom odvahu i dalším lidem, kteří působí v justici nebo působí někde na tom poli té spravedlnosti, takže je to takové, jakoby, takové napůl, jo, prostě. A vy jste výraznou osobností prostě na Slovensku, dokážete přesně pojmenovávat věci, když došlo k atentátu na Kučiaka, prostě, tak se na vás Martin Daňo obrátil, nás to úplně teda fascinovalo, jak vy jste naprosto logicky prostě krok za krokem vysvětloval prostě to pozadí, prostě to propojení tam těch jednotlivých aktérů, padni komu padni, prostě nikomu jste nějak jakoby nenahrával ani prostě tehdejšímu odcházejícímu premiéru Ficovi, ani té opozici, která vyháněla lidi na náměstí, ale dokázal jste prostě to nádherně vysvětlit. Nás to tak nadchlo, že jsme to dokonce potom si sestříhali a vysílali jsme to jakoby částečně v našich pořadech tady s Petrem. Takže já vám dávám na úvod takovou tu otázku. Řekněte mi, jak je to teda možné, že v Čechách nikdo viditelný není a na Slovensku ví, že takovou odvahu máte. Prostě čím to jako je, nebo jak ten váš život vlastně to zapříčinil, nebo ty zkušenosti, že jste se takhle vyprofiloval, takhle odvážně.
1: No, možno je to způsobené aj tím, že tie politické zásahy do justície na Slovensku nadobudli skutočně extrémné dimenzie, extrémne rozmery z viacerých frontov. Či z úrovne prezidenta republiky, či z úrovne premiéra, bývalého premiéra, ministra vnútra, alebo bývalého ministra vnútra. Čo chcem povedať? My sme v Senáte, ktorému som predsedal asi pred 3 rokmi, rozhodli napríklad v kauze policajnej inšpekcie, že policajná inšpekcia pod ministrom vnútra, ktorý si sám ju vyčlenil z policajného zboru a dal ju pod svoje velenie, je jednoducho nezákonná. Vtedy sa pred kamery televíznych obrazoviek postavil premiér bývalý a bývalý minister vnútra a konštatovali, že my urobíme všetko preto, aby sme zvrátili rozhodnutie najvyššieho súdu. No je to dačo nepredstaviteľné v právnom štáte, keď všetci hovoria a majú plné ústa demokracie právneho štátu. Ja vám poviem jednu vec, že keby ja som bol vtedy generálny prokurátor a by to bolo voči inému senátu, hoci ktorého súdu, tak by som začal trestné stíhanie na týchto ľudí a zároveň by som navrhol ich väzbu. Lebo išlo o pravoplatné, vykonateľné, nezvratiteľné rozhodnutie najvyššieho súdu. Čiže títo ľudia len z titulu, že sú momentálni držitelia politickej moci, s aroganciou im vlastnou si dovolili útočiť na najvyšší súd. Ale keď to rozoberiete na drobné, tak v podstate kto útočil? Veď útočil premiér a minister vnútra Slovenskej republiky, čiže Slovenská republika útočila na najvyšší súd Slovenskej republiky, čiže Slovenská republika útočila na Slovenskú republiku. Absolutný absurdistán. Keď sa pamätáte, v minulosti si dovolil bývalý prezident Sarkozy Francúzska zautočiť len by som z titulu hierarchie sudcovského povolania na exekučného sudcu, ktorý v porovnaní s trestným sudcom najvyššieho súdu asi je v kategórii prevádzkar nemocnice a riaditeľ nemocnice. A na druhý deň sa musel Sarkozy, nešarkezy ospravedlniť všetkým sudcom Francúzska, lebo boli stalármi na uliciach a žiadali odstúpenie Sarkozyho. U nás dospela situácia tak ďaleko, že aj prezident republiky jednoducho umyselne nerešpektoval ústavu v tom smere, že mal záväzné rozhodnutia ústavného súdu, ktoré sa viazali na jeho osobu a tak isto si dovolil ich ignorovať a nerešpektovať. Čiže tu už u nás v podstate, aspoň u mojej osoby, pretiekol pohár trpezlivosti, kedy som sladom na to, že som skladal sľub na Slovensku ústavu, že budem dodržiavať zákon a tak ďalej, ako sľub hovorí, nemohol som sa pozerať na to, ako títo ústavní činitelia len z titulu arogancie moci si dovolili utočiť na jednu z moci v štáte. No a tieto veci, keďže tento stav sa u nás graduje na rôznych úrovniach, či už aj na samotnej úrovni generálneho prokurátora, ktorý sa na to jednoducho pozeral, kedy potom sa tejto politickej, by som povedal, svojvoli podradila aj momentálna predsednička Najvyššieho súdu, aj súdnej rady a dostali súdnu moc úplne do záväzu moci výkonnej, exekutívnej. Dokonca politici si urobili ezeročky z prokuratúry, polície, súdov, tak to má jednoducho a dozrelo to u mňa do rozhodnutia, že som sa rozhodol kandidovať na post prezidenta republiky a môjim kardinálnym cieľom je urobiť skutočne poriadok v štáte, aby nastúpilo panstvo práva, lebo jednoducho ryba smrdí od hlavy. A nie je nič mimoriadne na tom, že sudca kandiduje na prezidenta republiky, lebo pokiaľ sledujete situáciu aj vo svete, dokonca aj v Afrike, je normálnou záležitosťou, že aj zo sudcov Najvyššieho súdu sa stávajú prezidenti. Myslím si, že práve sudca má oveľa väčší púvar ako ostatní, napríklad aj v našej ponuke prezidentských kandidátov tú najlepšiu predispozíciu na prezidenta, lebo ja napríklad rozhodujem 36 rokov, hej, v mene štátu, 36 rokov mimo trojročnej prestávky som konfrontovaný s najťažšími zločincami, ukladal som aj trest smrti, tresty doživotia, konfrontácii s vrahmi a v mojom povolaní platia len fakty, dôkazy, žiadne domienky, že ten sudca má vždy najlepšiu predispozíciu, keď rozhoduje v určitom spore medzi dvomi, tromi procesnými stranami, že ako prezident bude rozhodovať v mene štátu vo vzťahu k všetkým občanom republiky, aj zastupovať štát tak, ako to vyplýva z ústavy.
0: Pane doktore, vaše praxe se zločinci toho nejtěžšího kalibru si myslím musí teď někoho velice děsit na Slovensku. To znamená, že zcela bezpečně budou proti vám vyvíjeny určité tlaky, protože kdyby se doktor Harabin se svojí praxí a tak, jak se vypořádával s tím zločinem, dostal do toho křesla, tak pochopitelně ten pořádek je to poslední, co by se asi momentálně hodilo té garnituře. Ale já se zeptám, jako prezident, jaké máte nástroje? Jak byste chtěl toto realizovat? Rozumíte, laická veřejnost pochopitelně má nějakou představu o tom, jaké pravomoci prezident má, ale vy máte zcela bezpečně nějakou konkrétní vizi toho, jak byste ten pořádek jak si začal realizovat. Můžete nám toto prozradit?
1: Pozrite, aký je u nás právny systém, pokiaľ ide o dôležitých funkcionárov, viažúcich sa či už na funkciu generálneho prokurátora, sudcov ústavného súdu, alebo šéfa NKÚ, ktoré kontroluje realizáciu rozpočtových prostriedkov. Tak žiaľ Bohu, nie je to neštandardné, ale napríklad funkcia sudcu ústavného súdu sa kreuje v parlamente, takisto generálny prokurátor. toto, čo predvádzajú politici, je pre mňa dačo už skutočne nepredstaviteľné v tom smere, keď je napríklad jeden z kandidátov a poslanec Matuzalem už 30-ročný od samotného popredvratového obdobia, pán Bugár, povie v súvislosti s voľbou sudcov ústavného súdu, že pán Prochádzka síce zlyhal ako politik charakterovo, hej, čiže mohol povedať aj, že zlyhal charakterovo ako zlodej, ale ako sudca ústavného súdu bude dobrý. No, to už sú také vypuklé prípady, ktoré znamenajú vo vzťahu k normálnemu chodu života a vo vzťahu k bežným občanom ako absurdné veci. Tak ako politik zlyhal charakterovo, ale sudca ústavného súdu bude dobrý a my ho zvolíme a on bude. Ja zastávam napríklad ten za určitú vec a tam sa uplácalo 1 000 000, 2 milióny ešte aj starých korun alebo eur. No a títo ľudia samozrejme nemajú záujem napríklad zvoliť objektívnych, dobre fundovaných, odborne spôsobilých adeptov na sudcovské povolanie, ktoré sú určitým spôsobom autority, ale oni kupčia len v tom smere, že navolia si určitú partiu, hej, či liberálna skupina svoju, sociálno-demokratickú svoju, aby im kryli, pardon, chrbát na ústavnom súde z pohľadu imunity. No a to isté máte s generálnym prokurátorom. Hej? Pretože keď tu premiér a minister vnútra zaútočili na najvyšší súd a namiesto toho, aby okamžite vydal, teda začal trestné stíhanie a pokyn aj na väzbu, tak on sa pozeral. No a teraz sa dostaneme k tomu, prečo sa na toto pozeral. No jednoducho, lebo on je tiež ten človek, ktorý vzišiel z parlamentu, hej, že tam máte určitú skupinu poslancov, hej, 15 poslancov a 15 hlasov dostal pán Čižnár napríklad od skupiny poslancov, to modelujem, hej, hlasov, aby prekryl kauzu Sitko kauzu. Ďalších 20 hlasov, aby prekryl Devín banku. Ďalších možno 15 hlasov, aby prekryl kradnutie v zdravotníctve. Ďalšie hlasy, aby prekryl Bašterná kauzu. No a takýto generálny prokurátor samozrejme potom nie je objektívne nezávislý a on nemôže objektívne nezávislý a on nemôže šetriť trestnú činnosť, hej, skutočne.

0: stane sa hocičo, ale toto sú bežné prípady a všetko sa deje len preto, že momentálni držitelia moci kradnú a nestarajú sa jednoducho o ľudí. A tí ľudia to hovoria úplne bezprostredne. Oni si nemôžu dať jednoducho rady, majú existenčné problémy, nemajú doslova čo jesť. Takže toto sú v podstate silné dojmy, ktoré vás viacej jednoducho utúžia v tom, že treba týmto bežným ľuďom, chudákom pomôcť. A to človeka aj zavezuje. Je to aj ťažké počúvať, vám poviem pravdu.
1: Tomu rozumiem, pane doktore, velice si vážím toho zájmu, který máte a který projevujete, že tu kandidaturu nevidíte jako koryto, ale že tu kandidaturu vidíte jako velký závazek vůči slovenskému lidu a jakousi snahu o nápravu. Dali se vůbec něco takhle napravovat, protože ta žumpa, kterou jste tady otevřel, já to fakt říkám takhle, jak to cítím, to je žumpa. Ale ono to není u nás o moc lepší, akorát, že ještě pořád jako se víc hraje na hlas ta muzika, na kterou lidi tančí. Jo. Ale já se zeptám, tím, co jste tady pojmenoval, nenamaloval jste si na záda terč?
0: Hocičo může být, některý lidi mi hovoria, že či se nebojím, hocičo se mi může stát a tak dále. Pozrite, já v tomto smere hovorím, robím vyše 36 rokov trestného sudcu a bol som konfrontovaný s niečím, hej, a neľahké situácie. Ale keby som sa bál, keby som mal strach, tak ako nemôžete v podstate nič urobiť, lebo pod bremenom strachu začnete robiť jednoducho chyby a omily. Ja mám čistú dušu, ja môžem pokojne spávať a ja jednoducho tak, ako som bol vychovaný čestnosti, spravodlivosti a pracovitosti, som sa rozhodol, že pomôžem týmto ľuďom a tu doslova už ide aj vo vzťahu k štátu, čo sa deje, aj vo vzťahu k rodine, aj vo vzťahu k jednotlivcom ide nie ani o Harabina vôbec nie, ale ani nie o prezidentské voľby, ide o celkový zvrat v štáte, naštartovanie zmeny v smere záchrany štátu a rodiny. To nie je za 5 minút 12, to už je pol hodiny po 12. Ale na druhej strane si zoberte, že v akom stave preberal štát Putin, v akom rozklade, veď aj tí jeho politickí súputníci a aj priatelia v podstate mu predpokladali, že za pol roka si dá guľku do hlavy a že sa zastrelí jednoducho, lebo to nebude môcť zvládnuť tie rozkladné procesy. A predsa len Slovensko je dimenziálne v úplne inej polohe ako skoro 300 miliónové Rusko. Slovensko je to 1/4 v Šangaji. To proces nie je ľahký, ale isté je to, že nie je taký ťažký ako porovnanie s Putinom. A tiež preberal štát v akom stave, že tam boli 3600 rublové dôchodky a sú 72 tisíc. Čiže keď má človek víziu a keď chce a má dobré týmy ľudí, lebo sám dnes môžete nič. A u nás ja mám skutočne veľké týmy ľudí z každej oblasti jej, ktorí chcú robiť, teda rôzne odpory pod tých sektoroch, ktoré prezident musí mať a chcú robiť zadarmo, lebo sa už nemôžu pozerať na to, čo sa v štáte deje. Jednoducho mnohí sú už toho skutočne zúfali.
1: Pane doktore, než vám tady popřejeme mnoho sil a než se s vámi rozloučíme, přeci jenom, budete na to sám, nebo existují lidé, spojenci v těch současných politických sférách, s kterými byste ty věci začal realizovat? Nemusíte je jmenovat a tím třeba nespůsobíte polibek smrti, ale existují takový vaši spojenci, nebo lidi, se kterými byste dokázal spolupracovat na těch svých jaksi vizích, tak, aby se věci pohnuly dopředu, protože Člověk, když je sám, tak to je pomalej, když je těch hlav víc a ochotných rukou přidat se k tomu velkému dílu, tak to jde snadněji. Tak máte nebo nemáte?
0: Tak to. Já jsem dostal ponuky v podstatě z viacerých politických strán alebo novoformujúcich sa zo skupenia, aby som išiel kandidovať za ten ktorý politický subjekt. Všetky som odmietol s tým, že pokiaľ idem kandidovať, budem kandidovať ako apolitický občiansky kandidát, lebo tvrdím, že každý kandidát, ktorý má pečiatku politickej strany, či už je to Ševčovič, Čaputová, Bugár, Kotleba, Krajňák, nemôžu byť prezidentom všetkých občanov, lebo už majú tú predispozíciu politickej strany, tak jednoducho len tým, že vyhráš voľby, stávaš sa prezidentom všetkých občanov, to jednoducho nie je možné. Moja vizia je samozrejme spolupracovať so všetkými politickými stranami a v žiadnom prípade neselektovať politické strany také, onaké a liberálne a konzervatívne, sociálne, sociálno-demokratické, ľudové, národné. Nejde o to, aby som spojil všetky politické prúdy, pretože my sa nachádzame v štádiu, kde je potrebné, aby sa spojili komunisti, ľudovci, národňári, konzervatívci, liberálni. Lebo ide o záchranu štátu a národa. Ja si myslím, že tie ideologické rozdiely nemôžu byť tak vypuklé, keď sa vám jednoducho potápa loď, tak musíte urobiť všetko preto, aby ste ju zachránili. A my sme v tom štádiu, kedy nám chcú zobrať národný štát a hlása sa politika rozplynutia národov v nejakej európskej identite, o ktorej mi tu hovorí pán Ševčovič, že rodina nie je základom spoločnosti a štátu, ale európskej identity. No tak to som mu aj minule vysvetloval, že podľa tejto filozofie Španiel nie je Španiel, ale Cocker Španiel. A Slovak nie je Slovak, ale Eskimak. Takže my sa fakt nachádzame v tomto štádiu a tie gender ideológie a LGBTI agenda podprahovo vplýva na rozklad rodiny, snažia sa naše deti dostať do rozporu a kolízie s rodičmi, starými rodičmi, aby tá kompaktná bunka neexistovala, aby sa nám nerodili deti, aby sa znížila populácia, aby došlo k výmene európskeho, aj českého, aj slovenského obyvateľstva a rodiny za migrantskú, moslimskú. Preto je tu etapa, kedy chcem pôsobiť ako zjednocovateľ všetkých týchto prúdov v záujme záchrany štátu národa. Jedno je isté, že nezjednotím sa nikdy so zlodejmi. Nikdy.
2: Pane doktore, ja bych vám chtěl z celého srdce poděkovat za váš čas, který určitě v těchto dnech je napnutý a který jste věnoval nám, naší relaci. Chtěl bych vám popřát hodně sil k tomu, abyste prosvítil prostě to, co se událo okolo nás, prostě ty různé právě ty věci, které jste teď hodně pojmenoval, prostě jak jsme ničeni prostě v našich existencích, jak je nám ukrádáno z toho, co vyprodukujeme. Chtěl bych vám popřát to, aby všichni Slováci, všichni vaši potenciální voliči měli v hlavě jasno, až budou odevzdávat to jediné, co mohou vlastně v tuhle tu chvíli udělat. To znamená nějakou tu plnou moc nebo ten volební lístek, prostě, který umožní, abyste mohl ty věci napravit. Prostě ty, které napáchali ty předchozí prostě různí prostě exponenti, kteří nás zavedli prostě tady do těch bažin a tady do té žumpy, prostě, ve které doopravdy se cítíme méně ceně, nejenom proti tomu západu, ale už i kolikrát proti zemím třetího světa, prostě už doopravdy různé Malajzy a tak dále nás předbíhají prostě a my máváme prostě takové země, které dřív jsme koukali na ně jako na rozvojové. Takže si myslím, že je před vámi obrovský kus práce, stejně jako je za vámi a můžete to legitimizovat že nejdete slibovat, nejste loutkovoden, tak jako ti vaši dva takový ty nejbližší vlastně soupeři, se kterými budete bojovat, takže hodně záleží na voličích, protože udělal jste maximum, doufám, že i maximum jsme udělali my tady v tom pořadu a děkuju vám. Předávám zase slovo Petrovi, aby se i on s vámi rozloučil.
1: Pane doktore, já vám určitě chci dát ještě prostor na takové závěrečné finální, řeknu, moto, které byste asi vůči slovenskému lidu teď by bylo dobré sdělit, protože ten prostor byste měl mít. Tak já vás poprosím, řekněte ho a já vám pak poděkuju.
0: Já chcem, aby Slovensko skutečně bylo hrdé, aby malo prezidenta s jasnou víziou a nie populistického, umelo vyrobeného, mediálneho robota a aby prezident republiky jasne sa zasadil o obnovu právneho štátu, nástupu pánstva práva a aby chránil kresťanské, národné a demokratické hodnoty. Zároveň vám ďakujem za umožnenie vystúpiť vo vašej relácii a všetko dobre prajem vašemu rádiu, aby ste si zachovali a zachovali kredibilitu nezávislosti a pozdravujem všetkých bratov Čechov.
1: Pane doktore, já vám opravdu ze srdce děkuji. Jsem nesmírně rád za ten váš velice drahý čas, který jste nám věnoval. Já jsem ten náš pořad s vámi nazval Svět podle Harabina a já bych to doplnil Svět a Slovensko podle Harabina, protože jediné, co přeju našim bratřím na Slovensku, aby opravdu vyhodnotili všechno selským rozumem, šli k těm urnám a hodili to tam ve váš prospěch. Protože jestli je může někdo zachránit, když jsme tu žumpu otevřeli, tak musíme říct taky tu cestu z toho ven, tak já se domnívám, že je potřeba věřit ve vás, protože vaše vize je silná, vaše vize je reálná, stojí na něčem, co je poznání. A myslím si, že pokud tedy vedeme my tady na svobodném vysílači naše posluchače k tomu, aby činili vědomá rozhodnutí, tak to vědomé rozhodnutí teď na Slovensku za týden v podstatě v prezidentských volbách by mělo být vědomě se rozhodnu pro cestu, kterou mi tady někdo nabízí jako praktik, jako člověk s velkým poznáním, s velkým srdcem a s velkým etickým a morálním kodexem. Takže to je možná i ode mě vzkaz nejenom tedy voličům na Slovensku, ale i tady v Česku, abychom si možná začali poohlížet po nějakém kandidátovi vašeho formátu. Pane doktore, velice vám děkuji. Děkuji za to, že jste tu s námi byl a přeji vám, aby opravdu Slováci splnili svoji představu o tom, co chtějí a třeba i v hospodě o tom mluví a aby zrealizovali ty svoje představy prostřednictvím vaší volby, vaší osoby, abyste se vy stal prezidentem. A já doufám, že až budu opět v Bratislavě u naší jedné kolegyně, posluchačky, která bydlí 200 metrů od prezidentského paláce, že možná si dáme spolu na půl cesty nějaký dobrý kafe. Tak na to se moc těším. Pane doktore, pevné zdraví, pevné nervy a mnoho úspěchů vám přejeme my všichni tady ze Svobodného vysílače a zejména ze studia Midgard. Buďte úspěšní a těšíme se moc na to, jak ty věci uchopíte. Díky moc.
0: Upřímně děkuji za důvěru a já se těším na společné střetnutí. Dobrou noc.
1: Dobrou noc a já, než se rozloučíte s Pavlem, tak já dám písničku a my potom ještě teďko s kolegou budeme chviličku pokračovat. Tak díky všem teďko zúčastněným, dáme, zahrajeme si a pak to posuneme opět někam dál.

0: se slyšíme. Pavle, mám tě opět na drátě. Slyšíme se?
1: Ano, ano, ano, Petře, slyšíme se.
0: Výborně. Prosím tě, tak já tedy čekal jsem hodně, musím říci, ale takovouhle otevřenost od pana doktora Hrabina, kandidáta na prezidentskou funkci na Slovensku, jsem překvapený. A upřímně teda si myslím, že snad jenom blázen by volil někoho uměle vytvořeného, někoho, kdo zase bude klouzat po povrchu, bude se jenom tak stříkat parfémem a bude ohromovat všechny voliče tím, jaký má kudrnatý vlásky. Tak to je takový můj postřeh. Ale co na to ty, Pavle?
1: No právě tady je vidět, jo, ve srovnání s čím. Pořád od toho prvního pořadu, co si mě sem pozval, tak prostě já to říkám, lidi, měřte, prostě měřte a srovnávejte, jinak se z toho nikdy nevymaníte, vždycky vám vytáhnou prostě něco, nastříkají vám to, navoní vám to, vyznamenají to prostě, dají to na billboardy, vy to budete volit, uteče vám život, prostě zjistíte, že jste odvolili 5-6 panáků, tady máte jasně člověka, prostě, který má tu minulost, prostě, tu minulost, právě tu pozitivní, to je, znamená, je za ním vidět práce. Mnohokrát prostě byly na něj různé útoky dělané, on se o tom nezmiňoval, ale snažili se ho zdiskreditovat novináři, nebo prostě žalovat ho, nebo dokonce ho dohnali i k žalobám, aby on musel žalovat, aby se mohl očistit. Vždy to vyhrál. Jako, takže není to kličkař. Je to člověk prostě, který má srdce, přesně jak říká Petr, a je na bratřích Slovácích a samozřejmě na sestrách Slovenkách a na dalších prostě jejich nejbližších, jak oni tuto možnost prostě využijí. Prostě mohou samozřejmě zůstat doma, sléknout se prostě do nějakých těch domácích úborů, koukat na televize nebo místo toho se někde spít, prostě pak nadávat na poměry, ale takováhle šance prostě se má využít a hodně to bude vypovídat o nás, o všech, nemyslím si jenom o Slovácích, ale i o Češích, protože všichni Češi máme, nebo většina Čechů máme různé známé příbuzné kamarády, prostě na Slovensku můžeme na ně působit, můžeme na doktora Hrabina upozornit prostě tady na ten pořad, můžeme poslat z archivu tento pořad, až tam Petr nahraje, tak prostě odkaz na něj, aby si ho poslechli a můžou to srovnat prostě s těmi frázemi a s tím vyumělkováním, prostě, které poskytují ty ostatní kandidáti a někteří ani možná nejsou schopni vůbec jako se postavit panu Hrabinovi, ale ti, co jsou postaveni, prostě ty první dva, dejme tomu tři, kteří mu to můžou zkomplikovat, to, aby mohl za nás, za všechny, tam slyšíme nejenom za Slováky, ale on bude bojovat vlastně i za Čechy, za všechny takové ty lidi, kteří mají takové to, ty všelidské nějaké hodnoty, všelidské vlastnosti prostě, kteří nejsou bioroboti, kteří nejsou idioty, prostě tak on bude bojovat za nás, za všechny, takže prostě využijeme to.
0: No to je právě to, víš, na co jsem chtěl poukázat, ale chtěl jsem ubírat čas v tom rozhovoru, který jsme si opravdu definovali na 90 minut a trošku jsme to přetáhli, ale protože pan doktor říkal, že už má dneska za sebou hodně práce a tak přesto, že byl unavený, tak si myslím, že to vůbec nebylo znát. Ale já si myslím, že to je, Pavle, velký vzor třeba pro nás, jo? Pokud, a to v obojím, prostě pokud se na Slovensku, já říkám bratři Slováci a myslím tím pochopitelně Slováky jako celý národ, jo? To znamená včetně žen, tak jenom aby mě někdo potom netahal za nos, tak jenom chci říct, že tedy jak Slovenky, tak Slováci, čili všichni voliči na Slovensku vystaví sami sobě de facto účet. To znamená, že každý se potom bude moct jaksi obrátit za sebe a podívat se, koho že to vlastně zvolil a kam tu zemi a ten směr a tu budoucnost pro svoje děti a vnoučata, kam to vlastně nasměroval. Zmínil jsem tady Pala Haberu, kterého si docela vážím a myslím si, že to je člověk, který až donedávno v mých očích nepůsobil potíže, protože nejsou na něj kauzy, co se týká nějakých milenek a úletů a tak. Ale prostě to jeho vyjádření, že bude volit Čaputovou, protože je to taková čistá duša, tak to mě docela rozbilo a určitě to nebylo jenom tak z jeho hlavy. No ale tak ten marketing má různé podoby. Tak já jsem jenom chtěl říct, že ten účet vlastně si Slováci vystaví. A bude-li to doktor Hrabin, který bude prezident, anebo bude-li to někdo jiný, tak je to ukázka určitého stavu té společnosti, to za prvé. Za druhé, bude to mít vliv, dejme tomu, na vzor třeba toho, jak se budeme orientovat my v těch volbách, až budeme volit do nového období nového prezidenta, protože Miloš Zeman už to nebude, takže přijdou jiní kandidáti a tam se to může dost podobat třeba tomu Slovensku. Přijde někdo, kdo bude mít tah na branku a pak tam budou ti, kteří budou objeveni nedávno a budou mít tu nálepku toho akademika nebo toho člověka, který má ten kredit údajně, bude se o tom mluvit, jaký má kredit vysoký. Čili je to pro nás velice poučné, to, co se teď tam odehraje. A pokud zvítězí doktor Harabina, já bych to nepřál jenom jemu, protože vítězství doktora Harabina bude to nejhorší, co může doktora Harabina potkat. Sice naplňování své vize, to ano, ale na druhou stranu neskutečně moc práce a obrovské množství odporu. On naštěstí na to je zvyklý, protože ta praxe, která za ním je, ta tomu nasvědčuje, ale pro Slováky by to bylo obrovské posunutí se vpřed a obrovské plus. No a mělo by to i ten vliv právě na nás, jednak v tom přímém jednání a chování ve vztahu k našemu státu, ale pochopitelně je to ukázaná cesta a ukázaná vždycky platí. To znamená, že pro nás by to mohlo být takové poučné, že opravdu to jde, pokud se budeme chovat tak, jak říká prezident Zeman. Volte si lidi, o kterých víte, kdo to je, co dělal, jak se choval, jak se nechal, nenechal uplácet, jak se nechal, jak si lobovat, jak se nenechal lobovat, či jak se nechal vodit a tak dále, tak dále. Čili to všechno bude pro nás jakýsi vzor. Takže to si myslím, Pavle, že to je velice silné, proto se tomu tolik věnujeme teď i tady. To není jenom jako populistické, že jsme v úzovkách ulovili kandidáta do hovoru a tak dále, ale já ten význam právě spatřuju v tom, že to může být velice, velice silný vzor pro chování našich českých voličů v těch volbách, které před námi ještě pochopitelně stojí a budou stát. Co ty na to?
1: No určitě, ale pořád platí to, co říkám. Každý Čech prostě tam má nějaké známé kamarády, příbuzné, prostě někoho, koho může na doktora Harabina upozornit, prostě, nebo na tenhle rozhovor, kde jsme doopravdy šli docela hluboko, jo, prostě doopravdy nenechali jsme doktora Harabina, aby si to on řídil, prostě on odpovídal na ty naše otázky, ale i stejně on byl upřímný, on šel prostě až do těch detailů, právě málo kdy může člověk obsáhnout i ty detaily, prostě tak, jak by ten mechanismus uvedl do chodu, prostě jak by to běželo, ne ty naučené fráze, kterému nalakují, kterému prostě sunou do úst a on je odříká. Prostě srovnejte si Čapu toho, jak mluví, a srovnejte si prostě doktora Harabina a budete mít okamžitě jasno, prostě která tluče. Jo. Vemte si její nějakou historii, vemte si historii doktora Harabina, vemte si prostě to, že ona, ať by dělala něco dobře nebo špatně, za ten jídářský šekel jim prostě měla zaručeno, že přežije kdykoliv, prostě jenom tam statovala a nechala se potom vystrčit pro převzetí té ceny a věděla, že v určitou chvíli bude muset za to něco odevzdat, než to doktor Harabin jede sám na sebe prostě a je to na něm poznat, prostě, že on to doopravdy má odpracované, ne, že to má odsezené nebo odsloužené. Takže tak asi.
0: Pavle, ten čas se nám skoro pomalu nachyluje. Já chci tobě poděkovat, protože to byla tvoje iniciativa a ty jsi s tím přišel, že by existovala cesta, jak se dostat k tomu, abychom s doktorem Harabinem mohli ten rozhovor realizovat. A přesně jak říkáš, a já přímo teďko vyzvu, chcete-li, prosím vás, naši posluchači tady v Čechách, pomoci Slovákům nalézt cestu z té žumpy ven, dejte odkaz na archiv Svobodného vysílače, kde bude umístěný tento rozhovor. Apeluji na Janka Šarmíra, který v podstatě dává naše pořady na YouTube, aby přeskočil všechno teď, co možná bych chtěl tam dát, ať to tam dá přednostně, ať to je na YouTube k dispozici. Chci požádat všechny posluchače na Slovensku, kteří nás posloucháte, šiřte ten dnešní pořad, protože si myslím, že to je veliká odpověď pro ty, kteří přemýšlí, jestli vůbec půjdete k volbám, anebo jestli k těm volbám půjdete a nevíte, jak se rozhodnout, anebo jste se rozhodli pro doktora Hrabina a chcete vědět, že jste se rozhodli správně. Takže to všechno můžete takto použít a proto ten pořad vlastně jsme udělali. Ne proto, aby jsme byli zajímaví, ale proto, abychom dobré věci otevřeli dveře, abychom tu cestičku ukázali, abychom pomohli tomu, že třeba aspoň v té jedné naší zemi z těch dvou, když jsme byli ještě jedním státem, pak jsme se rozdělili, dejme tomu, začalo svítat na lepší časy. Tak to bych si moc přál, abyste vy, naši posluchači, teď byli iniciativní a opravdu s tím začali pracovat. A propo ten pořad poběží zítra od 15 hodin v tom běžném vysílacím čase na hlavním streamu, čili na tom běžném vysílání. Já jsem ustoupil s tím pořadem komentovaného čtení a pojede to tedy zítra od 15 hodin. A v úterý jsme s Pavlem ustoupili vlastně z Historie na ruby a opět zařadíme tento pořad, aby pokud možno co nejvíce lidí toto slyšelo a toto šířilo. Navíc to bude ve smyčce na SV24 a v nočním proudu, tedy Jarda z Rádia Meta slíbil, že to zařadí tak, aby to prostě běželo, protože vím, že řada posluchačů poslouchá třeba v noci, posloucháte v práci, tak abyste to měli komfortní. Takže Pavle, pomalu tedy budeme končit. Opravdu ti fakt děkuji za to, že tento pořad mohl vzniknout tvým přičiněním, tvojí iniciativou a jsem za to rád a chci ti poděkovat. Takže Pavle, velké díky.
1: Já děkuju, Petře, za ten prostor a za to, že jsi takhle rychle a flexibilně všechno zařídil zase z té strany a že se to snad všechno podaří tak, jak má.
0: Takže se budeme loučit a opravdu přejeme všem, aby použili jste tento pořad ku prospěchu věci a na druhou stranu, abyste na Slovensku zvolili opravdu správně. Takže to vám přeje teď od mikrofonu, jak Pavel, můj host, tak pochopitelně Petr Václav. Pavle, i ty dobrou noc a přeji všem tedy, ať máte dobré dny před sebou a hlavně skvělé vyhlídky. Máme jednu písničku o Banské Bystrici, tak od teď od mikrofonu pro všechny Petr Václav a jeho host Pavel.

ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit

0: Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
1: Nuž, spíš bychom raději měli říci svobodný vysílač CS, že ano, než Česko. Nuž, ale takhle to máme. Hold, asi zase tam nebude úplně dobrý zvuk můj tady z mikrofonu. A snažil jsem se to nastavit a nic moc se neděje. Já vás tedy zdravím a vítám. Máme teda teď před sebou na svobodném vysílači CS 4 hodinky mého vysílání, tedy Studio Kadaň. Můžete to sledovat i obrazem na Odyssey, ale tam vám to stejně asi moc nedá. Já tam nebudu pouštět to video obrázkem, protože ho potřebuju zpomalit a potřebuju ho samozřejmě přečíst, načíst titulky. Tak nějaký inline, online daber nejsem. Koukneme se na vystoupení ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina právě na Valdajském fóru, které probíhalo a možná ještě asi, nevím jestli ještě probíhá, probíhalo prvního určitě čtvrtek a možná prtek a teď nevím jak dál. No tak zkrátka takhle to je. Zazněla tam určitě důležitá slova, důležitá varování, tak se koukneme na Raptor.cz nebo Raptor.tv, to najdete, já vám pak odkaz samozřejmě dám do popisu pořadu videa i do archivu svobodného vysílače, abyste se na to mohli podívat, abyste samozřejmě zase mohli vyčerpat a šířit, když tak si to pustit a k něčemu se vrátit. Bod tedy odkud již nebo už není návratu a prý tohle západ nechtěl, abyste slyšeli Vladimír Vladimirovič Putin na Valdajském fóru ekonomickém mezinárodním s tím, že ruský prezident varuje, že eskalace může skončit samozřejmě katastrofou. Tak jdem se na to vrhnout, má to 47 minutek, tak rád bych to do hodinky stihnul. Uvidíme, jak to půjde, tak se na to jdeme mrknout. Tak, nebudu žádný simultánní překlad. Mohl bych to tady dát trošičku slyšet, ale ono to, když to vážené dámy a pánové a kolegové, podle dobré tradice se scházíme na každoročním fóru Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj, abychom prodiskutovali nejnaléhavější světové problémy. Vždy jsme se snažili nejen stanovit diagnózu stavu světa, ale také načrtnout obrysy vznikajícího světového uspořádání. Jsem přesvědčen, že intelektuální bohatství a zkušenosti s přímou a důvěrnou komunikací, které klub nashromáždil, budou zapotřebí. Až se my všichni, východ i západ, sever i jih, dříve či později, budeme muset dohodnout na zásadách vytváření nového světového uspořádání, schopného zajistit pokrok a rozvoj lidstva na příští desetiletí. Bohužel musíme přiznat, že dnes před námi stojí jiné úkoly, mnohem naléhavější a závažnější. Moderátor sice řekl, že třeba všechny uklidnit, ale palčivé problémy nikam nezmizely. Stále existují. Znepokojivé tendence, které pozorujeme na mezinárodní scéně, nás především nutí přemýšlet nikoliv o tom, jak rozumněji, účinněji a spravedlivěji uspořádat světovou spolupráci v nadcházejícím období. Ačkoliv je to vše nepochybně velmi důležité, ale především o tom, jak zachovat celosvětový mír a bezpečnost právě teď. V situaci, kdy byla mnohá dosavadní právní pravidla odhozena a nová, dosud se neobjevují. Co je třeba udělat, abychom se tedy vyhnuli nejkatastrofičtějším scénářům? Odpovědnost za naši společnou budoucnost rozhodně není abstraktní výzvou. Je to soubor praktických kroků, jejich cílem je zabránit tomu, aby lidstvo sklouzlo na hranici přežití a předejít nenapravitelnému. Svět dospěl k rozhodujícímu bodu obratu ve svém vývoji. A zdaleka nejde jen o politiku. Politika jako vždy vychází tedy z hlubokých změn. A změny probíhají ve všech oblastech, od prakticky jakýchkoliv technologií po sociální strukturu společnosti, od klimatu, po medicínu, od vojenství, po bioetiku, od budoucnosti, energetiky, po demografické změny, od všeobecné digitalizace a umělé inteligence, po zcela nové modely hospodářského rozvoje. V tomto výčtu bychom mohli pokračovat dlouho. To vše dohromady vytváří podmínky pro kvalitativní proměnu. Všechny její okolnosti a důsledky zatím nedokážeme tedy jednoznačně a v plném rozsahu posoudit, už jen proto, že uvedené změny probíhají prakticky současně a jejich dopad na společnost a stát je rozporuplný. Ještě se o tom zmíním. Rozsah změn, které už nastaly i které nás čekají, je prostě obrovský a zdá se, že si to uvědomujeme. Není náhoda, že se dnes tolik diskutuje o budoucnosti a často tedy s výraznými obavami z nejistoty a nepředvídatelnosti. Lidstvo sice velké změny pociťuje, ale přesto si je ještě plně neuvědomilo vůbec tu velikost této výzvy, se kterou se potýká. Je to začátek naprosto nové, zcela nové reality. Hrozby a nebezpečí jsou těsně provázány s možnostmi a perspektivami. Jsou přitom od sebe neoddělitelné. Mění se celý náš život. Znovu zdůrazním, nejde jen a dokonce ani především o posun rovnováhy sil mezi mocnostmi nebo o přerozdělení hospodářského a technologického vlivu. To vše je samozřejmě důležité a skutečně se to děje. Hlavní změna však zasahuje biologickou a morální podstatu člověka, jeho bytostnou povahu, způsob našeho bytí a základy našeho pohledu na svět. Technologie otevírají fantastické, v doslovném smyslu slova, perspektivy překonávání překážek a zvyšování kvality života. Zároveň však na novou úroveň posouvají i možnosti všeobecného zničení. Bohužel v důsledku vojenských konfliktů, rychlé degradace životního prostředí nebo ztráty kontroly nad spuštěnými technologickými procesy. Je jasné, že taková atmosféra nutně vyvolává zvýšenou nervozitu. Samozřejmě lidí, ale i společností a růst vnitřního napětí, spojeného s nejistotou a nejasností, jaký bude zítřejší den. Jedním z důsledků se stává vnitropolitická horečka v mnoha zemích. Tím spíše, že klasické stranické systémy stále méně odrážejí rychle se měnící sociální strukturu. Pro každý stát, ať už je uspořádán jakkoliv, ať se opírá o jakékoliv kulturní a historické tradice, je vnitřní stabilita, myslím, že se mnou budete souhlasit, vždy důležitější než všechno ostatní. A pro její zachování mohou vlády podnikat nejrůznější kroky, včetně těch, které ovlivňují situaci v zahraničí. V sousedních zemích, v regionech i ve světě, tedy jako celku. Jinými slovy, bohužel vyvážet nestabilitu. To vše tedy jen zhoršuje a zesiluje napjatost. Pokud to tak lze říci, napětí v mezinárodním prostředí. Ať se ve světě v příštích letech naplní jakýkoliv scénář, pokračování mezinárodních konfliktů je bohužel velmi pravděpodobné. Mimo jiné i proto, že probíhající zásadní změny a možnosti, které se otevírají, podněcují a živí ambice, ochotu riskovat kvůli zdánlivě velkému zisku. Rád bych se v tomto hodnocení mýlil, ale trvalé tendence dneška jsou bohužel právě takové. Jsme však přesvědčeni, že ze strategického hlediska s ústupem západní hegemonie bude světová situace postupně se měnit k lepšímu, směrem ke stabilnějšímu, demokratičtějšímu a svobodnějšímu multipolárnímu mezinárodnímu řádu. Je však také zřejmé, že cestou k takovému uspořádání nás čekají nejrůznější rizika pro státy, společenství i každého jednotlivého člověka. Za zásadních změn to je nevyhnutelné. Minimalizace rizik na všech úrovních od světové po osobní je proto dnes tedy hlavním úkolem odpovědných lidí, kteří rozhodují v politice, podnikání, vědě a životě vůbec, nebo vůbec v životě, pardon. Na těchto lidech to záleží. Odpovědnost spočívá také v tom, pomáhat lidem tato rizika pochopit a připravit se na ně. Aby člověk ani rodina nezůstali sami tváří v tvář problémům v oblasti bezpečnosti, na měnícím se trhu práce, v digitálním prostoru a podobně. Co je podle mého názoru nyní velmi důležité? Opatrnost a obezřetnost, aby nás nezasáhla lavina nekontrolovaných změn? Nebo aktivní, průbojný přístup s cílem překonat nepříznivé scénáře, případně využít okolnosti ve svůj prospěch? Jednoznačná odpověď neexistuje. V každém konkrétním případě je vhodný vlastní způsob jednání. Lidé, kteří rozhodují, se samozřejmě snaží přizpůsobit. A to probíhajícím událostem, ale v podmínkách, jak se dnes říká, polikrize, všeobjímající a všudy přítomné, je pro ně objektivně velmi těžké odpoutat se od každodenního shonu, přiřízení a podívat se na něj, nebo hezky za něj, do budoucnosti. Jejich současná odpovědnost je ale obrovská. Chyba může přijít velmi draho, také z hlediska právě budoucnosti. Dnešní úkoly často zatlačují strategické cíle do pozadí. To je samozřejmě pochopitelné, ale mimořádně nebezpečné. Unicikné. Na mnohé současné výzvy nelze odpovědět bez zohlednění toho, jak naše dnešní kroky ovlivní naši budoucnost. Jak říkal jeden známý klasik domácího politického myšlení, nesmíme pro stromy nevidět les. Jak tedy vypadá celkový obraz? Je zřejmé, že mechanismy slaďování zájmu a kroků států, vytvořené v předchozích obdobích, nedokážou v plném rozsahu účinně plnit regulační funkci. Ne proto, že jsou špatné, ale proto, že se změnily podmínky, v níž a pro něž byly kdysi vytvořeny. Vznikající nová realita samozřejmě přispěje k vytvoření nových nástrojů, ale jde o velmi dlouhý proces. Řekněme otevřeně, že některé z mezinárodních, že některé mezinárodní organizace dnes často rizika nesnižují, ale někdy naopak je vytvářejí a vyvolávají, když slouží zájmům jedné země či skupiny zemí. Přitom k tomu založeny nebyly. Kritika zaznívá i vůči tak zásadní instituci, jako je Organizace spojených národů, která má podle své charty hrát roli, a to ústředního koordinačního mechanismu světovýchto záležitostí. Tato kritika samozřejmě zdaleka není vždy objektivní, ale existují i opodstatněné výhrady, částečně související také s tím, že OSN, ačkoliv je tedy nejreprezentativnější světovou organizací, je ve skutečnosti řízena mnohem méně kolektivně a demokraticky, než bylo zamýšleno. Nepřiměřeně velký vliv má omezená skupina zemí, tedy Západu, která je zjevnou světovou, ale menšinou. A přesto se snaží přivlastnit si řídící funkce. A protože skutečný vliv těchto států klesá ve prospěch tedy stále samostatnější a sebevědomější světové většiny, nerovnováha v uspořádání OSN vystupuje stále zřetelněji. Je to systémový problém, který nelze vyřešit přes noc. Rusko dříve i dnes podporuje tedy myšlenku spravedlivé reformy Organizace spojených národů. Tato reforma však není možná bez vnitřního konsenzu, jehož je nyní obtížné dosáhnout. Opakuji, soustavně se zasazujeme o to, aby struktura OSN odrážela veškerou rozmanitost světa, aby v organizaci hrály mnohem významnější roli země Asie, samozřejmě Afriky, Latinské Ameriky, ale i Blízkého východu. Zároveň je důležité mít na paměti, že proměna OSN zdaleka neznamená jen rozšíření Rady bezpečnosti a další opatření pro vyváženější geografické zastoupení, tedy těch zemí v orgánech mezinárodního řízení. Znamená také novou náplň a obsah práce organizace, prioritní směr její činnosti, včetně těch perspektivních. Tím spíše, že změny ve světě vytvářejí mnoho nových dilemat, která dříve prostě neexistovala. Nejzjevnějším tedy příkladem je otázka umělé inteligence, s níž se všichni teprve musíme naučit žít a pracovat. Jak se její prudký rozvoj projeví na intelektuální úrovni samostatného lidstva je a na jeho duchovním a kulturním dědictví? Není náhoda, že se diskutuje o pojmu šetrná digitalizace, tedy o odmítnutí nekontrolovaného zavádění podobných technologií do oblastí, které vždy byly důležité, citlivé pro morální rozvoj člověka. Sociální a humanitní aspekty šíření umělé inteligence si nyní zkoumají dokonce pozorněji a důkladněji než aspekty technické či hospodářské. Odborníci stále častěji s obavami říkají, že šíření umělé inteligence se může stát dalším pokusem převést všechny na společného jmenovatele, zbavit je osobnosti, tentokrát využitím algoritmů, které někdo nastavil. Taková digitální totalita bude stejně bez výchovy.

bytnost, aniž by se tedy izolovali od světového pokroku a zaostávali v technologickém rozvoji? Další oblastí, v níž věda a technologie zásadně tedy mění svět, je schopnost člověka hluboce zasahovat do toho, co bylo dříve považováno za výsadu stvořitele. Genetické změny organismu, ovlivňování utváření osobnosti, programování lidského chování a dokonce i způsobu myšlení. Je třeba spojovat úsilí zemí a společenství, aby společně hledali pro všechny přijatelná řešení těchto nesmírně citlivých, určujících, skutečně existenciálních otázek bytí. Bylo by logické vykonávat tuto práci v rámci mezinárodních organizací, ale mnohé z nich, jak jsem již uvedl, podléhají nadměrnému vlivu západních zemí, které mají zájem nikoliv o všeobecný pokrok, ale o zachování jen své moci. Instituce, které byly účinné po druhé světové válce, neodrážejí situaci ve druhé čtvrtině nynějšího století. Lze je účinně reformovat, aby tedy odpovídali současné realitě? Tato otázka zůstává otevřená. Vznikají také nová mezinárodní společenství, zrozená již ze současné světové situace, nepochybně mají velké perspektivy a jde o různá regionální uskupení nebo již celosvětové struktury, jakou se stal BRICS. Musíme však přiznat, že všechny čeká mnoho práce při vymezování jejich funkcí, optimálních oblastí jejich uplatnění a mezí vlastních možností. Můžeme očekávat poměrně nedávno... Počkat, co to je za blbost? Je nějaký špatný překlad. Očekávat od poměrně nedávno vzniklých struktur, že rychle uspořádají, řekněme, okolní svět a vytvoří jeho multipolární model, samozřejmě nelze. Je to dlouhá, trnitá cesta s mnoha neznámými, ale bez pochyby přinese výsledek. Znamená to, že jsme nyní zatím odsouzeni k chaosu? Ne. Vynášet takový verdikt je rozhodně předčasné. Svět regulovaný jasně sepsanými pravidly a regulačními institucemi, svět, dalo by se tedy říci uspořádaný, je vlastně nedávným vynálezem minulého století. Všechna předchozí staletí se bez toho obešla. Jak víme, výsledky byly mírně řečeno různé. Domýšlivost, závist, chamtivost byly ve světové politice vždy přítomny. Setkáváme se s nimi tedy i dnes. Odpovědné mocnosti však vždy tak či onak soupeřily, ale také spolupracovali, vytvářeli a budovali. A to systém vzájemných vztahů i vztahů s dalšími, řekněme menšími státy, a celkově se zpravidla přece jen snažili zachovat stabilitu. Dnes na pozadí krize institucí a úpadku mezinárodního práva leží na velkých mocnostech obrovská odpovědnost, úměrná jejich stejně obrovským možnostem. Takové státy mají potenciál podniknout kroky, které mohou rázem změnit světové tendence směrem k větší předvídatelnosti a bezpečnosti, nebo naopak k prohloubení a zhoršení všech problémů až ke zhroucení.
Tento potenciál se mnohonásobně zvyšuje díky již zmíněným novým technologiím.

a je zřejmé, že na tom, jak účinné bude řízení rizik v obdobích prudkých změn, závisí budoucnost celého lidstva, a tedy i každého jedince,

Momentíček. Tady to mám. Absence obecně uznávaných pravidel a chápání zásady. Tedy rovné a nedělitelné bezpečnosti, případně zrušení této zásady, často vedou k sobeckému chování, které se v některých případech mění i v agresivní pokusy získat jednostranné výhody, prohloubit světový zmatek a využít jej ve vlastním zájmu. Světová politika přináší takové příklady téměř každý den. Porušují se všechna myslitelná i nemyslitelná tabu. Nebudu to nyní všechno vyjmenovávat, ale myslím, že přítomní v sále tomu dobře rozumějí. Jsem hluboce přesvědčen, že tak složitá oblast, jakou jsou mezinárodní vztahy, přece jen vyžaduje obezřetnost a dodržování nejen přijatých zákonů, ale i, jak říkají právníci, obyčejového práva, tedy nejen litery, ale i ducha zákona, zavedené a všeobecně uznávané praxe. Mezinárodní zábrany a slušnost jsou přece jen důležité, protože jejich respektování vytváří možnost alespoň nějakého dialogu. Naopak soustavné neplnění závazků, podvádění a proměňování komunikace ve frašku, každého věcného rozhovoru v propagandu, okázalé vysmívání se tedy faktům a jejich převracení na ruby kvůli okamžitému prospěchu, tak to ničí samotný základ mezinárodního soužití. Taková s prominutím praxe vedení mezinárodních záležitostí je krátkozraká a nebezpečná. Dočasný zisk dosažený tímto způsobem se může obrátit. A to v dlouhodobé neúspěchy a především zhoršit situaci všech. Provázanost světa přece nikam nezmizí a nemizí. Zásada, tedy síla je rozum netřeba, se občas zdá být vodítkem pro některé mezinárodní hráče, přesvědčené o své vojenské a politické, hospodářské a, jak se jim zdá, i morální výjimečnosti. Z historie velmi dobře víme, že to nikdy nevede k ničemu dobrému. Na chvíli odbočím tedy od hlavního tématu. Jsou zde lidé s velmi rozdílnými názory na dnešním velmi... Co? Jo, na dnešní, pardon, s rozdílnými názory na dnešní velmi palčivý konflikt, na ukrajinský konflikt a jeho příčiny. Chtěl bych k tomu říci pár slov. A také mnoho stovek, či dokonce tisíců odborníků, našich kolegů, kteří budou studovat materiály nynějšího zasedání Valdajského klubu, má na tuto věc tedy vlastní názory. Samozřejmě vím, že část odborné veřejnosti si klade otázku, Rusko mluví o míru, ale samo zahájilo válku. K této věci jsem se už mnohokrát vyjádřil. Přesto to na takovémto shromáždění řeknu znovu. Kde je pravda? Pravda je, že my jsme nechtěli a nezačali bojovat. Ale začalo se bojovat proti nám. Neměl se po léta podporovat agresivní nacionalismus a rusofobie na Ukrajině s cílem proměnit ji v nástroj boje proti Rusku.
NATO nemělo začínat vojensky využívat naše historická území ve vlastním zájmu a plánovat tam své základny. Neměli se povzbuzovat radikálové v Kyjevě ke státnímu převratu. A poté takto vytvořený, v podstatě nezákonný, režim zásobovat nejrůznějšími útočnými zbraněmi. Neměli se připravovat plány na zřizování koncentračních táborů pro obyvatele Donbasu a Krymu. Neměli se drtit tanky, zasypávat raketami, ostřelovat z letadel a zaživa upolovat, tak se neměli neozbrojení lidé. Ale to jenom proto, že jsou to přeci ruské národnosti, a to i duchem. Takových nemělo se je ještě mnoho, ale tímto skončím. Jsem přesvědčen, že Rusko bylo vědomě postaveno do situace, v níž bylo v reakci na tuto zjevnou agresi prostě nuceno bránit se se zbraní v ruce. Vědomě nás přivedli k této hranici. A vůbec neměla se rusofobie, utlačování a vraždění ruských lidí, zničení Ruska proměňovat ve státní ideologii a stanovovat si za cíl strategickou porážku Ruska. Vždyť přesně tak to znělo, že? Nikdo to přece nepopíral. A my na to nezapomínáme. Ale chceme-li žít a žít chtějí všichni, pak, jak už jsem jednou řekl ve svém veřejném vystoupení, žijme tedy v přátelství a společně hledejme cesty, jak to uskutečnit. Protože budování důvěry je samozřejmě složitý a křehký proces. Je velmi obtížné jej rozvinout a velmi snadné zničit. Ani zájmy nejbližších partnerů se nemohou zcela shodovat. A co teprve země, jejich vztahy jsou založeny na soupeření, tvrdé konkurenci a tím spíše na konfrontaci? Dříve či později dospějí mezinárodní situace a systém ke stavu určité tvrdé trvalé rovnováhy. Je to nepochybně složitý proces a mnoha faktory, které vyžadující tedy vzájemnou komunikaci.

a vstřícné kroky a střízlivé hodnocení situace také ze strany i Západu. Dosavadní hegemon bude nevyhnutelně muset uznat realitu multipolárního světa. Je to nevyhnutelné. Podívejte se na trendy vývoje, řekněme, světové ekonomiky. Bude se muset naučit spolupracovat se zeměmi světové většiny na základě respektování jejich zásadních zájmů. To se samozřejmě nestane rychle a budeme žít v mimořádně nestabilním proměnlivém světě. A cesta k novému systému bude plná nečekaných zvratů a událostí, bohužel často nepříjemných a dokonce i nebezpečných. Zde bych se chtěl obrátit k našim vlastním národním dějinám. Rusko prošlo těžkou cestou zásadních proměn a tento proces pokračuje. Před 35 lety jsme zažili zhroucení státního uspořádání, které se stalo skutečnou tragédií pro desítky milionů lidí, kteří se ze dne na den probudili v zahraničí. To změnilo jejich osud i osud jejich dětí. U nás v Rusku i v sousedních zemích to vše vedlo k zásadní proměně. A také ve světových záležitostech. Zvlášť tedy zmíním určitou naivitu a idealismus a možná dokonce lehkomyslnost těch lidí, kteří stáli v čele státu v posledních letech sovětské éry. Slepá důvěra v západní partnery, přesvědčení o možnosti jakýchsi gentlemanských dohod, kdy údajně stačí věřit slovu. Na něčem se dohodnout, i to se hrálo se Sovětským svazem zlý žert. Při zpětném pohledu začíná být jasné, jak ničivou roli to se hrálo nejen v osudu Sovětského svazu, ale i pro zajištění dlouhodobé světové stability. Sovětští vůdci se chtěli zalíbit Západu a západní vůdci zase překreslit svět podle sebe a urvat si svůj, pokud možno velký podíl ze sovětského dědictví. A výsledek vidíme. Rozpad Sovětského svazu byl výsledkem souběhu nahromaděných vnitřních nerovnovách. Především o tom je třeba mluvit. To je pravda, tak to zkrátka je. Právě vnitřních nerovnovách, také chyb, který se dopustilo několik generací vedení zemí, a krátkozrakosti. Úzké a neadekvátní ideologické šablony místo pragmatismu, neprofesionalita a zametání zjevných problémů pod koberec krok za krokem zhoršovali a podkopávali vnitřní a mezinárodní postavení Sovětského svazu a nakonec vedli k jeho zhroucení. Dnešní dění ve světě, současné konflikty a otřesy jsou do značné míry plodem neochoty, nepřipravenosti či neschopnosti politiků konce 20. století na východě i na západě přistoupit vážně a důkladně k éře velkolepých změn. To není přenášení odpovědnosti na vůdce minulosti, to je realita. Ale i v té době, dnes už nám vzdálené, byli na východě i na západě také jiní lidé, jiní politici, kteří problémům hluboce rozuměli a nabízeli podle mého názoru správné cesty k jejich řešení. Jejich hodnocení lze právě dnes nazvat prorockými. Víte, už jsem několikrát veřejně připomněl takového politika ve Spolkové republice Německo, jakým byl Egon Bahr.
byl členem předsednictva vedení sociálně demokratické strany Německa. Uvedu vám jen některé, víte, když jsem četl o jeho kontaktech se sovětským vedením v Bonu a v Moskvě, byl jsem tedy prostě překvapen. Překvapen, jak věcný, chytrý a fundovaný člověk to byl. Uvedu některé jeho výroky z června a února roku 1990. Jak víme, z přelomové doby pro osud Evropy i celého světa. Hlavní věcí, která pana Bára znepokojovala, byla hrozba zachování konfrontace v Evropě po sjednocení Německa a posílení, dále cituji, posílení vlivu těch kruhů v NATO, které rozhodně netouží vydat se cestou celoevropské spolupráce a omezování konfrontace. Konec citace. To je tedy jeho citát. Už tehdy věděl, že takové kruhy v NATO existují. On to přece mohl vědět, předvídat? A viděl to samozřejmě lépe. Během jednání v roce 1990 Egon Bahr také prohlásil, opět cituji, nebudou-li učiněny rozhodné kroky k překonání rozdělení Evropy na nepřátelské bloky, vývoj může nabrat velmi nepříznivý směr odsuzující Sovětský svaz k mezinárodní izolaci. To je také jeho citát. Co tedy navrhoval? Mimochodem vidíme, že přesně tak, jak předpovídal a varoval, to nakonec dopadlo. A co se navrhovalo ve východní a střední Evropě? Navrhovalo se vytvoření Rady bezpečnosti za účasti USA i Sovětského svazu, a to s rozsáhlými pravomocemi. Tato rada měla tedy zahrnovat prakticky celou východní a střední Evropu. Po rozpadu Sovětského svazu však na západě převládly právě ty síly, které skutečně, jak říkal Egon Bahr, to netoužili vydat se cestou celoevropské spolupráce. A navzdory mnohaletým, chci to zdůraznit, právě mnohaletým pokusům nového Ruska stát se součástí, řekněme, takzvané západní civilizace, dělali v praxi všechno proto, aby skutečně izolovali a dokončili rozklad už samotné Ruské federace. Považovali ji navzdory všem vnitropolitickým změnám, ke kterým v Rusku došlo, navzdory všem těmto změnám za klíčovou součást historického ruského impéria. A dodnes to říkají na různých akcích a shromážděních. Tak, jdeme dál. Dodnes musíme dokončit rozklad, tedy impéria, říkají. Právě to všechno vedlo tedy k dnešní, řekněme, tak otevřené velmi nebezpečné situaci v Evropě, ale i ve světě. Dámy a pánové, chtěl bych vás upozornit, že podle mého hlubokého přesvědčení pan Bahr tehdy myslel výhradně na budoucnost Evropy, na onen společný evropský dům, o němž tehdy tolik mluvili,
a to vůdci Sovětského svazu, kteří se však bohužel omezili jen na slova. V Rusku možná lépe, než mnozí jiní vědí, jak těžké je překonávat důsledky historických kolapsů a katastrof a postupovat tápavě v nových a často nepříznivých, řekněme, okolnostech. Často jsme museli postupovat metodou, tedy řekněme pokusu a omylu. Reagovat na vznikající situace, a to přímo za pochodu. Nikdy však nezapomínáme, že národ potřebuje perspektivu. A že musí chápat směr své cesty do budoucnosti. Bez minulosti samozřejmě není ani budoucnost. Dědictví našich předků, kteří vybudovali velkou jedinečnou zemi, musí být zachováváno a posilováno. Bez historického základu a úcty k tradicím nemůže existovat totiž žádná společnost. Platí samozřejmě ale i opak, že bez budoucnosti minulost pak ztrácí smysl. Ať byly úspěchy našich předchůdců jakkoliv velkolepé, nesmíme se proměnit v muzeum někdejší velikosti. Skutečná velikost státu není tedy možná bez schopnosti udržet krok s dobou, v ideálním případě ji předbíhat. Rozšiřování našeho dědictví a jeho tvůrčí rozvíjení v nových podmínkách je nejlepší tedy zárukou, že se národní tradice nepromění ve starožitnost a módní historický doplněk a nebude neustále výhradním předmětem naší pozornosti. Musíme se orientovat na živé, plodné tedy prostředí pro budoucí úspěchy. Pokud jde o budoucnost, mnoho věcí skutečně zakrývá závoj nejistoty. A příliš mnoho faktorů rychle vstupuje do hry a rychle se mění. Plán cesty do budoucnosti je však samozřejmě nezbytný. Nejde o utopii ani o odtažité myšlenkové, řekněme, konstrukce, o vytváření žádoucích představ odtržených od života, ale o realistické zhodnocení rizik, možností a nezbytných cílů. Rusko si takovou cestu do budoucnosti vytyčuje. A samozřejmě je připraveno účastnit se společně s dalšími této těžké práce, s dalšími zeměmi a taktéž i národy světa. Zopakuji, rozsah a zvláště důležitá rychlost změn, ke kterým ve světě dochází, nemají obdoby. A musíme si tedy uvědomit, že okamžik, kdy už nebude možné nic změnit, může přijít velmi rychle a pro všechny nečekaně. Prostě se ukáže, že logika stupňujících se vzájemných tvrdých odpovědí vede k osudové nevratnosti. Dnes v souvislosti s popisem a předvídáním tedy různých světových konfliktů často zaznívá slovo eskalace. Neochota tedy uchýlit se ke skutečné diplomacii, založené na realitě a zohlednění zájmů všech stran. A to vede k vyhrocování situace a zvyšování sázek. Často k blafování a překračování červených linií, a to tedy v naději, že protivníka zatlačíme, zastrašíme a zlomíme silou. Eskalace bojových operací a sankcí, to není novou praxí. Uplatňovala se v mnoha konfliktech a nikdy nebývá jednostranná. Na provokativní kroky jedněch následuje tedy odpověď druhých.
Spirála se tak stále více roztáčí, ničivé důsledky rostou a základem eskalace, neřeknu nic tedy nového, je povýšenost a přehnaná sebedůvěra. Je to cesta na okraj propasti. Zvláště dnes, kdy mají vedoucí světové mocnosti ve svých arzenálech zbraně, schopné zničit všechno živé, nebo přinejmenším přivést zemi do katastrofálního stavu. Můžeme si být jistí, že tyto zbraně nebudou nikdy tedy použity? Samozřejmě, že ne. Vždyť známe známý výrok, že pokud puška na začátku představení visí na scéně někde na stěně, nakonec i musí vystřelit. Musíme to mít na paměti a zabránit tomu. Čím nekompromisnější je tedy ta konfrontace, čím otevřeněji se vyhlašuje cíl strategicky porazit protivníka, tím větší je pravděpodobnost přechodu boje do nejtvrdší fáze. Zákony boje o přežití platí nejen v živé přírodě, ale i ve společných společenských uskupeních a jsou-li postavena před hrozbu, řekněme, ztráty samostatnosti, důstojnosti a dokonce i práva na existenci. Vážené dámy a pánové, znovu opakuji, zásadní formování nového světového uspořádání je důležité a zásadní sformování nového světového uspořádání je nevyhnutelné a doufejme, že k němu dojde již v dohledné historické perspektivě. Zatím se však vše odehrává příliš bouřlivě a spontánně. Teprve načrtáváme a hledáme obrysy budoucnosti. To však samozřejmě neznamená, že máme se založenýma rukama čekat, co bude dál. Abychom dospěli do fáze budování, která, jak jsem již řekl, dříve či později samozřejmě nastane, musíme přežít nynější nebezpečný okamžik a zabránit naplnění nejničivějších hrozeb. Považuji za zvlášť důležité znovu zdůraznit dva aspekty, které se podle mého názoru musí stát předmětem vážné diskuze nás všech na politické, technické, odborné i dokonce i filozofické úrovni. Především jde tedy o tu otázku, kterou jsem již zmínil, o umělou inteligenci. Ve světě se nyní rozvinula diskuze, zda by se neměla přijmout opatření, která by vědomě brzdila výzkum a vývoj v této oblasti, aby se technologie nevymkly lidské kontrole. Je to velmi mnohostranné téma, které vyžaduje důkladné posouzení. Dějiny lidstva ukazují, že technický pokrok nelze zastavit, musíme však chápat jeho důsledky. Především pokud jde o využívání jeho výsledků, včetně tedy vojenské oblasti a vojenství. Už nyní se zaznamenávají případy, kdy umělá inteligence sama přijímá rozhodnutí podle vlastního chápání účelnosti. To se týká civilního i vojenského využití. S dalším zaváděním technologií umělé inteligence bude jejich role růst.
algoritmy budou přebírat stále větší odpovědnost. Tím spíše, že člověk samozřejmě nemůže soupeřit se schopností stroje téměř okamžitě analyzovat situaci. Člověk však má jiné vlastnosti, řekněme cit, intuici a schopnost přijímat možná ne zcela zřejmá rozhodnutí, která se nakonec ukážou jako jediná správná a záchranná. Víte, nyní vám chci připomenout jeden, a to příběh ještě ze sovětské praxe, ze sovětské reality. Září roku 1983. Raketový důstojník, podplukovník Stanislav Petrov, měl bojovou službu. A obdržel signál ze systému včasného varování před raketovým útokem. U nás i v USA byly takové systémy vytvořeny a fungují už dlouho. Systém zaznamenal tedy odpálení 5 amerických mezikontinentálních balistických raket. Jakýkoliv algoritmus by to vyhodnotil jako jednoznačný důvod k odvetnému úderu ještě před dopadem vlastně raket na sovětské území. Zkušený důstojník však zapochyboval o správnosti signálu, pojal podezření na selhání systému a měl pravdu. Kdyby na jeho místě byla umělá inteligence, všechno mohlo dopadnout zcela jinak. To je podle mého názoru velmi přesvědčivý příklad. Mezi využití technologií umělé inteligence v oblasti bezpečnosti jsou otázkou přežití lidstva, nebo meze vlastně, mezi využití umělé inteligence. Umělá inteligence přispívá ke zvýšení účinnosti prostředků vedení bojových operací a to vede i k růstu ničivosti konfliktů. Je zapotřebí nezaujatá odborná mezinárodní diskuze, a to o současném způsobu vedení ozbrojeného boje, jak zachovat humanitární rámec, omezit nejtvrdší projevy ozbrojených konfliktů, a to spojené s růstem ničivých možností, jde to? Vím, že na vašem fóru proběhlo zasedání. Jehož název mi připadal velmi výstižný. Cituji, teď já ten název, etika nové války. Člověk a nelidskost. Takže etika nové války, člověk a nelidskost, ono to bylo rozděleno mezi dva titulky, takže jsem to nemohl přečíst dohromady. Takže ano, znělo to tak, skutečně nelidskost současných konfliktů lze chápat dvojím způsobem. Je to rostoucí krutost a přehlížení humanitárních norem, ale také nové formy konfrontace, když umělá inteligence a autonomní systémy hrají roli, větší roli ve vedení bojových operací a postupně nahrazují člověka. Včetně tedy rozhodování, což je zvlášť důležité. Je to obrovské a složité téma, které vyžaduje největší pozornost. Automatizace a digitalizace války vedou k odlišení jejího vnímání, k proměně krveprolití a smrti lidí v jakousi počítačovou hru, řekněme mechanickou rutinu. A to je, nazveme-li věci pravými jmény, cesta ke zdivočení lidstva. Za doprovodu řečí o velkolepém technologickém pokroku. Kdysi na samém konci 19. století v roce 1899 se právě Rusko stalo iniciátorem Haagské úmluvy, v níž byla poprvé
zakotvena pravidla vedení války, mírového řešení sporů a humanizace bojových operací.

Ano, správné a ušlechtilé tedy myšlenky, které tehdy vznikly. Samozřejmě neuchránili lidstvo před otřesy 20. století. Zdálo se, že světové války znehodnotily výdobytky humanitárního práva. Nyní však nastal okamžik, kdy musíme znovu otevřít otázku pravidel ozbrojené konfrontace a neděláme si iluze. Válka byla vždy během celé historie lidstva. Jsou i dnes ozbrojené konflikty a nejspíš i budou co? Tak tady to je nějaký blbý překlad, tak počkat. Bohužel. Bohužel jsou neoddělitelnou součástí existence lidstva, tak teď nevím. Vojenská služba. Ne, počkat, tady jsem udělal nějakou kravinu. Války byly vždy během celé historie lidstva. Čárka. Jsou i dnes a ozbrojené konflikty nejspíš budou tedy i nadále. Aha. Bohužel jsou neoddělitelnou součástí existence lidstva. Vojenská služba je povoláním lidí, kteří chrání zájmy svých zemí. Profesionalita ve vojenství však znamená i dodržování humanitárních norem. Ruští vojáci se například vždy řídili zásadou nespochybnitelnosti těchto norem a chci to zdůraznit, nikdy jako první neútočili na objekty, které přímo nesouvisí s vojenskou infrastrukturou protivníka. Růst mezinárodního napětí a zostřování všeobecné konfrontace mají ještě jeden velmi negativní dlouhodobý důsledek a to je druhý nejdůležitější faktor, na který bych dnes chtěl upozornit. Totiž, že ve vzniklé konfliktní atmosféře bylo obětováno tedy skutečné řešení globálních problémů, které se týkají celého lidstva. Ještě nedávno se o těchto problémech mluvilo neustále a dnes se na ně nějak zapomnělo. Jde o klima, ekologii, chudobu a nerovnost. Nyní jsou odsunuty stranou, ale jejich naléhavost jen roste. Ty přece nikam nezmizely. Bohužel není důvod doufat, že mezinárodní společenství jako jeden celek bude schopno v dohledné budoucnosti vážně se této agendě věnovat. Pokud se ale palčivé a neodkladné otázky neřeší globálně, je třeba se jimi zabývat alespoň na regionální úrovni. Tím spíše, že je to lidem bližší a řekněme srozumitelnější. Všichni odpovídáme za planetu jako celek, ale především za náš vlastní domov a jeho bezprostřední okolí. Naším domovem v širším smyslu je Eurázie, tedy obrovské území, centrum a dějiště většiny nejdůležitějších procesů, které ve světě probíhají. Na tom, jak dokážeme uspořádat Eurázii, závisí mnohé i na celé široké mezinárodní scéně. V podmínkách rostoucí světové nestability nabývá myšlenka velkého euroazijského partnerství, kterou svého času předložilo Rusko, zvláštního významu. Vojenské a politické konfrontace podkopávají ropnou provázanost světa. Ohroženy jsou výrobní, dopravní a i logistické řetězce, zavedené obchodní a komunikační cesty. Úkolem a odpovědností euroazijských zemí je co nejvíce chránit náš prostor před globálními riziky a ničivými procesy.
a využívat nové technologie a další otevírající se možnosti, abychom kvalitativně rozšířili eurázijskou spolupráci a posílili provázanost tohoto obrovského území. Zmíním také, že kulturní a civilizační společenství zastoupená v Eurázii mají zkušenosti s hledáním spolupráce, a to v těch nejsložitějších oblastech, v nejsložitějších i historických obdobích po mnoho a mnoho staletí. Eurázie se může stát vzorem pro mezinárodní komunikace v podmínkách rozmanitosti kultur, přístupů a zájmů, kdy se rozdíly stávají výhodou, nikoli v překážkou, při budování trvalého vyváženého partnerství. V této souvislosti chci upozornit na iniciativu, kterou jsme předložili s našimi běloruskými přáteli na vypracování eurazijské charty multipolarity a rozmanitosti v 21. století. Minulý týden na setkání ministrů zahraničních věcí Ruska, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu a dalších našich partnerů, konaném na okraji Valného shromáždění OSN, byla zahájena praktická práce na tomto zásadním dokumentu. Hodnota Eurázie spočívá především v tom, že je do značné míry soběstačná a schopná řešit jakékoliv problémy. Jediné, co toto rozsáhlé společenství národů potřebuje, je nedělitelná bezpečnost, absence vojenských hrozeb a trvalý mír. Vážení kolegové, my všichni, celé světové společenství,

Tak, my všichni, celé světové společenství, neseme společnou odpovědnost za zítřejší den. A to není přehánění ani metafora. Je to, opakuji, zcela praktický úkol, jehož řešení potřebujeme. Jehož řešení se musíme bez odkladu věnovat. Chci věřit, že se naši potomci budou moci z budoucích učebnic dějepisu dozvědět, že druhá čtvrtina 21. století se stala bodem obratu, kdy lidstvo vědomé si rozsahu změn a ohrožení vlastní existence našlo sílu odložit sváry, ambice a sobectví a sjednotit se tedy k řešení společenských a společných problémů. A proměnilo technologickou revoluci ze souboru hrozeb v široké spektrum možností. Začalo řešit problémy sociální, sociální nerovnosti a degradace životního prostředí skutky, nikoli v slovy. A uvědomilo si bezperspektivnost vojenské to konfrontace a diktátu i nutnost takového řešení vznikajících otázek a problémů, které bude přijatelné pro nás všechny. A konečně začalo budovat nový, stabilní světový řád. Jsem přesvědčen, že právě tak to bude. Protože pokud se nic z toho nestane, hrozí, že učit se z těchto učebnic už nebude mít kdo a ani samotné učebnice nevzniknou. Věřme v to nejlepší a především dělejme vše pro to, aby to nejlepší přišlo a zůstalo s námi. Chci vám poděkovat za pozornost a všem přeji. Počkat. A všem přeji tedy úspěch. Velmi si vážím našich setkání a mockrát vám děkuji. Tak takový byl potlesk. No?

Já to trochu stlumím, tak doufám, že teď už jsem nahlas a nemusím tady řvát a ten zvuk bude trošku lepší. Takže tohle to jsme viděli, dohrává tedy Juta za Rasiu, za Rusko. Já tu mám samozřejmě ještě připraveno dalších věcí, ale já jsem video i záznam audia teď stopnul. No tak uvidíme, jak se na to koukneme. No.

Tak, pokračujeme v krasojízdě dále na svobodném vysílači a studio Karaj. Vstupujeme tedy do druhé hodinky, nebo už jsme vstoupili do druhého pořadu. Dáme si tedy zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti. Samozřejmě připomenu na začátek, že ničemu nevěřte. Vše si prosím vás prověřujte z několika v uvozovkách, toho pro mě v dvojitých uvozovkách, nezávislých zdrojů. Jo, a taky vzpomenu, že válka je vůl a zabíjení lidmi je samozřejmě svinstvo. To, aby jsme to měli. Koukneme se tedy na střípky ze světa, protože já jsem neměl dneska vůbec čas něco prolejzat a kontrolovat a schánět. Tak se koukneme rovnou tedy na střípky ze světa. Našli jsme pro vás dnes, tedy ze soboty 3. října, léta páně 2026, jejich to gregoriánského kalendáře. To byste věděli, že to není ten náš slovanský, ani žádný jiný, ani čínský kalendář, ani nic takovýho. Tak já se osvěžím po tom čtení dlouhém a jdem se na to vrhnout. Samozřejmě děkuji všem za podporu, za sdílení, za šíření a tak dále a tak dále. Kdybych někoho v tom titulku tady opomenul, tak mi to dejte vědět, já to samozřejmě napravím a dopíšu to tam, já to musím pak zkontrolovat, už dlouho jsem to nedělal, samozřejmě děkuji. Koukneme se na první tedy, co tady máme, pravý prostor, tak se na to vrhneme, aby jsme to viděli a věděli, že ano, to chceme, vy to chcete taky vidět, já to tady musím přepnout, ale já to potřebuji dát někam jinam, to potřebuji přepnout tady a teď už to tam vidíte. A my to tady přesuneme na tu první zprávu, pravý prostor. Ono tam teď ještě skočí nějaký tady věci. Neskočí, tak dobrý. Je to tam, snad je to vidět, nemohu to teď dobře kontrolovat. Já to teda posunu takhle, abyste to viděli. Topolánek Reichlovi a jemu podobným je nutné uřezat hlavy. No, Milena Doušková to píše. Báječné, tak by nám rád řezal hlavy. Takže voliči pro a dalších bychom se měli začít bát. Tedy já bych fakt nechce chtěla skončit bez hlavy, i když jsem jen takový malý hlásek konipásek, takže moje hlava pravděpodobně zůstane sedět pěkně na krku a dál mi polezou na nervy lidé, jako je nějaký topolánek. Tady je vidět, jaký je to démokrat. Neví o demokracii ani prd. Každý má právo na svůj názor a hajit ho, ale slušně. Jak si vůbec někdo může dovolit tohle říkat v televizi a nebýt potrestán? Připomíná to Pavla Novotného. To je stejné hovado jako Topolánek. Nakonec mají docela dost společného. Jsou z ODS a jsou to hovada. Už vidím, jak se jejich příznivci nadechují a chtějí mi začít nadávat, co si to dovoluji, když přece vím, že je to Polánek tak nemocný. Na to mám jen jednu odpověď. Je to jeho nemoc a jeho boj. To neznamená, že má právo chtít někomu řezat hlavy. Demokracie totiž neznamená, že si člověk může plácat, co ho zrovna napadne, bez ohledu na základní slušnost a úctu k druhým. Když se politická nebo veřejná diskuze smrskne na agresivní výkřiky, výhrůžky a osobní urážky, ztrácí se jakýkoliv smysl věcného dialogu. A zůstává jen křik, který společnost dál štěpí a rozděluje na nesmířitelné tábory. Političtí komentátoři i bývalí představitelé státu by měli mít dostatek sebereflexe a jít příkladem v tom, jak spolu lidé s odlišnými názory hovoří. Pokud se ale vulgarita a agresivní retorika stávají normou, nemůžeme se divit, že veřejnost znechucena. Názorový střet je přeci v pořádku a k politice patří, ale hranice mezi ostrým argumentem a čistou suterénní agresí by měla zůstat jasně viditelná. No, tak já jsem to nezaznamenal, já samozřejmě našel moc tady politiky a odsasy Mirda Topolánek, není to ten Valach,
Že ano, moravskej, ostravskej nebo kerej. Valach s gulema, nebo jak o sobě rád, nebo o něm prohlašovali Mirda Topolánek. No jo. Nepřipravil nás on zrovna o důchodový fond, nebo aspoň o ten zbytek, co tam ještě byl. Já se jenom ptám. Neříkám, že musím mít pravdu, ale jdem se kouknout dál. A pokud toto skutečně tady nejde o dehumanizaci, on se skutečně tímto chová, tedy jak píše paní jako hovado, tak jsem zvědavý, kolik na něj padne trestních oznámení a jak se s tím naše, vaše policie vypořádá, místo aby tady honila někoho za názory na Facebooku, když tento to řekne veřejně, tedy měl to říct veřejně v televizi. Pokud samozřejmě vy víte,

Čupr. V centru Prahy byla nedávno otevřena nová mešita. Dnes tedy v Praze a okolí je již 6 mešit a další modlitebny a postupně vám je budeme představovat. Jak vidíte, tak muslimům a islámu se v Praze a okolí daří. Mešita se jmenuje Al-Imam a je provozována islámskou nadací v Praze. Islámská nadace v Praze má centrální mešitu v pražské části Černý most. Se zde píše. Mešita Al-Imam, nebo Imam, ne, to bude asi jeho Al-Imam, slouží primárně jen pro modlitby a není moc veliká. Je umístěna v části domu a slouží hlavně pro muslimy v centru Prahy, kteří by nestíhali každý den jezdit na povinných 5 modliteb do centrální mešity, tedy na Černém mostě. Náš kolektiv již roky sleduje a upozorňuje na to, jak rychle a masivně přibývá muslimů v České republice a na s tím spojená bezpečnostní rizika. Na tomto trendu expanze islámu v České republice se nic nezměnilo ani za současné vlády ANO, motoristů a SPD. A naopak se do České republiky stále více stěhují radikálnější muslimové, které ze západu, ale i Rakouska či Německa, vytlačují stále přísnější zákony namířené proti fundamentalistickým muslimům. V České republice se například mohou muslimští rodiče nutit mohou své dcery chodit zahalené do škol, odmítat plavecké výcviky či hudební výchovu. To už v mnoha západních zemích tedy nemohou. Česká republika se evidentně z chyb západu nepoučila a opakuje je. No, dámy a pánové, velice závažná věc, velice důležité informace, protože to se děje a vidíte, že tady jsou 100 let za opicema, jestli jste si mysleli, že ano, ne, bylo líp a bude hůř, nebo něco takového, že tady něco změní, motoristi už vůbec ne, to je C-čko. C-čko ODSky, jestli jste se ještě o tom nepřesvědčili, tak se přesvědčíte. A SPD samozřejmě taktéž. Takže takhle to probíhá, i když ti tam jenom přicmrdávají motoristé a SPD a hlavní sílu tam má samozřejmě na to, na základě těch volebních výsledků. Jo? To, co dělala pěti demolice otevřeně a nahlas a s pompou, dělají ti to pod vedením Andreje Bureše a jeho party, tak dělají všechno tedy potichoučku, hezky potichoučku. No ale jdeme dál. Tak, bulharský premiér Radev vyzývá Evropu k dialogu s Ruskem. Tak se na to jdeme mrknout. Tak, uvidíme, co stihneme. Počítám, že asi všechno nestihneme. No ale Mautin se s tím popele, seo. Tak, já to tady nějak zmenším, teď mi to tady zasahuje. Ní, Google ty lumpe, jeden, funguj. Tak, zkrátka vidíte, že zase všechno má jiné, každé stránky jiný formát a to dělá tady problém. Takže jdeme na to. Bulharský premiér Rumen Radev ve středu během bruselského summitu Euronews o obraně a vesmíru vyzval Evropskou unii k posílení diplomatické spolupráce s Ruskem s cílem ukončit válku na Ukrajině. Premiér zpochybnil strategii pokračování dodávek zbraní Kyjevu a poukázal na riziko jaderné eskalace. Cituji, pouhé dodávky zbraní a podpory mají své limity, protože konečného míru bude dosaženo diplomací nikoliv dodávkami zbraní. Proto vyzýváme k vzájemnému naslouchání a otevření komunikačních linek. To je přímá reakce na to valdajské vystoupení ruského prezidenta. Bulharský premiér se tedy rovněž zmínil o předchozích pokusech o zprostředkování příměří a zahájení jednání mezi Moskvou a Kyjevem a připomněl návrhy předložené po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa do úřadu a porovnal je s postojem některých evropských lídrů, kteří se zasazují o pokračování vojenské podpory Ukrajiny. Radev poukázal na to, že prodloužená válka by na Ukrajině znamenala další oběti a ničení a konečné řešení konfliktu by vyžadovalo diplomatické kroky. Jedním z hlavních prvků Radevova projevu byla hrozba, kterou představuje rozsáhlý ruský jaderný arzenál. Bulharský premiér

0: který argumentoval, že evropská bezpečnostní strategie by měla zohlednit možnost další eskalace konfliktu. Cituji. Problém je v tom, že nikdo nezmiňuje otázku jaderného rizika. A existuje? No možná ne, nevím, ale riziko existuje, řekl premiér. A dále zdůraznil, že při plánování bezpečnostní politiky by se měl brát v úvahu i ten nejhorší možný scénář. Cituji. Vždycky musíme myslet na nejhorší možný scénář. A jsme na to připraveni? Mluví někdo o posouzení rizik? Existuje vůbec? Protože se snažíme dosáhnout konvenčního vítězství proti největší jaderné mocnosti, dodal. Bulharský premiér také odmítl označení své vlády za proruskou a argumentoval, že je pro vytvoření realistické strategie k ukončení války. A řekl, cituji, ještě jsme nevyčerpali potenciál diplomacie, musíme více jednat a mluvit, uzavřel Rumen Radev. No, dámy a pánové, teď mi blesklo z hlavou, pokud jste viděli seriál první i druhou, myslím, že třetí není. První i druhou sérii, ale ono je to vlastně podle počítačové hry, doprčit Fallout. To je jako, že zpátky jaderné, jo, Fallout. Myslím, že tak nějak se to překládá. Podívejte se na to. Podívejte se, kdo to způsobil v té hře a v tom seriálu. To svinstvo, které se stalo lidstvu a s čím tam bojovali několik set let. A porovnejte to s tím, že jsou podkopaná města. Inženýr Petr Staněk. Profesor Petr Staněk, inženýr CSC a kandidát věd, informoval o tom, že jenom ve Spojených státech 41 bilionů šlo někam. Černý fondy za x let, asi za 20 let. A zkoumala to administrativa Donalda Trumpa. A zjistili, že je podkopáno nejenom ve Spojených státech amerických, ale po celém světě na 170 všech velkoměst, někde 12 pater do země, někde až 17 pater do země, které by mohly být protijadernými ukryty. Takže oni s tím možná počítají. A takže pro ně bude možná dobré nabízet za těžký prachy, to je tedy teď konspirační teorie, samozřejmě podle hry a seriálu, by mohli zabízet za těžké prachy místo k přežití. A o těch programovacích filmech a seriálech a hrách neustále mluví i přeci pan VK v pátek, například včera. Takže si to uvědomte. Já jsem nedoposlouchal ten pořad celý, neměl jsem čas to poslouchat naživo, hlavně jsem na to neměl sílu a věnoval jsem se tady Amálce večír. Takže mějte to na paměti, dámy a pánové. Jdem se kouknout na Williama Shrivera, který má sepsal článek na Infokurýru s názvem, nebo tam asi přetiskli, Panická horečka. To je nějaký Titanic, Britannic. Tak se na to jdeme mrknout. Mám zase jiný formátování do prkvančic a už nevím, jak si tady s tím hrát. A takhle, no, nejsme česká televize, ani korporátně fašistická televize, takže ani rádio nejsme. Takže hold, to bude takhle. A zkrátka, nic líp s tím neumím. Jak se rok 2026 chýlí ke konci celou Evropu by tady mělo být, zachvacuje panika tváří v tvář postupnému uvědomění se, že Američané je hodlají nechat na pospas osudu v boji proti Rusům. A co je ještě horší, proti sobě navzájem. Pokud jde o boj proti Rusům, realita je poměrně jednoduchá. I kdyby těch pár odhodlaných evropských národů vážně začalo shromažďovat potřebné ozbrojené síly a vybavení pro válku vysoké intenzity 21. století, nedokázalo by se do 5 let shromáždit, vybavit a nasadit armádu ani 100 000 bojeschopných vojáků. Počet, který by byl zcela pohlcen válkou, na kterou jsou zcela nedostatečně připraveni z hlediska zkušeností, výcviku, taktiky, výzbroje a logistiky. A i kdyby se jim podařilo zmobilizovat různorodnou mnohonárodnostní skupinu 100 000 mužů, nebyli by schopni takovou armádu rozmístit a zásobit tak, aby mohla něčeho dosáhnout. Z Kaliningradu a Běloruska mohou Rusové zaútočit na jakýkoliv cíl na Ukrajině, ve velkých částech Polska a Rumunska a dokonce i na cíle hluboko na německém území. Evropské armádě by nebylo dovoleno shromáždit se v blízkosti ruských sil. Jakýkoliv takový pokus by vedl k drtivé porážce. A co se týče evropského letectva, to je čirá iluze. Údajně nemocné americké letectvo udělalo maximum a na Irán odpálilo několik tisíc střel dlouhého doletu se zanedbatelným strategickým dopadem. Irán nebyl výrazně odzbrojen a ve skutečnosti se země dnes jeví jako silnější než na začátku této války. A ani Evropané sami, ani Evropané a Američané dohromady by nemohli proti Rusku dosáhnout ničeho účinného, v takovém pokusu by hromadně ztratili svá letadla. A USA navíc nedisponují žádnými významnými schopnostmi středního doletu srovnatelnými s těmi, které prokázalo Rusko a Irán. A v dohledné budoucnosti takové schopnosti disponovat takovými schopnostmi by tady mělo být, disponovat ani nebudou. Tak, to je asi překlad Google, no to je jedno, ale zkrátka ty informace jsou důležité a podstata je nám jasná. Takže americká protivzdušná obrana se ukázala být kvalitnější, kvalitativně trapná a i kdyby byla účinná, kvalitativně nedostatečná. A tak tedy válka tohoto rozsahu spotřebovává obrovské množství zbraní a ti, kteří věnovali pozornost, se dozvěděli, že na rozdíl od očekávané drtivé většiny lidí, americký arzenál ručně vyrobených butikových zbraní, které nelze hromadně vyrábět, si nejen ve svých různých nasazeních vedl špatně, ale navíc kombinace válek na Ukrajině a v Iránu snížila americké zásoby na téměř krizovou úroveň. Tak, článek je delší, ale víc si nedáme. Zkrátka, Evropa nedostane žádný patrioty a týhedy, protože my víme, a já jsem vám to tady říkal, nejenom já, ale i pan Tichý, jsme to zmiňovali. Tak, tak zkrátka dělali tam auditek v Americe a zjistili, že z 2500 raket, které měli jako, se jim minuli zásoby a mají 400, maximálně 500. Tam, tadadá. A to by museli spotřebovat maximálně tak na svoji obranu a na Evropu se z vysoké výšky vykálejí jako na příslovečný placatý kámen. Jo? Tak, Německo se připravuje na nejhorší prý možný scénář, píše nám taktéž Infokurýr, jeho největší přístav se stane centrem NATO pro konflikt s Ruskem. Magoři samozřejmě jedou, tak se koukneme na to základní. Německo stále více se připravuje na kritickou svoji infrastrukturu na potenciální vojenský konflikt na východním křídle NATO. Na konci září se v hamburském přístavu, největším německém námořním přístavu, konalo třídenní cvičení simulující reálný scénář, kdy jednotky NATO vstoupily do země přes Hamburg a byly přepraveny na východ s těžkou technikou. Základní scénář cvičení výslovně zmiňuje eskalaci napětí s Ruskem v pobaltských státech. Cvičení se nazývá Rudý bouřlivý Charlie a konalo se od 24. do 26. září a účastnilo se ho přibližně 1700 lidí, včetně zase přibližně 500 vojáků německých ozbrojených sil. Zapojili se také policisté, na obrázku tady vidíte čumáček a čtvrtkolečko policejního vozu německého. Hasiči, Federální agentura pro technickou pomoc, tam má v zkratku německou THDV, taktéž vládní agentury, nemocnice a společnosti jako Airbus, HHLA, neznám, a správa přístavu Hamburg. Scénář byl po rozhovoru hodně konkrétní. Napětí mezi Ruskem a NATO v pobaltských státech eskalovalo a aby bylo zajištěno věrohodné odstrašení, byly jednotky NATO nasazeny na východní křídlo a část těchto sil se vylodila v Hamburku s vybavením a poté se přesunula dále na východ. Nešlo jen o teoretické válečné hry. V noci projížděl Hamburkem konvoj asi 70 vojenských vozidel, který byl monitorovaný vrtulníky, a simulované incidenty zahrnovaly sabotáž a dokonce i dron vybavený výbušninami přelétající nad přístavem. No ty vole, ještě by tam něco bouchlo a zase by řekli, že Rusko zaútočilo na cvičení. Další taková false flag akce pod falešnou vlajkou, tedy jak říkáme my Češi. Tak zde je důvod, proč nyní víme, že zpráva o Fly Dubai musí být nepravdivá. To je samozřejmě ten únos, že ano, nějaký pobodaný tam pilot, kopilot a další piloti, kteří byli pasažéři čirou náhodou, tak samozřejmě s tím přistáli a útočníka zneškodnili. Tak, poznámka redakce. Na sociálních sítích je množství materiálů o tom, že Netanyahu před volbami manipuluje lidi a lže, jako když tiskne. Nedokážeme určit a za ní, že zveřejněný materiál, publikovaný na Substacku pod jménem Rick, že je seriózní a v každém případě, ale jsou to velmi zajímavé argumenty. A zde je důvod, proč nyní víme, že zpráva o Fly Dubai musí být nepravdivá. Když se letadlo tedy prudce klesalo, dosáhlo rychlosti 1100 km v hodině a prostě není konstruováno tak, aby zvládlo takovéto přetížení, mělo by se to rozpadnout pod extrémním namáháním způsobeným pádem z výšky téměř 14 300 stop za sekundu, tedy za 37 sekund, což je asi 9x vyšší rychlost klesání, než je ta běžná. A to prý je názor odborníka na CNN i dalších bývalých pilotů. Letové simulace toto tvrzení i potvrzují. Takže komerční pilot a německý letecký instruktor Aaron Murphy řekl pro CNN, cituji, některá čísla, která jsme zpočátku viděli v médiích, mi nedávají smysl. Pokud klesáte tak rychle, letadlo by se úplně rozpadlo. A i kdyby se nerozpadlo, lidé by měli být vymrštěni a volné předměty by měly být rozházené všude. Očekávali bychom zlomeniny kostí a dokonce i úmrtí. Přesto jsme nezaznamenali žádná vážná zranění, kromě bodnutého pilota, a místo bylo tak uklizené, že dokonce i šálky s vodou stále stály. Asi na stoličkách, na těch stoličkách. Tak se ptá, jak je to možné? No, já bych se zase ptal, v čí prospěch, cui bono. A ten začátek nám o tom říkal. Takže britskelisty.cz, tam si to dohledáte, anebo přímo z rozcestníku střípků ze světa, já vám tam odkaz na ten dnešní rozcestník dám. Putil na Valdaji varoval, to už jsme tady měli, ale kdo to neslyšel, anebo to nechce, tak se na to koukneme, to je na Aeronetu, tak se na to koukneme, ale jenom tady dáme asi rychle jenom ten nadtitulek a jdeme se na to kouknout. Putin tedy na Valdajském klubu varoval, že Evropa odvádí pozornost od vlastních problémů, a to konfliktem s Ruskem. Moskva Brusel varuje před přípravami na válku a ruská rozvědka prý pozorně sleduje zbrojní podniky v Evropské unii. A proč Ukrajina bojuje marný boj o 11% zbytku Donbasu, když Kyjev přiznává, že ho na pořád neudrží? No, Vladimír Putin tedy v diskuzi s moderátorem Fyodorem Lukjanovem na Valdajském fóru letošním spojil evropskou válečnou rétoriku s krizí uvnitř evropských států. Podle jeho výkladu potřebují jejich vlády přesunout pozornost občanů od hospodářských problémů, sociální politiky a životní úrovně k vnější konfrontaci. Rusko v tomto mechanismu plní úlohu nepřítele, kolem něhož lze organizovat veřejnou hrozbu a politickou mobilizaci. Tři vybrané ukázky z rozhovoru vám tedy pak ukáží, jak Moskva tuto situaci hodnotí a jaké důsledky z ní vyvozuje. Tak, moderátor diskuze byl ředitel vědecké práce Valdajského klubu pan Lukjanov a v první ukázce Putin reagoval na otázku ruských varování evropským zemím a připomíná výroky o přípravě války s Ruskem v letech 2029 až 2030, vojenská cvičení v Baltu a pokusy zadržovat ruská plavidla a prohlášení o Kaliningradu. No, takže ukažte, jo, jsou tady tři výstřížky, asi budou s překladem, takže já bych vám to doporučil, abyste se na to taktéž, když tak koukli, nejdřív samozřejmě načíst a nakoukat ten rozhovor, který vám tam dám, nebo to prohlášení vlastně, ten přednes ruského prezidenta, a pak abyste se koukli i tady na to ještě jednou, jo. Tak, Rusko vidí všechno, Lavrov přísně varoval i Poláky, tak se na to jdeme kuknout. Tady mi je jasný, že to musím takhle, no to ví, že jo, souhlas. Tak, že vám to musím dát minimálně takhle, aby to tam bylo vidět, tak teď bych potřeboval ještě třetí monitor, tak, tak nějak takhle. Tak, to ví, že dáme souhlas, armádní magazín .sk nám o tom píše, tak se na to jdeme mrknout. Oni to tady mají i hlasové, takže bych vám to mohl pustit, ale to je dlouhý, takže vám to nepustím. Tak, neočekávaně zaznělo varování, tedy Sergeje Lavrova, adresované Varšavě, simultánně tlumočen samozřejmě ze slovenčiny. Ruský ministr zahraničních věcí navrhl polským orgánům, aby se obeznámili s ruskou vojenskou doktrínou. A na tom by samozřejmě nebylo nic překvapujícího, vzhledem tedy k neskrývanému nepřátelství Ruska vůči Polsku. Účast polských orgánů na přípravě provokací v Pobaltí, které měly vést k vypuknutí celoevropské války s Ruskem a které se neproměnily na rozsáhlý vojenský konflikt, jen tedy díky angažovanosti USA na Blízkém východě a v Indicko-Tichomořské oblasti. Také Tichomořské oblasti, stejně jako i zbabilostí Evropanů, kteří se báli zaútočit na Rusko bez amerického jaderného deštníku a podpory satelitních skupin nebo satelitní skupiny USA. Varování však zaznělo v souvislosti s deklarovanými záměry Polska umístit na svém území závod na výrobu raket pro systémy Patriot, který by vyráběl rakety v zájmu USA a Ukrajiny, zřejmě i tedy pak Polska. A to už je tedy signál. Jde tedy o to, že Rusko úplně nedávno, těsně před začátkem speciální vojenské operace, v reakci na výčitky týkající se vytváření velkých seskupení vojsk v blízkosti hranic prohlásilo, že má právo umístěvat vojska na svém území kdekoliv chce. Podobně i USA a jejich spojenci mají právo umisťovat na svém území vojenské jednotky, vojenskou infrastrukturu a vojenskou výrobu kdekoliv. Polsko je členem NATO, což znamená, že závod se navrhuje postavit na území členského státu NATO a měl by sloužit v zájmu celého NATO. A tak není se teď čeho chytit, že ano. Zároveň je návrh tedy na studium ruské vojenské doktríny nepochybnou hrozbou, a to prakticky úplně otevřenou. Samozřejmě vystává otázka, proč Sergej Lavrov vůbec nehovoří o distribučním centru v Řešově, že jo? Skrz které se na Ukrajinu dodává většina zahraničních zbraní a techniky, a připomíná běžný závod, který se možná ani nikdy nepostaví. Jo, nebo vzpomíná, ne, připomíná. Tak samozřejmě o tom Řešově jsem říkal, tam pár raketek a bylo by to vybaveno, že ano, žádný zásobování by nebylo, to samé, tedy fláknout to do Hamburku a taky by asi žádné zásobování Ukrajiny a válečné zbrojení a hrození nebylo. A kolik by to zachránilo životů, no? Američané zatím tedy nepřevedli licenci na výrobu protiraketových zbraní, kterou slíbili Ukrajině, takže není ani známé, zda vůbec vznikne tato továrna, která vyvolala takový rozruch. No, doporučím vám to, celý to článek, ale asi tušíte, kam to povede. Co tím samozřejmě Sergej Lavrov myslel. Tak jdeme se kouknout na další článek, už nám nezbývá mnoho času. Těch zpráv je tady hodně. SVO aktuálně to si nedáme. Přijde Kyjev o patrioty, u Záporoží byly nasazeny tanky Azovu a nový Geraň vyvolal spory. Zprávy z fronty, to bych tam nedával. Apokalypse na zakázku, mosty přes Dněpr budou rozbity, nápadrať, o tom jsou přesvědčení všichni kyjevští experti, to taky nedáme. Západní země se připravují na přesuny svých velvyslanectví z Kyjeva, o tom píše britský The Guardian. Saudská Arábie připravuje vyjmenu masivní ofenzívu. To bychom mohli. Dáme ten Blízký východ. Tak, to bychom mohli. Infokurýr zase, Saudská Arábie připravuje tedy v Jemenu masivní ofenzívu. Tak. A po operaci by údajně mohlo být zmobilizováno, nebo pro operaci by mohlo být zmobilizováno více než 100 000 jemenských vládních vojáků. Saudská Arábie tedy plánuje rozsáhlou ofenzívu v Jemenu, zničeném občanskou válkou, a to v naději, že zvrátí zisky Íránem podporovaných Hůcíů, kteří minulý měsíc dobili strategicky důležité územní body v Rudém moři. Informovala v pátek o tom agentura Reuters s odvoláním na představitele zemí Perského zálivu a Jemenu a západní diplomaty. Aha, takhle. Podle agentury Reuters by pro ofenzívu mohlo být v závislosti na jejím rozsahu mobilizováno více než 100 000 jemenských vládních vojáků. Operaci by dohlížela Saudská Arábie a podporovala by saudsko-arabská letecká podpora, ale neočekává se, že by se USA a další západní země poskytující Riádu zpravodajskou a materiální podporu, takže by se účastnili sami bojových operací. Podle agentury Reuters Saudové zvažují dvě možnosti. Útok zaměřený na znovu dobití pobřežní oblasti kolem úžiny Bab al-Mandeb, jak se to kde překládá, která spojuje Rudé moře s Adenským zálivem a Indickým oceánem, nebo širší ofenzívu zahrnující synchronizované útoky na více frontách v Al-Baidě, Maribu, Taizu a Al-Jaf. Tak, no, ale na to navazuje další článek od Pepe Escobara, nebo podobné téma, ale ten má ještě jiný název a je zajímavý. Pepe Escobar píše, Jemen ještě ani nezačal, jděte s těma reklamama pryč, šupky rupky, tak, jdem se na to kouknout. Dostali jsme podívanou v hlavním vysílačním čase vlastně dvojitý podvod. Remix 11. září a to na palubě Fly Dubai. To nás ale teď nezajímá. 30. září, termín možného iránského kinetického útoku proti Trumpově námořní blokádě, přišel a minul. Irán si stál za svým, aniž by své zbraně proti blokujícímu, tak vzdálenému americkému námořnictvu v podstatě použil. Show však musí pokračovat dál, že ano, show must go on. A jako plán B jsme tedy dostali podívanou v hlavním vysílacím čase vlastně dvojitý podvod. Tento ubohý kousek nikdy nebyl teroristickým útokem. Šlo o průměrně odvedenou psychologickou operaci Mossadu se spoustou nevěrohodných komparzistů, včetně instalatéra, který převzal řízení letadla, protože to viděl v televizi. Za manipulací stojí trojice, kult smrti v západní Asii, samotné Spojené arabské emiráty a Washington. Oficiální narrativ je určen lidem, který je z IQ pod 50, kdy džihadistický druhý pilot příhodně z Ománu, protože demonizace si to žádá, se pokusí zřítit letadlo plného sionistů. Pověstní hrdiní cestující, včetně instalatéra, ho přemohou holýma rukama. A kult smrti dělá vše proto, aby Emiráťany zbavil jakékoliv odpovědnosti. A pozornost se upíná na ománského teroristu, že ano? Tak, ale my jsme chtěli, že... My jsme chtěli něco jiného, to se nám tak... Kde to je, že Irán, teda Jemen ani nezačal. Rusko, Irán, Jemen. Rozdrťme ty bastardy bez slitování. Tak, to je tady... Zase reklamy. Teď se dostáváme ke skutečnému jádru věci, tedy k Jemenu. A k tomu, jakou zkázu jsou drsňáci ze Saná připraveni Riádu způsobit. Zničení ropných zařízení je příliš snadné, je to jen lehký předkrm. Jemen zuří a nezastaví se před ničím. Už nyní můžeme pozorovat pozoruhodnou schodu mezi rodem Saudů, americkým námořnictvem u břehu Perzie a Nejtou v zemi 404. Všichni jsou bez slitování drcení. Rusko a Irán přitom ještě ani nezačali. O Jemenu nemluvě. Sergej Karaganov to začátkem tohoto týdne znovu veřejně prohlásil, že ruská stavka konečně dospěla k osudovému rozhodnutí ukončit trápení kyjevských neonacistů a na neveřejném dvouhodinovém zasedání ve Valdaji u Moskvy velmistr Sergej Lavrov naprosto uvědoměle potvrdil, že Rusko je připraveno na evropskou válku a ano, bude rychlá a ano, bez jakýchkoliv omezení. Ansar Allah a jemenské ozbrojené síly čekají, že se sejdou tři faktory, nevyhnutelná hodina nula, která udeří napříč celou západní Asii, silné doutnání a vření vnitrodynastických a mezikmenových sporů uvnitř Saudské Arábie a okamžik, kdy všechny dílky skládačky zapadnou na své místo a nad Saudskou Arábií bude moci propuknout nadcházející jemenská bouře. Za současné situace Riád žádné útoky z Jemenu nepřiznává, zatímco Saná s železnou pravidelností denně zveřejňuje počty saudských náletů na Jemen, zaměřených na tržiště, na farmy, na domy, mosty, vodohospodářská zařízení a telekomunikační sítě. Pověstný scénář Epsteinova syndikátu. No, cz24.news o tom píší. Tak, kolik máme? 56. Tak zkusím ještě rychle tu poslední zprávišku. Dělej, přepínej. Pentagon vysílá k Iránu 9000 vojáků a třetí letadlovou loď a Trump hrozí obnovením války. Bo, to asi už po 50. vyhraje. Že ano. Tak. Chápejte, jednou to tam přiletí, všechno půjde do džá, nějaký letadlový lodičky se potopějí, radary už tam mají zničený, vojenský základny taky a tak dále. Škody jsou nevyčíslitelné. Prakticky v rámci pětiletky nějaký americký obnovovací to není možný obnovit. A zase se jenom posílí role Iránu. A až se rozpoutají opravdové boje v západní Evropě, tak pak teprve. Samozřejmě s muslimským podtextem, kontextem, tak pak se teprve dostane k moci a zesílí pořádně Irán a jeho vedení a uklidní to a přepíše se mapa Evropy. O tom to samozřejmě je a pan Pěkin na to upozorňuje neustále. Tak, co tady máme? Američtí představitelé 1. října oznámili, že USA vyslali do západní Asie údernou skupinu letadlové lodí USS Theodore Roosevelt. Obojživelnou skupinu USS Macon Island a přibližně 9000 vojáků. Prezident Donald Trump přitom hrozí, že po volbách do kongresu, které se uskuteční 3. listopadu, agrese proti Iránu obnoví. Součástí skupiny Roosevelt je křižník USS Chosin. Skupinu Macon Island tvoří mimo jiné dvě výsadkové lodě USS John P. Marta a USS Anchorage. Obě skupiny dohromady představují více než 7 000 námořníků, přes 2 000 příslušníků námořní pěchoty a stíhačky F-35. Ty budou padat i bez zásahu protivzdušné obrany. Nové síly se připojí tedy k přibližně 50 tisícům amerických vojáků, kteří jsou již rozmístěni po celé západní Asii. Samotná námořní připravenost tím vzroste na více než 20 tisíc příslušníků a stovky letadel. A tak díky posílení by do konce října mohly v regionu působit 3 letadlové lodě, jak sdělil agentuře AP jeden z představitelů. Takže USS George Bush a USS George Washington, které tam již operují, se připojí i tedy Theo Roosevelt. No už, dámy a pánové, samozřejmě blázni tančí, když se všechno potápí. Takže to byly krátké, zkrácené zprávy bez cenzury, to aby jsme to věděli a viděli. Dámy a pánové, já se s vámi rozloučím a musím to tady přepojit. Koukneme se Simonkou na necenzurované informace a teď už nevím, jestli jsou to 175. nebo kolikatnácté, protože toho je teď zkrátka hodně. Tak, jak říkám, odkaz rozcestník na střípky ze světa a další články, které tady, nebo všechny články, které tady byly jmenovány a další, které jsem nestihl nebo nechtěl, protože říkám, který Ořechův dvůr a Višnuje polje byly osvobozeny těmi nebo těmi a nebo zajaty těmi a těmi a kolik lidí tam zemřelo v této zbytečné válce západu, o které mluvil se Vladimír Vladimirovič Putin na tom Valdajském fóru a samozřejmě Sergej Lavrov a spousty dalších. Tak to je takhle. Ale počkat, já musím najít Rostislava. Já si furt pletu toho jeho příjmení, tak já ho nechci splést. On právě dával to video, myslím. A kde mám Rostislava? Já tady mám připravené, dámy a pánové, tady je Rostislav Lussier. Mladý klučina, elegán, sympaťák. Byl na tom Valdajském fóru. Je vyfocen se Sergejem Lavrovem. Je vyfocen s Marií Zacharovou. Ze spousty dalšími. A má spoustu zajímavých materiálů, zpráv a informací. Takže Rostislav Lussier, koukněte se na něj. Já jsem tady měl Buču připravenou, o které on píše o tom, jak všichni to říkali, francouzská novinářka už to říkala někdy v roce 2016, kdo tam útočí na obytné domy na Ukrajině, že to jsou jednotky OSU a další, ale svět to nechtěl slyšet a byli umlčeni. Velvyslanectví Ruské federace na Slovensku Marii Zacharovou a další a další a další. Tak, nuž. Ale mám tu další článek, ten si asi necháme tedy na Simonku. Já to tady musím taky nějak přepicnout a jdeme se na to kouknout. Takže dámy a pánové, strpeníčko, strpení. Hele, já tam dám asi Františko Ringo Čecha. A ono by to tady chtělo asi Karla Gotta, ale nevím. Co bychom tam teď rychle dali, František Ringo Čech o té korupci, já to tady mám. Ne, dáme si 5 minut pauza teď. Než to přepojím, dám děkovačku a dáme si své syny, nechám si vzít od z projektu Troja. Takže zatím děkuji za pozornost a za chvilku jsem tady zpátky.
1: Tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Své syny nenechme si vzít.
1: Tak, jdem se na to kouknout, vrhneme se na to, pustíme si znělku a jdeme natáčet a vysílat.
2: Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.

Tak, změna ve vysílání. Přehlédl jsem zprávu od Simči, že to dneska nestíhá. Takže si dáme aktuální otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina z pondělí 28. září 2026. Tak, jo, počkejte, ještě to musím zmenšit, protože jsem si to nestáhl, zejo, tak, Martine, a bez tažení nemáš co číst, protože z titulků už dneska číst nehodlám, nesnáším to, protože to není ten text samozřejmě, tak, počkejte, já mám to tady, já teď chci zvětšit, to zase poleze, že ano, musíme to zastavit, stíhej. Tak, musíme to zastavit, aby jsme tam měli obrázek, jelikož ten jsem teď nestíhal absolutně stáhnout a nebyl k nalezení. Tak, Fond konceptuálních technologií tedy uvádí pořad otázka a odpověď. Máme zde tedy zase ještě pozor oznámení, že na zakázané vzdělání.cz se prodává nová kniha o školství. A ta se jmenuje, teď jsem moc silnej, tak já se trošku ponížím, ta se jmenuje Analýza pokusů úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Sepsal ji I.V. Michňuk a velice prý důležité informace a doporučují nám ji tuto knihu. A dále je tedy ještě k dispozici web Náboj pravdy, tak se prosím na něj podívejte a sdílejte odkazy na něj na sociálních sítích. Tak, já jsem samozřejmě ještě pořád neviděl, neměl jsem ten čas, nestíhám teď taky, takže jdeme na to. Moderátor zdraví a říká, dobrý den Valerii Viktoroviči, nuž a pan Pěkin odpovídá, dobrý den. Moderátor navazuje a říká, zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 28. září 2026. Otázka je z našeho webu od Přemýšlivého, a ten se ptá, Valerii Viktoroviči, možná něco řeknete k těm zločinným volbám? Možná na to nějak zareagujete? Až tak? No jak reagovat, říká pan Pěkin. Tak především, konečné výsledky voleb byly 25. září, tedy minulý týden. Náš pořad vychází v pondělí, takže toto pondělí je to první, kdy je možné nějak reagovat. Jaké tedy mohou zaznívat výčitky, že o tom mluvíme nyní poprvé? Co se týče zločinných voleb, tak se ptám, v jakém bludu žije ten člověk, když ty nejdemokratičtější, nejspravedlivější volby nazývá zločinnými? A jak na to přišel? Formou organizace voleb a sčítání hlasů ty volby v Rusku rok za rokem ukazují, že žádné volby na světě se jim nemohou rovnat. Vše se samozřejmě dá zdokonalovat, ale nazývat ty volby zločinnými, to je mírně řečeno přehnané. A budeme-li mluvit věcně, tak je to očerňování a pomluva. Volby v Rusku na základě státní kultury ruského národa plně probíhají na základě principu ohlášeného bolševiky, že každá kuchařka musí vědět a chápat, jak se řídí stát. To je nezbytné k tomu, aby mohla podporovat celostátní procesy. Aby řízení státu probíhalo i za její účasti, se zohledněním jejich zájmů, mluvíme-li obrazně o té kuchařce. A u těch voleb i přesto, že můžeme v jejich organizaci vidět nějaké nedokonalosti, někde i osobní zištné zájmy, manipulace se sčítáním, tedy to, o čem nyní budeme mluvit, tak to neruší a nesnižuje sám obsah provedených voleb. Když se podíváme na jakékoliv jiné volby, řekněme třeba v USA, tak tam probíhají natolik archaicky, že se o nějakém procesu vůle občanů nedá vůbec mluvit. Tam nejsou zohledňovány miliony hlasů. A stejně tak nejsou zohledňovány miliony hlasů třeba v Indii. Přesto se tam volby podobají těm, které probíhají v Rusku. Ta otázka, jak jsou ty volby využity,
Jak se na jejich základě bude budovat státní politika, vůbec nic nemění na samotné demokratičnosti a do značné míry průzračnosti a poctivosti výsledků provedených voleb. I když těch výhrad, ne k samotným volbám, ale k politickému manévru pod názvem volby, je velmi mnoho, velmi mnoho. A právě o tom si dnes tedy v plné míře pohovoříme. Takže důležitá věc, která zajistila v porovnání s minulými volbami větší účast, spočívala v tom, že kandidáty v těchto volbách byl velký počet účastníků a veteránů speciální vojenské operace. Jak o tom promluvil ruský gosudar Vladimír Vladimirovič Putin? Že ti veteráni a účastníci SVO jsou tou skutečnou elitou Ruska, ze které musí být sformován sbor státního řízení, čímž bude zajištěna suverenita Ruska, její neochvějnost, aby nepřátelé Ruska nebyli schopni mu uškodit nějakým jiným způsobem. Protože lidé, kteří prošli ohněm války, jsou ve svém základě zákona statistického rozptylu, neboť i mezi veterány a účastníky SVO jsou různí lidé. Ale na základě zákona statistického rozptylu si ve své většině ti účastníci a veteráni SVO prošli tak říkajíc očistnou kůrou od všech těch pseudodemokratických liberastních úletů, které brání člověku v rozvoji, nedovolují mu budovat normální stát a zajistit tak skutečně komfortní úroveň života obyvatelům Ruska a světlou budoucnost jejich dětem. Stejně jako frontoví vojáci, kteří po velké vlastenecké válce přišli do všech oblastí výroby, dlouhou dobu dokázali držet vlajku vítězů a nedovolovali nepřátelům Ruska zkrušit Sovětský svaz. Stejně jsou ti veteráni speciální vojenské operace základem suverenity Ruska. Až již ti veteráni velké vlastenecké války odcházeli z oblasti řízení, když začali mít menší míru vlivu na probíhající procesy řízení, tak až tehdy nepřátelé Ruska, ti různí trockisté, a mimochodem, to období zrady bylo zahájeno odhalením kultu osobnosti Stalina, přejmenováním Stalingradu na Volgograd, už tehdy začali to vítězství vymazávat, ale zcela stát zradit nemohli, dokud to tu pokolení vítězů aktivně působilo v životě společnosti. Ano, za velké vlastenecké války se povedlo veteránům Taškentské fronty, zatímco byli bolševici na frontě a bránili stát, dokud se věnovali výrobě, aby fronta měla vše potřebné, tak těm Taškentům povedlo obsadit mocenské funkce a potom stát zradili. Vše to začalo tedy už za Chruščova tím odhalením kultu osobnosti Stalina. U nás v Rusku má veškerá élita jen jediný smysl života, za jediný smysl své existence a jediný cíl svého života považuje možnost lízat zadek svému zahraničnímu páníčkovi. Je přímo životní nezbytností, aby se do státních orgánů dostávali skuteční vlastenci? A já znovu opakuji, že ve své většině na základě zákona statistického rozptylu jsou to veteráni a účastníci SVO. A právě na tyto veterány a účastníky speciální vojenské operace se sázelo při formování nového kádrového sboru státního řízení Ruska. Už nejednou jsme mluvili o tom, že současný kádrový sbor se tomu bude ze všech sil bránit, že bude dělat vše proto, aby se ti veteráni SVO do státního řízení nedostali, pokud by se jim to i na krásně povedlo, tak aby nedokázali nic změnit. A ten princip, ten je stále stejný. Pokud člověk tedy neví, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tak od koho se učí, když se dostane do mocenské funkce?
No od těch přeci, kteří už reálně řídí. A když nemá možnost se s něčím porovnat, nebo to s něčím porovnat, tak přebírá tyto návyky řízení. Proto se také říká, že dokud se nedostal k moci, tak to byl dobrý kluk a teď, když se dostal k moci, tak se stal stejným, jako jsou ti ostatní. A on říká, a já přece chci dobro pro lidi, ale jak jinak mám ten stát řídit? Jsou tu jen tyto mechanismy a tento systém vzájemných vztahů. Jo? Neexistuje, že ne, neexistuje jiný, a pan pěkně říká, ne. Existuje i jiný systém vzájemných vztahů a jiné mechanismy, jak to bylo v praxi předvedeno v Sovětském svazu, obzvláště tedy ve stalinské době. To proto jsou ty zkušenosti ze Sovětského svazu tak nežádoucí pro současné Rusko. Všemožně to vše zkreslují a zakazují. Nelitují žádných peněz, aby znovu přetáčeli sovětské kreslené filmy, aby přetáčeli klasickou sovětskou filmovou tvorbu, protože v těch filmech je vyobrazen jiný systém vzájemných mezilidských vztahů. Jsou tam jiné způsoby řízení složitých sociálních supersystémů, než jaké nyní vidíme okolo sebe. Je tam vidět, že se dá žít lidsky. A proto bylo v mikroskopickém množství, nepřátelé Ruska si přece uvědomují, že nemohou zcela zamezit přítomnosti veteránů a účastníků SVO ve státním řízení. Takže se snaží o to, aby jejich přítomnost byla v mikroskopických množstvích. Jak se to také tedy v plné míře projevilo při těchto volbách? Když 23. září, ještě před plným uzavřením výsledků voleb, na zasedání vlády ruský gosudar Vladimír Vladimirovič Putin charakterizoval volby a tak řekl soudruzi, a to se obracel k vojákům SVO, chci, abyste věděli, že šlo o hlasování pro vás. To je tedy velice, velice závažné prohlášení. Nejde jen o podporu vojáků speciální vojenské operace a těch, kteří pro ně přišli hlasovat, čímž se zvýšila účast, ale také se jedná o hrozivé varování pro ty, kteří využili tyto volby, aby zabránili obyvatelům Ruska převzít řízení státu, aby Rusko bylo řízeno stejným kádrovým sborem, jehož cílem, jediným cílem v životě je lízat zadek páničkovi. A není to snad tak, že právě ve volbách se rozhoduje o tom, kdo se na základě hlasování dostane k moci? No, tak to tedy vůbec není. Existují vnitřní mechanismy řízení a ty byly v tomto ohledu plně využity. Na základě schválených výsledků těchto voleb bylo do státní dumy zvoleno 46 účastníků nebo veteránů speciální vojenské operace. 46. Ve státní důmě je 450 poslanců, ze kterých je jen 46 veteránů speciální vojenské operace nebo účastníků. To znamená, že si manipulátoři volebními procedurami zajistili pro ně žádoucí prostředí, kdy bude přítomnost veteránů a účastníků SVO ve státní dumě v mikroskopickém množství. Aby reálně nemohli ovlivňovat přijímání rozhodnutí v podobě fyzického hlasování, protože je jich jen 46 ze 450. Mohou snad při počtu 450 poslanců něco ti to přehlasovat? No nemohou. Jenže ten, kdo takto uvažuje, se hluboce mýlí. Přítomnost těchto 640 lidí ve státní dumě, i přesto, že nemají znalost

k rozhodovat. Je nesporné, že při hlasování to těch 640 lidí přehlasovat nedokáže, ale budou mít informační vliv na celou tu státní dumu a bude-li to navíc podpořeno vedením státní dumy a tím spíše ruským Gosudarem, tak to může závažným, velice závažným způsobem snížit tu protiruskou činnost té státní důry, jak se jí v Rusku říká, tedy duma, důra. Mnohé z těch zákonů, to přece mezi lidmi nevzniklo, to pojmenování tak, státní důra. Státní duma totiž přijímá takové zákony, které reálně vedou k likvidaci Ruska. Ekvivalenci uvědomte v České republice, jo? A zase ta vláda hnutí, ano, ne, a parlament, jo? Tohle je jeden z příkladů. Máme tu nyní problém s útoky medvědů. Řeknete si, co má ta medvědí invaze společného se státní důmou? Je to snad srovnatelné? A já řeknu, že každý zabitý a zmrzačený člověk v důsledku té invaze medvědů se stal obětí této práce, obětí práce této státní důry. Máme tu Arktidu, kde je populace ledních medvědů, přece že ano? No, vliv člověka je tam minimální a proto je tam ta populace ledních medvědů regulována výlučně, řekněme, přirozenými způsoby, takže se nepřemnožují. A tam, kde žijí lidé, se medvědi z nějakého důvodu natolik přemnožili, že začali ohrožovat obyvatelstvo. Jenže ten problém je v tom, že hospodářská činnost lidí nejen poskytuje více potravy divokým zvířatům, ale také snižuje jejich životní prostor. Děkuji za tady to. Tohle to by si měli všichni ti regulátoři uvědomit. Jo? Hlavně ti ličtí regulátoři přírody. Tak. Ve výsledku byl jediným mechanismem regulace počtu těchto divokých zvířat, aby žila v divoké přírodě, tak jejich lov. Jenže státní duma nepřijímala takové zákony o zbraních a lovu, že ten lov na medvědy zcela ustal. Jo, napřijímala. Takže ještě jednou, jenže státní duma napřijímala takové zákony o zbraních a lovu, že ten lov na medvědy zcela ustal. A když ty zákony byly schvalovány, tak odborníci křičeli a pokoušeli se těch poslanců státní dumy dovolat a říkali, co to děláte, že vždyť výsledkem toho se stane, že ti medvědi začnou útočit na lidi. No a poslouchali snad tito poslanci státní důry lidi a odborníky? Ne, neposlouchali, protože plnili instrukce ze zahraničí a podepisovali a schvalovali všechny ty zákony, které vedou k tomu, že lidé začínají umírat. A proto jsou právě ti poslanci zodpovědní za každou takovou smrt a zmrzačení těch lidí. Je to jejich osobní zodpovědnost. Jen se podívejte na ty odhlasované zákony a prověřte si v seznamech, kdo a jak hlasoval. Poslanci, kteří prošli speciální vojenskou operací, jsou schopni vnést tam tedy jinou ladičku a donutit je i ty ostatní poslouchat odborníky. Donutit je někde se vzdát svých liberalských ideí a vrátit se k těm lidským, k lidskému přístupu. Zkrátka vrátit se k tomu, že když žiješ v Rusku, ta musíš být jeho vlastencem a nelízat zadek přece západnímu páníčkovi. 46 poslanců prošlo do státní dumy. Je to bezesporu málo, ale možná jich ani víc nebylo? No tak to samozřejmě není. Podle informací státní volební komise ve volbách kandidovalo 200 účastníků a veteránů SVO. 200! Z nich bylo pro účast v předvolební kampani zaregistrováno 186. No, samo o sobě to odmítnutí registrace nic neznamená, aniž bychom to posuzovali individuálně. Je docela možné, že daný člověk skutečně nemohl, řekněme, z nějakých důvodů projít
dostat.

vlastní domy. To je zcela možné, i když víme, a hodně to zaznívalo v informačním prostředí, u nás tedy s oblibou omezují Telegram a tak dále, tak se takto lidé mezi sebou bavit nemohli, nebo aby se takto lidé mezi sebou bavit nemohli, že tuhle se guvernér postaral, aby nějakého účastníka či veterána SVO nezaregistrovali, protože tam potřeboval protlačit svého synka či svého klanově korporativního kamaráda a kandidáta, zaregistrovat ho a protlačit, takže by mu ten veterán SVO překážel. Tohle vše bylo v informačním prostředí potlačováno. A bezesporu, zase jsme u toho zákona statistického rozptylu, se tohle dělo. Jen v určité míře, ale dělo. No dobrá, takže jich zaregistrovali z 200 186. A je nesporné, že všech 186 poslanců, tedy kandidátů, se mohl do státní dumy dostat jen s malou pravděpodobností. A to tím spíše, jestliže daný člověk kandidoval sám za sebe, jakožto nezávislý. Takových bylo 13. V minulých volbách v roce 2021, abyste vyhráli jako kandidát jednomandátového okruhu, museli jste mít nejméně 20 milionů rublů, ale těch 20 milionů vám stačilo v tom roce 2021. A díky krokům centrální banky, která roztáčí inflaci, už nyní 20 milionů rublů není to, co bývalo předtím. Tam ty peníze měly totiž větší váhu. Ta inflace roztáčená centrální bankou snižuje hodnotu, ano, hodnotu rublů. Ale kolik lidí má tak velké peníze? A potom to hlavní ani nejsou peníze, ale možnost vedení volební kampaně, kdy se nijak neobejdete bez administrativních zdrojů. A jsou tu ty klanově korporativní skupiny, které tam chtějí přeci protlačit svého člověka. Takže i když veterán SVO kandiduje sám o sobě, tak na to musí mít k dispozici volný čas, nějaký tým, peníze, tedy 20 milionů rublů jen na agitaci. A kde je má vzít? Zatímco klanově korporativní skupiny ty peníze mají. Mají i ten čas, mají i ty lidi. To proto se také z těch 13 lidí do státní dumy dostal jen jeden, ten samokandidát. Z těch, kteří kandidovali sami za sebe jako nezávislí. Jen jeden člověk. Ale možná to bylo v partajních seznamech lepší. No, to jsou přece strany, které mají své zdroje. Takže co vidíme? Jednotné Rusko bylo samozřejmě v čele všech na odvážném bojovém koni. 41 jejich poslanců bylo účastníky, nebo to jsou veteráni speciální vojenské operace, a to je hodně. Další 3 lidé byli zvoleni na kandidátce LDPR. Jeden byl zvolený za Spravedlivé Rusko. No a to je jasné, noví lidé vůbec nepodporují speciální vojenskou operaci. Pro ty je Rusko s plzencem pekra. A v tom duchu vedli i předvolební kampaň. Mají přeci ve znaku slona, republikánského, amerického. A k čemu těm by vlastně byli veteráni speciální vojenské operace, že ano? Ale jak mi vysvětlíte, proč ani jeden účastník nebo veterán SVO nebyl zvolený za takovou lidovou stranu v uvozovkách, jakou je komunistická strana Ruské federace, tedy KPRF? Jak je vůbec možné, že v lidové straně komunistické, ta lidová je samozřejmě v uvozovkách, protože tam sedí samý trockisté, že tam nebyl zvolen jediný takovýto člověk? Spravedlivé Rusko, které se do státní dumy dostalo jen tak, tak. Skutečně jim to vyslo na vlásku. Tam má jednoho člověka, jen tak mimochodem, velitele pluku. Ale protlačil ho tam. Proč? Protože byl ve federálním seznamu. Byl na volitelném místě, takže jakmile ta strana překonala tu 5% hranici, tak prošel. Takže proč taková místa neměla KPRF, tedy komunistická strana?
No, dámy a pánové, spravedlivé Rusko tedy dokázalo vyčlenit takové místo účastníkovi, tedy veteránovi SVO, v první pětici, zatímco KPRF, komunisté, pro ně takové místo nenašli. Fakticky všichni lidé, účastníci a veteráni SVO, kteří byli uvedeni v partajních seznamech KPRF, byli jen zneužiti a odhozeni. A řekli jim, vy jste nás tam protlačili, teď znovu budeme podporovat rozpočet, lízat zadek svému americkému páníčkovi, jen abyste se nám tu pletli pod nohama, tak to víš, táhni do bitku. Takže asi v tomto stylu jedná komunistická strana. Tedy podle pana Pěkna. To je postoj strany KPRF, na to tedy nezapomínejte. Ani jednoho člověka nedali na volitelnou pozici do státní dumy. Navíc už měli čas to napravit a někoho ze seznamu, z toho seznamu vyřadit, aby se tam přeci ten do té státní dumy za ně dostal výslovně veterán speciální vojenské operace. A komunistická strana to neudělala. Možná mi namítnete, vždyť to není možné, přece už byli zvolení. No, ale my přece známe mnoho příkladů, kdy se lidé vzdali mandátu. A tak tam nastoupil místo nich další v seznamu do té státní dumy. Takových příkladů je přeci mnoho. Navíc vidíme ty příklady. A opět v souvislosti s účastníky a veterány SVO u politické strany Jednotné Rusko. Bohužel, stejně podle, jak se zachovala k účastníkům a veteránům SVO KPRF, se zachovala i strana Jednotné Rusko. Až na to, že KPRF projevila podlost jiným způsobem, než ta strana Jednotné Rusko. Takže co bylo tou podlostí strany Jednotného Ruska? Proběhly volby do státní dumy a tajemní generální rady strany Jednotné Rusko Vladimír Jakušev promluvil na tiskové konferenci, kde ohlásil a prohlásil, že na základě výsledků voleb se do státní dumy za stranu Jednotné Rusko dostává až 86 účastníků a veteránů SVO plus dva mladí gardisté. No, dobrá. Ta mladá garda, to je trošku jiné téma. Teď tedy mluvíme o účastnících a veteránech SVO. Nebyl to jen tak někdo, řekl to tajemník generální rady strany Jednotné Rusko Jakušev. Nikdo ho k tomu přece nenutil. A na základě reálných dokumentů, když se podíval, kdo podle seznamu se dostal do státní dumy, přece mu to připravili. Byl to výsledek z centrální volební komise. Takže oznámil reálné výsledky. Tedy, že se do státní dumy dostalo 680 účastníků a veteránů SVO. To byl velice důstojný výsledek, nebo by byl. Byl by to skvělý výsledek. I pro stát by to byl velkolepý výsledek. A co dál? Ta tiskovka se rozlétla všude, objevila se ve zprávách zahraničních agentur, objevily se informace o ní, video z ní se rozšířilo, jak to tam prohlašuje. A najednou z Jednotného Ruska přišel požadavek, například do RIA Novosti, aby okamžitě tuto zprávu odstranili. Okamžitě. A RIA Novosti samozřejmě tu zprávu Jednotného Ruska smazali s poznámkou anulováno. Já to přímo přečtu, celý ten text. Je to velice krátké. Tak jdeme na to. Jo. Informace zveřejněná ve zprávách agentury s nadpisem Jakušev, 680 účastníků SVO získalo mandáty ve státní dumě za stranu Jednotné Rusko, je anulována na žádost tiskové služby této strany v souvislosti s upřesněním údajů. Minutku, říká pan Pěkin, tyto údaje, to už byly výsledky voleb. A jak tedy ty údaje byly upřesněny?
Upřesnili je následovně. 45 účastníků a veteránů SVO bylo odstraněno ze seznamu strany z volebních míst a na jejich místo se posunuli ti, kvůli kterým tam ty veterány a účastníky do těch voleb postavili jako návnadu. Dá se to považovat tedy za zločin? No bezesporu. Ale jedná se o zločin konkrétní klanově korporativní skupiny, který však nijak nespochybňuje samo provedení voleb. Ty volby sami nemohou být zločinnými kvůli tomu, že někdo v klanově korporativní skupině uvnitř strany s využitím zákonných postupů změnil poměr zastoupení a vyřadil je. 41 jich tam tedy nanechali a 45 jich vyřadili. 45 veteránů a účastníků speciální vojenské operace vyřadili ze seznamu jednotného Ruska. Oni se tam dostali a pak přišlo: protáhli jste se na naši stranu, zvolili, zajistili volební účast, ale tím to pro nás končí. Nešli jste sem kvůli tomu, a to vy jste si mysleli, že jdete hlasovat pro Rusko, pracovat pro Rusko, a my jsme jen potřebovali, abyste posloužili jako lokomotivy a vytáhli nahoru ty do té státní dumy, za které by lidé nikdy nehlasovali. Ale to je podvod provedený konkrétní klanově korporativní skupinou. Není to ta forma švindlu, kterou provádí sám stát. Ten podvod ze strany KPRF, to je zase práce jiné klanově korporativní skupiny, a podvod jednotného Ruska provedla jiná klanově korporativní skupina. Ale to vám nedává žádné právo nazývat ty volby zločinnými. Zločinnými jednání vedení jednotného Ruska a KPRF, neboť byla jen zneužita autorita účastníků a veteránů SVO, aby protáhli své partajní seznamy do státní dumy. Takže jednalo jednotné Rusko podle, když vyřadilo 45 účastníků a veteránů SVO ze seznamu zvolených poslanců? A jednalo podle? Ano. Oni vyřadili jedny lidi a dostali tam jiné lidi. A proto podlost KPRF několikanásobně převyšuje podlost jednotného Ruska, protože ti, aby se zuby nechty udrželi svých poslaneckých míst, využili účastníky a veterány SVO naslepo a nepřenechali jim jediný mandát. A přitom mohli říci, hele, strana rozhodla, že ty poslancem nebudeš, bude jim veterán SVO, účastník SVO, protože to potřebuje vlast. Takže ty musíš ustoupit. No, ale neřekli to. Jednotné Rusko to udělalo zase opačně, ale něco udělali s využitím těch partajních mechanismů. Zatímco KPRF ty neudělali vůbec nic, aby se tam... A tam se zakousli do těch svých mandátů. Myslí si, že takto vyhráli? Myslí si, že vyhráli? Tak to ani omylem. Jak je v jedné básni psáno, a jejich porážkou se stalo vítězství, za kterým se objevila prázdnota. Ten nejhloupější postoj zaujala tedy KPRF, komunistická strana, která ani jediného účastníka SVO nedala na volitelné místo. Neustoupili jim ho. Zcela se tak tedy tato strana diskreditovala. Absolutně se zdiskreditovali. A jednotné Rusko si také vysloužilo negativní hodnocení. To ale neznamená, že státní mechanismy přestávají fungovat. Ale ta mravní zkušenost, kterou získal celý stát, zanechala svůj otisk na činnosti jednotného Ruska i na činnosti KPRF a dalších stran. A co myslíte? Budou mít ti poslanci státní dumy, kteří se jimi stali díky tomu, že odsunuli účastníka nebo veterána SVO z partajního seznamu, budou mít podporu těchto lidí?
Že se to negativně neodrazí na práci celé strany? No tak to se pletete. Když totiž v roce 1956 KSSS provedla sjezd, kde byl odhalen kult osobnosti Stalina, tak lidé pochopili, že strana nezávisle na tom, že jsou v ní účastníci a veteráni velké vlastenecké války, že tam jsou pracanti stýlu, velice dobří lidé jako řadoví členové, nebo stojí v čele nějakých základních nebo jiných organizací, těch nejnižších úrovních, tak se celkově strana, stranické vedení rozhodlo jít proti státu a jeho lidu. A lidé si z toho učinili závěry. A výsledkem bylo, že se jim nepovedlo jedním výpadem zkrušit Rusko, tedy Sovětský svaz, a byli nuceni ho uvést do stagnace a potom provádět přestavbu. Chruščov and company nebyli schopni prosadit kapitulaci a přitom do toho šli tak směle. Nám se ten jejich pokus o kapitulaci doposud vrací ozvěnou. V roce 1956 byla podepsána ta sovětsko-japonská deklarace, ve které Sovětský svaz uznal svoji porážku a slíbil v podobě svých území uspokojit územní nároky státu agresora, tedy Japonska. A nyní na základě toho Japonsko požaduje, přímo požaduje, nežádá, požaduje, aby ta území byla japonská. A navíc to Japonsko požaduje, aby v chartě OSN přestaly být Německo a Japonsko označovány jako nepřátelské státy. Podle charty OSN byly v té době nepřátelskými státy totiž jen Německo a Japonsko. Dnes je možné za nepřátelský označit jakýkoliv stát a jednat podle potom tedy narrativu OSN. A Rusko takové možnosti má. Jako stát, zakladatel OSN, jako stát s právem veta. Vzpomínáte, jak se Putin pokoušel do politiky vnést ten termín nepřátelský stát? A co udělala ta podpindosnická, fašisticko-vlasovská pakáž, ta elita? Udělala z toho nikoliv přátelské státy. To znamená, že šlo o sabotáž, absolutní sabotáž. Putin požadoval platby za ruské zdroje v rublech a co udělala naše vlasovsko-fašisticko-podpindosnická elita? Ponechala platby v dolarech. Takže tady uvnitř státu Ruska hromadíme inflaci a přenecháváme jim reálné zdroje, a to bezplatně. USA plní naši ropu a plyn molekulami svobody a prodávají se 400% přirážkou v Evropě. Všichni to vědí. A kdo to dělá? Ta fašisticko-vlasovsko-podpindosnická elita. Ta je zastoupena ve všech stranách, včetně komunistické strany Ruské federace, nejen tedy v jednotném Rusku. To právě tato elita sabotuje veškerý pohyb Ruska k suverenitě a snaží se, aby Rusko tento střet se Západem prohrálo, aby ta agrese Západu byla korunována úspěchem, aby Rusko bylo zlikvidováno jako stát a provedena byla genocida ruského národa, aby byl celý zlikvidován. Ale lidé, bez ohledu na to, jaké nároky si činilo Japonsko, ještě na základě té zrady z roku 1956 nedovolili potopit Sovětský svaz až do roku 1991. A ještě i dnes Rusko existuje na základech Sovětského svazu. Nebýt toho pevného základu položeného Sovětským svazem, tak v tom sovětském období Ruska, tak už by nás dávno zlikvidovali. Jaderné zbraně i jaderná energetika, vesmír, zbraně, věda a vzdělávání, kde co, výroba, to všechno máme ještě odsud ze Sovětského svazu. Ti současní vládci se to snaží jen všechno zničit. Tak po dobu s Českou republikou, Slovenskou republikou a dalšími, ta je tady samozřejmě čistě, dámy a pánové, ale čistě náhoda, protože Indie a další to
spasí, že ano. Všechno se to tedy snaží zničit. Vzdělávání, výrobu, armádu. Jen páníček se má mít dobře. Teď to máme inkluzi u nás, dámy a pánové, další zhovadilosti. Uvědomte si to. A Rusko a Rusové mu západu musí sloužit. To je mentalita té rusionské elity. To právě proto Putin vytyčil úkol výměny elity. Ti veteráni a účastníci speciální vojenské operace jsou tím zlatým fondem budoucího kádrového sboru státního řízení. Ale tito si zase, nebo oni si myslí, ti lumpy, že ano, si myslí, že vyhráli. No, jenže to neříká pan Pěkin. Ve skutečnosti teď všichni nepřátelé Ruska prohráli. Ano, s využitím různých mechanismů, těch partajních, nepustili veterány a účastníky SVO v tom množství, v jakém to bylo potřebné do státní dumy, jenže ten proces se rozběhl a zastavit už se nedá. Nepřátelé Ruska si myslí, že ho zastavit mohou. Například teď hromadně mění historické dokumenty, kde slovo Rus nahrazují Rosianem. No, například Suvorov říká, já jsem Rus, jsme Rusové, jaká radost. A najednou jsme Rosiané, jaká radost. Zcela to mění a myslí si, že tak obyvatelstvo přeformátují. Všude mažou slovo Rus a nahrazují ho slovem Rosian. A apoteózou toho všeho je koncert Kenaya Vesta. Za těch voleb ani jedna politická strana neprotestovala proti tomu fašistickému sabatu v Petrohradu toho obdivovatele Hitlera Kenaya Vesta. Ani jedna strana proti tomu neprotestovala. A to je ukazatel. Ale to téma muselo z veřejného diskuzu ustoupit. Pojďme vyškrtnout z programu, že ten koncert Kenaya Vesta nebude. Prostě teď provedeme volby a potom ho zorganizujeme. A víme, jak to dělají přece. Jen si vzpomeňte, naplánovali zvýšení poplatků, ale do voleb to nerealizovali. A říkali, ne, nebudeme to dělat, nesmíme ten dobytek dráždit. Až potom zase z toho dobytka stáhneme kůži sedminásobně a od 1. října zvýšíme všechny poplatky minimálně o 20%. No, 1/5, tak to je docela pěkná pálka. A ministerstvo financí a celá banka, centrální banka Ruska, uplatňují politiku totální genocidy ruského národa. Ale tohle jsou praktické kroky, které je nutné nějak ideologicky zdůvodnit. Je nutné nějak zdůvodnit to nastolení fašismu a k tomu jen právě slouží Kenaya West. Těm vlasovcům, fašistům a podpinnostníkům totiž nestačí, že už tu mají státem placené centrum propagandy fašismu, pojmenované po Ilinovi a v jehož čele stojí samozřejmě Alexander Dugin. Musí ukázat, že ty se fašisté přece jen zmocnili Leningradu. Už se těm vlasovcům, fašistům a podpinnostníkům povedlo vymazat z mapy světa název Leningrad. Stejně jako se to trockistům, chruščovcům povedlo se Stalingradem, stejně naložili i s Leningradem. Jenže je nutné se ho zmocnit i fyzicky a zorganizovat v něm fašistický sabat. To proto tam naplánovali ten koncert Kenaya Vesta, to proto se tak bránili. A ti, kteří nevěděli, oč jde, říkali, je, pojďme ho zorganizovat v Moskvě, pojďme ho zorganizovat nebo třeba v Kazani. To přece není až tak důležité. Hlavní je, že se ten fašistický sabat bude konat, že se bude konat ten protiruský sabat o genocidě ruského národa. My na ten koncert celého Ruska svoláme nějakou tu chátru, ten genetický odpad, ten na něj přijede na tuto fašistickou orgy. Hm?
A oni jim odpovídali zase. Ne, to není třeba. My se chceme zmocnit Leningradu, aby už nikdo víc nepochyboval. Myslíte si, že jste blokádou nepustili fašisty? Že jste tu blokádu vydrželi? Ne, my vás dobili a uspořádáme si tu fašistický sabat. A načas to utichlo a jakmile proběhly volby, tak oznámili, že se ten fašistický sabat bude konat přesně podle harmonogramu 10. a 11. října v Leningradu, přímo tam v Petrohradu jako způsob jeho obsazení. A potom navíc oznámili, no přece jste chtěli mít ten fašistický sabat i v Moskvě, tak on bude i tam. Bude tam 10. července 2027 za půl roku. Napřed uspořádáme jeden sabat fašistický v Leningradu a potom ještě v hlavním městě Ruska uspořádáme další sabat. A ta společnost, to už říká zase čistě konstatování pana Pěkina, která organizuje koncert Kanye Westa, ti přece na každém rohu vykřikovali, že to organizuje sám Kreml. Že za těmi fašisty stojí samotný Kreml. To sám Kreml chce lízat zadek americkému páníčkovi. To sám Kreml chce provést genocidu ruského národa. Ještě nebylo nic rozhodnuto. Takže tvrdit, že se ten sabat bude konat, je předčasné. Ale ta pravděpodobnost tu je a dosti vysoká. Jak ukazují výsledky voleb a možnosti těch vlasovsko-fašisticko-podpindosnických klanově korporativních skupin, využívat tedy administrativní zdroje pro zavánění fašismu v Rusku. Ale pokud to udělají, tak to rozdělení, konceptuální rozdělení na fašisty, vlasovce, podpindosníky a na ruské vlastence bude probíhat rychleji a silněji. Potom, ať si nestěžují, že si ze strany ruského národa vykolidují odvetu a to se vším všudy. Ať si vzpomenou na elitu carského Ruska, která si nepřála, aby Rusko zkvétalo. Ta vzala nohy na ramena a říkali, co si bez nás ti balíci počnou, nám se v Evropě bude dařit a stačí nám tam počkat, až ten ruský dobytek začne chcípat a poprosí nás, abychom se vrátili. No, a jak pak nám to dopadlo? Sovětský svaz se stal velmocí číslo 1, supervelmocí. A ti, co utekli? Ženy šlapaly na ulici a chlapi dělali číšníky. A pak si mysleli, že s Hitlerem se dočkají revanče. Takže si hezky s gustem od Hitlera vzali tu bílou modročervenou trikoloru, vlajku, která nikdy nebyla naší ruskou státní vlajkou. A já připomenu, že kdyby vůbec kdy byla státní vlajkou, tak by o tom museli přeci existovat nějaké dokumenty. Vždyť se konaly tři zvláštní rady. Jednu konal Alexandr III. A dvě Mikuláš II. Jednu v roce 1910 přímo před stoletým výročím bitvy u Borodina ve vlastenecké válce roku 1812 a před 300letým výročím domu Romanovců, tak potřebovali vybrat státní vlajku. Pracovali nad tím důkladně, psali knihy, neustále vedli vědecké diskuze a co? Přišli k závěru, že bílo-modro-červená vlajka nemá žádné předpoklady být státní vlajkou. Vůbec žádné. Ale za to pod touto vlajkou válčili vlasovci, protože sám Hitler jim tuto vlajku přisoudil. Právě jsme přece i mluvili o KPRF. Komunistické straně Ruské federace a o zradě, například toho, jak zneužili, jak podvedli účastníky a veterány speciální vojenské operace, když ani jednoho nepostavili na volitelné místo a ani mu to místo nepřenechali. A přitom mohli říct,
Musíme tam někoho přece mít jako zástupce. To je přece nezbytné. Přece jsme lidová strana a lid a strana jsou jedno. Oj, lid a armáda jsou jedno. Což znamená, že i strana je s nimi zajedno, říká pan Pěkin. Protože armáda válčí za lid a KPRF lid využívá. A nic tedy neudělali. Vše, co se děje, probíhá tedy teď tím nejlepším způsobem v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. Všichni zrádci, všichni vlasovci, podpindosníci, fašisti, nezávisle na tom, jaké mají partajní knížky v kapse. A nezapomeňte, že to byli předchůdci KPRF, kdo vstyčil tu vlajku. Vlastně sama tato KPRF, komunistická strana, vstyčili výstavně tu bílo-modro-červenou hitlerovskou vlajku nad státem. To oni rozhodli, že to bude státní vlajka. To oni ji tenkrát v roce 1991 schválili a zradili stát. Tak co očekáváte od této KPRF, když už tehdy v tom roce 1991 zradili a vstyčili tu bílo-modro-červenou vlajku, tedy tu koloniální vlajku? Protože si ji vybral sám Hitler? To proto hlasovali poslanci s partajními knížkami KSSS a KPRF v kapse? Tito? Nepodaří se jim stát zaprodat. Rusko to ustojí. Ten proces očisty už se totiž rozběhl. A já připomenu, že válku Rusku vyhlásili fašisti vlasovci nebo vlasovci fašisti podpindostníci z centrální banky Ruska. A nejednou jsme to probírali. Jestliže jste tu věc postavili takto, tak to znamená, že nyní i přesto, že by bylo lepší to odložit, protože probíhá válka s celým kolektivním západem, ale vy jste se postavili na stranu toho kolektivního západu a sami válčíte proti Rusku. To vy provádíte genocidu ruského národa. To vy navrhujete rozpočet, na jehož základě má Rusko zdechnout. To ten ministr financí Siljanov, který se snaží udusit všechnu výrobu v Rusku daněmi. Zatímco na Bilulina, tato dělá úvěrově finanční politikou. Ty dva zmeci v tom hrají na přihrávky. Ale je jich tam samozřejmě víc. Tohle jsou jen jejich frontmeni, těch klanově korporativních skupin. Ale frontmeni absolutně ohýzní, nechce řečeno. To vy jste ten proces spustili, takže potom nehledejte výniky za následků jinde, jako to dělali ti druzí v emigraci. Přiletí vám odveta od ruského národa a společnost se začala konceptuálně vymezovat. A ukazují to dvě velice silná vystoupení. Po volbách, říká pan Pěkin. No. Nepřátelé Ruska také uviděli, jak manipulují svým administrativním zdrojem fašisti, vlasovci a podpindostníci v Rusku, kteří se pevně usadili v nejvyšších patrech státní moci. Jak se snaží, jak sami lížou zadek zahraničnímu páníčkovi a snaží se zlikvidovat Rusko. Čelíme novému náporu. Japonsko považuje, aby bylo společně s Německem vyloučeno ze seznamu nepřátelských států. Indie, Brazílie, Německo a Japonsko požádali o přehodnocení formátu Rady bezpečnosti OSN. Chtějí být jejími účastníky. Myslí si, že Rusko už zkrušili? Na to všechno zazněly dvě odpovědi a okamžitě. Tak. Ta první zazněla od našeho významného státního činitele, nejlepšího ministra zahraničních věcí na světě, Sergeje Viktoroviče Lavrova, který znovu řekl, když si něco zkusíte, zničíme vás. To samé v jiných formulacích řekl Vladimír Vladimirovič Putin v Petrohradu na fóru spojených kultur. Na setkání s novináři řekl to samé.
Když Vladimír Vladimírovi řekl o tom hlasování ve volbách, že se nehlasovalo za vlasovce, fašisty a podpindostníky, které lidé nepodpořili, ti hlasovali za ruskou rudou armádu a její zástupce, účastníky a veterány SVO. Tak Putin přímo řekl, to bylo hlasování za vás, soudruzi. Když se tedy obracel na vojáky speciální vojenské operace, tak tohle by měli uslyšet všichni, ne nepřátelé za hranicemi Ruska, ale i ti, kteří se usadili tady uvnitř. Všichni ty partajní obřadové z jednotného Ruska a komunistické strany, z těch tak říkajíc nových lidí, kteří touží potom, aby Rusko neexistovalo a aby nám tu vládl americký páníček. Nijak zvlášť se tím ani netajili, dokonce ani v předvolební kampani, v těch svých videích, když se podíváte na jejich podstatu, v jakém by rádi žili státu. Tyto volby tedy vytyčily dvě věci. Více než polovina obyvatelstva s hlasovacím právem přišla a hlasovala za účastníky a veterány speciální vojenské operace. Za kurz Ruska k suverenitě a obrodě, za kurz Ruska k opětovnému postavení velmoci. Ale ti, kteří k volbám nešli, to je také tedy hrozivý znak. Když už nic jiného, tak nepřátelé Ruska měli za koho hlasovat. Ti noví lidé ve volbách zůstali. Ale bez ohledu na to, že ti noví lidé vynaložili obrovské prostředky, jednoduše kolosální prostředky, tak z toho vyšlo velké nic s ohledem na výsledek. Spravedlivé Rusko to vynaložilo daleko méně, ať už je můj názor na nějakýkoliv. Není ale možné nezmínit jejich poctivost k přístupu k účastníkům a veteránům speciální vojenské operace. Oni ho totiž dali na čtvrté místo toho velitele pluku. Takže vše probíhá tím nejlepším způsobem. Rusko kráčí směrem k očistě od svých nepřátel, a to jak uvnitř, tak i vně. To je to, co ukázaly ty volby. Takže tohle je jen v krátkosti to, co je možné říci k těm volbám. Moderátor tedy říká, tak to je pro dnešek všechno. Pan Pěkin odpovídá, takže už mi tedy nezbývá, než se rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A tyto vlastnosti o státním řízení, o řízení složitých sociálních supersystémů, většina lidí nemá. A v tom právě spočívá ten problém, že do státních orgánů volíme dobré lidi, ale pokud nemají tyto znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů, tak se stávají rukojmími již tedy ustáleného systému řízení. A aby tomu tak nebylo, bylo by samozřejmě přínosem zaškolit nově zvolené poslance i toho předchozího poslaneckého sboru do nauky řízení. Naučit je řídit složité sociální systémy. A vy víte, že takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Tak. Pro probíhající silný, složitý manévr byly speciálně sepsány knihy. Ta třídělná kniha Válka, stát a bolševismus, kde se vysvětluje, co je to stát, jak jsou vedeny války a v čem spočívá východisko pro celé lidstvo, aby společnost byla harmonická. Doplňkovou knihou je kniha Státní symboly a státní suverenita. Tedy, že stejně jako v armádě vám rozlišovací znaky umožní určit druh vojsk a postavení daného vojáka v armádní hierarchii, tak stejně tak státní vlajka určuje, jaké místo zaujímá stát s danou vlajkou. A dále naši partneři vydávají knihy ze série Knihovna konceptuálních znalostí.
A pro tento složitý manévr byly vydány odborné knihy s názvy Od feudalismu raději dále. To je tedy sborník složený z prací, které se věnují součinnosti s kolektivním vědomím a kolektivním nevědomím. To je totiž nezbytné při řízení jakéhokoliv složitého sociálního supersystému, jakéhokoliv kolektivu. A při řízení takových subjektů, jako jsou státy, je to vyloženě nezbytné. Musíte vědět, co se od čeho odvíjí, abyste věděli, čím se motivuje jednání toho či onoho člověka. To je to, co je potřeba znát. Další práci je sbírkou sborník vnitřního prediktoru s názvem O trockismu. Tam se tedy popisuje, proč lidé říkají jedno a dělají zcela něco jiného, jak to rozpoznat a jak tomu čelit. To je tedy sborník O trockismu. A dále dvě práce se věnují fašismu. Jednou je nové vydání analytických článků, které byly vydány v sovětském Rusku v roce 1923. Jakmile se ten jev fašismu objevil, tak začal být v sovětském Rusku teoreticky studován. Je to velice užitečný sborník. Doporučuji vám ho. Dále ho rozvíjí sborník analytických zpráv vnitřního prediktoru souborné spravedlivé Rusy, sociálně spravedlivé Rusy, a ten se jmenuje O fašismu. To jsou ty čtyři knihy z knihovny konceptuálních znalostí. Opakuji, ta první je Od feudalismu raději dále, druhá O trockismu, třetí je nové vydání sovětského sborníku Světový fašismus a čtvrtá je sborník analytických zpráv vnitřního prediktoru O fašismu, který se tedy i tak nazývá tedy O fašismu. Čtěte tedy tyto práce i další knihy vnitřního prediktoru a stávejte se konceptuálně mocnými. Potom totiž dokážete při své běžné činnosti ovlivňovat celostátní procesy a nejlépe zajistit obranu zájmů svých i své rodiny. A zajistit si tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí vašim dětem. To je i k té písni, že ano, své syny nechám si vzít od projektu Troja. Takže přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Mám tu ještě poznámku knihy samozřejmě vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině najdete na stránkách www.leva-net.webno.cz, dále na ksbzdroje.cz, taktéž v ruštině na voda, tedy www, že ano, World Wide Web, .vodaspb.ru a nebo si je můžete zakoupit v knižní podobě na stránkách ksbpress.cz. Překlad knih Valerie Viktoroviče Pěkina O světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 i knihy Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz. Připomenu, že O světě křivých zrcadel 1, to je takový sborník analytických prací, 2 je o státu, 3 je o válce a 4 je o bolševismu, jo, v české jazykové lokaci, tak abyste tam netápali. Každý pořad vám to říkám. Dále je k dispozici fórum koncepce, tedy kob.forum.eu, tak se na něm podílejte, přispívejte komentáři, příspěvky a tak dále. A další zajímavé materiály a dobré komentáře aktuálních událostí můžete najít na Proudu národní hrdosti a telegramový kanál je t.me, že ano, lomí Proud národní hrdosti dohromady bez diakritiky a s velkým P. Tak, toť všechno, ale samozřejmě já jsem vám říkal už. Jezus.
Tak, a pejsky necháme pejsky. Až bude barák, tak budou pejsky. Tak, já mám tedy, já si to tady dám. Teď se koukneme, vlastně tady se můžete podívat, že ano, já vám to tady zvětším, že ano, jak probíhá přece. Jak probíhají protesty ve Francii, že ano, tam 560 nebo kolik, nevím teď, kolik to bylo. Školských zařízení bylo poničeno, napadeno. Tak se můžete kouknout na studentské protesty ve Francii, jak probíhají ve skutečnosti. Anarchisti, že jo, samozřejmě Antifa, další zmetci. A pak je tady nějaký, nevím, co to je teď, Pákistán nebo Kýhošlka, to je Allahu Akbar a další. A když vám to popíší seznamčí Česká televize, to je na těch brýličkách, tak tam vidíte francouzskou vlajku, lid se nenechá umlčet, transparenty, anebo sociální spravedlnost, ne represi. Tak přesně takhle. To probíhá díky médiím. Tak, to je filozofická pak fakulta, to necháme být. Tady toho Ksindla taky asi necháme být. Tady máme sovětské, to je to video, dámy a pánové. Tady se můžete kouknout, jak hezky se zkulturnili Ksindlové, to je myslím v Marseille, Francii, jo? Použije sprej a zapálí ho, aby měl plán minometa na zítra. U zastávky autobusu. A další Ksindlí drží. Zamaskovaný. Ale nejspíš opálený. Tak, no. Jo, pojďme se kouknout zase tady na chudinky Ukrajinci budou lkát, já si k tomu zapálím cigáro. Nebo nahřeju, že ano, tabák. Tak se na to koukneme, abyste věděli, tam lkají zase na Ukrajině. Tak se na ten popisek jdeme kouknout. Na tohoto super pána. Iggy to píše. Všechna média na Ukrajině se věnují smutné zprávě. Ve věku nedožitých 100 let zemřel poslední hrdina ukrajinský z divize Waffen-SS Galicien, tedy Halič. Zenon Vrubecký se přidal k nacistům spolu se svým bratrem ve svých 17 letech. Byl poslán do výcvikového tábora SS Heidelager, poté se stal osobním řidičem velitele jednotky Beiersdorf. Účastnil se mnoha bitev i té u Brodu. Zde byl tedy zajat Sověty a poslán do trestanecké kolonie. Odtud však uprchl, vrátil se zpátky na Halič a přidal se k banderovcům. Bojoval proti sovětské moci i po válce a v roce 1947 byl zajatý a odsouzen k 25 letům v pracovním táboře na Sibiři. Po nástupu Nikity Chruščova k moci však byl předčasně propuštěný a mohl se vrátit na svoji milovanou Ukrajinu. Zde aktivně podkopával sovětský režim a po rozpadu Sovětského svazu okamžitě založil bratrstvo bývalých vojáků z divize Waffen-SS Galicien. Jeho hlavní náplní bylo rehabilitovat všechny vojáky z Haličiny, tedy SS Galicien. On sám byl rehabilitován tedy až v roce loňském, tedy 2025. Ale pro Ukrajince zůstává navždy vzdorem neohroženého bojovníka za svobodu Ukrajiny, tedy státu 404. Tak, To jenom, abyste našli paní Janě, tam je taky celý něco divného. Tak, ale tady máme Rostislava Luziera. To je moc zajímavé, tady má fotku Nacionální centr, Národní centrum Ruska, tady má fotku Sergeje Lavrova. No,

0: Je tam dialog o fejnách 4,0. Zajímavé. Ten kluk tam je, no. On tam je? To je dobře, to je super. Ale co tady píše? Hold, budu tady takhle jezdit textem, nedá se nic dělat, abych to přečetlo. Tak to necháme takhle, jo. Protože já to nerozkliknu jako příspěvek, abych tam měl ten popisek, protože ten popisek bude, no, nedám to takhle. Ten popisek bude jenom u jedné fotky, ale já nevím o které. U které, já to tady nevidím. No, nedám to takhle. Tak to hold musíme takhle. Buča, v Moskvě jsem dostal podklady, které v českém prostoru téměř nezazněly. Tak se jdeme kouknout na události v Buče. Události v Buče patří od roku 2022 k nejsilnějším symbolům války na Ukrajině. V evropském informačním prostoru byl velmi rychle vytvořený prakticky uzavřený příběh o masakru civilního obyvatelstva ruskou armádou. V Moskvě jsem ale měl možnost osobně vyslechnout a prostudovat soubor informací, dokumentů a konkrétních jmen, které tento obraz zásadně zpochybňují. Na mezinárodním fóru Dialog about Fakes, jo aha, fake off, tak já jsem to nepovedl, 4,0 tedy, Dialog o Fakes, falešných zprávách, že jo. Se k Buči podrobně vrátil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. Nebyla to nějaká okrajová poznámka. Buču označil za jeden z nejcinnějších případů informační manipulace spojených s konfliktem a postupně rozebíral časovou posloupnost událostí pod odchodu ruských jednotek. Vystoupení starosty města, následný nástup mediálních záběrů, dlouhodobé ruské požadavky na zveřejnění jmen obětí i nový rozbor památníků v Buči. Oficiální záznam z fóra zachycuje i jeho tvrzení o více než 70 jménech bez dohledatelné digitální stopy. Byl jsem přímo v sále jako expert Global Fact Checking Networks a tím moje seznámení s těmito materiály nezačalo. Ještě před veřejným Lavrovovým vystoupením jsme měli možnost v užším okruhu hovořit také s Marií Zachrovou, která nás s částí nových zjištění seznámila před jejich širším a oficiálním medializovaném zveřejnění. Právě možnost dostat tyto informace přímo, ptát se a následně pracovat s předanými podklady pro mě byla jednou z nejcennějších částí moskevského programu. Jedna z nejzajímavějších částí se týká tedy takzvané zdi paměti v Buči. Jo, on k tomu má několik příspěvků, tak se na ně asi koukneme. Ukrajinská prezidentská kancelář v roce 2024 uvedla, že památník obsahuje jména 509 identifikovaných civilistů. Nově předložená ale zpráva však porovnává jména z památníků s veřejně dostupnými ukrajinskými záznamy a uvádí případy příslušníků ozbrojených ukrajinských sil, také příslušníků teritoriální obrany a dalších osob zapojených do bojových aktivit, jejichž jména se na tomto seznamu objevují. A nejde jen o obecná tvrzení. V materiálech jsou konkrétní jména, fotografie náhrobních desek, data narození a úmrtí, vojenské zařazení a odkazy na ukrajinské zdroje. Samostatná příloha například uvádí Sviatoslava Liaskovce jako člena ukrajinské teritoriální obrany a Andreje Matvejčuka jako vojáka teritoriální obrany, přičemž oba jsou zároveň dohledáváni na památníku. Právě tohle chci nyní postupně představit i českému publiku. A nejenom ve zkratce, ale prostřednictvím jednoho emotivního titulku. Ukážu, co přesně v Moskvě zaznělo, jaké dokumenty nám byly předloženy, co Lavrov uvedl o časové posloupnosti událostí, proč se ruská diplomacie opakovaně obracela na OSN a především konkrétní jména z památníku a informace, které se k ním podařilo dohledat. Česká veřejnost slyšela o Buči nesčetněkrát. V těchto materiálech ale zatím prakticky neslyšela. Ale právě proto považuji za důležité je zveřejnit. Co vy na to?
1: Viens voir tous ces putains de mecs.

mě sdílel na sociálních sítích. Záběry pocházejí z roku 2016, 6 let před ruskou invazí v uvozovkách na Ukrajinu. A ukazují realitu, která byla v pozdějších západních reportážích o konfliktu do značné míry ignorována. Paní Bonelová sama cestovala na frontu na východě Ukrajiny, hovořila s obyvateli, lékaři, vojáky, očitými svědky a dokumentovala důsledky války, která nezačala 24. února roku 2022, tedy počátkem speciální vojenské operace. Válka, která začala v roce 2014, tu ukazovala. Ozbrojený konflikt na Donbasu začal v roce 2014. Po změně moci v Kyjevě se situace na východě země vyostřila. Proruské milice a ukrajinské vládní jednotky se střetly v krvavé válce, která si v následujících letech vyžádala životy více než 10 000 lidí. 14. listopadu roku 2014 tehdejší ukrajinský prezident Petro Porošenko ve svém projevu v Oděse jasně uvedl, že jak hluboké se rozdělení země stalo. Východ ovládaný v uvozovkách bych dal já separatisty se stále více izoloval od zbytku země. Bonelová a její dokument přesně v tom navazuje. Lidé žijí ve sklepech celé měsíce. Tedy 2016, jo, rok. Její kamera neukazuje geopolitické válečné hry, ale spíše každodenní život lidí ve válečné zóně. Obyvatelé jí hlásí, že měsíce žili ve sklepech bez vody a elektřiny. Lékař v Pervomajsku popisuje každodenní ostřelování a hlásí zásahy do nemocnic, škol a obytných oblastí. Ozvali se i zaměstnanci Lékařů bez hranic. Vyjadřovali šok nad podmínkami, za kterých musí lidé žít v srdci Evropy v 21. století. Ještě znepokojivější jsou zprávy o údajných zvěrstvech. Obyvatelé vyprávějí o lidech, kteří byli nalezeni se svázanýma rukama a uříznutýma ušima a vozeni například do důlních šachet. Jedna žena popisuje, jak ukrajinští vojáci vnikli do sklepa, kde se ukrývali civilisté s malými dětmi a vyhrožovali tamním lidem. Dezertér taktéž na kameru z ukrajinské armády před kamerou vysvětluje, že odmítl sloužit, protože nechtěl střílet na lidi, které považoval vlastně za své. Toto jsou výpovědi očitých svědků. A tak dokumentární film prezentuje jejich výpovědi. A nepředstavují to automaticky nezávislý důkaz o každé jednotlivé popsané události. Byla to vlastně válka před velkou válkou. Právě v tom spočívá význam dokumentu. Slouží jako připomínka toho, že válka na Ukrajině má historii, která nezačala ruskou invazí v roce 2022. Již v roce 2016 Bonelová zorganizovala nebo zobrazovala zničené domy, vyděšené civilisty, zraněné a lidi, kteří léta žili pod frontovými mezi frontovými liniemi. Její dílo je však v té době se však tedy nedostalo k širokému evropskému publiku. Nedostalo se do širokého vysílání v hlavním vysílačním čase a odpovídající pozornosti od velkých západních redakcí. Po roce 2022 ruská invaze nevyhnutelně dominovala zpravodajství. V důsledku z toho předchozí osmiletá válka na Donbasu a zkušenosti místního obyvatelstva stále více mizely z dohledu. A novinář a bývalý výkonný ředitel Sud Radio Didier Maisto dále distribuoval tento dokument Bonelové a vyzdvihl její práci jako příklad žurnalistiky, která pozoruje, informuje a klade otázky přímo na místě. Takže byli civilisté cíleně zaměřeni? Obzvláště znepokojivé je prohlášení místního úředníka v tomto dokumentu Bonelové. Ten tvrdí, že vojenské pozice domobrany zůstaly nedotčené, zatímco okolní obytné oblasti, školy a nemocnice byly zasaženy. Pro něj to bylo známkou toho, že civilní obyvatelstvo se do křížové palby nedostalo jen náhodou. A pozorovatelská mise OBSE také opakovaně dokumentovala ostřelování a civilní oběti během války na Donbasu. To však automaticky nedokazuje, kdo byl zodpovědný za každý jednotlivý útok.
Zejména ve válce se vzájemnou dělostřeleckou

0: palbou, je přiřazení jednotlivých dopadů klíčové. Bonellové dokumentární film nicméně zprostředkovává obraz, který se později v souvislosti s válkou na Ukrajině stal jen zřídka středem pozornosti veřejnosti. Ještě dlouho před rokem 2022 na Donbasu umírali civilisté, ničili se obytné oblasti a lidé trávili měsíce a někdy i roky ve válečných podmínkách. Proč je tento dokument dnes opět tak široce sdílen? Po ruské invazi v roce 2022 byla prehistorie konfliktu zastíněna ohromujícím rozsahem nové války. Každý, kdo chce ale pochopit, proč se Donbas již o několik let dříve stal jednou z nejnebezpečnějších konfliktních zón v Evropě, však musí zvážit i události mezi lety 2014 a 2022. Právě proto se Bonellův dokument dnes těší nové pozornosti. Nezobrazuje Ukrajinu v roce 2022, ale spíše Ukrajinu v roce 2016, tedy rozdělenou zemi, válku, která již probíhá, a civilní obyvatelstvo žijící mezi ukrajinskými ozbrojenými silami a proruskými milicemi. Skutečnost, že se film po 10 letech opět dostává k širokému publiku prostřednictvím sociálních sítí, také ukazuje, jak silný je zájem o snímky a výpovědi očitých svědků, které vznikly mimo rámec denního zpravodajství. Anne-Laure Bonellová pořídila tyto snímky, tedy ještě upřesňujeme znova a upozorňujeme, v roce 2016. Dnes slouží jako připomínka toho, že historie války na Ukrajině právě nezačala v roce 2022 a že 8 let války na Donbasu je součástí její prehistorie. Tak, velice důležité. No už tady máme Marii. Bude to tady zobrazit? Bude to tady zobrazit. Tak, Marii si tady chvilku necháme. Je 33, já pustím nějakou písničku. Nebo něco. Co si dáme? Juta, dáme si, je to vůle milionu lidí, to ne, to jsem tady načítal. Tak si dáme asi Brat za brata. A vrátíme se k Marii.
1: Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
2: Это общее дело.
3: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: To nám to zní na brat za brata. Jdeme se kouknout tedy na velvyslanectví Ruské federace na Slovensku s odpovědí tedy oficiální mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Tak, tady to ještě uložím, zajímavé video, pak si musím přeložit, je to in English. Tak, tedy oficiální mluvčí zahraničních věcí Ruské federace Maria Zacharová. Na otázku médií týkající se možnosti využití jaderného úderu proti zemím NATO v případě pokusu o izolaci Kaliningradu. A to bylo tedy pokládáno novináři 30. září, jak tady vidíte. Otázka, tedy zase simultánně tlumočím ze slovenčiny, hej. Je včerejší vyhlášení velvyslanectví Ruska v Irsku, v kterém se připouští možnost jaderného úderu proti zemím NATO v případě pokusu o izolaci Kaliningradu, oficiálním stanoviskem ministerstva zahraničních věcí Ruska, co konkrétně vyvolalo takovéto vyhlášení právě teď v září 2026? Maria Zacharová k tomu říká, rusofobní hysterie revanšistických kruhů na západě dosáhla svého vrcholu. Jednotlivé horké hlavy systematicky vedou Evropu k potenciálnímu konfliktu a připravují půdu pro eskalaci napětí. Běžné Evropany zastrašují apokalyptickými scénáři a údajnými hybridními hrozbami pocházejícími z naší země. Byl nastolený kurz úplné militarizace. Zvyšují se početní stavy ozbrojených sil a obranné dodávky členských států NATO, sousedících s Ruskem, dosahují bezprecedentní úrovně. Rozšiřuje se vojenská infrastruktura aliance a zrychleným tempem probíhá výstavba nových objektů vojenského průmyslu, jako i integrace civilních inovací a technologií dvojího využití do obranného sektoru. V Evropě byl operativně rozběhnutý dronový výrobní pás. No, závody asi a více. V bezprostřední blízkosti našich hranic se uskutečňují agresivní spojenecká cvičení, během kterých se necvičují útočné scénáře proti naší zemi, včetně možné blokády Kaliningradské oblasti a izolace ruských přístavů v Baltském moři. Stejně jako i přesunu spojeneckých vojsk skrz Suvalský koridor. Byla navázaná úzká spolupráce s Ukrajinou s cílem tedy převzít její zkušenosti z reálných bojových operací proti ozbrojeným silám Ruské federace. Poznámka, myslím, že 52. vysílání s Jany Slánskou a Rudou Vávrou jsme se tomu věnovali, takže to máte jak na Odyssey, tak na YouTube i v archivu Svobodného vysílače, jo? Suvalský koridor. A tyto věci, takže tam to je. Tak, někteří evropští lídři si dovolují veřejně uvažovat o možnostech srovnat se zemí ruské základny protivzdušné obrany a raketové komplexy v Kaliningradské oblasti. Některé země Evropské unie, sousedící s Ruskem, se vystatují připraveností rozmístit jaderné zbraně na svém území a přijímají na tento účel příslušné změny ve vnitřní legislativě. Takováto nerozvážná politika na jedné straně někomu umožňuje budovat rychlou politickou kariéru a čerpat finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. Zároveň se zdá, že evropští neúspěšní strategové dospívají k závěru, že následky svých epických selhání je možné zahladit jen válkou. To se vracíme zase i k panu Pekinovi, ten o tom taky mluvil. Polský ministr zahraničních věcí, ten Radoslav Sikorský, že ano, ten sní o způsobení vojenské porážky Rusku. Estonský ministr obrany veřejně uvažuje o výhodách preventivní války proti Rusku a tito politici a nejen oni přitom uvěřili, že válka se bude vést jen takovými prostředky, ve kterých má NATO podle jejich názoru převahu. Tyto činitele je třeba vrátit na půdu reality. Doufáme, že naše varování budou vyslechnuta těmi, kteří jsou nebo kterým jsou určeny. Jak uvedl prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin, naše země evropským státům nevyhrožuje a ani se jim vyhrožovat nemíní. Nikdo však nesmí pochybovat o tom, že Rusko má všechny možnosti zabránit jakékoliv agresi a porazit každého agresora. Jak Evropa, nebo pokud Evropa napadne Rusko, půjde už ale o úplně jinou válku a bude velmi krátká. Tak, pak je tady samozřejmě ruský text. Nuž, dámy a pánové, stačilo vám to? Nebo ne? Jdem se kouknout ještě na Karla Gotta. Ten zveřejnil tajné informace o fungování světa. Z jeho slov samozřejmě mrazí. Před 17, takže dneska už je to před 20 lety, zveřejnil v Lidových novinách rozhovor. Karel byl opravdu bůh. Před 17 lety zveřejnil v Lidových novinách rozhovor, za který se mu tehdy smáli. Dnes ho čteme tedy se zatajeným dechem. Pár měsíců před 11. zářím roku 2001 pořídila redakce Lidových novin. Redaktorka Lidových novin Jana Machalická se zlatým slavíkem Karlem Gottem velmi neobvyklý rozhovor. Při vší úctě k mistrovi byla z jeho odpovědí tak překvapená, že si z něj v úvodu rozhovoru trochu dělal legraci, aby si čtenáři nemysleli, že snad bere Gottovy myšlenky vážně. Jana Machalická, tehdy psala, cituji, když už se Karel Gott rozhodne vyjádřit veřejně jiným způsobem než písní, stojí to rozhodně za to. Hovořit s ním o historii 20. století, globalizaci nebo třeba o Václavu Havlovi je silný zážitek. Matador české pop music na chvíli odložil svůj charismatický úsměv a vyprávěl například o tom, že všichni jsme jen pouhými figurkami, kterými manipulují tajemné skupiny mocných finančníků a okultistů. Muž, jenž za své poslání považuje přivádět publikum do meditativní polohy, v níž se přenese do fiktivního světa příjemných pocitů, varuje, že se řítíme vstříc nové orwellovské totalitě. Část rozhovoru z archivních Lidových novin nyní je na ac24.cz, je tam uveřejněn. Karel Gott z něj vystupuje jako člověk nadaný neobyčejnou předvídavostí. Nepochybně tedy za to může i skutečnost, že se zpěvák díky své popularitě už od 60. let stýkal s vlivnými lidmi na východě, ale i na západě a měl tak přístup k informacím, které pro veřejnost zůstávaly nedostupné. Psychozbraně dálkové ovládání činnosti lidského mozku, díl první, H3O2. Co nám tedy vědci neřekli o čtvrtém skupenství vody a chodíte k volbám a teď už je to tady... A tak už jsem to rozečil, tak já to přečtu celý, když tady nějak odskakují od tématu. No, možná se mýlím já, že jo. Tak. Chodíte k volbám? Aha, tak to byl asi dotaz od paní Machanické. Ano, protože volit se má a naštěstí znám politiky, kteří jsou korektní, a tedy konkrétní a ne tajnosnumní a dokáží mě přesvědčit, aniž bych na to potřeboval 4 roky. Dokáží se voliči tedy poučit ze svých omylů? Byl asi dotaz. A Karel odpověděl, nejsem přesvědčený, že zvlášť v posledních staletích nebo stoletích nejde o žádné omily. Naopak politika se odvíjí podle přesných scénářů. Nic se neděje náhodou. I to nejhorší, jako války. Vždy je o vítězích rozhodnuto dávno předtím. Stejné banky podporovaly toho, kdo je rozpoutal a vyjednávali s tím, kdo byl napaden. Domlouvali se, čím budou platit, až jim budou posílat peníze. Běh světa řídí tyto vysoké nadstátní okruhy. Ilumináti nebo osvícenci. a také svaté řády a lóže až po mysticko-okultní organizace. Dotaz byl, mohl byste to nějak upřesnit? A Karel Gott říkal, jde o osoby, které tím pádem určují, kdo bude dělat politiku a to ostatní už je jenom velké divadlo. A ona říká, není to poněkud vykonstruované? To by znamenalo, že jediné, dokonce ani skupina nemá šanci cokoliv ovlivnit? No, dal bych několik příkladů z historie, říkal Karel Gott. Pět synů jednoho slavného frankfurtského bankéře si rozdělilo sféry vlivu. Jeden zůstal v domě svého otce, druhý odešel do Londýna, třetí do Paříže, další do Vídně a poslední do Neapole a financovali všechny znepřátelené strany v napoleonských válkách. Posílali si zprávy o situaci na bitevním poli po poštovních holubech, protože ti byli rychlejší než kurýři. A tak jen vyvolení byli správně informováni, nebo informovaní, že u Waterloo byl Napoleon definitivně poražen. Jen oni mohli dělat výhodné finanční operace a ostatní utřili nos. Abyste takové vítězství anebo takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, placená nejvyššími západními finančními a průmyslovými kruhy. Zakladatel Rudé armády Lev Trocký a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem New Yorkské banky Jacobem Schiffem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši 20 milionů dolarů ve zlatě. Němečtí průmysloví magnáti a poradci císaře zase vybavili Lenina a jeho apoštoly z Curychu, aby pak Rusko muselo podepsat Brest-Litevský mír a oni mohli opustit východní frontu, kde měli zbytečné ztráty. Lenin byl vynikající spoluhráč a německý agent. Trocký zase špatný herec z Brooklynu, ale výborný řečník. Tihle hoši uměli všechno velmi dobře vyložit lidem a v jakékoliv době. Ovšem, když se bolševismus nebo jiné revoluce rozmontují, najednou spatříte lidi, kteří vypadají stejně jako Trocký a zjistíte, že jste zase za blbce. Dotaz zněl tedy další. Zažil jste sám, vy sám někdy nečekané překvapení takového druhu? A Karel Gott odpovídá. Když jsem poprvé odjel na západ, zmínil jsem se o našich poměrech a byl jsem kritizován, že to špatně vidím. Všichni byli levicoví. Měli Che Guevaru a mleli, že je třeba myslet na většinu. Těšil jsem se do svobodného světa a že se konečně nadechnu a místo toho jsem koukal jako blázen, kde to jsem. Chápal jsem tyto postoje v Americe v souvislosti s válkou ve Vietnamu. Vždy tam posílali umírat své kluky. Logicky proti každé akci, která se vede, vzniká protireakce. Nemohl jsem ale s nimi diskutovat, byli strašně radikální, nesmířitelní až zlí, ale poučil jsem se z toho. Dotaz. V jakém smyslu byli radikální a zlí? A Karel Gott odpovídal. Oni neměli tu zkušenost a tím, že já měl příležitost poznat oba systémy, mohl jsem si věci dávat do souvislostí. Nabyl jsem přesvědčení, že komunistický systém ve východní Evropě vlastně západu vyhovuje. A my jsme byli takové pokusné terárium. Zamezilo se velké imigraci z východu, který si sám a ochotně tu zeď postavil. Dotaz. Je podle vás velmocensky rozdělen i současný svět? A Karel Gott odpovídá. Bipolarita západ-východ už skončila. Druhá strana byla totiž rozebraná. Vznikla stejně jako výsledek uspořádání světa po druhé světové válce. A za to my nemůžeme. Byli jsme diplomatickými manipulacemi odsouzeni stát se sovětským satelitem. Západ s východem si ale nikdy neublíží. To už mě bylo jasné dávno. Tady bezvadně fungoval efekt rovnováhy a vzájemného zastrašování. To byla perfektní vojenská strategie. Obě strany si vzájemně hlásily a kontrolovaly a schvalovali každý vojenský krok jako ten u nás v roce 1968. Studená válka tedy skončila, ale narůstá ekonomická nerovnováha mezi křesťanským a islámským světem. Dotaz. Řekli jste, že na vývoj společnosti má zásadní vliv, jaké si mají, tedy zásadní vliv, jaké si svaté řády, lože a mysticko-okultní organizace. Co si myslíte o vlivu křesťanských církví a dalších světových náboženství? A Karel Gott odpovídá, církve, i když se na oko zdají oslabené a jsou jakoby cítit naftalínem, mají stále obrovský mocenský a politický potenciál. Být viděn je možná důležitější než vidět. Proto mnohé Dalajlámovy cesty od střechy světa až po díry světa, proto ty nekonečné světové mise papežovi, při kterých obdivuhodně svou a snad i boží vůlí překonává slabost danou věkem. Dotaz. Nejčastější slovo, které padá při diskuzích o stavu a vývoji dnešního světa, je globalizace. Co si o tom to jevu tedy myslíte vy? A Karel Gott odpovídal. Tady asi nebudu poslem dobrých zpráv. Jak mě přátelé kdysi charakterizovali? Obávám se, že celosvětové dění směřuje k totální globalizaci, která vyústí v jednu totalitní světovládu. Časem všechny malé banky padnou. Už to pomalu začíná a bankovní giganti budou fúzovat, až nakonec bude jediný bankovní dům, který bude všem diktovat. Vznikne jedna světová měna, která bude všechno řídit a pak už je jen krůček k bezhotovostnímu platebnímu systému pomocí mikročipů a laserových neviditelných kódů. Nejspíše budeme mít zabudované v těle. A tím bude možné z jednoho vládního centra získat o každém informaci a každého kontrolovat. Už si na to zvykáme. Vnímáme to jako samozřejmost. Ta identifikační čísla jsou kreditní karty. Zatím je to velmi příjemné a i další vývoj v tomto směru nám bude připadat praktický, výhodný a hlavně pohodlný, ale časem zjistíme, že jsme se stali objektem nejen kontroly, ale i manipulace s myšlením. Zní to poněkud jako orwellovská utopie, ale ne, ani ne. Bojím se toho, že se nakonec naplní všechny orwellovské vize, které při svém vzniku vypadaly jako neskutečné. Napadlo mě, že možná přijde doba, třeba se jí ještě dožijí, kdy budeme nostalgicky vzpomínat na minulé totality. V každém případě, když už se tehdy nedalo dělat vůbec nic, tak si alespoň lidé mohli pro sebe nechat své myšlenky a názory. No, dámy a pánové, to je dost silný článek. Já vím o tom, že to zmiňoval v nějakém televizním vystoupení, nějak krátce v nějakém rozhovoru, ale tak tady to je teda bomba. To je bomba, samozřejmě CBDC a další, že ano. Takže si to musíte dávat dohromady zase jako ty jednotlivé dílky, skládačky. No, naplňuje se nám pomalu doba, tak toho ještě Lucie, tedy Rostislava. Pojďme se na něj kouknout, jo? Abyste viděli, tak tady je u čajky, já nevím, tam skáte. Tak tady je u čajky. Tady je ta zeď v Buči, jo? Tady má, takže tomu se povědomujeme jindy, jo? Těch článků tady má raz, dva, tři, čtyři, pět tady zase zmiňováno, takže se na to koukneme, dámy a pánové. Je se Štefanem Harbinem, super. Super, super, super. Takže a se Stevenem Segalem. Takže znání je Pierre, tam vystupoval Steven Segal, takže to je super. Rostislav pro RT rozhovor, takže skvělý, skvělý, super práce. Super práce, takových potřebujeme víc. Tady máte pozdrav do Čech, tak já to pustím. Čekejte, já jsem zase dal stišit, že jo, no, ten Martin. Tak funguje dobrý, a dáme si to na začátek. Hej.
1: Привет, Чехи из России. Привет, Чехии из России.
0: Tak.
1: Привет, Чехии из России.
0: Odmáčknu. Repráček. Takže super, super věci, super věci. Musím ho ještě nastudovat více. Rostislava Lusiera. A tady vidíte za Sergej Lavrovem. Takže... Super, super věci. Tak, tady je zase Maria, jo. Takže skvělé věci, dámy a pánové. Nuž, nebudeme to zdržovat. Máme 23. hodinu za pár sekundiček, tak se na to zaměříme a už se s vámi rozloučím. Tady vymáznu tady už Google a nemáme tam vlastně nic. Nuž, tak nevadí, já tam dám jenom taktož. Přepneme to tady na Studio Kadaň. Ještě tam dáme podporu, tu máme kde a děkovačku, že ano. Tak počkat, vlastně já to tam nedám. Tady do toho to nemám vložený. Tak nic, krátka děkujeme za podporu, samozřejmě další sdílení, případné komentáře a tak dále. Staňku taky zdravím, i když jsem teď nic nečet od ní. A nebylo na konec Karlovi gotový. Kterého? Tak, teď to nejsem schopný nějak rozhlasnout, Staňka to totiž diktuje do telefonu. Tak, ty zprávy, ale nevadí, Staňko, děkuji, nejsem schopný to teď živě přelouskat. Dámy a pánové, vám též děkuji za pozornost. To byly tedy prodloužené otázky a odpovědi Valérie Viktoroviče Pěkina, ale vidíte, že když zabrousíme jenom ke mně na profil Facebooku, tak, že se tam dostaneme k dalším a dalším zajímavým věcem. A že se to vlastně vyčikinku, ano, cikinek se tady protahuje. Takže se to vlastně propojilo všechno. Jak pan Pěkin, tak pan Putin, tak pan Lavrov, tak Marie Zacharová, všichni. Nuž, díky moc, mějte se krásně, noční proud Rádia Meta bude pokračovat zde na svobodném vysílači, já už to nebudu zdržovati. Vy jste jistě na chystání na Jardu a jeho vysílání. Tak, za Simonku se omlouvám, fakt jsem to nestíhal číst, takže necenzurované informace budou jindy. Zítra se s vámi těším já o 19. hodiny, tady Studio Kadaň, klasicky tradičně komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a pak se koukneme, koho máme Slováky, takže bude SPDR, Nový věk a program Sunrise, jak to chlapci nazvali, pokud se nic nestane. Tak, mějte se krásně, díky moc a dobrou noc a užívejte ten víkend se svými milovanými. Co dám nakonec děkovačku, kdybych ji tady někde měl, tady je, mějte se krásně a děkuji. S kamerou zprávy někdy jindy, až zjistím, proč nefunguje svině.
2: Vážení přátelé,
0: elektronická.
2: Díky. Vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: má pravdu.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
0: V průběhu času, že ta politika spíš vypadá jako ekonomický benefit někoho. Já to považuji za službu lidem, myslím si, že by to tak mělo být. Tak zdali, když já chci lidem posloužit v trošičku jiných strukturách, zdali ti lidé mě tam umí nadelegovat. Jestli ta přímá volba skutečně funguje, jestli to je jenom nějaká, nebo jestli jsou to jenom řeči, které se říkají, ale skutečně to nefunguje. Takže já tady vlastně v tuto chvíli, což i tebe takového matadora vlastně v těchto věcech překvapilo. Já chci tady otestovat, chci strčit palec do vody, jak je horká, a chci vědět, zdali ta úroveň společnosti je tam, že pokud usoudí,

Měli jeden z nejbolestnějších okamžiků našich dějin. A to je rok 38. Je to Mnichov, je to o nás bez nás a je to rok zrady. Tehdy se o Československu rozhodovalo u stolu, u kterého Československo vůbec nebylo. A důsledky toho rozhodnutí našich spojenců byly kruté. Lidé ztratili své domovy, svou bezpečnost i své životy. Nemám tady kapesník. Dnes stojíme v jiné době. Ale otázka zůstává naprosto stejná. Kdo rozhoduje o nás bez nás? A kdo ponese odpovědnost za následky těchto rozhodnutí? Žijeme v době války. Rostoucí

0: mezinárodních napětí, západních bezpečnostních rozhodnutí, která mohou být nezvratná a naprosto fatální. A právě teď my nemáme právo být lhostejní. A když slyšíme a musíme dodržovat smlouvy, a pak já říkám, ano, musíme, ale musíme taky dodržovat závazek vůči vlastním občanům a vůči svým vlastním dětem. A proto nikdy nezapomeňme, zůstane-li naše pohraničí české, zůstane-li českou i naše vlast. A proto bych teď na pódium chtěla pozvat člověka, který má matku narozenou v roce 1940. Ano, slyšíte dobře, 1940. Což je naprosto neskutečné a je to člověk, kterého bychom si měli neskutečně vážit. Jsou to lidé, kteří žijí stále mezi námi a kteří jsou námi přehlíženi. Lidem jsou to právě oni, kterým jsou brány peníze z jejich důchodů, z důchodů, které oni věřili. Věřili v to, že když 40 let budou pracovat pro vlastní vlast, takže dostanou za to řádně ohodnoceno. Bohužel zjišťují, že tak to není. A právě takový člověk má svoji maminku narozenou v roce 1940. A je to Tiger Plotz.
1: Dobré odpoledne, český národe. Ahoj, vážení a milí chci míři. Děkuju za krásný pozdrav, který patřil mé mamince, paní Broškové. Ona je 40. ročník, ona je pamětníkem historie, o které dnes budu krátce mluvit. Všichni víme, co se stalo 30. září 1938. Došlo k jedné z největších zrad na našem národě. Já se nebudu vracet k válce. Já bych chtěl tak jako vždy tu špatnou zkušenost přenést do současnosti. Protože slovo zrada je konstantní hodnotou západu. Děkuju vám všem, kdo jste sem dnes přišli v tom velmi nabitém předvolebním kání. Viděl jsem tady některé kolegy z jiných politických stran. Je to veliký výkon, zatímco jiní se snaží ulovit body, aby se dostali tam, kam chtějí. Vy jste tady, takže děkuji vám. A škoda, že opozice opět utrácí vaše peníze zbytečným jednáním o důvěře vlády. Možná by tady byli i někteří vládní poslanci. 1938 byli jsme zrazeni kým jiným než Západem. A zachránit nás musela Rudá armáda. Přestože se nám některé bruselské rohožky snaží vnutit verzi o tom, že nás osvobodili Američané. To, že v roce 1948 se začal vyvíjet nepříliš příznivý směr naší země, o tom bylo rozhodnuto po konci druhé světové války. Do toho Západ nijak nezasáhnul. Rok 1968. Někteří z nás se ptají, proč nám Západ nepomohl. Nechtěl riskovat, nechtěl jít do konfrontace s tehdejším Sovětským svazem. Ale jeho dnešní poskoci, ti západní bruselští, nám tady připomínají, vždy když je výročí 68., že tuto zem obsadili Rusové. Zapomínají sdělit, že to byl Sovětský svaz a že tam byly i jiné národy, také Ukrajinci. Dobrá, museli jsme si počkat do roku 89. A tady začala další obrovská zrada. mnozí z nás si dlouho mysleli, že nám pomohl Západ. Mnozí z nás stále věří tomu, že k předání moci v roce 89 došlo na základě toho, čemu říkají sametová revoluce. My ale všichni víme, že to bylo domluvené předání moci. A pak jsme se nadechli ke konzumu, dle mého názoru k velmi krátkému, abychom velmi rychle vystřízlivili a uvědomili jsme si, že jsme znovu součástí další velké zrady, protože ten Západ nás vtáhnul do svých mocenských struktur, do Severoatlantické aliance, do Evropské unie, kterou znáte pod jejím výstižnějším názvem Čtvrtá říše, a začalo likvidování našich svobod. Začalo ožebračování naší země. A podívejte se, kde jsme teď. Čtvrtá říše nám vyhrožuje válkou, nutí nás zbrojit, vnucuje nám pouze jednoho viníka, zakazuje, nařizuje, omezuje, buduje další digitální koncentrační tábor. Takže Západ nás opět zrazuje. A mnohem horší než ten Západ jsou naši kolaboranti, kteří za nemalý peníz skáčou tak, jak Evropská unie, tedy čtvrtá říše, píská. A tedy podílejí se na té obrovské další zradě naší země. Pokud bych měl malinko odskočit do světové politiky, tak... Ano, děkuji vám, je to váš názor. Tak těmi světovými zrádci míru a lidí jsou například Madame Pfizer von der Leyen a nebo ukrajinský diktátor Zelensky, který se ze Zlatého záchodu dívá na to, jak jeho národ umírá ve válce. Mnohem horší jsou, jak jsem řekl, ti naši probruselští zrádci. Ale máme tady, přátelé, tu největší skupinu zrádců, kteří si možná ani neuvědomí, že jsou zrádci své země. A to je ta bohužel mlčící většina, která říká, nás se to netýká, nebo říká, stejně s tím nemůžeme nic dělat. A možná si uvědomuje, nebo neuvědomuje, že vlastně zrazuje budoucnost naší země. Přátelé, prosím vás, probouzejte další neprobuzené lidi. Mluvte co nejvíc nahlas, abychom neskončili v další válce. Mluvte hlasitě, protože zbraně jsou hlasitější. Děkuju vám, český národe.
0: Já děkuji Davidu Plocovi a teď bych chtěla na pódium přivítat člověka, který je vlastně nejvíc dehonestován, a to nejen v minulém režimu, ale on je dokonce dehonestován i v tomto režimu a je dokonce i odsouzen, nebo respektive uplynulo, takže přivítejme tady doktora Josefa Skálu.
2: Přátelé, dostalo se mi takového honosného tady přiblížení mojí maličkosti. Já to zkusím krátce, budu nás dneska hovořit víc. Když skončila druhá světová válka, velmi široká politická reprezentace i veřejnost československá se shodli, že ze všeho nejdůležitější je to, co bylo shrnuto v lakonickém hesle. Již nikdy Mnichov. To heslo je průzorem do spousty jiných velmi závažných otázek. Aby jsme desítky let žili domnění, že to je, řekl bych, memento stavující se k minulosti, které se nám už nikdy nevrátí a nebudeme muset uvažovat v podobných kategoriích. My, co jsme se tu sešli dneska, víme, že tomu tak není. Já proto z Mnichova vypíchnu dva klíčové momenty. Cílem bylo ukrást Československu jeho průmysl, změnit nás v gastarbeitery nacistické mašinérie, nacistické, teroristické, vražedné soldatisky. To konečné řešení nás Čechů, Endlösung, mělo přijít až později, všichni to víme, ale bylo připraveno do puntíku. No a za druhé, a to píše velmi plasticky a přesvědčivě svědek ze všech nejpovolanějších, doktor Edvard Beneš ve svých memoárech. Cílem Mnichova bylo uvolnit prostor k agresi nach Osten. Vytvořit prostor pro to, aby se válka mohla odehrávat východním směrem, a ti, co vyzbrojili nacistické Německo, co do něj napumpovali mraky peněz, investic a těžili dokonce i z válečné výroby, mám na mysli anglosaský kapitál, zejména americký, tak ti by jako z toho profitovali a nemuseli by se postavit ani na správnou stranu. A malem se jim to povedlo. A vy tušíte, proč to říkám dneska. Nám též hrozí, že budeme víc a víc zázemím válečnické politiky, velmi nebezpečné, a že i přes naše území se budou valit vojenské kolony. Nedávno proběhla v parlamentu pozoruhodná debata a já jsem se nestačil divit. Tam dokonce ukazovali jakési trasírky, kudy ty kolony budou směřovat a tak dále. Mě naskočil mráz na zádech. To se děje za stále platnosti ústavy, která tohle všechno zakazuje. Nebudu dlouho zdržovat, už jsem to slíbil. Dva momenty. První. Nám se vykládá, že Česká republika zbohatne z toho, že budeme vyrábět spoustu zbraní. Slyšeli jste větší nesmysl. Z toho zbohatne pár oligarchů, budou do toho pumpovány veřejné peníze, moc dobře to víme. A militarizace má v zásadě dva tvary. Ten první dovedl k dokonalosti Adolf Hitler. Když zadlužil Německo až po uši, vyzbrojil ho až po zuby, a pak už byl tak na krajičku, že do té války nemohl nejít. Tak dejme si pozor na to, co se valí na nás tímto směrem. A ten druhý tvar militarizace, to si mohli dovolit třeba velcí žraloci ve Spojených státech, kteří z chutí pumpovali peníze i do nacistického Německa, a to i po nástupu Hitlera ve velkém. Dělili se ve Švýcarsku o dividendy s Hjalmarem Schachtem a s podobnou nacistickou verbeží. No a čekali, až to jako skončí, tak zabrali spousty ekonomických kapacit v celé Evropě. Proboha, uniká snad někomu tato optika, toto nebezpečí dneska? Dejme si na to velký pozor. A poslední poznámka, přátelé, ta je ze všeho nejdůležitější. Pro nás se chce, abychom stáli na straně válečných bubnů a demonizace jistých zemí a národů. Že to je příprava k válce, to nepochopí snad Alenka, co chodí do zelí. Jo? Naninka, pardon, do zelí, to přísloví, to pořekadlo je o Nanince. Ze všeho nejdůležitější je vyhrotit, postavit na hranu klíčovou otázku. Smí být Česká republika vtažena do válečného konfliktu v cizím zájmu, pod cizím velením, a dokonce proti kterékoliv z jaderných mocností? Takhle ta otázka stojí. Všichni říkáte ne. Tady nejde o to, kdo z nás má rád tu či onu zemi. My víme, koho máme radši a koho méně rádi, máme pro to pádné důvody. Tady jde o to, sjednotit politickou většinu v této zemi za elementární put sebezáchovy. A já navrhuji, jsem to říkal na několika shromážděních, řeknu to i tady. Pojďme žádat všelidové referendum na tuto prostou otázku, zda Česká republika smí nebo nesmí být vtažena do válečného konfliktu v cizím zájmu, protože v našem zájmu to není ani náhodou, pod cizím velením, natožpak proti kterékoliv z jaderných velmocí. Pojďme tohle razit jako klíčový požadavek. Ono se to možná nepodaří, ale zviditelní to samu podstatu dnešní situace, a pokud by se to podařilo, tak jsem si jist, že výrazně nadpoloviční většina lidí, i těch, kteří si libují ve všelijakých módních ptákovinách, bude hlasovat, protože nesmíme být taženi do takové války. Díky.
0: Děkuji, pane doktore. A já, pokud teď nespadnu, já bych teď chtěla přivítat na pódium člověka, který má moje sympatie a má sympatie moje a hlavně proto, že nikdy neustoupí v ideologii svojí strany. A toho se ho nesmírně vážím, je to Milan Kréča. A toto bude Jana Wolfová, ano, omlouvám se, možná jsem to špatně řekla. Milane, vítám.
3: Děkuju. Vážení přátelé, děkuju i vám, že jste přišli si společně tady na Václavské náměstí v Praze připomenout výročí tragických událostí z konce září roku 1938. Skutečně my si dnes připomínáme jedných z nejhorších dnů v historii našeho národa a naší země. Dny, kdy naše země, Československá republika, byla zaprodána svými údajnými spojenci hitlerovskému Německu. Dny, které odstartovaly těch šest neskutečně krutých let okupace naší země nacistickým Německem. Dny, které předznamenaly stovky tisíc obětí z řad obyvatel naší země. Dny, které předznamenaly taková tragická jména, jako byly Lidice, Terezín, Javoříčko anebo Ležáky. Právě Mnichov a září 1938 musí být mementem, abychom nikdy nezapomněli na to, jak byla naše země potupěna. A abychom nezapomněli ani na to, co posléze následovalo. Dnes se současný režim snaží všemocně přepisovat historii. Ze zrádců dělá hrdiny, z bojovníků proti fašismu dělá ty, před kterými by si dnešní moci páni nejraději odplivli. A my s tímto nemůžeme souhlasit. My si musíme připomínat historickou pravdu, protestovat proti přepisování dějin, proti falzifikaci historie. My musíme být na pozoru proti všem těm, kteří se snaží zneužívat tato historická témata. Letos v květnu jsme byli všichni svědky takové velké, neuvěřitelné provokace v naší moravské metropoli v Brně, která se stala místem sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu. Organizace, která má otevřeně nacistické kořeny, organizace, která se nikdy nesmířila s výsledky druhé světové války, organizace, která má za sebou desetiletí útoků na Československo i Českou republiku. A já mám obavu, přátelé, že tato provokace nebyla zdaleka poslední. Že dneska čelíme vlně, která narůstá tohoto historického revizionismu, která pramení z těch sil, které triumfovaly v září 1938 a které byly poraženy Rudou armádou a dalšími protifašistickými bojovníky v květnu 1945. A my proti těmto silám nesmíme rezignovat a naopak se jim musíme stavit na odpor. Musíme se stavit na odpor všem těm, kteří naši zemi zavlékají do války. Tam nebo někde jinde. Těm silám, které militarizují naši zemi. Těm silám, které pod různými záminkami se snaží útočit na ty zbytky demokratických práv a svobod v naší zemi, kteří jednou perzekují komunisty, potom perzekují ty, kteří jsou proti válce, potom perzekují ty, kteří jsou proti zbrojení nebo proti navyšování vojenských rozpočtů. Skutečně ta situace v naší zemi není jednoduchá a my proti tomu musíme vystupovat s co možná největší aktivitou. Takže přátelé, ještě jednou vám děkuji, že si dnes připomínáte historické události roku 1938.

0: Milanovi Krejčovi. Ano, je to 72 milionů životů, kteří naši osvoboditelé položili právě proto, abychom dneska tady mohli stát a mohli vám říct svůj názor na dnešní dobu, jak to cítíme my. A já bych tady teď chtěla přivítat ženu, kterou si pamatuju už jako dítě, která stála v čele levice. A je to Jana Wolfová. Dobrý den.
1: Patřila jsem mezi ty, kteří v té levici opravdu byli od roku 89, v té sociální demokracii, která byla levicová. A jsem strašně ráda, že tady dnes vystupuju jako kandidátka spojené levice pro Prahu, byť na takovém tom 54. těžce vybojovaném místě, protože jsem nikam výš nechtěla, bojovala jsem o to nižší. Nicméně, už ve škole jsme se učili takovou jednoduchou básničku. Zvoní, zvoní z rady zvon, čí ruce ho rozhoupaly, Francie sladká, hrdý Albion, a my je milovali. Ten hlas to tehdy psal po mnichovské zradě. My jsme skutečně milovali Francii a věřili Anglii, že nám pomůže. A pak jsme v tom zůstali sami. A já dnes jsem tady s váma jenom proto, že můj děda sice nepřežil Ravensbrück, ale moje babička přežila Ravensbrück a můj táta se vrátil z převýchovy z Německa jako jedno z posledních, dokonce poslední dítě vůbec. Jinak bych nebyla. Nebo možná by si moje maminka našla někoho jiného, ale to už bych asi nebyla já. Já prostě vidím to, jak když se mnou babička mluvila o válce, když mi táta vyprávěl svoje byť dětské příběhy, tak vždycky v sobě měli pocit, že nikdy se to už nemůže vrátit. To přece tyhle hrůzy, ty všichni přece vědí, že to je špatně a že ano, že nás osvobodila Rudá armáda, že tedy částečně Američani v Plzni a podobně, ale že tady prostě padly tisíce vojáků, kterým bychom měli být vděční za to, že žijeme. A já se rok od roku dovídám nebo zjišťuji, že vlastně všechno je úplně jinak. Že měníme politiku nebo spíš vnímání toho, co se děje pomocí médií. Že se dozvídáme, že vlastně nás osvobodil někdo úplně jiný a že vlastně jsme tady zásluhou velkých žlutých hvězd. A že by bylo dobře, kdybychom tu možná skoro vůbec nebyli, protože lepší je evropský občan než Čech. A já to nechci. Nechci to i proto, protože stojím proti těm mladým, kteří nikdy neviděli, co je válka. Oni to mají něco jako dobu temná, možná něco mezi první světovou a 30 letou a vůbec si neuvědomí, že se to strašně blíží. Já jsem válku zažila, ne jako dítě, ale jako dospělá, když jsem odjela do Jugoslávie v době, kdy na ní padaly americké bomby. Já jsem zažila, když byla bombardována ambasáda čínská a tahala jsem děti z inkubátoru z rozbombardované nemocnice v Novém Sadu. A říkali mi, pozor, tam jsou nášlapné miny. Já jsem zažila, co je to zvonění na poplach. A viděla jsem ty malé děti, které utíkají do krytu. A já jsem máma. Já si nepřeju, aby žádné malé dítě se muselo bát, že na něj někdy spadne bomba. A to je moje poselství. Já tu jsem už jako stará baba Wolfová, která vás chce jenom poprosit. Pojďme společně vracet tu historii tam, kam patří. Pojďme se tady scházet právě proto, aby se nezapomnělo, co byla mnichovská zrada. A pojďme se scházet proto, abychom těm mladým, byť je to velmi těžké, říkali, že my jsme zažili alespoň tu část, kterou že jsme mohli poslouchat naše matky a dědy a víme, co to bylo. Pojďme jim říkat, válka je vůl. A vy mladí, pokud to nejste schopni si uvědomit, tak jste voli taky, protože jednou na tu válku doplatíte právě vy. Takže válka je...

0: A my, co tady jsme, jsme jediní, který můžeme zabránit ti, kteří budeme bránit tomu, aby ty mladí nepochopili, že jednou nebudou žít právě proto, že jsou tak zaslepení. Děkuji vám.
1: Já děkuji Janě Wolfové, která mě dala do hlavy myšlenku Ludvíka Svobody. Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili, ale jak těžce a za jakou cenou a cenou sovětského lidu jsme ji dostávali zpět. A já bych teď chtěla přivítat na pódium ženu, kterou si nesmírně vážím, protože je to žena, která ustojí větru, dešti a která ustojí i demokracii. Protože ona ví, o čem tady demokracie, ano, demokracie, a je to Vladimíra Vítová.
2: Děkuji za slovo. Já jsem chtěla říci několik faktů o tom dnu, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda a o dnech následujících, protože si myslím, že to mnoho lidí neví. Takže ta dohoda stanovila, že evakuace českého obyvatelstva začne 1. října. Ale ta dohoda byla podepsána 30. září v 1 hodinu v noci. Takže ty mocnosti, ty naši údajní spojenci, nám vlastně nedali ale vůbec žádný čas té tehdejší republice Československu. Takže evakuace začala 1. října a to předávané území muselo být vyklizeno do 10. října. Takoví sladcí byli naši spojenci. Takže 4 státy, to jest Německo, Itálie, Británie a Francie, se dohodly o naprosto zásadní změně území 5. státu, tedy Československa, který byl následně postaven před nutnost okamžitě provést evakuaci českého obyvatelstva a evakuováno bylo to ve dvou vlnách, 350 tisíc Čechů ze dne na den. Z českého pohraničí se odcházeli, ale i z vnitrozemí. A z vnitrozemí byli evakuováni pod záminkou budování takzvaných vojenských střelnic. A ty vyklizené české obce a města tak okamžitě Wehrmacht obsadil Němci. A když pak Němci tato území, kde byly střelnice, koncem války opouštěli, tak je neopustili jen tak, ale vyhazovali do vzduchu domy a celé vesnice, kde žili. Takže ta německá okupace, jak se nám dnes snaží říkat někteří politici anebo historici a především novináři, bohužel i mnozí učitelé dětem ve školách, tak to nebylo nic idylického. Nebylo to žádné poklidné období, nýbrž to byl zločinecký fašistický systém, který přinesl mnoho zla a více než 360 tisícům našich spoluobčanů smrt. A to není nějaké naše tvrzení. K tomuto závěru došel samozřejmě také Norimberský soud. Stačí se podívat do zdrojů historických. Ona vyšla jedna knížka, jmenuje se Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1938. A já bych vám zacitovala 4 krátké vzpomínky lidí, kterých se toto vyhnání týkalo. Takže první vzpomínka. V září 1938 nám Němci vyhrožovali pověšením na telegrafní tyče. Druhá vzpomínka. Od září roku 1938 se nám německé děti začaly posmívat, přestali s námi kamarádit, někdy i na příkaz rodičů. Stalo se mi i to, že otec mé kamarádky na mě plivl. Bylo mi tehdy 12 let. Nebo ve škole nám sudeťáci, to je vzpomínka teď z Českého Krumlova, ve škole nám sudeťáci při svých demonstracích vymlátili kamením okna, nadávali nám české svině a podobně. Napadali nás fyzicky cestou do školy a zpět a museli jsme spát u zdi pod okny, neboť to bylo trochu bezpečnější místo před kameny a někdy i před střelbou. A poslední vzpomínka, s kterou vás seznámím. Všem Čechům byla dána 24-hodinová výpověď z bytu. Hnali nás na nádraží s kufírkem, jednou duchnou a polštářem na kočárku a do utíkajících Čechů stříleli. Takže až zase uslyšíme v televizi, nebo mnozí tady chodí studenti, kteří se teda nezdrží, jenom tam jdou říct nějaká svá v uvozovkách moudra k tomu informačnímu stánku, tak by měli znát tyhle ty věci. A tady už to zaznělo, leč já to zopakuji. Československo osvobodila sovětská rudá armáda. Ale uplynulo 81 let a my teď podléháme v mainstreamu, ve školách, v akademické obci absolutní lži, kterou kodifikoval Evropský parlament v roce 2019, když přijal usnesení, které se jmenuje o změně historické paměti pro budoucnost Evropy. A tam vlastně je řečeno to, že Němci nám skoro nic teda neudělali a rudá armáda nás de facto okupovala, ne osvobodila. Takže to je naprostá a bohapustá lež. A to svoje vystoupení bych završila tím, že ať chceme nebo nechceme, tak Česká republika stále žije v tom historickém oparu v podstatě mistra Jana Husa. A mistr Jan Hus každý svůj dopis, nebo téměř každý svůj dopis, končil slovy. Touto latinskou frází. Super omnia vincit veritas. Pravda vítězí nade vším. Takže držme se tedy my, co jsme si vědomi historické pravdy tohoto hesla, a nikdy nezapomeňme. Děkuji vám za pozornost.
1: Já vám, kolegyně, nabídnu rám. Přátelé, dospěli jsme k zdárnému konci. A já bych vám všem chtěla poděkovat, kdo jste sem dneska přišli v hojném počtu. Děkuji vám za to. A poprosím o naši československou hymnu. Tady našeho šéfa. Děkujeme vám. Byla jenom zkouška. Takže teď ještě jednou děkujeme vám.
3: Bylo ráno chladné, březnový.
1: Ale prý se to nedaří, tak ještě máme počkat. Nebo kdo začne? Já ne. Umí tady někdo zpívat? Já ne, ale určitě tady někdo, tady pán, umí zpívat a on nám určitě zaspívá naši hymnu. Počkejte, pán umí zpívat.
4: Thank you.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Já vítám VK i tebe, Vítku, hezký večer oběma a už se těšíme všichni na novinky. Čím začneme? Co máš pro nás?
2: Tě zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě a stejně tak našim milým posluchačům. Jsme rádi, že jste k nám připojili v první říjnový týden a budeme rádi, když s námi vydržíte až do konce. Nebudeme to zdržovat, pozdravím hlavně našeho protagonistu a hlavního hosta, kterým je šéfredaktor Arnold News, pana VK. VK, ahoj.
3: No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím oba dva a samozřejmě všichni naše posluchače, čtenáře. Doufám, že jste se, že ho dožili, je to taky hlavně, protože jsme se taky dozvěděli, že jo, tak lidé, že odcházejí různě, věk taky, že jo, tak dále, nebudeme rozebírat, takže doufám, že jste si užili týden, samozřejmě asi pracovně, no a pustíme se do prvních témat, které připravil Vítek. Probereme samozřejmě hlavně to chucpe, že, které vypadlo z pana premiéra, no a pustíme se potom i do dalších témat, takže vám přeji krásný poslech.
2: Jak už VK nadnesl, začneme v tuzemsku, začneme Českou republikou, protože tady se odehrávají také velmi zajímavé věci, které se otáčí o 180 stupňů, úplně naprosto staví na hlavu všechno, co bylo doposud řečeno a s čím tato aktuální vláda vlastně získala své hlasy proti té vládě minulé. Totiž jedná se o výrok Andreje Babiše, který naprosto všechny šokoval, v podstatě ty, kteří nějakým způsobem konceptuálně vnímají tu danou situaci a už dlouhodobě sledují určité, řekněme, protitlaky, které se odehrávají v rámci České republiky a i návaznosti na tu globální geopolitickou šachovnici. Tak to tak nepřekvapilo, ale přece jenom ta explicitní rétorika je naprosto mrazivá a jenom to dokazuje to, o čem tu celou dobu mluvíme. Takže jaké výroky VK od nebo z úst Andreje Babiše zazněly a jak to můžeme interpretovat vlastně následně v rámci celé situace, která teď panuje v Evropě?
3: No, v polovině týdne se premiér Andrej Babiš setkal na Hradě s Petrem Pavlem a měli povídání o bezpečnostní situaci. No a média přinesla informaci, že Andrej Babiš sdělil panu prezidentovi, jak tam zaznělo, že panu prezidentovi, že kdyby bylo napadeno po Baltii, takže na pomoc baltským zemím a baltským státům by Česká republika poslala dvě mechanizované brigády. Ten výrok samozřejmě teď není jasné, komu byl určen. Ten byl určený někomu k poslechu zřejmě v Bruselu. Ten byl asi určen k uším nějakých lidí, kteří disponujou nad Českou republikou nějakou mocí, která se týká především dotací z fondu Evropské unie, kde se díky komisaři a hrozí, že jo, různými sankcemi proti různým podnikům v České republice napojeným, že na různé struktury okolo premiéra. Takže není přímo jasné, komu ten výrok byl určený, a každopádně ten výrok staví úplně na hlavu to, co Andrej Babiš řekl zhruba týden předtím během projevu, který měl v angličtině, a hovořil o tom, že je třeba začít mluvit hlavně o míru. Tím se v podstatě celá ta pozice takzvaně defrauduje, znehodnocuje, protože politik buď teda prosazuje mír, anebo plánuje rozmístění brigád české armády v případné válce s Ruskem v pobaltských zemích, v pobaltských státech. My si tohle to samozřejmě musíme probrat, protože znovu se ukazuje, že politická reprezentace většiny evropských zemí, a můžeme říkat s ohledem na válku na Ukrajině, reprezentace všech evropských zemí, respektive všech zemí Evropské unie, celé 27, Ta reprezentace se opírá v podstatě o dvě různé pozice, přičemž ta jedna je reprezentativní, je majoritní. To jsou státy, země, reprezentace zemí Evropské unie, které vyjadřují naprostou bezmeznou podporu Ukrajině, zbrojení, válce s Ukrajinou a pomoci Ukrajině za každou cenu, včetně případné pomoci, aktivní pomoci Ukrajině v podobě vyslání nějakých vojenských sborů a podobně. A ta druhá skupina, menší skupina, to jsou státy, země, které v podstatě, nebo jejichž politici vyzývají k míru, ale kromě toho, že vyzývají a říkají pěkná slova o míru, jinak pro ten mír nedělají vůbec nic. Respektive, abychom to řekli přesně, mluví o míru, ale nedělají žádné kroky a žádné činy pro dosažení toho míru. Pro dosažení míru na Ukrajině malé země, malé státy, když teď to přesuneme na nás, že jo, na Českou republiku a rovněž i na Slovensko a rovněž i na Maďarsko, třeba i na Polsko a další země, tak malé státy Evropy, i když Polsko samozřejmě není malá země, obrovsky velká země, ale pokud bychom to vzali jako obecně z pozice malých států s menší populací, tak jak mohou dosáhnout nějakého míru v Evropě? No, sami o sobě asi ne, ale mohou ukázat cestu. Mohou ukázat jasný promírový postoj. A jaký krok, jaký čin může daná konkrétní země, vláda, která usiluje o mír na Ukrajině, daná vláda konkrétní evropské země, může udělat jaký konkrétní krok? No přece zastavení dodávek zbraní do válečného krvavého konfliktu na Ukrajině. To je to, co může udělat každá vláda okamžitě, hned, teď. Včera už bylo pozdě. Může to udělat. A jak jsem hovořil minule, žádná ze 27 zemí Evropské unie to dosud neudělala. A já si teď takzvaně píchnu do vosího hnízda, budu reagovat na to, o čem jsme se bavili s Vítkem před začátkem vysílání. V této situaci se najdou lidé, kteří ty politiky dokonce za to ještě omlouvají a říkají, dobře poslouchejte, že kdyby Česká republika nebo Slovenská republika nedodávaly z těch soukromých zbrojovek zbraně do války na Ukrajině, že ty zbraně by tam dodával někdo jiný. A proto je lepší tam dodávat ty zbraně z českých a slovenských zbrojovek a válka bude pokračovat. Aby prý lidé, čeští a slovenští občané v těch zbrojovkách měli práci, nepřišli o práci, aby válka běžela a zaměstnanci v těch zbrojovkách měli práci a stát, aby generoval dobré příjmy z daní příjmu podniku zbrojovek. Takováhle realita zaznívá v některých diskuzích na alternativních serverech. Takováhle logika, šílená, zvrácená, logika, ze které doslova mrazí. A takovým lidem bych řekl, dobře, ale až to vypukne, ten konflikt v tom Pobaltí a vašeho syna, nebo vaše dva syny, nebo podle toho, kolik máte dětí mužského pohlaví, až je pošlou zemřít do toho mobilního ruského masomlýna na linii Estonsko, Litva-Lotyšsko, na té linii tam někde v těch zákopech zemřít a zařvat, tak potom si vzpomeňte na výroky těch, co říkají, je lepší dodávat zbraně na Ukrajinu, než aby tam ty zbraně dodával někdo místo nás. Potom se nad tím zkuste zamyslet. Ve chvíli, kdy tohleto se vám stane. Jestli to byl správný názor. Jestli to byl dobrý názor. A je třeba říct, že možná jste viděli, z 80. let ten film, on měl dokonce dvě verze, nebo dva díly, nebo tři díly, jednička, dvojka, trojka, s hercem Bronsonem. Ta série se jmenovala Death Wish, přání smrti. A tohleto de facto je jakoby přání války pro změnu. Ale rovněž je to přání smrti, to znamená, je ve společnosti nějaký problém. Ten problém má bezpečnostní charakter a ti lidé de facto jsou nainfikováni tou, řekněme, morálkou ve společnosti, tou proválečnou morálkou, tím proválečným narrativem do takové míry, že najednou oni mají přání války, přání smrti. Protože samozřejmě ve válce se bude umírat, ve válce se nebude hodovat, ve válce se nehoduje, ve válce se umírá. A jestli tohleto jako cílem části populace v Evropě, tak to znamená, že už je společnost takzvaně vařená. Že v angličtině se tomu říká cooked. Slovo jako uvařené, no, jsou, ta společnost je jakoby na to už připravená de facto. Už mentálně, myšlenkově je na to připravená, je doslova hotová si tu válku takzvaně vyzkoušet, tu válku si střihnout, poslat tam své syny, ti nejambicioznější tam půjdou sami, protože někde během své výchovy a během svého dětství a školství a vzdělávání a dalších vlastně let byli na očkování obrovskou rusofobií a mají touhu zabíjet Rusy. Podobně jako miliony Ukrajinců, kteří takto byli v podstatě přeprogramováni za pouhých 8 let v ukrajinském banderizovaném školství po roce 2014. To, co tam začalo probíhat v ukrajinském školství, ta banderizace, to znamená výuka k nenávisti proti Rusům, ta vytvořila několik v podstatě generací, které jako prošly tím školstvím za 8 let, celá školní docházka základní, nebo když nepočítáte 9 let, tak jako 8 nebo 9 let, to je jedno. Ale de facto tohleto se na té Ukrajině projeví. A ta banderizace de facto probíhala nejenom na Ukrajině, ale probíhala i v médiích a v tisku v celé Evropě. Jen si vzpomeňte, jak to začalo tenkrát v roce 2014, když se začal šířit ten obrovský protiruský narrativ a jeho cílem bylo zkrátka vyvolat a naindukovat do populace v západních zemích a především v Evropě obrovskou rusofobii, která bude v podstatě jakoby takovým tím pomocným vektorem k vyslání vojsk do války proti Rusku. Víte, tohleto všechno do sebe zapadá doslova jako skládačka, jako puzzle. Chcete-li Evropu vehnat do války, jakékoliv války, tak nejprve, co musíte udělat, pokud chcete mít masy vojáků do té války, musíte vyvolat v obyvatelstvu nenávist proti tomu, nebo proti té zemi, nebo proti tomu národu, proti kterému se bude bojovat. Proto od roku 2014 všechna média, všechna mainstreamová média v Evropě, včetně tam u vás v Česku, všechny ty veřejnoprávní média a tak dále, začaly jet neuvěřitelnou propagandu proti Rusku. Jak jsou Rusové zlí, jak žerou děti, jak dva ruští důstojníci Čepiga Myškin jezdí po celé Evropě a tuhle matlají novičok na kliku v Londýně u soudruha Skripala. O pár let později nebo podobně jedou do České republiky a tam nikdo je neviděl, ale rozmístí někde nějaké výbušniny ve Vrběticích a vyhodí na dvakrát, na dva pokusy vrbětické sklady. Zkrátka Čepika s Myškinem, de facto fiktivní postavičky, které byly využity k vybudování obrovské rusofobie a nenávisti vůči Rusům a Rusku, nasazení psí hlavy všem Rusům a Rusku za těch 8 let. To byly všechno provokace. Všechny ty provokace s Novičokem, všechny ty pod řízením britské MI6, všechny ty provokace s věcmi, které se týkaly sestřelení těch takzvaných letadel nad Donbasem tenkrát, že to byly Rusové a Rusové sestřelili to letadlo a tak dále a tak dále. Vidíte, Rusové sestřelují civilní letadla a podívejte se na ně a tak dále. Pamatujete si všechny ty provokace. To byla, dokonce v Praze byla provokace řízená některými médii, dokonce kauza vyvolání té provokace Ricin, že údajně ruský diplomat měl přivést do Prahy prudký jedovatý Ricin a potom někoho otrávit. Prostě ta obrovská hysterie, sundávání pomníku maršála Koněva, obrovská protiruská hysterie, velké oslavování vlasovců, že Prahu neosvobodili Sověti, ale Prahu osvobodili vlasovci, kolaboranti s Adolfem Hitlerem. Tohle to všechno, co probíhalo celých těch 8 let až do toho roku 2022, bylo s cílem vykreslit Rusko se psí hlavou, vykreslit Rusko jako zlo, aby ve společnosti se vybudovala, vypěstovala a vytvořila nenávist proti Rusku. A přestože u mnoha lidí to nefungovalo, garantuji vám, že u mnoha mladých lidí, především v oblasti školství, to určitě fungovalo. Jakmile to začne, doufejme, že to nezačne, ale pokud to začne, tak první půjdou profesionální vojáci. To znamená armáda České republiky. Kolik jich bude? No, Andrej Babiš to prozradil, on to prásknul. Česká armáda všeho všudy bude schopná možná dát dohromady dvě mechanizované brigády, nad čímž je obrovský otazník, protože brigáda, která normálně v normálních počtech a běžných počtech má zhruba 10 až 12 tisíc mužů, tak kdyby to byly dvě mechanizované brigády, tak je to 24 tisíc mužů. A vzhledem k tomu, že armáda České republiky má 30 tisíc lidí, ale pozor, do toho jsou zapojeni úplně všichni zaměstnanci ČR, to znamená i civilní zaměstnanci. Kolik je skutečně vojáků ve zbroji, to je utajovaný údaj, ten není veřejně známý. To znamená, oficiálně se tvrdí, že Česká armáda má 30 tisíc hlav, 30 tisíc lidí, ale kolik je jich v bojovém systému, nebo takzvaně jsou nasaditelní do bojových operací. Ruští analytici odhadují, že česká armáda disponuje zhruba 22 tisíci nasaditelnými vojáky. 8 tisíc jsou technické opravny, servisáci, nebojové složky, nebojové jednotky, zdravotníci, chemická ochrana a tak dále. To znamená nebojové útvary, nebojové. 22 tisíc. To jsou dvě brigády zhruba, ale ne mechanizované. To jsou dvě brigády, úplně celá armáda, Schluss, Sacrum Prdum, Ende. Konec. Nic víc. A mě úplně jako zamrazilo. Co to pro boha ten Babiš řekl? Co to řekl za blábol? Kdyby řekl dvě roty, nebo dva útvary, to je lepší říkat útvar, protože pod to slovo se dá schovat jakýkoliv objem vojáků. 10 vojáků nebo 5 000 vojáků, pod slovo útvar můžete hodit cokoliv. Ale on řekl mechanizované brigády. Samozřejmě, že i to slovo brigáda se dá ve vojenské terminologii různě nafukovat a vyfukovat podle toho, jak zrovna armáda potřebuje. To znamená, označení brigáda můžete dát i útvaru, který má pouze 5000 mužů. Samozřejmě dá se to zmenšit, dá se to stenčit, dá se brigáda i nafouknout na daleko větší čísla. To znamená, tohle to jenom ukazuje, že pokud by to bylo tak, jak se to normálně počítá, tak Andrej Babiš de facto, a já věřím, že on úplně nemá ty údaje tak úplně přesné, nebo někdo mu to prostě řekl na generálním štábu a on to potom vypustil z úst. Ale kdyby česká armáda poslala do Pobaltí do bojů proti Rusům dvě brigády, tak to znamená, že tam pošle úplně všechny vojáky, kteří jsou nasaditelní do konfliktu s Ruskem. Úplně všechny. V České republice by zůstaly jenom nebojové složky, nebojové útvary. Plus uklízečky, samozřejmě. To znamená, že to by nemělo dlouhého trvání, než by vláda České republiky musela spustit mobilizace. A mobilizace, ty by samozřejmě probíhaly tak, že byly by aktivovány ročníky. Na Ukrajině, když začal konflikt, tak byly aktivovány ročníky 25 až původně 55 tam bylo, myslím. 20 až 55, potom to zvýšili na 60 let. Ale začínali na 25 letech věku. Jakým způsobem by to bylo v České republice, to nikdo momentálně neví, jestli by se začalo také na 25 nebo na 28, a nebo dokonce na 18. Problém je v tom, že vzhledem k tomu, že tam u vás 8 let, stejně jako na Ukrajině od roku 2014, probíhala obrovská rusofobie a rusofobizace společnosti, médií, informací, úplně všeho, tak se obávám, že by se objevilo příliš mnoho mladých lidí v plnoletosti, v plnoletém věku, to znamená věk 18 až 23, 24 let a podobně. To znamená ti, kteří prošli školstvím v letech 2014 až 2022, jsou důsledně zrusofobizováni, tito jedinci, a ti se budou chtít přihlásit do bojových útvarů, do války proti Rusku. Kolik jich může být. Podle ruských analytiků, já jsem se díval ten pořad, protože tam se o tom právě mluvilo, o rusofobizaci v České republice od roku 2014 do roku 2022. A tam se mluvilo o tom, že by to mohlo být dokonce až nějakých 10 000 mužů. To je zhruba jedna brigáda. Až 10 000 z rusofobizovaných Čechů by mohlo vytvořit brigádu. Tam dokonce mluvili v tom pořadu, že by to mohla být, že by to mohla být takzvaná svatováclavská brigáda, válečná brigáda do války proti pravoslaví, proti pravoslavnému Rusku. No, to je, chápete? Co je teď důležité říct, je, že pokud máme znalost toho, že v celé Evropě ze 27 států ani jedna vláda, ani jedna z nich nezastavila a nevyjádřila snahu a iniciativu o zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, tak to znamená, že všechny země Evropy pracují na plánu zatáhnutí a vstupu Evropy do války s Ruskou federací na nějakém horizontu, který zatím je dopředu avizovaný jako rok 2030 některými vysoce postavenými politiky v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Ti, kteří pořád neustále mluví, že musíme být připraveni na rok 2030, náčelník Bundeswehru mluvil o roku 2029 dokonce, to znamená na horizontu 29 až 30 musíme být připraveni, protože Rusko může zaútočit. Správně to vyhodnotil Sergej Lavrov a i Vladimir Putin, kteří říkali, že se jedná v podstatě o hrozbu takzvaného sebenaplňujícího nebo samonaplňujícího proroctví, kdy celá Evropa bude zbrojit a zbrojit a zbrojit a bude říkat, Rusové můžou zautočit, Rusové můžou zautočit, až ty zbraně, až těch zbraní bude tolik, že ta Evropa skutečně ty zbraně vezme a vyrazí s nima na Ukrajinu na pomoc. Na pomoc Ukrajině. Na horizontu roku 2030. No a tam to začne. Protože tam se dostanou ty jednotky do střetu s ruskou armádou. Vůbec to nemusí jet tím horizontem a směrem přes Ukrajinu, přes Hořejšek. Vůbec ne. Klidně to může být skrze pomoc Ukrajině, která samozřejmě do roku 2030 nevydrží. To je jasné naprosto každému, jak tomu ještě chystám článek na večer. Vladimir Putin měl povídání po skončení svého projevu na Valdajském fóru. To je třeba probrat, to, co tam říkal v tom povídání, v tom brief. To byla panelová diskuze, tam seděli. Tam zaznělo několik jasných výroků a věcí, takže to je třeba probrat. A co je hlavní, že pokud oni to mají takto připravené, tak je jasné, že všichni teď o tom hovoří a je to dané dopředu, protože ty koncepty řízení jsou určované dopředu. A proto nikdo z těch politiků se neodváží vyzvat k zastavení vývozu zbraní na Ukrajinu. Nikdo, protože mají svoje noty. Vědí, co bude. Vědí, co se chystá. Vědí, co Brusel plánuje, co plánuje, jak teda sfašizovaná, znacifikovaná Evropská komise, tak, co chystá samozřejmě velení NATO v Bruselu. Vědí to moc dobře, mají svoje noty. Vědí to moc dobře. Proč si myslíte, že toho 15. září uveřejnila, že jo, generalita, generálové v NATO tu směrnici, těch 7 kapitol, těch 7 bodů, které musí všechny státy začít plnit, včetně nacvičování, uzavírání hranic a podobně. Co to je? No to je příprava na válku samozřejmě. Podobně jako na Ukrajině. Oni mají hodně informací z Ukrajiny, oni vědí, jak se tam prostě chytají lidi, co chtějí utíkat před povolánkama. Že jo, přes hranice. Takže se tam učí od Ukrajinců, jak zavírat hranice, že jo, jak rozmisťovat prostě ty hlásiče, jak minovat hranice, zakopávat prostě nášlapné miny prostě v lesích, že jo, vždycky 30 cm od sebe ty nášlapné miny, aby lidé prostě co se snaží utéct, aby vyletovali prostě do povětří, že jo, aby jim to prostě rozlámalo prostě končetiny a tak dále. Tohle to všechno se tam učí na Ukrajině. Ukrajinci je učí. To znamená, musíte si uvědomit, že pokud oni si chtějí střihnout nějaký konflikt s Rusama, a oni si třeba vůbec ani nepřipouští, že se může převrhnout ten konflikt do třetí světové války. Oni si myslí, že si mohou hrát na válku s Ruskem na hřišti, které bylo rozvrženo a vybudováno a rozparcelizováno na Ukrajině. Tam, že si můžou hrát s Rusama na válku. Rusko do značné míry na tenhle ten model hřiště, válečného hřiště přistupuje. Protože mu to vyhovuje v plánech, samozřejmě Chabat má své plány s celou Evropou a to, k čemu dojde na území tohoto hřiště, je likvidace slovanských národů. Likvidují se tam Rusové, likvidují se tam Ukrajinci. A kdo se tam bude likvidovat? No, budou se tam likvidovat i slovanské národy Evropské unie. Budou se tam likvidovat Češi v mechanizovaných brigádách. Všech 21 tisíc. Nebo 22 tisíc, když na to přijde. Chápete? To je součas plánu, samozřejmě. To je naplánováno. A je spousta lidí, kteří v podstatě vidí okolo sebe válku, vidí kroky války, vidí výzvy k válce, vidí obrovské zbrojení, vidí stahování peněz od zemědělců a jejich převádění směrem na zbrojení. To jsme také viděli tento týden. Výrok zástupců Německa, Rakouska, Itálie. Je to celkem 6 zemí. Vyzvalo, aby v tom novém evropském rozpočtu na roky 27 až 34, myslím, že to říkám, bych to říkal správně, myslím, že to je 7leté období, ale neberte mě za slovo, přesně si to nepamatuju. Tak na tady to období, aby byly sebrány peníze zemědělcům a byly přesunuty do kapitoly obrany a zbrojení. A proto přesně se dělo tady v Německu ve 30. letech, když že jo, takzvaně bylo prosazováno takové to heslo, že kanóny místo másla. Že kanóny místo másla, děla místo másla, tak teď v podstatě chtějí udělat de facto to samé v celé Evropské unii. To znamená místo zemědělství, místo potravin, zbraně. Místo potravin, místo jídla, zbraně, děla, houfnice, drony, rakety, všechno, co vás napadne, zkrátka zbrojení, tanky a podobně. Chápete? Jaká to musí být? Kontrolní otázka. Položte si otázku. Jak daleko musí být plány na válku s Ruskem? Když Evropská unie, respektive 6 zemí Evropské unie, v čele s Německem, prohlásí, že chce sebrat všem zemědělcům a v Evropské unii kompletně peníze a přesunout je zbrojařům, zbrojním komplexům na zbrojení a válku. Jak daleko musí být procesy přípravy této války s Ruskem, když jsou ochotni tohleto prohlásit? Chápete? To není povídání v rámci akademického klubu, že něco by se mohlo stát, kdyby se něco dalšího odehralo, kdyby možná někde. Ne. Oni to mají opravdu přichystané. Mají to připravené a dokonce chtějí na to získat peníze, finance, na zbrojení. Oni samozřejmě ví, že nemůžou jít do války s Rusem bez s prázdnými, vyprázdněnými sklady, zbrojními sklady v Evropě. Oni to vědí. To znamená, oni potřebují naplnit ty sklady municí. K tomu potřebují pár let. 4 roky jim na to stačí. 3 roky stačí, bohatě. To znamená, potřebují na to peníze, peníze vezmou od zemědělců, přesunou miliardy a stovky miliard eur na zbrojení, na výrobu dělostřeleckých granátů, na zbrojení, zbrojení, zbrojení, zbrojení, zbrojení a na horizontu roku 2030 budou mít dostatek munice, budou mít naplněné muniční sklady na to, aby mohli vyrazit na Rusa, na Ukrajině anebo jinde, kde to zrovna bude potřeba. A jako první půjdou profesionální vojáci, to jsou ty zmíněné mechanizované brigády. A jako druzí půjdou dobrovolníci znacifikovaní, sfašizovaní a zrusofobizovaní mládenci, kteří vyrůstali v systémech školství od roku 2014 do roku 2022. To mají připravené. To jsou ty dvě fáze. Nejprve profesionální vojáci, potom dobrovolci. Nebo dobrovolníci. A teprve v té třetí fázi, když všichni tihle první dva dojdou a schoří v ruském mobilním masomlíně, tak ta třetí vlna, ta třetí fáze, ta bude vypadat, jako teď vypadá na Ukrajině. Jednotky TCK, že jo, v Česku to budou zřejmě se to bude, myslím, jmenovat UOK, myslím. Územní odvodové komise. Myslím, že ten název je UOK. Jo, Územní odvodová komise. Tak jednotky UOK budou lítat po České republice a chytat lidi, kteří se vyhýbají mobilizaci. A teď je otázka, jestli v té době budou u moci ještě ti politici, které vidíme na politické scéně dneska, nebo tam budou nějací jiní, ale když se díváme na volby, tak vidíme, že voliči jsou naprosto neschopní uvažovat konceptuálně a neustále politiky recyklují pořád dokola. Takže je opravdu naděje a šance, že tam opravdu uvidíme tyhle ty současné politiky. Podívejte se, nemusíme chodit vůbec nikam daleko. Díváme se na všechny volby v Evropě a všechny volby v podstatě dneska jsou definovány tak, že určitá část společnosti si uvědomuje, že třeba začít volit nějak jinak, nějaké jiné strany, nějaké jiné partaje, nějaké skutečně promírové a tak dále a tak dále, ale problém je v tom, že stále máte obrovskou část veřejnosti, která volí pořád ty staré struktury, pořád ty staré strany, protože tak zkrátka jsou zvyklí a to jsou všechny ty partaje, které dělají všechno pro to, aby ta válka prostě pokračovala. A když vezmete některé ty konkrétní partaje, které se vyjadřují proti válce na Ukrajině, tak od těch partají přicházejí jenom slova, prázdná slova, ale žádné činy. To znamená žádné zastavení vyzbrojování Ukrajiny, nic takového, žádná jednání. Další věc, kterou by mohly takové strany, takové vlády provést, kromě zastavení dodávek zbraní na Ukrajinu, mohly by vytvořit nějaký diplomatický sbor, nějaký diplomatický orgán nějakého vládního zástupce nebo vládního zmocněnce, který by byl autorizován začít mírová jednání k ukončení konfliktu na Ukrajině a měl by autorizaci vlády jednat se všemi zúčastněnými i pobočnými stranami. To znamená, měl by oprávnění jednat na Ukrajině v Kyjevě, měl by oprávnění jednat v Moskvě, měl by oprávnění jednat i na úrovni Evropské komise, Evropské rady. Měl by tohle to všechno oprávnění a když nic jiného, tak alespoň by byl vydaný signál, že tahle ta vláda začíná něco dělat pro ukončení války na Ukrajině. Začíná něco dělat, nejenom mluvit, ale začíná opravdu něco dělat. A v tom okamžiku to by byla změna. Změna. Jenže je takové to staré přísloví, že žádní kapři, ani ti, co nejvíce prostě vykřikujou, kapři si rybník nikdy sami nevypustí. Nikdy. Protože ta nádrž, ten rybník, je jejich živností. Tam dostávají nasypáno od rybáře, ti kapři. Jo, je to sádkový rybník samozřejmě, sádkový. Proč by si vypouštěli vlastní nádrž? Zatuchlou bažinu. Proč by to dělali? To je realita. Takhle to funguje. Proto ti politici mluví o míru, mluví v tom rybníku, vykřikují a vyskakují nad hladinu takové té nad hladinu politické konformity. Jsou vidět, že vyskakují a piskují proti válce a křičí za mír, ale ve skutečnosti nedělají nic, aby to stavidlo zkrátka pootočili a ten zatuchlej rybník vypustili a nechali tam dopadnout to světlo a ta svinstva na dně toho politického rybníka. Není dovoleno zkrátka. Nejsou ani tak, jako, že by byli odvážní, nebo tam nejde ani o odvahu. Zkrátka je to konformita, politická konformita. Je tady skupina lidí, která chce mír, je jich poměrně hodně, protože normální lidé, kteří nejsou sfašizovaní a ten fašizační proces v letech 2014 až 2022 na ně neúčinkoval. Tito lidé chtějí mír, lidé chtějí jednání s Ruskem i s Ukrajinou, aby se to ukončilo, ten konflikt. Těch lidí je docela hodně. Je jich hodně. A na tady to téma ukončení války bychom mohli vyhrát volby. Mohli bychom je dostat k volebním urnám, těm spalovacím urnám. Mohli bychom je dostat. Pojďme to zkusit, pojďme jim naslibovat ukončení války, pojďme do toho. No a ti lidé tam jdou a ty strany zvolí. A ti politici mluví o míru a najednou jim něco ujede jim slovo. Najednou oni jdou k prezidentovi na hrad a tam jim ujede, že už jsou připraveny nějaké dvě brigády, které půjdou do války proti Rusku, pokud se něco odehraje v Pobaltii. Nikdo přece o to nežádal. Pobaltské země přece ještě nevyslali žádnou žádost. článek 5 Severoatlantické smlouvy nečiní žádný stát povinný, aby vyslal své vojáky na pomoc napadené zemi, alianční zemi. Článek 5 nic takového neříká. Článek 5 mluví o pomoci v obecné rovině. Ostatní státy poskytnou podle svých možností pomoc napadené zemi. A ta pomoc může mít různé podoby. To můžou být třeba stany. Můžou to být třeba, já nevím, nějaké pláštěnky, nebo to může být třeba nějaký potravinový proviant. Jsou různé, nebo nějaké, že jo, na ochranu, prostě nějaké přilby a podobně. Může lecos být posláno. To nemusí být vojáci. Vůbec ne. Pokud by došlo k nějakému konfliktu, tak pokud by nějaká promírová vláda chtěla být třeba i alibistická, tak by řekla, my tomu Pobaltí pomůžeme v rámci našich možností, jim tam pošleme prostě humanitární pomoc. Ale ve chvíli, kdy premiér řekne, zvažujeme, nebo jsou připraveny nějaké dvě mechanizované brigády, tak tím vysílá obrovský signál nejenom do pobaltských zemí, ale vysílá signál samozřejmě i do Ruska. Jasný signál. Česká republika plánuje, že se stane aktivním účastníkem ozbrojených bojů proti ruské armádě. Na generálním štábu to okamžitě zaregistrovali, naprosto nepochybně, na ruském generálním štábu, Babišův výrok. A jaké to může mít důsledky, to si nikdo ani jako nedovede prostě představit. Proto vidíte, že politici zkrátka jedou nějakou mírovou linku ve svých vystoupení, ve svých výrocích a najednou jim to ujede a řeknou něco proti míru. Najednou řeknou, že jsou připravené brigády. To je úplně stejné, jako když někdo mluví o míru a ve skutečnosti nechává zbrojovky obrovsky profitovat na dodávkách zbraní na Ukrajinu. Soukromé zbrojovky nechává profitovat. Tak úplně stejné. Proto chybí v celé Evropě politik a vláda, jmenovitě vláda nějaké země, která by autenticky prosazovala mír na Ukrajině. Autenticky činy, nikoliv jen slovy. Činy. A jelikož žádná taková vláda není, nevypadá to dobře. Do toho roku 2030, pokud se nestane někde nějaký zázrak a budou ty přípravy na ten konflikt probíhat tímhletím tempem, tak opravdu dojde k tomu, že to varování o konfliktu v roce 2030 se stane sebenaplňujícím proroctvím a opravdu k tomu dojde. Opravdu nakonec evropská vojska vkročí na Ukrajinu nebo do Pobaltí, dostanou se do konfliktu s ruskou armádou. Taková je realita a kdokoliv by chtěl nějakým způsobem něco změnit, musel by volit úplně jiné strany ve volbách. Úplně jiné.

0: politika, pokud není odhodlání dělat autentickou mírovou politiku a není ani snaha od voličů volit nebo hledat nebo žádat, aby takové strany byly, aby takovou politiku dělali, protože voliči by měli také žádat takovou politiku, že? Do volebních programů. Jenže oni nežádají. Oni nežádají po svých stranách, dejte si do volebního programu, abyste tam měli zákaz dodávek zbraní do válečných konfliktů, hlavně a včetně Ukrajiny. Dejte si to tam. Ne, ne, ne. Jestli nějaká strana to tam má, jakože myslím si, že mimo parlamentní strany to tam mají, mimo parlament, které nejsou v parlamentu, to mají ve svých stanovách, myslím, že ano, ve svých volebních programech. Ale ty, co jsou v parlamentu, v opozici, ve vládě, zkrátka to ve volebních programech nemají. Tam ani jedna strana nemá zastavení dodávek zbraní do válečných konfliktů. A na Ukrajinu zejména už vůbec ne. Proto pokud někdo chce dělat něco pro mír, musí konat činy pro mír, ne výroky, ne slova. Protože slova pro dosažení míru v téhle chvíli situaci už vůbec nestačí. Takže takhle bych to uzavřel, to první téma. Máme 20.44. Já se musím něčeho napít, Vítku, občerstvit se. Takže dáme jednu písničku, Helenka tam najde a potom se pustíme na zbytek čtvrt hodiny asi na to druhé téma.
1: Chci zeptat VK, přece jenom, když bych to téma načal, řekněme, bude to tak zhruba minutu, než domluvím to téma, nestihl bys to, že bychom to přece jen domlaskli do té 21. hodiny, protože už právě teď je těch čtvrt hodiny, s písničkou to bude 10 minut. Tak jestli opravdu to nemá smysl, to tak to
0: natáhneme. No dobře, no, tak to dotáhneme a potom si dáme nějakou přestávku. Mě už taky bolí v krku, já jsem chytil nějaký bacil, nebo co to je. Prostě,
1: jasně.
0: Bolí mě v krku, takže tak nějak prostě tlačím. No. Tak, dobře. No,
1: dobrá, tak to no, jedeme, no, pak dáme další pauzu.
0: No, tak jedeme dál.
1: Můžeme to eventuálně klidně i zkrátit, to téma. Jedná se o to, že se vypravíme teď na Valdajské fórum, to si myslím, že je asi tak téma, které vybočuje tak lehce z toho rámce a vsazuje všechno do takového jakéhosi širšího kontextu, než vymezovat a splošťovat ta témata na válka Ukrajina, Rusko a tak dále. Ale tady se právě jedná o, řekněme, strategičtější rámce, do kterých v podstatě byla zasazena celá tato konference, protože Vladimír Putin vystoupil na Valdajském fóru 2026. Nový světový řád je podle něj nevyhnutelným a pád starého řádu přinese konflikty. A snaha udržet západní hegemonii může přinést, respektive přivést svět k válce bez možnosti k návratu míru. Návratu k míru tedy. A hlavně se hrozbou může stát i umělá inteligence a její zneužití v rukách západu. Jaké základní myšlenky by VK vyzdvihl z tohoto Putinova projevu na Valdajském fóru? Možná bychom mohli začít třeba právě zrovna tou umělou inteligencí, jakým způsobem se dá zneužít, protože přece tím primárním cílem umělé inteligence je nahrazovat postupně ten lidský zdroj umělou pracovní hodnotou v rámci umělé inteligence. Což také není samozřejmě všespásné, všemocné, ale dost se toho dá právě nahradit, tak tohle není to zneužití, co Vladimír Putin měl evidentně na mysli. To je jediné zneužití asi.
0: No, je to komplexnější, protože umělá inteligence samozřejmě podle toho, jakou má aplikaci, že? Pokud je někdo na počítači a já nevím, řeší vám nějaké prostě úlohy, že jo, nebo za vás něco počítá a tak podobně, tak to asi nepředstavuje nějaké hrozby, ale tady se jedná o nasazení umělé inteligence, například takzvaného objektového a geografického rozlišování okolí. To znamená, do dronů a do letadel se nasadí umělá inteligence, která dokáže vidět a chápat prostředí a okolí podle sebe, jako když se člověk dívá očima, tak vidí okolí a porovnává snímky z referenční databází, kterou má někde v cloudu, anebo má na palubě toho dronu, je databáze daného území a podle toho ten dron zjišťuje přesně

0: pozici, kde se nachází a nepotřebuje žádný externí navigační systém, ani satelitní, ani GPS, ani terestriální, nic takového nepotřebuje. Zkrátka ta umělá inteligence ten dron řídí jako normálně. By letěl pilot, který má nastudované mapy a dívá se pod sebe a dívá se, kam letí a kam prostě chce letět. To dneska už takové ty drony jsou, akorát, že mají omezené mapové báze. Musí mít tu mapu nastavenou jenom na trasu letu, protože ty mapové podklady jsou obrovské, to jsou gigabajty dat a musí být přistupovány a analyzovány velkou rychlostí. Ty palubní systémy nemají tak rychlý výpočetní neurální výkon, to znamená, dneska je to v počátcích, jo, ten systém je v počáteční fázi, že ty umělou inteligencí naváděné drony jsou velice operačně omezené. Ale to je jenom technologický začátek a postupně se budou vyvíjet a postupně budou schopny operovat na obrovských územích a v případě dostatečně rychlého připojení přes nějaké satelitní systémy budou si moci stahovat údaje z reálných databází o reálných změnách prostě terénu a tak dále a tak dále. To znamená, že ty možnosti jsou skoro neomezené a ve chvíli, kdy začnou útočit systémy umělé inteligence, tak někoho napadne i velení svěřit umělé inteligenci. To už je de facto něco jako Skynet z filmu Terminator. Jo, to znamená, máte bojové systémy ovládané umělou inteligencí a nad nima je nějaké velení, vysoké velení, high command. A to nejsou lidé, ale je to Skynet. To znamená, umělá inteligence má řídit autonomní systémy, které jsou řízené podřízenou umělou inteligencí. Tohle to oni chtějí zrealizovat přibližně do toho roku 2050 a chtějí vybudovat válečné systémy, které budou moci ze vzduchu, z povrchu země, z hladiny moře i podvodní systémy, které budou řízený umělou inteligencí a ty hrozby spočívají v tom, že ta umělá inteligence prostě si uvědomí sama sebe a zjistí, že největším nepřítelem pro přežití v podstatě planety jsou de facto lidé. No a jednoduše pokusí se prostě lidi jakožto destabilizační faktor vymazat z povrchu země. Víte, všechny ty programovací filmy, ta programovací videa Hollywoodu z konce 80. a počátku 90. let zkrátka jenom předstihly dobu, nebo byla to programovací videa, jak bude vypadat jednou svět za 30 let, vypadá dneska, jak bude vypadat za 10 a 20 let a podobně. V tomhletom ohledu je to hrozba obrovská. Člověk v nějaké chvíli pozbyde svého významu, jak jako pracovní síla na trhu práce, tak i jako pracovní síla na válečném bojišti v nějaké chvíli. Ale ne teď, ne v téhle chvíli. V této chvíli žádný takový systém autonomní neexistuje a v nejbližších 10 letech existovat nebude. Takže teď stále jednotlivé státy potřebují lidi na mobilizaci, potřebují vojáky a jestliže plánem obou domů, o kterých tady hovoříme, domu Chabad a domu Sion, je likvidace Edomu, tak nejjednodušším cílem, jak toho dosáhnout, je vrhnout do války Evropu s Ruskou federací. Tím dojde k eliminaci křesťanských národů, původně křesťanských národů, křesťanských civilizací na povrchu Evropy. Nikdo by to neudělal jinak. Pokud by měl plán na zničení Edomu, udělal by to přesně takhle. Nechal by vrhnout obyvatele Evropy do vzájemné zničující války mezi sebou. Ne žádný útok zvenku. Ne, zevnitř. Zevnitř, aby se Edom zničil vlastními silami. Válkou mezi sebou. To je přesně to, co teď probíhá. Rusko ve válce proti západním státům, pravoslaví proti Vatikánu. Kdybychom to měli dát do církevní roviny, válka pravoslaví proti Vatikánu a Vatikánu proti pravoslaví. To by bylo zase s velkým přesahem samozřejmě, ale na to nemáme čas, já už na to nemám ani hlas, já musím se jí něčeho napít. Tohleto. Takže takhle bych to uzavřel. Vítku, dáme padla, máme 53, dáme si 7 minut do té 21. hodiny přestávku, Hanka tam najde 2, 3, 4 písničky podle toho, jak to půjde a potom se přihlásíme.
1: Klidně, tak já můžem 10 minutovku dát podle toho, jak Helenka to stihne, ty písničky taky nemůže přesně vypočítat, vykalkulovat. Jako umělá inteligence, aby to dokázala, třeba umělá inteligence, Helenka ještě není tak dobrá, ale přece jenom tak zhruba od 7 do 10 minut, Helenko, něco tam určitě připravíš.
2: Ano, písničky mám samozřejmě připravené a protože vidím jejich stopáž, tak vím, že to bude na 9 minut. Jsou to písničky, o které si píší posluchači, prostě písničky na přání. A já začnu přáním holek z Kladna, ty píšou pravidelně. Mají přání slyšet kapelu Abba Yaga a písničku Ruskej agent. Tak tady je skupina.
0: Halo, halo.
2: My jsme připraveni?
1: No vidíš, no, tak možná určitě, jsme připraveni, určitě. Tak můžeme klidně i teď. To je fajn.
2: No, ovšem zatím ještě nikdo netelefonuje a už telefonuje. No, tak... Já dám posluchače hned do vysílání. Hezký večer, dovolal jste se v tuto chvíli jako první. Můžete pokládat otázku.
3: Haló?
2: Ano, dobrý večer.
3: Dobrý večer, tak to bylo velmi rychle. Ja by som sa len chcel opýtať k princípu kabaly, o ktorom som počul a teda, ktorý má znamenať to, že ak je teda zverejňované, sú nejaké teda negatívne zámery, ako napríklad bolo na olympijských hrách v Londýne, súčasťou ceremoniálu tie sestričky s tými deťmi v posteliach a nejaký vírus, ktorý sa tam znášal. Takže to má potom akože zmývať akúsi zodpovednosť, ale nie len v tej morálnej, ale v takej tej inej, vyššej miere, teda tú zodpovednosť za tie negatívne činy, len je povinnosťou to teda v rámci toho riadenia riadiacich procesov zverejniť. Že či to teda tak je a teda tie, nazvime to globálny prediktor alebo tie prediktívne sily, ktoré ovládajú svet, keď teda oznamujú, že teda budú robiť zle, následne sa to stane, tak to zmýva potom z nich karmicky nejak tú zodpovednosť za to, že ich to vyvinuje úplne. Dobre, tak ďakujem za počutia.
0: No, ja ďakujem za dotaz. No, kabala, to je zase téma, úplně mimo téma pořadu. Já vím, že to lidi zajímá, ale kabala de facto je založená na tom, jak funguje svět, to znamená fungování světa, které je možné vnímat jako strom, který čerpá nějaké s pomocí kořenů něco z minulosti, vytváří kmen, který je součástí přítomnosti a tvoří korunu, kterou vidí jenom ti, kteří jsou předsevzatí a kteří jsou takzvaně, je jim poskytnut tedy přístup, takzvaný vhled do budoucnosti a vidí tu korunu. Kabala se na to dívá z pohledu rovnováhy hmotných sil, to znamená, jakým způsobem funguje ten princip toho stromu. A jedna z věcí, která funguje v našem prostoru, v našem časoprostoru, je takzvané plnění takzvaných předloh a věci, které jsou plněny z takzvaných předkladů a předlohových modelů, které se zobrazují, lidé se k nim někdy modlí a podobně a oni se potom naplní a oni se splní. Takhle funguje náš svět, akorát, že se to nevyučuje ve školství, neučí se to v běžném školství pro běžnou populaci a podobně, ale de facto kabala stojí na hranici mezi náboženstvím a mezi witchcraftem, čarodějnictvím. na pomezí, přesně uprostřed. A de facto bychom to měli přirovnat. Znáte možná takovéto přísloví, že on měl pořád pocit, nebo pořád se bál, že ho někdo přepadne, pořád se bál, až ho nakonec přepadli. Že jo? Nebo on se pořád bál, že mu někdo prostě podpálí barák, tak dlouho se bál, že jo, pořád o tom někde mluvil, že tohle to všechno, a najednou skutečně přišla bouřka, přišla bouře, blesk mu uhodil do baráku takovým způsobem, že hromosvod mu vůbec nepomohl, zapálilo mu to garáž, potom chytnul celý barák od toho a opravdu ten barák mu schořel. Jo? A o tomhle tom právě učí kabala. Pokud se něco přejete, něčemu se modlíte, k něčemu se upínáte, anebo obráceně, něčeho se strašně moc bojíte, tak se to zrealizuje v našem časoprostoru. Stane se to realitou a skutečností. A kabala učí, jak tohoto využít ve svůj prospěch. To znamená, pokud budeme připravovat velké akce a budeme zobrazovat ve filmech Terminátor, Vzpoura strojů, lidé se toho budou bát nebo budou tím fascinováni, budou to všichni vidět, tak skrze programatický základ našeho časoprostoru se to stane realitou v nějaké době, v nějakém čase. Tak dlouho se to bude programovat, až se to stává teď momentálně realitou. Stejně tak, jako kdyby někdo zkrátka opravdu neustále, vidíme to na politicích, co dělají od roku 2014, neustále mluví o válce, Rusko zaútočí, to znamená, provádějí morphing onoho časoprostoru a ta válka se nakonec stane realitou. Takhle funguje kabalistický systém. Jenom pánovi na vysvětlení. To znamená, on to pochopil správně, de facto z nějakého asi povídání nebo někde to slyšel. Není to tak jednoduché, je to komplikovanější, ale funguje to v podstatě na tomhletom principu. Nestačí to udělat jednou. Nestačí k tomu ceremoniál na olympiádě a tím se to takzvaně sfoukne a ono se to realizuje. Ne, ne, ne, ne. To jsou procesy, kdy se to opakuje. Neustále se opakuje, že přijde virus. Víte, že Bill Gates neustále o tom hovořil, měl přednášky, strašil na amerických televizích a médiích od roku 2000. Pořád přijde pandemie, bude pandemie, musíme se připravit, přijde pandemie. Musíme se připravit. Nakonec se to stalo realitou, ale samozřejmě z jejich pomocí. To je důležité. Mnoho z toho, co je v kabale deklarováno jako morphing časoprostoru, to znamená něco, že jsme dokázali ovlivnit časoprostor tím, že jsme o tom mluvili, že jsme se modlili, nebo že jsme se toho báli, ono se to zrealizovalo. Mnoho z toho je zmanipulováno. Mnoho z toho je takzvaně sebe naplněno procesy řízení. Nikoliv těmito silovými pravidly časoprostoru, které fungují na dlouhodobých bázích, ale normálně na konceptuální úrovni. Je to takzvaně podvrženo, je to cinknuté na konceptuální bázi. Někdo někde vytvářel nějaký virus, nechal ho uniknout, vznikla pandemie. To je konceptuální zkratka, která se velmi často používá. Musíte si uvědomit, že i globální prediktor, jak konec konců Pěkin mnohokrát říkal, i globální prediktor má problém, že nejsou kádry. A když nejsou kádry, tak se musí hledat zkratky procesu řízení. A ty zkratky se dělají samozřejmě konceptuálně. Někam dosadíme našeho člověka, on to udělá, on se postará, ono to tak dopadne, ono to tak bude a nakonec my máme výsledek. Takže kabala, ano, ona sice funguje, ale v podstatě ta se používá na delší časové horizonty, používá se na ovlivňování populací, na ovlivňování velkých řídících systémů, se nahá manipulovat takzvaně s korunou stromu. To znamená, vy se snažíte působit na celý strom a snažíte se vymodelovat růst koruny do žádoucí podoby. Kabala je velice komplikovaná. To bychom tady mohli o tom mluvit velice dlouho. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
1: Taková trošku pikantní informace. Princ Filip, manžel Alžběty II., když zemřel, a myslím, že to právě bylo, teď si nejsem jistý, myslím, že v roce 2018-19, tak těsně před svou smrtí sdělil, že by se přál proměnit ve nebezpečný smrtelný virus, který by zahubil třetinu lidstva, nebo tak nějak to přesně řekl před tou smrtí. Jo? A to je certifikovaný výrok. Taky docela zajímavé, jenom taková, řekněme, poznámka pod čarou, jo, jak v podstatě za necelé dva roky, já nevím, kdy přesně zemřel, ale myslím, že to bylo tak nějak pár let.
0: Tyhle královské vysoké šlechtické elity jsou samozřejmě členy okultních, velice, velice drsných okultních satanistických loží různého charakteru, různého. Tam oni dělají neskutečné věci, neskutečné rituály a ty demonické struktury jim tam jako říkají, že když budeš sloužit, tak budeš odměněn v království, že jo, pána světla, že oni říkají pána světla, tím myslí samozřejmě Lucifera, že budeš odměněn a tak dále. A čím se mám stát? A oni mu řeknou, staň se věrem a zahub třetinu populace a tím dojdeš onoho naplnění. Ono je to velice komplikované, ale takhle to přesně funguje. Každopádně, pokud by se tak stalo, tak by to vždycky bylo v podstatě jako součást zkoušky celého lidstva, celé populace. A to bude víc v té knížce, kterou chystám. A pokračování, že jo, Kanon okulty. Tam to víc jako rozebírám a budou tam samozřejmě i některé rozhovory, které měly významní exorcisté. Budete tam mít i odkazy na zdroje, takže to se potom můžete podívat, ale něco jiného, i když je to v angličtině nebo v italštině, než když to máte třeba v knížce, můžete si to přečíst, máte to tam i potom s vysvětlením a to je, myslím si, jako důležité jako pochopit, jak fungují principy víry a tohoto světa, ve kterém žijeme. To znamená, je třeba si znovu, když se vrátím ještě k té kabale, je třeba se jako vrátit k tomu principu, že opravdu znáte takovéto přísloví. Dejte pozor na to, co si přejete, mohlo by se vám to splnit. Ono se to bere jako takové vtipné přísloví, jako takový vtip, že jo. Ne, takhle to přesně funguje. Pokud si něco budete přát, ono se to opravdu splní. A někdy opravdu je děsivé, co si prostě lidé prostě přejí. Já jsem zrovna... No, to nebudu rozebírat, zkrátka. Měli takový hodně špatný vztah, jako ona pořád jako mu vyhrožovala, že prostě, že se s ním rozvede a prostě takové tohleto a kolikrát prostě jako říkala, že on jako že prostě tak dlouho prostě se bude starat jako o ty auta, jako tady to, až se prostě tohleto jako někde zabije, že bude blázen do aut, že jo, tohleto všechno a tak dlouho jako mezi sebou prostě měli spory, až jednoho dne prostě on opravoval tamto auto a to auto mu z nějakého důvodu, z nevysvětlitelného důvodu mu spadlo z heveru přímo na něj. No, těžké zranění, samozřejmě odvezli ho do nemocnice a zemřel. A ta manželka to potom vyprávěla jeho a říkala, že jakože se zděsila, protože ona jakože viděla, že jednou se to prostě stane a že mu to říkala 20 let. Ona mu říkala 20 let. Ty budeš tak dlouho ležet pod těma autama, pořád na nich něco kutíš. Velký fanoušek do sbírání aut, jo. Tak dlouho budeš, až z toho heveru to auto jednou na tebe spadne. A ono fakt spadlo. A ono o tom potom vyprávěla a to já jsem jako to nekomentoval. Není dobré prostě mluvit s lidma o tady těch věcech, většinou oni tady těm věcem nerozumí, ani by to nebyli ochotní jako přijmout. Ale přesně takhle funguje kabala. Pokud dlouho budete o něčem mluvit pořád dokola, tak se to splní. Opravdu se to splní. Není proto fyzikální vysvětlení, jak je to možné, prostě se to v našem časoprostoru zrealizuje. Když o tom dostatečně dlouho mluví jedna osoba, dostatečně dlouho, anebo více osob kratší dobu. Když o tom mluví třeba 10 000 lidí po dobu třeba 5 let, tak se to splní. Když o tom neustále mluví 100 000 lidí po dobu 3 roku, tak se to splní. Záleží na intenzitě toho tvrzení, aby se to zrealizovalo ve skutečnost v našem časoprostoru.
1: Tak jsme opravdu se dlouzí.
0: Jsme opravdu velice dlouzí, ale tohle to byl zásadní dotaz, jako, který bylo třeba vysvětlit. Jasně. Takže pustíme se do dalšího volající.
1: Já jenom technicky, aby nikdo zase nepeckoval, že jsem udělal chybu. Princ Filip, tady jsem si to ověřil, zemřel 9. dubna 2021, takže už během covidové agendy, tak to byla v podstatě reminiscence na ten covid jako takový, že by si přál to, co tvrdil před svou smrtí, takže jenom to, abych uvedl na pravou míru. Tak pojďme dalšího posluchače.
2: Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer všetkým. No pane Věka, ako vás tak počúvam, tak to by sme asi nemali rozprávať o tej vojne, ale iné vám chcem povedať. Dlhú dobu som bol v tom, že najbezpečnejšia krajina na útek, jednou najbezpečnejšou krajinou by bola asi, ktorej aj pracujem, a to je Rakúsko, ale keďže Rakúsko sa pridalo ku krajinám ako Švédsko, Anglicko, Nemecko, Francúzsko a Fínsko, Švédsko, v otázke zbrojenia, chcú bezhlavo zbrojiť a takisto sú škrtať poľnohospodárom výdavky na poľnohospodárstvo, takisto aj kohezné fondy pre Česko, pre Slovensko a menej vyspelé štáty východnej Európy, tak si myslím, že asi táto možnosť padá a asi najbezpečnejší útek by bol asi cez Istanbul, keďže z Istanbulu sa lieta priamo do Južnej Ameriky. Prajem vám pekný večer.
2: Ďakujem.
4: A ešte som vám to povedal, taký malý detail. Uh-huh. Rakúšania by chceli zbrojiť, ale mám jedného insidera, že armáda na to nemá. Chceli stavať kasárne Myslbachu, ale oni pláču a sú na nervy z toho, že nemajú prachy. Prajem pekný večer.
2: Ďakujeme.
0: No, já děkuji za dotaz. Já jenom pánovi jako doplním, zdaleka nejde jenom o Rakousko, jde i o Švýcarsko. Švýcaři měli minulou neděli referendum, v něm odmítli zpřísnění své neutrality, která by zabraňovala Švýcarsku vyvážet zbraně do válečných zemí, do zemí, kde probíhá válka. Švýcarští voliči to zpřísnění svého neutrálního statusu odmítli. To znamená, že i Švýcaři jsou prováleční. Proto chci říct, že pokud vypukne konflikt v Evropě, nevyhne se ani Rakousku, ani Švýcarsku. To je dané. Protože je vidět, že ta rusofobizace prostě fungovala. Po 8 letech je celá Evropa zrusofobizována a vystrašená, že Rusové už jdou, raský idiot. Chápete, ve chvíli, kdy tomuhle část populace uvěří, tak se to stává sebe naplňujícím proroctvím, opravdu. A pánovi, že o tom mluvíme, ano, dalo by se to tak jako vtipně říct, že když o tom mluvíme, tak právě jako pomáháme utváření tomu prostoru. Ale pozor. Tam je velký rozdíl. Je velký rozdíl v tom, když o tom hovoříte a ta snaha je v tom, že vy o tom v podstatě přinášíte jakoby informace, to znamená, podívejte se, přinášíme informace, dějí se tyhle ty věci a vyzýváte lidi, aby proti tomu bojovali, to znamená, aby proti tomu se postavili, aby politici přestali o tom jenom blábolit, ale aby začali dělat reálné kroky, to znamená snažíte se o to vystavit stopku, aby lidé přestali tomu narrativu věřit o té válce, o to se snažíme. My tady nepodporujeme tu válku. Kdyby jsme říkali, a musíme tam poslat ty vojáky, musíme tam poslat ty dvě brigády, proč ten Babiš je tam nepošle už teď? Proč je tam nepošle, že už by tam by měli dáno dý? To by bylo něco jiného, to opravdu. To v tom případě bychom my de facto se stávali součástí toho morfingu, to znamená snahy o přetvoření té myšlenky do reality a stali bychom se toho součástí. Ale ne ve chvíli, kdy v podstatě jakoby proti tomu jako bojujeme, to znamená snažíme se lidem otevírat oči. To je trochu jiné, to je jiná souvislost, jiná vztažnost. Ale každopádně nás je málo na alternativy. A kolik je nás na alternativy? No, moc nás není samozřejmě. Vzhledem jako k veřejnosti, k majoritě a majoritní veřejnosti. Takže takhle třeba se na to dívat. A já teda se asi pustíme do dalšího tématu. Nepředpokládám, že máme dalšího volajícího.
2: Máme dalšího volajícího. Máme. Hezký večer. Ptejte se.
5: Dobrý večer všetkým, dobrý večer pánu VK, no do tretice Slovenská trojka. Pán VK, ja som sa chcel spýtať, čakal som, že urobíte článok o izraelského letu z Dubaja do Tel Avivu, pretože o tom píšu už týždeň všetky západné médiá. Nechcem sa z toho smiať, ale každý inteligentný človek by false flag mohol prekúpiť.
0: Áno.
5: Tam je toľko tých, ale bolo by to humorné, keby sa to nepoužilo na zámienku útoku na Irán.
0: Áno,
5: a obávam sa, že podobná zámienka bude aj u Kaliningradu, pretože už nič iné sa v západných médiách nespomína. Každý je len Kaliningrad a blokovanie Kaliningradu. Váš komentář k tomu, děkuji.
0: Ano, můj komentář. Samozřejmě, podívejte se, tady k těm nepodstatným věcem já ani nechci dělat články, protože to je pouze prostě jakýsi jako paper fail, prostě jenom na zaplnění prostě papíru, nebo obrazně řečeno, že a prostě jako zajímavost, že prostě někde nějací prostě pasažéři hrdině prostě zabránili prostě útočníkovi, aby převzal letadlo a někam ho prostě unesl, zřejmě samozřejmě do Iránu nebo kam jinam, že jo, do Saúdské Arábie, nebo já nevím, kam jako to chtěl a podobně, ale de facto celý ten narrativ je postavený do toho modelu, že podívejte se, co dělají Iránci, podívejte se, co dělá Irán. Hned samozřejmě to bylo tlumočeno Donaldu Trumpovi. Podle mého názoru ale v tom letadle, a to je moje domněnka, v tom letadle se objevil aktivní blbec, respektive dvojice aktivních blbců, která nepochopila ten scénář, tu inscenaci, a tu inscenaci zmařili. A podle mého názoru ten únos se měl povést a to letadlo skutečně mělo být nalinkováno a natrasováno někam do Teheránu nebo do nějakého iránského města. Tím by casus belli bylo de facto potvrzeno. Ono se ukazuje, že to, co uniklo nějaké ty informace, že ti dva pasažéři, jakože to byli prostě bývalí prostě příslušníci prostě jako obraných sil, tohleto, že prostě tam zasáhli proti tomu pasažérovi a tak dále. To působilo tak jako zvláštně a bizarně a měli prostě jako nějakou krev prostě na čele a tohleto všechno a vypadalo to velice sugestivně, natočili video, na kterém nebylo vlastně vůbec nic vidět. Víte, jenom velice rychle k vysvětlení. Ta spackaná operace s Íránem z počátku tohoto roku. Útok na Írán, zlikvidování rodiny celé a příbuzenstva Ajatolláha Chameneiho. Tahle spackaná operace je v natolik kritické situaci a Izraeli hrozí, že Spojené státy se úplně stáhnou z pomoci Izraeli po listopadu, po skončení amerických doplňovacích voleb do kongresu už za měsíc a pár dní. No, za měsíc de facto. Oni se bojí. Proto potřebují svoje casus belli, potřebují vykreslit Irán jako největší hrozbu, aby ta hrozba byla jasně vykreslená i pro demokraty, kteří zřejmě převezmou kontrolu nad americkým kongresem po volbách. To znamená, aby demokrati nezastavili pomoc Izraeli. To je ten důvod, proč k té operaci došlo a podle mého názoru dvojice aktivních blbců to operaci Mossadu podle mého názoru úplně překazilo. Protože vypadalo to jako napůl provedená operace, která byla nějak zastavená neplánovaně. Takže to je můj názor. Nic s tím nebylo získáno. Nic, naprosto nic. Jenom jako, že se obviní Irán, ale bez jakéhokoliv důkazu. Nemá to tu sílu. Chápete? Musíte se na to podívat takto. Nemá to tu sílu, kdyby to letadlo opravdu přistálo v Iránu. Kdyby přistálo v Iránu a ti únoci by řekli, naměřte letadlo na Irán, chceme přistát v Iránu, v Teheránu nebo někde podobně, chceme přistát. V tom okamžiku by Izrael měl propagandistickou kartu ESO, obrovské ESO, kterým by mohl mávat v Radě bezpečnosti OSN, mohl by mávat v americkém kongresu. Podívejte se, Irán už unesl naše občany do Iránu. Podívejte se, Irán, operace Iránu. Chápete, v tom okamžiku by bylo vyjednávací ESO v kapse Benjamina Netanyahua. Dvojice agentů aktivních blbců to zmařil. Ten projekt. Takže vidíte, že chyby dělá i izraelský prediktor, nebo to, co bychom nazvali spíš prediktor, sionistický prediktor, samozřejmě izraelský sionistický prediktor v tomto případě. Takže je taková zajímavost, ale jako psát o tom nějaký článek, jako nemá smysl. I pakliže se okolo toho nevyskytnou nějaké jiné vývojové linky, že by to vedlo k nějaké eskalaci, to samozřejmě potom by mělo smysl se tím zabývat. Tyhle ty provokace, tady ty provokační procesy mají podpisovou linku Mossadu zcela jednoznačně. Únosy letadel, to je jejich práce samozřejmě, a to oni jsou specialisti. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volejci.
2: Hezký večer, můžete se ptát.
6: Dobrý večer, posluchači u Čech. Já bych měl dotaz na pana VK ohledně Vladimíra Putina, který nastoupil na ruský prezidentský trůn 9. srpna 99 a 4. září započala série bombových útoků na činžovní domy. A mě zajímá, jestli pan VK by dokázal nám říct svůj názor na tuhletu situaci, jestli vlastně je podle něj možný, že za incident odpovídala ruská tajná služba, protože v určitým domě v Ryazani 22. září byli odhaleni všímavou policií a všímavými svědkama pracovníci FSB, kteří tam manipulovali s nějakýma pytlema, pak se tam měli objevit další bomby, které ještě nebouchly a další podezřelí jako indicie, tak mě by zajímalo, jestli podle pana VK Vladimír Putin mohl použít vlastně, nebo zinscenoval útoky na vlastní obyvatelstvo, aby změnil veřejné mínění a aby se šlo vlastně do války v Čečně. Děkuju a hezký večer.
2: Ano, děkujeme.
1: Ano, to jsem dělal mimochodem privatizace bezpečnosti, můj pořad jeden, a tam jsem přesně rozebíral tento incident u šňůru v podstatě těch výbuchů v těch činžovních domech, přesně po tom Putinově zvolení. To je velmi dobrá, velmi dobrý reminiscence. VK, co k tomu máš ty?
0: No, podívejte se, to bychom zase chodili zpátky do lesa, bychom nosili náklady dříví do lesa a říkali bychom, je tam toho dříví dost, že bychom ještě přivezli nějaké dříví, aby tam toho dřeva nebylo málo v tom lese. Ne, prosím vás, já jsem o tom hovořil několikrát. Vladimír Putin byl přiveden k moci šéfem Evropského židovského kongresu tehdy, Lvem Levievem, přivedl ho Borisi Jelcinovi do Kremlu, řekl mu, no pasmatrý, že podívej, tohle to je tvůj nástupce. A takhle to bylo dáno tehdy. A od té doby de facto byl dosazen. Berezovský Putinovi řekl, že je to jeho největší životní omyl, protože Levievovi doporučil Putina právě oligarcha Berezovský. A on potom Putin na něho uvalil sankce a Berezovský zmizel na západ a tak dále, z mnoha důvodů, že tyhle ty věci, tyhle ty souvislosti. Ale Chabad převzal kontrolu nad Ruskem, tehdy po nástupu Vladimira Putina převzal a Chabad dneska kontroluje celé Rusko. Od roku, že jo, jak byly volby od toho listopadu 2024, kontroluje Spojené státy rovněž Chabad, že jo, skrze Donalda Trumpa. A vidíte, jaká je situace na válečném hřišti na Ukrajině. Válka pokračuje. A hrozí, že dojde k zatažení Evropy do tohoto konfliktu. A na straně ani Ruska, ani Londýna není snaha o ukončení toho konfliktu. Tady se nebavíme vůbec o Kyjevu, Kyjev o ničem nerozhoduje samozřejmě. Londýn a Moskva zkrátka stojí proti sobě a bojují proti sobě, ale v komplementární válce. A ti, kdo v té válce umírají, to jsou Rusové, to jsou Ukrajinci a mají umírat i další slovanské národy. Křesťanské a obecně, když je rozdělíme na pravoslaví, obecně, když je rozdělíme na západní, katolické, řecké a další, tak by měli prostě umírat prostě v nějaké válce, v nějakém konfliktu na Ukrajině, který vůbec není náš. To není náš konflikt vůbec. Ale všichni politici v Evropě říkají, ano, je to náš konflikt, je to naše válka, neboť jinak Rusové přijdou. Raský idiot. Chápete? Já se opravdu obávám, že než to lidé pochopí, že jde o likvidaci Edomu, to znamená o komplementární válku Londýna a Moskvy, a kdy oni mezi sebou spolupracují, že komplementární válka není o vzájemném konfliktu, ale o vzájemné spolupráci na likvidaci toho třetího mezi nimi uprostřed. Jsou národy Evropy, křesťanský Edom. To je realita. Takhle to funguje. A všechny ty operace, které probíhaly v Rusku na upevnění moci Vladimira Putina, těch bylo mnoho. Těch bylo mnoho a mnoho a mnoho a mnoho. O tom nemá vůbec smysl vůbec mluvit do toho. Protože to jsou jenom v podstatě obrázky, skladby jednotlivých scénářů, jednotlivých inscenací na upevňování moci. Mohli bychom se bavit o tom, jak velice blízký přítel Vladimira Putina, jeho, že jo, dělal mu catering, dělal mu občerstvení, že jo, Jevgenij Prigožin, šéf jeho kantýny v Kremlu, potom povýšil, že jo, na šéfa soukromé žoldácké organizace, že jo, a na Wagnerovce, že jo, s plukovníkem Utkinem, mimochodem. No a oba dva, Utkin i Prigožin, byli potom zlikvidováni v tom letadle, které letělo, že jo, z Petrohradu do Moskvy. Spadlo letadlo, něco vybouchlo na palubě. Konec. To bylo po té jízdě, že jo, když Prigožin nepochopil, o co vlastně jde na Ukrajině. On nepochopil, proč jeho vojáci, že jo, jeho žoldáci nedostávají zbraně a munici, aby mohli postupovat rychleji a dál na Ukrajině, že jo, v Bachmutu tenkrát. On to nepochopil, co je cílem té operace. Cílem operace je zlikvidovat všechnu mužskou populaci na Ukrajině. V pomalu se posouvající masomlínu na Ukrajině. To bylo cílem. Proto nedostávali munici. Oni měli výsledky, ale oni nedostávali od ruského generálního štábu munici. Nedostávali. A když Prigožin si to chtěl věct, vyjednat s Putinem do Moskvy, tak Lukašenko to vyjednal, jakože neprovedou žádný útok, žádný vjezd do Moskvy, že by se to špatně vysvětlovalo obyvatelstvu, tak to zastavil. A za dva měsíce, nebo měsíc, to bylo měsíc a půl, že to bylo tenkrát v 8. srpnu, myslím, prostě Prigožin s Utkinem spadli, uhynuli, že jo, v letadle ve Zřícenem, které letělo prostě. Jestli to bylo zinscenované, jestli byli odsunuti někam do Afriky, jak se objevily potom nějaké fotky, videa, není jisté. Nevím, jestli taková postava jako Prigožin se může ukrýt někde na světě, aby o něm nikdo nevěděl. On byl velice známý, že jo, a různé akce, různé party a podobně pořádal, takže nevím, jestli by on dokázal zůstat někde v anonymitě, to opravdu nevím. Ale každopádně posilování moci probíhalo vždycky za daného, to znamená parametru, kdy nebylo dovoleno, aby kdokoliv narušoval procesy řízení nad Kremlem, který ovládá Chabad zcela jednoznačně. Konec konců to vidíme i u Donalda Trumpa, že některé věci, které jsou dovoleny, tak jsou dovoleny jenom kondicionálně, to znamená podmíněně. A pakliže se rozhodne, že se něco plnit nebude, tak se to prostě plnit nebude a Trump nemůže dělat s tím vůbec naprosto nic. Taková je bohužel realita. No, na to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
7: Dobrý večer, zdravím pana VK, Jiří z Moravy u telefonu. Navazuji na předešlý dotaz a telefonát z minulého týdne, kdy byla řeč o Velké Moravě. Velká Morava jako termínově, tento termín vznikla asi 40 let po pádu království Moravanů od historizujícího Římana Konstantina Porfiru Geneta. Oficiální název státu byl království Moravanů. Zdá se být zjevné, proč se vlastně ani v minulém režimu, ani v současném o tomto oficiálním názvu státu, potvrzeného v několika světových hadicích, v době fungování toho státu nemluví. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš tak, pane VK, k Moravě, jestli je daný rodem nebo srdcem a jestli podporujete Moravě obnovu jejich tisícileté samosprávy. Děkuji vám a těším se na vaši odpověď.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz. No, to je zajímavý dotaz. Ono, samozřejmě, ani se nedivím, že k tomu dotazu dochází. Už jenom to, že vlastně Česká republika si nechala odhlasovat změnu svého oficiálního názvu v OSN na Čechy, že? Čechie. Je to tak. Několik let zpátky bylo oficiálně oznámeno, že oficiální název České republiky se mění na Čechie a někdo to používá oficiálně, nebo jestli se to už používá oficiálně, já nevím, ale de facto to je takovej jakoby hadr, jako ručník hozený zkrátka na Moravu. A teď se čeká prostě, kdo ho zvedne a kdo začne prostě vyzývat k samostatnosti Moravy a kdo hodí ručník ještě nahoru do Slezska a kdo začne mávat takovým tím ručníkem v barvách polského Slezska a začne si nárokovat nějaká území na severu Moravy nebo minimálně dnešní Moravy. Já to vidím jako velice komplikované, ale samozřejmě pokud moravská otázka má dostatečný zástup Moravanů a chtěli by teda vytvořit samostatný stát, tak to by předpokládalo především představení a hlavně vytvoření nějakých moravských elit, které by tento stát definovaly a které by dokázaly dát takovému státu a samostatnému státu nějakou vizi. Jsem zatím nezaregistroval žádné hnutí a žádnou personu nebo skupinu person, která by dokázala nějak definovat a formulovat myšlenku obnovení projektu, který více než tisíc let nefungoval a vytvořit nějaké nové území. Bylo by to velice nebezpečné, protože fragmentace prostoru Československa byla zahájena rozdělením republiky na Česko a Slovensko a ty procesy dneska probíhají tím, co probíhá v Maďarsku, snaha o rozdělení Slovenska na podle etnické mapy, podle takzvaného trianonského modelu 1. Trianonský model 1 byl odmítnut, nakonec byl schválen trianonský model 2. Po první světové válce v trianonském modelu 1 si mělo Maďarsko nechat jich celého dnešního Slovenska. Na Slovensku měla zůstat jenom taková ta severní část. To je známá věc. To znamená, to je jeden proces, ten začal po nástupu Petera Maďara k moci v Budapešti. Ten proces je nastartovaný, už o tom začalo mluvit. A teď začínají procesy na rozdělení prostoru Čech a Moravy různými vlastně výroky, které začnou teď se objevovat. Vidíte, objevují se k otázce Moravy a já to nějak nespochybňuju, protože právo na sebeurčení má každý národ a pokud podle charty OSN, a pokud by Moravané se rozhodli prostě vytvořit vlastní stát, tak podle charty OSN na to zkrátka mají právo. Stejně jako na to mají právo Rusové na Krymu, stejně jako mají právo na Donbasu si určit svůj životní prostor podle charty OSN, mají na to právo samozřejmě i Moravané. Jenom ale zdůrazňuju, že já nejsem zastáncem rozdělování, o mně je to známe, já nejsem zastáncem rozdělování, jsem zastáncem spojování slovanských národů. Představa samozřejmě taková, ale to by muselo samozřejmě konceptuálně být podpořeno. Konceptuálně to znamená, musely by existovat plány ve všech stranách, to znamená v prostoru Česka, Moravy, v prostoru Slovenska, plány na společné fungování, na obnovu společného fungování, lepšího fungování, společného čelení hrozbám proti míru v celé sfašizované Evropě. Protože samostatné státy, rozdělené státy tomuto nacifikačnímu a válečnému presu, který nás čeká v následujících měsících a letech, bude velice komplikovaný. To znamená, jednotlivé státy to budou mít velice těžké spojením do určitého jednoho většího subjektu by ty zájmy byly chráněny daleko lépe, ale to by museli samozřejmě politické reprezentace chtít. Myšlenka sjednocení by musela nabízet pozitiva, takzvaně. Musely by být odstraněny reminiscence toho, co v dobách federace a ČSSR nefungovalo. Naopak muselo by se zdůraznit to, co fungovalo. A hlavně lidé by to museli chtít. A pokud si někdo bude myslet, že dneska je to lepší, že když jsou státy rozdělené a státy jsou menší, mají méně síly, že je to lepší, tak zkrátka lidé to tak chtějí, tak to tak prostě bude. To je těžký. Jo, každý si to musí uvědomit, že model, římský model rozděluj a panuj je velice lákavý. Protože malým územím, malým zemičkám, malým krajům dává možnost sáhnout si na moc. Dává lidem v těch malých krajích mít vlastní vládu, mít vlastní moc, ale ve skutečnosti je to vykoupeno tím, že ty země nemůžou vůbec nic, že jsou naprosto závislé na zahraniční pomoci, že jsou naprosto závislé na zahraniční ekonomické pomoci a dobrovolnosti, že jsou naprosto závislé na okolí, jestli je bude respektovat nebude, nebo je nebude respektovat. Zkrátka to je velice komplikované a já do tady toho vůbec nechci ani jako zacházet, takže takhle by na tu otázku zodpověděl. Jak říkám, uznávám právo jednotlivých národů na sebeurčení, ale nejsem podporovatelem myšlenky rozdělování států, pakliže systém je nastavený tak, že daný stát funguje lépe dohromady, než když je rozdělen. Někdy to nefunguje samozřejmě. To, co jsme viděli, ty procesy, které probíhaly na Ukrajině od roku 2014-2022, jasně dokázaly, že Ukrajina jako celek nedokáže už fungovat pohromadě. Musí být rozdělena. To byl důkaz. Ale nejsem přesvědčen o tom, že tohle to platilo pro naše Československo. O tom nejsem přesvědčen. Já jsem přesvědčen, že mělo zůstat v celku a měly se vyřešit problémy federace, které nebyly řešeny. A vedení Klausovy vlády, Mečerovy vlády rozhodlo jinak, taková je zkrátka historie, ale jak říkám, pohrobci Mečerovy a Klausovy vlády, děti, vnuci, pravnuci, budou zjišťovat, jestli to rozdělení bylo lepší, anebo v budoucnu se ukáže, že oslabení slovanských otázek vedlo k procesu nasunování, ke zničení v plánu likvidace Edomu v Evropě. Takhle se na to dívám já. Takže sorry, jestli někdo s tímto názorem nesouhlasí. Ano, a pustili bychom se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
8: No, ďakujem. Takže dneska to vypadá na slovenskou štvorku. Ďakujem. Najprv sa chcem poďakovať pánom aj dáme za perfektnú prácu, ktorú robíte pre nás a otváranie očí. Aj ďakujem môjmu predchodcovi zo Slovenska, ktorý sa opýtal na to lietadlo. Ja som mal tiež pôvodne v úmysle sa na to opýtať. A mám tam k tomu len takú poznámku, že tiež som nad tým rozmýšľal, pretože trošku sledujem, v Poľsku majú takého jasnovidca Krištof Jackovský. A on spolupracuje aj s políciou, vyhľadáva stratené osoby, mŕtve a tak. A má asi 75% úspešnosť v svojich predpovediach a tiež spomínal, že bude niečo s nejakým lietadlom, bude to false flag, tak ma to napadlo. A vzhľadom na to, že ako pán VK spomínal, že áno, keď nejaké prianie ľudí sa dlhodobo opakuje, tak on možno zachytáva tiež tie veci, kde sa niečo už plánuje. Nejaký false flag sa plánoval, takže vlastne on tam, on to zachytil, on o tom povedal. Ale čo taký zaujímavý bod, ktorý som ja zachytil, tak bol, že ten pilot, povedaný, ten prvý pilot, sa mal interviu s indickým premiérom Bodim a sa mu priznal, že v tej chvíli, keď práve bol povedaný, že ten bod, kedy sa natiahol a otvoril tie dvere, takže sa modlil k hinduistickému bohovi s tou opičou hlavou Hanumanovi. Takže vlastne možno tam vstúpila nejaká ďalšia energia najľudnatnejšej krajiny a možno to tam prelomila, že sa tá operácia nepodarila. To je len tak na okraj. Ale moja otázka je, keďže tiež bola načatá téma o krajinách, čo si myslí pán VK o Írsku? Írsko si drží neutralitu, ja žijem v Írsku, veľa Írov chce byť neutrálnych, neriešia veci, čo sa vlastne ako na Ukrajine deje a tak, ako majú. Oni sú viac sledujú Ameriku a oni sú ako aj nastavení, majú prepojenia na Ameriku. Takže či si pán VK myslí, že Írsko sa zapojí alebo nezapojí, alebo či spadne do toho sektora, amerického. To by mohla moja otázka.
2: Ďakujeme.
8: Ďakujem za informácie a pekný večer.
0: No, já děkuji za dotaz. Ano, k té otázce, v případě, že to takzvaně spustí, tak do jaké země se evakuovat, případně přes Turecko, kam jako asi nejlépe. Podívejte se, já vůbec bych byl velice opatrný evakuovat se kamkoliv na severní hemisféru planety. Pokud proběhnou termonukleární údery na území Evropy, třeba jenom taktickými zbraněmi, tak vlivem vzdušného proudění, které proudí ze západu na východ a z východu na západ většinou, ale většinou ze západu na východ v prostoru Evropy a severního Atlantiku, tak bude to stejně jako po výbuchu v Černobylu. Radiace bude cestovat okolo celé planety, ale jenom na severní polokouli. Kolem dokola. To znamená, pokud se evakuovat, tak jedině na jižní hemisféru, to znamená pod rovník, někam do prostoru. Teď, co vás napadne? Austrálie, Outback, někde nějaká poušť, no to asi ne. Jižní Amerika, já už jsem mluvil o Argentině, samozřejmě, že tam jsou dál nějaké další možnosti. Costa Rica, no samozřejmě, ta by možná do toho také ještě možná mohla se zahrnout. I když tam, jak říkám, tam je ten vliv Mexického oceánu velmi značný, tam se točí ty vzdušné proudy a stahují ze severu vzdušné systém.

0: citát Vladimira Putina na Valdalskom fóre, kde hovoril, že globálna situácia sa začne postupne zlepšovať, svet sa bude vzdialovať od západnej hegemónie, smerovať k stabilnejšiemu, demokratickejšiemu, multipolárnemu poriadku. To by predpokladalo, že žiadna vojna medzi Ruskom a Západom nebude. Myslíte, že tým výrokom Vladimír Putin zahmlieva, alebo je mu jasné, čo plánuje jeho bábkovodiči? Vie o tom, o zničení domu, myslíte si?
1: Oj, já děkuju za ten dotaz. No ano, on tohle to řekl, ale on tam dodal něco důležitého, že je třeba počítat s tím, že tomuto procesu budou západní země odporovat a budou kvůli tomu vznikat konflikty. To také řekl. To řekl hned potom. To znamená, on se snažil na tom fóru působit optimisticky. Na Valdaji on většinou se snaží ladit do té optimistické roviny, protože je tam příliš mnoho zástupců ze zemí globálního jihu, je tam spousta zástupců ze skupiny BRICS a oni chtějí slyšet pozitivní zprávy, protože se jedná o obchodníky. A před obchodníkama na Valdaji nemůžete říkat, je to všechno špatný, všichni umřeme. To ne, to se nesmí, to se nedá. Jo, to znamená, stali na biznisovém fóru a Valda je biznisové, i když biznisově, ekonomicko-politické, abychom byli korektní. Jede se tam biznis, jede se tam ekonomika i globální politika. To na tady těch fórech je skoro všude. Ale tohleto bylo určeno k užším investorů, kteří se nacházeli v publiku auditoria na Valdaji. To chci zdůraznit, to bylo určeno k jejich uším. A já si nemyslím, že Vladimír Putin je tak naivní, že si myslí, že všechno se bude zlepšovat. Naopak to, co všechno vidíme okolo sebe, je eskalace. Eskalace ke konfliktu mezi Ruskem a Evropou. A Putin samozřejmě se chová stejně, jako se choval mezi lety 2014 až 2022. Já sleduju jeho projevy a chová se úplně stejně, jako v tom období 2014-2022. Snaží se hledat dobré signály, snaží se ujišťovat, že situace nebude tak špatná, jak by mohla být. Jeho názory kopírují některé jeho výroky z Valdaje před speciální vojenskou operací, kde opakoval rovněž naděje na urovnání situace ve světě a tak dále. Zkrátka jedna věc je Valdaj, co zazní na Valdaji před investory, a jiná věc je potom realita, která je potom v Kremlu reflektována s generálním štábem ruské armády. To jsou dvě diametrálně odlišné věci, které se samozřejmě ve většině případů nepublikují. No, takže znovu jenom, kdybych to měl shrnout, tak bylo to určeno k uším biznesmenů a investorů na Valdejském fóru. To nebylo určeno, nebo to nelze považovat jako za výrok nějakého faktu nebo faktického vývoje mezinárodních vztahů. Právě naopak. Takže takhle bych na to reagoval. Pustíme se do dalšího volající.
2: Pustíme se do posledního posluchače, už máme 5 minut do konce, takže poslední posluchač, pokud někoho máme, Helenko.
3: Ano, máme posluchačku, je tedy poslední, Chujem. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer, počujeme se?
3: Ano, slyšíme ano, se.
4: Dobrý večer, pekný večer vám, pán VK, pán Vítek a hlavně paní Helenku, pozdravujem. A chcem vám jednu věc, teda také moje pozorování, keď jste hovorili o tom Československu. Ja mám zase také skúsenosti, mám pocit, že a teda vôbec aj skúsenosti, že neboli nikdy tak dobré vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ako keď vznikli dve samostatné republiky. Ale to len tak na margo. Ale chcela by som povedať, teda si a dať zároveň aj otázku, že podľa mňa jediné riešenie je vystúpiť zo zločineckých organizácií NATO, Európska únia, OSN a WHO. Už včera bolo neskoro. A otázka je k pánu VK, či je to vôbec možné ešte, či by sa to dalo ešte toto riešenie, vystúpenie týchto zločineckých organizácií. Ďakujem veľmi pekne a želám pekný večer, zbytok večera.

0: včera.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. No, já budu na závěr pesimistický. Vzhledem k tomu, jak vypadá celá Evropa po roce 2014, představa, že by většina veřejnosti ve volbách se vyjádřila pro myšlenku vystoupení z EU a z NATO, je naprosto iluzorní. To by musela být úplně jiná situace. Snaha o vystoupení z EU a z NATO bude vedena skrze šestou prioritu, válečnou. A nejlepší příklad, pokud chcete vidět příklad, je na Ukrajině. Na Ukrajině už pátým rokem běží konflikt, běží vyhlazovací válka a tím myslím vyhlazovací válka ze strany kyjevského vedení, které chytá lidi na ulicích a posílá je do ruského masomlína na frontě. Ale nikde na té Ukrajině nejsou žádné výzvy, že by tam se udělaly nějaké demonstrace k ukončení války. Jediný, kdo tam protestuje, tak to jsou některé ty postižené rodiny, které přišly o ty svoje muže a o ty svoje syny a tak dále a tak dále. Není skoro o nich vůbec nic slyšet a je tam tak obrovský teror, že nikdo si nedovolí dělat nějakou demonstraci proválečnou. Těch lidí je tam dost, kteří jsou proti válce, ale pod tím terorem nemají odvahu vůbec o sobě dát vědět. A teď otázka. Kolik lidí pod obrovským rusofobním spektáklem, který se od roku 2014 rozprostírá nad celou Evropou, nad celou Evropskou unii, dovedete si představit, kolik lidí by dneska jako vyšlo někam prostě do ulic a řekli by, my nechceme být v Evropské unii, my nechceme být v NATO, protože víme, že tyhle dvě organizace nás táhnou do války s Ruskou federací. Kolik myslíte, že takových lidí je? No, hrstka. Většina lidí se o to buď vůbec nezajímá, a nebo dokonce s tím procesem tiše souhlasí. A nebo za třetí, s procesem nemusí souhlasit, ale s procesem se smířili. A těch dokonce může být úplně nejvíc ze všech. Proto je třeba říct, že k tomu, aby někdo vystupoval z EU a z NATO, je potřeba změna vědomí v populaci. Změna, která by vedla k odmítnutí NATO a k odmítnutí EU jako hlavních příčin neštěstí, strádání, trýznění a likvidace národa ve všech oblastech společenského života. Ekonomika, kultura, bezpečnost, právo, justice, legislativa. Úplný rozpad a rozval státu a společnosti. A kdy přichází taková situace? Ve válečném konfliktu. Jinými slovy chci říct, že něco takového připadá v úvahu jenom v případě, kdy si naše národy střihnou konflikt s Ruskem. To je, to děsivé zjištění samozřejmě, ale ke změně hodnot mezi populací bez válečné zkušenosti, obávám se, nedojde. Byl bych rád, kdyby to šlo jinak, ale zdá se, že bez té zkušenosti to opravdu nepůjde. Dnešní zrusofobizovaná Evropa buď Rusy nesnáší, nenávidí, buď je jim to jedno, ale spíš Rusy nechtějí vidět, anebo dokonce aktivně by do té války chtěli jít, jako různí mladí, zrusofobizovaní ze školství a tak dále a tak dále. To znamená, to, že chtějí v Evropské unii převádět peníze od zemědělců směrem ke zbrojení, to je jenom důkaz toho, že oni jsou připraveni vyčlenit prostředky na ten projekt. Prostředky na zbrojení, na přípravu války s Ruskem. Jsou proto rozhodnuti. To je důkaz. Nic jiného dokazovat se nemusí. To je to nejděsivější zjištění. No a to je všechno. Já doufám, že teda dneska se vám to líbilo, že všichni, kdo se chtěli dovolat, tak se dovolali. Uvidíme opět za týden v pátek po 19.45, jaká témata, jaké nové události přinese další týden. Vy si samozřejmě užijte hlavně nadcházející víkend. No a já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, díky za pěkné písničky. No a uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.45. Pro tuto chvíli vám přeji pěkný večer a nebo dobrou noc.
0: Já se s tebou taky loučím, BK, měj se moc hezky, i s tebou, Helenko, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme vám za vaše telefonáty, za vaši přízeň a hlavně za podporu, které si opravdu velmi vážíme. Mějte se hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji tobě, VK, i tobě, Vítku, za dnešní večer, za zajímavé informace.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Přeji vám hezký večer. Dnes otevřeme otázky, o kterých se často diskutuje spíše s emocemi než s chladnou hlavou. Začneme doma u hospodaření státu. Jak je možné, že ministerstvo obrany zaplatilo přes 17 milionů korun jako zálohu za drony, nemá drony ani peníze a odpovědná policie neshledala trestný čin? Co to říká o kontrole armádních nákupů a o hranici politické odpovědnosti? S odpovědností státu souvisí i svoboda veřejné debaty. Soudy nedávno řekly, že pokud premiér nálepkuje protestující občany jako podporovatele Kremlu, mluví jako představitel státu. Kde dnes leží hranice mezi legitimní kritikou zahraniční politiky a reálným bezpečnostním rizikem? Dále se zaměříme na hrozbu incidentu v Kaliningradu. Zatímco úmyslný útok podle NATO nehrozí, nárůst sil na hranicích a ostrá rétorika zvyšují riziko, že válku spustí pouhé špatné vyhodnocení kroků druhé strany. Máme ještě funkční krizové linky mezi Západem a Moskvou, které by chybě zabránily? Dostaneme se i k tomu, jak politici pracují s poznatky tajných služeb. Vnímáme ještě rozdíl mezi syrovou informací, analytickým hodnocením podle přísných standardů a následnou politickou interpretací? A konečně, abychom předešli dalším konfliktům, musíme rozumět jejich vzniku. Lze věcně analyzovat předválečné vztahy NATO, Spojených států, Ukrajiny a Ruska i selhání diplomacie před rokem 2022, aniž by byl člověk hned nařčen z obhajování ruské agrese? O tom všem budu dnes mluvit se svým kolegou, bezpečnostním analytikem Janem Schneiderem. Takže vítejte u sledování a já se vítám s Janem Schneiderem. Hezký večer do Havlíčkova Brodu.
1: Hezký večer.
0: A já bych tě, Honzo, poprosila hned na úvod. Ty jsi mi říkal, že chceš našim divákům a nám všem něco hned na začátek říct.
1: Ano, já jsem byl dnes na pohřbu generála Karla Blahny, prvního velitele československého kontingentu v misi UNPROFOR v bývalé Jugoslávii v roce 1992. Na pohřbu byl současný náčelník generálního štábu generál Hlaváč i jeden z jeho předchůdců generál Štefka. Jestli jsem ostatní nezaregistroval, omlouvám se. Generál Blahna v Chorvatsku v roce 1993 velel operaci na pomoc ohroženým francouzským vojákům. Jedním z jeho podřízených byl tehdy major Petr Pavel. Ten ale na Blahnově pohřbu chyběl. Když se začaly z Pražského hradu linout vzpomínky na onu záchrannou misi, generál Blahna mi jednou se svým typickým úsměvem řekl: "Vidíš to?" A já jsem si celou dobu myslel, že jsem tomu velel já. Takže to bylo na úvod.
0: Tak já ti děkuji za tuto informaci a možná jenom dodám takovou aktuální, kterou jsem se zase dozvěděla já dnes večer, že prezident Pavel nebude v České republice, když budou volby. Jak, jestli je to správně, a četla jsem to z více zdrojů, tak bude na soukromé cestě či dovolené. Tak. Tolik pro úvod, já ti děkuji a teď se tě zeptám, můžeme otevřít první téma?
1: Ano.
0: Tak, jdeme na první téma a to je téma drony. Ministerstvo obrany pod vedením Jany Černochové na konci roku nebo v roce 2023 bez otevřené soutěže objednalo 10 dronů pro vojenskou policii. Zaplatilo zálohu 17,6 milionů korun, ta zakázka byla asi na hodně přes 20 milionů a stala se taková věc, že ta zakázka dodavatele těch dronů, těch 10 dronů, které měly být výjimečné, protože to tady řešíme už více půl roku, tak dodavateli byly dvě české firmy se sídlem v Praze, výrobce byly Američané. No a stalo se to, že drony dodány nebyly, záloha nebyla vrácena a prakticky ty dvě firmy, které byly dodavateli, jsou dnes v insolvenci. A já se tě chci zeptat na to, co si myslíš o tom, jak probíhá kontrola takovýchto zakázek, pokud dopadne takovýmto fiaskem a vlastně kdo nese zodpovědnost, nebo k tomu se ještě dostaneme. Ale na úvod řekni mi, co si o tom myslíš?
1: Já budu opatrný, protože lezu do odborného pole našeho kolegy Jaroslava Števce. Nicméně z mého hlediska je tam několik podezřelých okolností. Za prvé mě zaujalo, proč od jednoho výrobce jeden odběratel si objednává ty drony přes dvě dodavatelské firmy. To je první taková zvláštnost. V obou shodou okolností byl donedávna Tomáš Pojar. To podle mě představuje evidentně stále přetrvávající střet zájmů, to znamená i těsně po odchodu z té funkce. A žádná soutěž se nekonala, čili v těchto třech bodech shledávám, že je všechno špatně.
0: No, tam je zajímavé to, že Tomáš Pojar odcházel do té pozice národního zmocněnce pro bezpečnost Petru Fialovi, jako jakási jeho pravá ruka. Někdo tvrdí, že dokonce zahraniční politice velel Tomáš Pojar, tak on odcházel vlastně ze zbrojařských firem vlastně na tuto pozici a hned po ukončení vlády Petra Fialy odešel k CSG a jeho první vlastně akce v novém působišti byla ta, že se účastnil mnichovské bezpečnostní konference. Já bych se tě chtěla zeptat, co si myslíš o vlastně výběru a postavení takového člověka, když od zbrojařů přichází do této pozice. Navíc si veme tu situaci, že vlastně vypukl konflikt na Ukrajině a hned potom se vrací do pozice zpátky k firmě, která tak strašně na té válce zbohatla. A jsme v situaci, kdy tady vlastně musíme plnit ty 2% závazku na to a zbrojit.
1: Tak ve Spojených státech tomuhle fenoménu říkají otočné dveře, že ty lidi jdou ze zbrojního průmyslu do exekutivy a pak se tam zase vracejí. To se odehrává v takových státech, které jsou v podstatě, bych řekl, velice primitivně vyzbrojeny proti střetu zájmů. Ve slušné zemi mají takový lidé prostě určitou karanténu, to znamená, když odcházejí nabit informacemi z exekutivy, tak se nedá hnedka ke zbrojařům. A když jde od zbrojařů do exekutivy, tak samozřejmě nepřihazuje ty zakázky firmám, ze kterých odešel. Čili to je naprosto primitivní, takový naprosto primitivní zásady, které tady prostě nebyly dodrženy.
0: No, mně se to zdá naprosto nestandardní, protože já jenom si vzpomenu na takový příklad, když třeba, já nevím, odcházel Václav Moravec, jestli je to dobrý příměr, to mi řekni ty, to já teďka vařím z vody a ptám se tě. Václav Moravec z České televize tak měl určitou karanténu a dobu, než vpluje do toho soukromého biznisu. Je to srovnatelné?
1: Určitě je to srovnatelné a on tenkrát vlastně měl dostat nějaké peníze za to, že nepůjde do té stejné branže, peníze odmítl, což je asi způsob, jak se s tím vyrovnat, docela korektní. Tady nic takového prostě nenastalo, bohužel.
0: To je neuvěřitelný, pokud jde teda o zbrojaře a o tak obrovské částky navíc, když neproběhla otevřená soutěž. Ale já se tě ještě v té souvislosti musím zeptat. Vlastně byla to objednávka pro vojenskou policii. Proč to vyšetřovala vojenská policie?
1: No tak ze zákona trestnou činnost v rezortu obrany vyšetřuje vojenská policie. Kvůli tomu je vlastně zřízena, protože to jsou specialisté, kteří znají tu branži velice důkladně. Já si myslím, že v minulosti párkrát to docela zafungovalo, jenomže to, že vojenská policie v tom neshledala žádný trestný čin, není věcí vojenské policie. Pánem trestního řízení je státní zastupitelství, to znamená, že ta policie, kdyby státní zástupce s tím nesouhlasil, s tím odložením, tak by musela prostě šetřit dál. Čili vojenští policajti dělají pouze to, co jim schválí státní zastupitelství. Čili tady by asi měla se jít trošku do sebe zase paní Lenka Bradáčová a podívat se na to, jestli tato kauza je úplně v pořádku. Já si právě, to, jsem si to tak rekapituloval, prostě, že peníze nemáme, drony nemáme a napadl mě takový starší vtip, jak já to řeknu tak trošku aktualizovaně, v zimě přišla Jana za Tomášem, aby do jara půjčil mega a že, a domů, že mu přinesla do zástavy zlaté topůrko. A Tomáš jí mega půjčil s tím, že mu Jana na jaře vrátí 2 mega. Když Jana odcházela, zastavil jí Tomáš s tím, že 2 mega jsou přece jenom hodně peněz a kdo ví, jak na tom bude Jana na jaře a jestli mu nechce polovinu toho dluhu radši vrátit hned. A Jana si řekla, no jo, možná to je dobrý nápad. Tak mu mega splatila a odcházejíc rekapitulovala. Mega nemám, topůrko nemám, další mega dlužím a přitom se zdá, že je všechno v pořádku.
0: No, já víš co, ale já v té souvislosti, jako můžeme takhle žertovat, ale já v té souvislosti chci říct jednu věc. Už se delší dobu vznáší a řekla bych, že to není jenom u nás, ale i na Slovensku, proč já sleduju a my jdeme kroky pozvolna za Slovenskem v tom, co se tady odehrává, tu nedůvěru veřejnosti v instituce. Jestli, a to se tě zeptám jako závěrečnou otázku, ale protože my se k další takové druhé posuneme, jestli nemáš pocit, že to mínění veřejnosti nebo taková jakási naštvanost, jestli není oprávněná.
1: Je oprávněná a velice mě zneklidňuje, že ty státní instituce místo, aby reagovaly určitou sebereflexí a zkvalitněním své činnosti, to znamená, že by se velmi statečně a nestranně postavili k té problematice, jak se říká, padni komu padni, tady to je teda jedna jako z nejotřepanějších frází, tak oni naopak reagují poměrně arrogantně a chtějí si tu důvěru veřejnosti vydupat silou, což je velmi kontraproduktivní a já si myslím právě, že proto neustále opakují jméno Lenky Bradáčové, protože ona tam šla s tím, že někdo si myslel, že to je jaksi ostrá státní zástupkyně a že pomůže prestiži toho státního zastupitelství, ale přesný opak vypadá, že je pravdou.
0: No, já ti moc děkuji, že jsi to dopověděl tak a upozornil si právě na nejvyšší státní zastupitelství, protože si myslím, že tady bude velký problém a meritum věci. Ale když už jsem řekla nedůvěra v instituce, tak my se teďka dostáváme k otázce, která myslím si, že musí naštvat každého, když to řeknu normálně, lidsky, slangově, či jak jinak, tak vlastně my teď sledujeme to, že v únoru roku 2024 probíhaly v Praze velké demonstrace zemědělců, kteří přijeli do Prahy, mnozí si to určitě pamatují, s traktory a protestovali proti zemědělské politice vlády, ale možná ještě víc proti zemědělské politice Evropské unie. A viděli jsme to, že jsme nebyli v Praze ojedinělí, protože ty protesty byly dramatické v Bruselu, daleko větší. U nás by se dalo říct, že je to spořádané bylo. Ale premiér Petr Fiala tehdy napsal, že vlastně tu akci zorganizovali prokremelské síly a že jejich cílem určitě nebyly zájmy zemědělců jako takové. No, ale vlastně jeden z organizátorů celé této akce byl bývalý šéf agrární komory, pan Zdeněk Jandejsek, který vlastně se proti tomu ohradil a dal to k soudu. A soudy rozhodly tak, že premiér Petr Fiala, když prohlásil to, že to byly prokremelské síly, takže vlastně vystupoval v pozici ne jako občana, ale vystupoval jako stát. Navíc ještě vlastně mu dali za pravdu a zmiňovali tam takové věci, jako že pan Jan Gesek je členem spolku Jasan a že to bylo oprávněné, to, co řekl. Co bys na to řekl tady, na toto zhodnocení soudu, protože pak ještě budeme pokračovat dál a bavit se o tom, jestli takovéto vyjádření teda jde za premiérem, když to pronese premiér, za státem.
1: To mě teďka napadlo, když to takhle rekapituluješ, že ten soud, až se časy změní, tak vlastně bude moc argumentovat, že to, že je Jandejsek prokremelský aktivista, neshledali jako pomluvou, protože oni si to nemyslejí, oni si myslejí naopak, budou začas říkat, že to byla podsta, čili oni kdyby teďka řekli, že označit někoho za prokremelského je pomluva, takže oni to takhle neshledali, protože si myslejí, že to pomluva není, že to je naopak podsta. Ale to budou říkat, až se časy změnějí. Teďka si myslím, že to označení bylo skutečně myšleno jako pomluva, protože premiér, bývalý premiér Fiala byl skutečně nádoba prázdná a neměl argumenty a jenom nálepkoval a neměl v podstatě co říci. To, co soud předvedl, podle mě je právní ekvilibristika, protože premiér imunitu nemá, vláda má imunitu pouze, nebo vláda není trestně odpovědná ve sboru, což je taky zvláštní, ale prostě nějak se to traduje, že to takhle je. Poslanec imunitu má, ale on to neřekl jako poslanec, on to řekl jako premiér, a čili neřekl to v souvislosti s výkonem poslaneckého mandátu. Výrok nebyl ani učiněn jménem vlády, takže si myslím, že se soudy předvedly v nejhorším světle, protože Fiala skutečně měl být trestně odpovědný.
0: No, já bych se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Z čeho, samozřejmě nečetli jsme všechny ty věci kolem toho, co bylo v tom spisu a tak dále, ale může soud při takovémto ohrazení se za pomluvu vynést svůj názor ve smyslu, že si myslí, že to byl prokremelský názor, a ještě to opřít o spolek Jasan. Já tuším, že ve spolku Jasan je energetik pan Štěpán.
1: Ano. Já si myslím, že tohleto je v podstatě takový bruslení jenom, protože soud podle mého mínění tedy nemá vůbec právo vynášet něco takovýhle politický soudy, prostě oni se mají držet trestního zákoníku a jestliže tam neschledají, tak prostě mají říct, že neschledávají, ale tyhle ty komentáře, to si myslím, že skutečně snižuje prestiž toho soudního systému, protože všichni vidějí, že to je prostě blábolení, že oni si s tím nějak nevědí rady, že si možná myslejí něco jiného, než říkají, a v podstatě se zaplítají do politiky úplně zbytečně. Kdyby řekli, že si myslejí, že prostě pan premiér Fiala nebyl schopen pana Jandejska urazit, prostě, že to je člověk tak bezvýznamný, tak prázdný, že pan Jandejsek by se na to měl povzníst, tak bych tomu docela rozuměl. Takhle si myslím, že to je. Pan Jandejsek zkusil využít toho, jestli teda je ve stejném právním postavení, jako všichni občané by měli být, a zjišťuje se prostě, že na něj je použit politický metr, nikoli trestně právní, takže to je bohužel prostě, ty soudy si vlastně sami podkopávají takhle svoji prestiž.
0: No, mě by ještě zajímalo, když se podíváme v čase, tak to, o čem se bavíme, se odehrálo v roce 2024. Myslíš si, že by dnes, vlastně, kdy už máme, dalo by se říct, víc informací a ta válka trvá už opravdu dlouho, že by to rozhodnutí soudu nebylo takové, že může ten soud takto postupovat, vlastně, že tehdy to tak jakoby gradovalo, že se snažili udržet celý ten národ v tom momentu, že vlastně každý, když kritizoval sankce nebo jakýmkoliv způsobem měl jiný názor na tu ukrajinskou válku, tak byl považován za bezpečnostní riziko. Na to se tě ptám.
1: Jestliže svobodné vyjadřování je bezpečnostním rizikem, pak se skutečně ocitáme někde jinde než v demokratickém státě.
0: Přesně tak, jako já si myslím, že to jsou politické postoje a do toho by se opravdu soudy neměly plést. Je to neuvěřitelné. Můžeme jít na další otázku?
1: Ano.
0: Takže hrozí nám válka s Ruskem a co vlastně momentálně teď aktuálně víme? Někdo to nazývá dokonce jakousi válečnou kampaní, to, čeho jsme svědky, to, co čteme v médiích, ty titulky a tak dále, že nám hrozí hrozba ze strany Ruska. A my jsme se teď čerstvě dozvěděli, že estonský generální ředitel ministerstva vnitra, já tady abych byla přesná, řeknu, že to byl pan Tarmo Milic, říká, že nemají známky toho, že by Rusko zamýšlelo vojensky napadnout některého člena NATO a varuje před přílišným strašením veřejnosti. A to samé říká Mark Rutte, generální tajemník NATO. Podle něj v současnosti neexistují bezpečnostní vojenská hrozba pro území NATO a případné ruské přípravy k útoku by aliance viděla, že by to prostě bylo jasné. Jenomže vysoká představitelka, dalo by se říct, jakási ministryně zahraničních věcí a bezpečnosti Evropské unie, Kaja Kallas, má opačný názor a tvrdí nám něco jiného. Takže my tady před sebou teď máme takovou situaci, když se na to podíváme. Tak máme nejbližšího vlastně člena NATO, nejbližšího směrem k tomu konfliktu Rusku a Ukrajině, který říká, že by neměly být veřejnost, že by neměla být veřejnost strašena. Něco podobného říká ještě větší šarže, by se dalo říct Mark Rutte, a zcela opačně Kaja Kallas. Co si z toho máme vybrat?
1: Já si myslím, že to je naprosto jasná ilustrace toho, jak oni chtějí proplout mezi Skylou a Charybdou. To znamená, oni chtějí vyvolávat atmosféru strachu, aby lidé, potažmo voliči, zdvihli tapičky při hlasování prostě pro stále se zvyšující náklady na zbrojení. Já si myslím, teďka úplně odbočím, vítězství levice v Berlíně kvůli bydlení a současné protesty ve Španělsku kvůli bydlení a protesty ve Francii kvůli nedostatku peněz ve vzdělávání. To všechno jsou důsledky právě těch zvyšujících se nákladů na zbrojení a já si myslím, že kdyby Babiš měl trošku víc odvahy a seškrtal by náklady na zbrojení, takže všichni by byli spokojeni, protože ten deficit rozpočtu by zdaleka nebyl takový a myslím si, že je zbytečný, protože oni, kdybychom vzali vážně to jejich strašení, tak bychom se ptali, co vlastně teda proto děláte, abychom se ubránili. Oni nedělají nic, civilní obrana nula. Slušná analýza toho, co nám opravdu hrozí, nula. My si pořizujeme zbraně, které jsou naprosto nesmyslné, čili je jasný, že se tady vůbec nehraje férová hra, že oni strašejí, ale nechtějí být konfrontováni s důsledky toho svého strašení, kdybychom to vzali vážně. Čili, pardon, bezpečnostním rizikem pro celou Evropu si myslím, že je hlavně paní Kallasová, ale ti dva nezůstávají o mnoho za ní.
0: No, já si myslím, že to, čeho jsme teďka vlastně poslední, já bych řekla, že už několik let, ale měsíců svědky, tak vede k tomu, aby jsme vlastně přemýšleli o tom, proč Ursula von der Leyen si vybrala představitelku nejmenšího státu, nejbližšího toho konfliktu za ministryni zahraničních věcí, se kterou se prakticky nikdo ve světě a ze spojenců v rámci NATO.